0: Blázni úplně všichni. Blázni úplně všichni, na všech stranách barikády.
1: I pán z Holí.
0: Tak i pán z Holí blázní, ale pana z Holí počítám na tuto stranu. Jo, ten stál na správné straně, jenom přitom držel v ruce berly. Jak je to berly nebo berlu, teď nevím, jak je to správně.
1: Berla vrazilka.
0: Berla vrazilka. Jste mě měl berlu vrazilku, spíš teda podle čeho.
1: Ano, vrazilka.
0: A všichni jsou naprosto, já jsem použila termín, který tady nebudu říkat, řekla jsem ho v pondělním streamu, řeknu, všichni jsou příliš přecitlivělí, jak se praví v jedné české komedii, nedůtklivé jak saskej kurfiřt. A to, že vlastně tu už tak jako přehnanou atmosféru ještě šponuješ tím, že vytváříš dojem, že toho 4. října večer nastane nějaká apokalypsa. Že nás někdo odsune někam na východ. Že sem přijede 4. října vítězně Putin na, já nevím, bílém koni nebo na tanku nebo na čem, pokud vyhraje Andrej Babiš. Takové to jako ještě větší přilévání oleje do ohně, který už stejně je sám o sobě obrovský. Tohle je podle mě největší rozdělení společnosti, větší, než jsme zažili za covidu, větší, než jsme zažili během prezidentské volby, a ono se to sčítá. Je tam efekt sněhové koule, kdy ta rozdělenost společnosti se vlastně jenom prohlubuje a ti lidé jsou víc a víc naštvaní, víc a víc na sebe nepřátelští, a do toho premiér, který by měl nějak tu společnost aspoň trochu se snažit smelit, tak teda řekne, a já do toho ještě říznu a řeknu, mám největší obavy od roku 89.
1: Ano, teda extremisti, populisti se toho tady chopí, přesně. Ale ten Babiš už tady byl, ne? Nějaký ten pátek v čele tohoto státu, tak...
0: No byl, a právě proto oni přišli s takovou hezkou pohádkou, možná se to zaznamenala, že vlastně se jim nedá věřit. Že to, co ten Babiš teď říká, že se tomu nedá věřit. To je hezká pohádka až do okamžiku, než si vzpomene, že se nedá věřit ani tomu, co říkal Petr Fiala. Protože Petr Fiala před volbami, nebo ještě Petr Fiala v době, kdy se ujímal vůbec předsednictví v ODS, a Petr Fiala, který teď tady stojí na té tribuně se zdviženou pravicí, to je úplně jiný Petr Fiala.

0: L'indifférence.
1: L'indifférence.
0: Elle a rompu et corrompu.

Café X v České televizi mi přišlo do mého života poté, kdy jsem skončil na Nově. Když mi tehdejší ředitel programu České televize František Lambert na křtu jakési knihy nabídl, abych u nich moderoval pořad, kývl jsem. Ale kdybych věděl, že se bude vysílat živě z Brna, tak bych do toho dnes už nešel. Co pak o to? Pořad byl jakoby pro mne šitý na míru. Sešel jsem se ve studiu se dvěma hosty, které jsem zpovídal, jenomže všechno okolo už na mou míru šité nebylo. Snažil jsem se zvát si zajímavé lidi, jako jsou například fotograf Robert Vano, Iveta Bartošová, Věra Chytilová, Dalibor Janda, Petr Janda. Byla jich spousta, byli fajn, hezky jsme si povídali a diváky to bavilo. Jenomže v Brně se neodpouští, když člověk odejde do Prahy. Jak se říká, Brno je největší maloměsto a Praha je nejmenší velkoměsto. Všichni z Brna se sice chtějí dostat do Prahy a těžko se jim chodí zpátky, ale na druhé straně je iritují ti, kterým to s tou Prahou vyšlo. Vztah Pražáků a Brňanů je opravdu zvláštní. V Brně se obecně na Pražáky nadává, ale v Praze nic takového není. Nikdy jsem nezažil, že by někdo Brno a Brňany nesnášel, nebo že by mi někdo můj brněnský původ předhazoval. Brněnské studio České televize pro mne nebylo neznámým prostředím, znal jsem tam spoustu lidí. Už dřív jsem s nimi spolupracoval. Například jsem pro ně produkoval poslední koncert Michala Tučného. Sice jsem nečekal, že mě přijmou nadšeně a s otevřenou náručí, ale nějaká základní vstřícnost se dala očekávat. Jenomže oni mi dávali od prvního dne sežrat, že jestli si myslím, že se ze mě posadí na zadek, tak se šeredně mýlím. Naivně jsem se domníval, že zárukou pro mě je Karel Burian, čerstvě instalovaný ředitel brněnského studia, který byl pár dní mým šéfem v rádiu. Byli jsme kamarádi, skoro to vypadalo, že mě vezme na rodinnou dovolenou. Měli jsme podobné postavy, tedy společný problém, hodně jsme si povídali. Když jsem mu před prvním vysíláním řekl, že se tam necítím dobře, tak mě ujistil, že se postará o to, aby vše bylo dobré. Já mu věřil, byl pro mě zárukou, že se nám všem bude spolu dobře pracovat, protože když za mnou bude stát Karel, ostatní mě taky vezmou na milost. Jenomže ve skutečnosti bylo vše přesně naopak. Při tomto pořadu, jmenoval se Café X, se potkali všechny chyby, které se potkat mohly. Lidem, s nimiž jsem měl spolupracovat, jsem od začátku nevěřil, kromě Jardy Kravky, který byl jedním z mála, co se choval férově. V těch ostatních jsem se nevyznal. Pořad měl dvě dramaturgyně, mladé holky, které nebyly zlé, snažili se, ale prostě to neuměli. Často mi opakovali, že tyhle moje pražské móre si se do Brna nehodí, proč chci hosty z Prahy, když v Brně je tolik zajímavých lidí. Věděl jsem o Bolkovi Polívkovi, o sourozencích Ulrichových, ale dál to už hodně sláblo. Když člověk chce, aby se na televizní pořad diváci dívali, musí jim poskytnout zajímavé lidi. Jedna z dramaturgyň mi doporučovala Pavla Břouška, jenomže já ho neznal. A to byl pro ní důkaz, že jsem naprostý ignorant. A tento nesoulad s jejich a mými představami o hostech byl od začátku základní třecí moment. Když jsem třeba řekl zvukaři, že mi mikroport na tom místě, kam mi ho dal, nevyhovuje, tak odpověděl, že to chápe, že v Praze se porty zřejmě dávají jinam. Navíc jsem tam přišel z televize Nova, kde jsem si zvykl na jiný způsob práce. Když na Nově praskla žárovka, technik vzal z krabice novou a vyměnil ji. Záležitost několika vteřin. Když se totéž stalo v České televizi, zavolala se paní z produkce, pak volali Jirku ze skladu, ten vypsal žádanku, hledal vedoucí produkce, pak se zjistilo, že ve skladu je polední pauza, tak se čekalo na její konec. Poté se ukázalo, že tuto konkrétní žárovku ve skladu nemají, ale že by mohli vyměnit celé světlo i s žárovkou, ale musí to podepsat vedoucí produkce. Ta řekla, že jde o akci nad 2000 korun, tudíž to musí podepsat vedoucí výroby. Tento nakonec podepsal, světlo se vyzvedlo, ale pak se hledal někdo, kdo má příslušné zkoušky na namontování. Tak se začal takový člověk schánět a když se sehnal, tak zjistil, že žebřík je nevyhovující a tak dále a tak dále. Co na Nově trvalo několik vteřin, tak to České televizi trvalo v nejlepším případě půl dne.
Byla do toho zapojena armáda lidí, vyplněno 10 žádanek a nahromadila se tím spousta negativních emocí. David Ziegelbauer, vedoucí programu, syn bývalého lékaře českých hokejistů, mi několikrát důrazně zopakoval, že určité otázky nechce slyšet, že nechce mít problémy s vedením televize. Byl člověkem, který měl na produkci zásadní vliv a zároveň byl čítankovým příkladem pověstné české předposranosti. Pak mi z ničeho nic a bez domluvy se mnou dal do programu Janu Bobošíkovou, která tehdy působila v politice. Nic proti ní nemám, ale zrovna jsem neviděl důvod, proč by tam měla být. Ale Ziegelbauer na tom trval. Do dramaturgie zasáhnul podobným způsobem několikrát. Nastala normální cenzura, kterou vykonával tento člověk, ovšem bohužel, s požehnáním Karla Buriana. Na vysílání jsem postupem času jezdil nerad, každý pořad režíroval jiný režisér. Kdykoliv jsem se dostavil do televize, čekal tam na mě neznámý chlapík a každý chtěl něco jiného, i když každý byl v něčem dobrý. Nejvíc mi vyhovoval Petr Hein, který mi říkal, že se nemám bát štiplavých fórků, že diváky baví, když hostům dám najevo jakýsi nadhled. Další režisér zase trval na vyváženosti, neustále mi ukazoval nějaké cedulky. Jeden chtěl, abych končil o minutu dřív, aby byl prostor na titulky. Další naopak trval na mluvení až do úplného konce. Jeden mě chtěl nalíčeného, další vůbec. K tomu se angažovala dramaturgyně bez zkušeností, ale s názorem. Plus cenzura některých hostů a jejich nápady, jako třeba, že pozveme bývalé herecké hvězdy. Namítl jsem, že s těmi lidmi si nemám o čem povídat, že to pro mne není téma. Pro mě byl zajímavý Ladislav Štajdl nebo Jiří Adamec, s nímž jsme se třeba bavili o tom, jak opouštěl rodinu a šel k rodině nové. To byli lidé na diskusi. A ta děvčata měla nápady, s nimiž jsem se nepotkával. Když jsem chtěl jiného dramaturga, přišel tam pán s vizí, že budu před sebou mít plný tác kremrolí a ty budu během rozhovoru jíst a diváci na konci budou hádat, kolik jsem jich snědl. A nemohl pochopit, když jsem namítal, že s plnou pusou kremrolí se moderovat nedá a hlavně, že je to celé úplná blbost. Nebyla to normální tvůrčí práce, neustále jsem musel odrážet všelijaké nesmysly a neměl jsem tak pevnou pozici, abych mohl říct, ať si vezmou kremrole a jdou do hajzlu. Nebo přinesli plato z panáky alkoholu. A Vladimír Železný, který byl mým hostem, měl hádat, z kterého filmu ty panáky jsou. Tohle opravdu nebyl můj styl, dělat jsem to nechtěl, ovšem tím jsem si ty lidi proti sobě popudil. Samozřejmě byli o genialitě svých nápadů přesvědčeni a moje odmítání brali jako projev pražské nadřazenosti a omezenosti. Nebo po mně dopředu chtěli otázky, které budu klást. Já se jim snažil marně vysvětlit, že je nepotřebuji, že mám jen téma. Oni mi na to jízlivě odvětili, takhle vypadá příprava moderátora? A nebyl tam nikdo, kdo by to rozsoudil. Jednou mi řekl fotograf Jev Kratochvil, který pořady fotil, že mnohokrát byl přesvědčený, že někomu dám do držky nebo se zvednu a odejdu. Několikrát byl Jev svědkem toho, jak režisér komu si říká, tak on nemá dopředu otázky a přitom v Brně máme dost moderátorů, kteří se umějí na vysílání připravit. Tuto větu mi často připomínal, když mě upozorňoval, že moje pozice v ČT Brno není moc jistá. Měl pravdu. Jenže já jsem donekonečna ustupovat nechtěl a dobře jsem věděl, že AZ Quiz bych moderovat neuměl a hlavně nechtěl. Moje angažmá v ČT byl tanec mezi vejci a čím dál častěji nastávaly situace, kterým jsem vůbec neporozuměl, nebo až za nějaký čas. Tak třeba, při jednom z vysílání jsem zaregistroval, že mi jedna z produkčních neodpovídá na pozdrav. Až za několik týdnů jsem se dozvěděl důvod. Totiž na jedno natáčení jsem z Prahy svým autem přivezl i účinkující hosty, Jana Nedvěda a Jana Soutka. Chyba z neznalosti prostředí. Manžel paní produkční totiž, co by externista, zajišťoval dopravu hostů do studia a přijít najednou o cestovné Brno-Praha, Praha-Brno, Brno-Praha a Praha-Brno v jednom dni, to už byl důvod. Pochopil jsem, že už nejsem jejich, stal jsem se tím z Prahy, takže po 3/4 roce mi bylo jasné, že mé veřejnoprávní televizní dny jsou sečteny.
Chvíli to vypadalo, že se pořad přehodí do Prahy. Po Františku Lambertovi se stala programovou ředitelkou Kateřina Fričová, kterou jsem považoval za spřízněnou duši. Znali jsme se totiž z Frekvence 1 a rozuměli jsme si tam. Jenomže, jak se ukázalo, v televizi jsme si nerozuměli vůbec. Dvakrát jsme se spolu sešli, dvakrát to bylo zbytečné. Já věděl, že mi lže, a tak už jsem se dál o komunikaci s ní nepokoušel. Zase zafungovaly informační veřejnoprávní uličky a tak jsem věděl, že paní Kateřina poté, co z Frekvence 1 neodcházela v dobrém, nemíní podporovat moderátora této stanice na obrazovce televize, které teď vládne. Později jsme se s Kateřinou potkali a přesně si pamatuju její větu. To je taková škoda, že si v té televizi nezůstal.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím, zdravím i tebe.
1: Dobrý večer, starý fotře. My jsme se domluvili, že vlastně neprosekneme vaše pravý jméno a jste říkal, že vás můžu oslovat starý fotře a to já si užiju teda.
2: Tomu věřím.
1: To je jako hezký. No, je tady už spousta dotazů od našich diváků, vrhneme se na ně, ale spoustu věcí zajímá mě. Kdo by náhodou nevěděl, kdo je starý fotr, youtuber, úspěšný, který v poslední době chodí a hodnotí věci v hospodách?
2: No,
1: můžu to tak říct.
2: Můžeme to tak říct, já to jako nehodnotím. Já to spíš beru tak, že jsem člověk, který má rád dobré jídlo,
1: ano.
2: Jde se najíst,
1: ano.
2: A vezme s sebou kameru.
1: No dobře, ale to komentujete to jídlo nějak, ne?
2: Komentuju samozřejmě, ale není to tak, že bych to hodnotil úplně na konci, že bych třeba řekl, tohle tu restauraci doporučuji nebo nedoporučuji a tak dále. Vždycky to nechám na těch lidech, jestli o tom jako udělají názor svůj, ale samozřejmě to komentuju.
1: Publikum stojí o to, abyste jim ukazoval věci, které jsou kde všude možný k jídlu, je to tak?
2: Ono.
1: Co má největší úspěch?
2: Největší úspěch, ty mastný fast foody, z kterých teče olej prostě a to je to neúspěšnější.
1: A to anebo, vy tam řeknete. Je to hrozně mastný, nebo to tam, co jsem já viděl. Co jsi
2: mastný? Jo. Když je to jako hodně mastný, tak to řeknu.
1: No a co je taková jako největší vlajková loď? Je to nějaká luxusní restaurace, kam přijdete a...
2: Je to hodně různý. Opravdu některý videa jsou úspěšný, třeba zrovna ty luxusní restaurace, který třeba lidi chtějí vidět, ale nikdy tam nešli nebo tam nechtějí jít. Pak je ta druhá skupina, to jsou ty fast foody. No a samozřejmě i třeba restaurace známých lidí, což je taky, jako jsme dělali vlastně teďko nedávno u Sapíku, dělali jsme vlastně některé ty restaurace s Ano Šéfe, který prošli tím pořadem, takže to ty lidi zajímá.
1: Restaurace známých lidí, to zní tak jako... Sapík a Polarych určitě. No a kdo ještě třeba?
2: No já si myslím, že
1: Sapík. Babiš, ještě se
2: Babiš, ano, Babišu, Babiš. Pak bylo Čapí hnízdo. Tyhle ty díly vlastně byly točený. Hlavně kvůli tomu, že to lidi znají. Že to lidi znají.
1: Mimochodem ta hospoda u benzinové pumpy, kousek za Prahou, o které se říká, že je Babišová. Bůh ví, jak to je. Tak tam se jí mimořádně dobře, ne?
2: To bylo dobrý.
1: Moje zkušenost.
2: To bylo dobrý. To mi chutnalo, já jsem to i v tom videu řekl, že já jsem tam šel opravdu s tím, že to bude asi taková průměrná prostě benzínová stanice, kde dostanete nějakou hotovku a tak dál. Když jsem tam přišel s tou kamerou, tak na mě nejdřív chvilku koukali, co se děje, ale musím říct, že se zachovali úplně super, že poznali, že to někdo někam točí, možná mě tam i někdo poznal. A já jsem z toho překvapený hrozně.
1: Mm-hmm. Jo. No a u Sapíku viděl jsem račí polívku. Tak to je, ostatně má i Polarych v tom Next Door. A to jsem nikdy nerisknul. Ale teď po tom vašem videu už bych možná to zkusil.
2: Račí polívka u Sapíku byla super, byla moc dobrá, ale teď nechci nikomu jako přihrávat, ale v Next Dooru mi chutnala, ale i mému kolegovi Honzovi, který jezdí občas se mnou, tak chutnala víc, byla taková jako víc kremová, máslová, byl tam armaňák v té Polarychový, že jo?
1: No tak.
2: Takže bylo to takový to, ale musím říct, že u toho Sapíka to bylo taky velmi dobrý, byly tam zase krásný kusy toho račího masa, bylo to dobrý.
1: Já jsem se teda ještě u Sapíka, vlastně ani u Polarycha, nikdy netrefil vedle s ničím. Jakože bych si řekl, na to, že jsem u Sapíka, tak to se mi nikde přihodilo, tam mají všechno. Nevím, jestli ten Sapík stojí v té kuchyni, nebo... Vy jste tam něco říkali v tom videu, že tam zrovna nebyl, že?
2: On tam zrovna nebyl, ale vlastně obsluha nám říkala, že to navařil tu svíčkovou a tu šípkou, kterou jsme tam měli s tím kančím, takže to navařil den předem. A já musím říct, a ten kamarád Honza, který tam byl se mnou, tak řekl, a to mi řekl i mimo kameru, i na kameru, nebyla to žádná pochlebovačka, takže lepší prostě svíčkou, jako dlouho, dlouho nejet. A já musím říct, že byla výborná a ta šípková byla taky skvělá.
1: Mm-hmm. No, nevím, jestli ještě pořád to tak je u Sapíku, ani si nevzpomínám, jestli jste to zmínili v tom videu, ale tam, když si u Sapíka, roky to tak bylo, když si dáte k něčemu housku i knedlík, tak ho poliju máslem.
2: Ano.
1: To tam, ano. To ještě pořád.
2: Je, jo, jo.
1: Já teda musím říct, že to je jako dobrý.
2: No. Jo, je to výborný. My jsme to, já jsem to i v tom videu zmínil, říkám, hele, podívej se, říkám na toho Honzu, říkám, podívej se, ten knedlík ještě krásně politej tím máslem.
1: Jo,
2: to se málo kde vidí v hospodě, domácí ten knedlík je vidět, že tam asi dělají teda podle mě, protože to byla taková struktura, jako když dělá babička doma. My jsme byli trošku jakoby zklamaný z toho, že jsou jenom 4 ty knedlíky, jo, protože jsme takový objemnější oba dva, ale na druhou stranu...
1: Jakože málo koleček, jo?
2: No, jenom 4 byly, jenom 4. To je málo, si myslím.
1: Je krize taky.
2: Je krize, ano, tak se jako musíme to brát takhle. Ale na druhou stranu, tím, jak jsou udělaný dobře, jak jsou domácí, tak byly takový hutný a blicitý.
1: Jo.
2: Takže to vlastně v finále vlastně stačí.
1: No a vyčetli jste vlastně něco, protože já jsem mi neřekl, že vy většinu těch videí máte s takovým gentlemanem, který s váma chodí a ochutnává. Tak proto to množné číslo. Vyčetli jste něco Polreichům?
2: Ne, já si myslím, že to byla nejlepší restaurace, kde jsem točil video na svůj kanál. Za mě.
1: Já si nespomínám, co jste tam měli.
2: My jsme měli...
1: Mají skvělý vývar z žebra.
2: My jsme měli radši tu radší polívku, nebo radší krém, respektive měli... Já už si to taky nepamatuju, ale...
1: No ale ledvinky jste neměli.
2: Ledvinky jsme neměli.
1: To bych si pamatoval.
2: Ledvinky jsme neměli, no.
1: No tak slušný člověk chodí k Polreichovi.
2: Na ledvinky.
1: Na ledvinky nebo na držky.
2: Já jsem tam byl poprvé v životě ještě s kamerou, což teda jako je smrtelná kombinace. Jo. A my jsme tam nějak nejdřív volali den předem, my jsme chtěli do Café Imperial. A jo, my jsme volali do Café i do Nextdooru a nějak se to celý popletlo a oni nám řekli, že tam můžeme přijet, že my se přijeli do Café Imperial, oni o ničem nevěděli a řekli, že se tam točit nesmí. Říkali, možná jste mluvili s někým z Nextdooru, tak nám dal šéfa nebo nějakého toho provozního z Nextdooru a ten řekl, hele, klidně si tady můžete natočit, co chcete, ale nesmíte jako moc točit prostě nějaké věci, které to. Takže my jsme tam šli, byli jsme tam poprvé v životě a ještě s kamerou. Ale já musím říct, že tam na mě zapůsobil hlavně ten servis, který byl suprovej, jídlo bylo skvělé, celé to prostředí se mi strašně líbilo, takže já myslím, že to byla asi za mě nejlepší restaurace, co jsem točil na tenhle kanál.
1: Jo. Takže, abych tomu dobře rozuměl, ten vývar z žebra jste tam neměli?
2: Ne.
1: No, ten je legendární.
2: To je legenda.
1: No.
2: To jsme neměli.
1: To by stálo ještě za jednu.
2: Jestli nás tam ještě pustí.
1: Mějte taková věc, nevím, jestli jste to už někde našli, v nějaký hospodě, v tom vývaru u Polreichu plavou maličký, možná 3-4 milimetrový kostičky a mrkve a celeru uvařený. Ale jsou všechny stejný. Jmenuji se ten Polreich večer doma, sedí s pravítkem a chystá je neuvěřitelný. Bude na to nějaký trik samozřejmě, ale nikde jinde jsem to neviděl. A kvůli takovéto hlouposti, kdykoliv tam jsem, tak si to musím dát. Krom toho, že ten vývar je výborný, teda, no, tak to bych doporučoval. Kostičky.
2: Určitě jí zkusil. Já když říkáte o té zelenině, tak když jsem koukal třeba i na Masterchefa, ale i na konkurenční takovýhle pořady, takovýhle reality show v cizině, tak tam byly právě takovýhle, jakoby, no, museli udělat zeleninu na přesně stejný prostě kostičky. Jo, jakože v luxusních restauracích se to musí prostě krájet přesně. Musí nějaký kuchař a ten opravdu jako umí.
1: Masterchef je to, co je... Na nově, jo? Ten...
2: Jo.
1: To já jsem vůbec ještě neviděl ani jeden díl a nějak mě to...
2: Nebere.
1: No, nějak...
2: No, já musím říct, že tuhle řadu už vůbec nesleduju, která teď běží v televizi, protože vlastně samozřejmě tyhle reality show jsou napsané, je to nějaký koncept, který si koupí ta televize a musí ho dělat přesně podle toho manuálu. No a mně přijde, že jsou v každé té série stejný lidi. Oni jsou jiní, ale jsou vlastně stejní. Jsou pořád to jsou stejně typově stejní lidi, takže proto mě to trošku přestalo bavit. No.
1: A já to právě nevím, proč bych se na to měl dívat. Stejně tak, jako když je peče celá republika. Nebo
2: to jsem nikdy neviděl. No. No peče celý Česko.
1: Česko, to je zase Česko. Na české a tam pečou. A když jsem to vydržel asi 10 minut, jen tak ze zvědavosti. No ale asi to lidé chtějí. Nicméně existuje americká verze. Teď se vzpomenu, jak se jmenuje, je to na Netflixu, kde soutěží ti profesionální šéfkuchaři. A je to něco neuvěřitelného. Oni tomu říkají kuchařský stadion. A ono to tak je. Obrovský samozřejmě. Nákladný, jakože v Čechách by se za to natočilo 5 celovečerních filmů za jeden díl.
2: Jak to většinou bývá, no.
1: A tam mě to už tak nějak bavilo. Jak tam dělali různé věci, které jsem si říkal, jako... Že udili něco, že tam nafoukali kouř, zaklapli to takým tím skleněným a podávali to jakože u zemi. Hůzný věci. No tak jo, a co vás, to mě ještě řekněte, starý fotře, co vás táhne na těch fast foodech? To já si pořád říkám, ty o tom rád mluvíte, v těch videích máte spoustu. Co je na tom zajímavého?
2: Já netočím videa o fast foodech, jako jsou prostě řetězce. Jo, jako je třeba McDonald's. No, mám tam dvě videa.
1: Viděl jsem. Mám tam dvě videa. Německé.
2: Většinou to jsou videa, většinou, když jsou to tyhle videa o těchto fast foodech, tak je to většinou spíš takový, že se to jako, nikdy to není jako, že bych se tam nad tím rozplýval, vždycky to je spíš taková jako, vždycky to trošku s hejtím, jo, protože ty fast foody jako takový, tak když si dáte hamburger v Mekáči, tak to není hamburger přece, nebo je to hamburger? Já myslím, že to hamburger není. Je to takový jako rychloburger.
1: Co to je to?
2: Je to takový rychloburger, je to nepřijde jako já si představu hamburger prostě s kusem dobrýho hovězího šťavnatýho, s pořádnou prostě houskou, krásnou opečenou, s dobrou domácí omáčkou a vlastně McDonald's je prefabrikát, respektive, protože se to skládá z různých komponentů, který se vyrobí pokaždé někde jinde a je to všechno mražený a tam se to vlastně jenom ohře, dá se to dohromady. Takže já jakoby netočím fast food jako takový, spíš vždycky, že točím, tak tam vždycky na tom chci ukázat těm lidem nějakou tu chybu a proč jako to není úplně dobrý.
1: Co máte proti McDonaldu?
2: Ale vůbec nic.
1: Skoro náhod, protože když je nouze nejvyšší, a to mě dneska přivezli sem odpoledne, a já jsem zjistil, že v McDonaldu mají Vineu.
2: Jo, mají už nějakou dobu.
1: Mám v tom Vineu.
2: Jo, Vineu mám rád právě.
1: No já taky.
2: No. Ne, já proti němu nic nemám samozřejmě, já si myslím, že to je skvělý koncept, skvělý biznis.
1: Překvapuji mě, že říkáte, že to není hamburger, já bych si...
2: No, jako já, když si koupíte cheeseburger v Mekáči, tak je to takový... To maso, ty masa v tom McDonaldu, tím, jak je připravujou. Tak oni je připravují na grilu samozřejmě, jo? Opečou je, jsou krásně šťavnatý. Osolej, opepřej, oni to ochutějí až po opečení, to je v pořádku, ale pak to jde do těch mísek a tam se to hřeje v tom teplu. Aby to zůstalo teplý. Jo, oni ho nedávají z grilu do hamburgera málo kdy, takže ty burgery jsou takový vysušený. Jo, že to není takový ten kus šťavnatýho masa.

0: Dělá Rusko... chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají.
1: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medveděvem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
0: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
1: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
0: A stále je to ruské?
1: Jak
0: to, co kupujeme?
1: No tak to pokrytectví, jak jsem naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Když neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka. Tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
2: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

Zorientoval jsem se opravdu rychle. Nikdy nezapomenu na svůj první pracovní den. Ani jsem ještě nedosedl na židli, kterou mi tam přidělili, když jsem dostal ke korektuře volební leták. Byl na něm obličej předsedy strany a volební heslo jen pár slov. Přelétl jsem ho očima a podepsal, jak po mně chtěla jakási mladá žena ve vysokém stupni těhotenství, která tam také pracovala. Leták hned další lidé odvezli do tiskárny a za 3 dny odtud přišly 3 palety vytištěných letáků. Kvalitních, na křídovém papíru, tím pádem drahých. Všichni se na ně vrhli a v zápětí nastalo zděšení. Ve volebním heslu scházelo 1 písmeno. Jeden z představitelů strany začal hystericky řvát na tu těhotnou pracovnici, která podle něj za vše mohla. Ale ona se ohradila, že vše kontroloval a podepsal pan ředitel tiskového oddělení. Tím ředitelem jsem byl já. Předseda strany byl tak velkorysý, že nechal nepovedené letáky odvést do sběru a ani mi je nedal k náhradě. Ale byla to natolik zdrcující lidová sprcha pro začátek, že jsem na ní nikdy nezapomněl. Kdykoliv mám něco udělat, vždycky si na tuto lekci vzpomenu a pečlivě si přečtu vše, pod co se pak podepíši. Byl jsem blízko mnoha záležitostí a měl jsem možnost vidět politiku, tak říkajíc, z druhé strany. Občas jsem zažíval překvapivé situace. Jedna za všechny. Strana měla pobočku v Brně a když tam přijel předseda strany, uspořádala pro něho tiskovou konferenci. Brněnští představitelé nevěděli, že já zrovna pro pražské ústředí pracuji, nicméně já dobře znal tamní novináře a pracovníky médií, protože během doby, kdy jsem působil v rádiu, jsem s nimi přicházel při různých příležitostech často do styku. Na tiskovou konferenci přišli maximálně 3 lidé, které jsem znal jako novináře, ale dalších 20 vybavených foťáky a diktafony jsem v životě neviděl. Bylo mi to divné, nešlo mi to do hlavy, kde by se vzalo tolik nových pracovníků médií. Nicméně byli aktivní, nahrávali, kladli během tiskovky kvalifikované dotazy, ti s foťáky pilně fotografovali. Tiskovka skončila, nastala volná zábava s občerstvením a jeden z těch pro mne neznámých novinářů si šel ven zakouřit. Jeho jméno neznám, jen si pamatuji, že vypadal tak trochu jako Kristus. Stoupil jsem si k němu, také jsem si zapálil, a jen tak konverzačně jsem se ho zeptal, z kterého je média. Zrudl a pak mi důvěrně sdělil, že nikdo není z žádného média, že jsou najatí od nějaké agentury, aby novináře zahráli. Že on sám je jinak hlídač parkoviště. Když jsme jeli s předsedou strany domů, začal si pochvalovat, jak dobrá to byla tiskovka, že bylo hodně dotazů a byly k věci. Chvíli jsem přemýšlel, jestli mu mám říct pravdu, ale byl to správný chlápek, nechtěl jsem ho nechat v zajetí omylu. Zeptal jsem se ho, kolik strana za zorganizování tiskovky zaplatila oné pořádající agentuře, a když mi to řekl, uvedl jsem ho do reality. U 9 křížů otočil auto, vrátili jsme se do Brna, nechal si zavolat pracovníky pobočky, všechny na místě vyhodil a teprve pak jsme jeli domů. Ano. Tak funguje politika. Toto je vytváření virtuální reality. Toto se dnes v politice děje. Nejen u nás, všude na světě. Zažil jsem dnes velmi renomovaného komentátora, který přišel s nabídkou, že napíše s předsedou rozhovor, ovšem ten může vypadat různě. Když se domluvíme na 10 000, budeme všichni spokojeni, řekl. Toho jsem se nikdy nechtěl účastnit a kdybych to neviděl a neslyšel osobně, nevěřil bych tomu. Takových historek jsem zažil hodně, ale bylo to jen mezi 4 očima, nemám na to důkazy, tak nebudu jmenovat. I jméno onoho dnes všeobecně známého moderátora si nechám pro sebe. Nastoupil jsem tam v lednu

Banky, inzeráty, odpovědi na otázky novinářů, ankety, tiskové konference, setkání s voliči, účast v diskuzích a na různých společenských akcích. Zkrátka tisíce věcí. Když skončily volby, skončila i moje smlouva. Dostal jsem sice nabídku od jiné politické strany, zda bych jí nechtěl dělat tiskového mluvčího. Ta strana mi byla ideově mnohem blíž než ta, pro níž jsem dosud pracoval. Ale nabídku jsem přesto odmítl. Bylo mi smutno po rádiu, tak jsem se rozhlížel po Praze a zjišťoval, jestli by v některém z rádií nepotřebovali moderátora. Intuitivně jsem cítil, že vracet se v této chvíli do Brna by zavánělo prohrou. S ředitelem jednoho regionálního pražského rádia jsem se v srpnu 2002 domluvil, že bych to u nich zkusil, že přijdu druhý den, 13. srpna, udělat hlasové zkoušky. Rádio vysílalo ze Smíchova, jenomže když jsem se tam vypravil, už jsem se na druhou stranu Vltavy nedostal. Kulminovaly povodně, byly uzavřeny mosty přes řeku, skolabovala doprava, došlo k zaplavení stanic metra. Na Prahu se dovalila pohroma a výčepní Stišnova nehodlal povolit v boji o Prahu. Teď jsem si vzpomněl na Helenu Růžičkovou a její věštění, jemuž jsem nikdy nevěřil. Věštění nevěřím obecně a když vidím všelijaké věštkyně a věštce na televizní obrazovce či jinde v médiích, vždycky si pomyslím něco o novodobých šmejdech. Takže ani Heleně jsem nevěřil, že má jakési vizionářské vlastnosti, ač jsem byl mnohokrát svědkem toho, když někomu věštila. Všude to po ní lidé chtěli a ona pokaždé ráda vyhověla. V roce 2000 jsme spolu seděli v hotelu v Beskydech, povídali si s jeho majitelem a ten po chvíli chtěl, aby mu Helena hádala budoucnost. Nechala přinést kafe a poté začala hádat z kávové sedliny. Tehdy mimo jiné říkala, že za 2 roky v Praze bude moře a tam, kde je kampa, se bude jezdit na lodích. V duchu jsem si říkal, už bys měla Helenu té griotky nechat. Jenomže když jsem po 2 letech v televizi viděl záběry z kampy, kde hladinu vody brázdily čluny a kličkovaly mezi horními částmi stožárů po uličního osvětlení, Helenina slova se mi vybavila. Nicméně můj názor to nezměnilo, pořád si myslím, že čakry, karmy a podobné blbosti jsou jenom berlička pro lidi, kteří si nevědí rady sami se sebou. Ale zpátky k tomu dni, kdy byly zavřené mosty přes Vltavu a já stál s autem na náměstí IP Pavlova a nemohl se dostat na druhou stranu řeky. Přemýšlel jsem, co budu dělat. A najednou letmá myšlenka a vzpomínka na dobu pár let zpět, kdy jsem mýval červenou Škodu Favorit. Když jsme jezdívali s kapelou, kdo si mi tam položil kovový kufřík, který v plechu udělal malou dírku. Rozčilovalo mě to a tak mi někdo dal velkou samolepku s logem Rádia Frekvence 1, kterou jsem si tam nalepil. Byla odolná a já s ní jezdil několik let. Teď najednou se mi to logo vybavilo před očima a uvědomil jsem si, že stejné logo visí na jednom domě na pražské magistrále, tedy na té straně Vltavy, kde jsem zrovna byl. Rozjel jsem se tam a zaparkoval před vchodem. Došel jsem k recepci, ale jelikož tam v tu chvíli zrovna nikdo nebyl, pokračoval jsem dál. První, koho jsem potkal, byla Barbora Tachecí a zajímalo ji, co tam dělám. Asertivně jsem jí sdělil, že jsem nový moderátor. Podívala se na mě podezřívavě a prý by o tom něco musela vědět, protože je tam programovou ředitelkou. Tak jsem jí na to řekl, no, tak už to víte. Pak ještě chtěla vědět, jestli jsem vždycky takhle drzý a já řekl, že jenom v rádiu, jinde ne. Víte co? Podívala se na mě pobaveně. Tak se mnou pojďte udělat rozhovor. Šli jsme do studia a já se jí vyptával na všechno možné a možná celkem ostře. O nic mi nešlo, prostě jsem jen čekal, až se otevřou mosty přes Vltavu a sám jsem se divil, že jsem vůbec něco takového podnikl. Ale v tom zaplaveném městě se tehdy všichni chovali jinak než obvykle. Když jsme skončili, Barbora Tachecí mě pozvala na druhý den do rádia znova. Prý to tak úplně špatné nebylo a zkusíme si to ještě jednou. Musel jsem se ale omluvit, protože na druhý den ráno jsem měl letenku na Krétu. Opravdu jsem odletěl konkrétně do Heraklionu, hlavního města ostrova Kréta. Když jsme přistáli a já si zapnul mobil, na displeji jsem měl zprávu. 2. září nastupujete, Barbora Tachecí. Tak mi začala dovolená a především velká kapitola mého života,
která trvá do

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane Holče, advent je tady.
2: Já to z vás, já to úplně tady nasávám.
1: Já taky úplně cítím, a navíc jak jste přišel, tak já úplně cítím, že voníte vanilkovými marvičkama. Vy pečete doma cukrový už.
2: No dovolte, tohle to je italský parfém. Vanilkový rohlíčky.
1: Jo, to je nějaký...
2: Mám.
1: Já ne. Já jsem cítit ještě...
2: Křížaly možná cítím.
1: Ne, já jsem cítit ještě obloženýma chlebíčkama ze včerejší Rady České
2: televize. Ano, tam to musela být smrš, ne? Gastronomická.
1: To včera to bylo opravdu slabý. Ale přiznejte se, že vy už pečete cukroví.
2: Nepeču.
1: Nepečete.
2: A víte proč? Protože odjíždíme do Itálie na Vánoce.
1: Takže vy odjedete s paní.
2: 23. zatáhneme rolety a odjedeme s manželkou do Itálie.
1: A vrátíte se?
2: Po novém roce.
1: No, pane Holče, to říkáte jen tak?
2: To už se taky nesmí?
1: Je to, ne, to se může, ale...
2: Já si myslím, jestli to není už taky závadný. Ne?
1: Jestli je váš dům volnej mezi tím, nevadilo by vám, kdybych vám tam šupnul 2-3 ukrajinské rodiny? Než budete pryč? Oni si udělají jolku.
2: A jo, vy myslíte nějaký ty zarakovaný spíš, ne? Z té poslanecké ubytovny, z toho týlku poslaneckýho. Jo, už v tom taky jedete.
1: Dostanete ještě pochvalu od sněmovny.
2: A tam nějaká asi dobrá kompenzace, ne? Když je to v rámci parlamentu.
1: Vysvětlete, co to je za vostu.
2: Ale mně se na tom líbí, že to nakonec doběhne ty nejlepší. Paní Pekarovou a jejího šéfa sněmovny Plíška, bývalýho poslance Topky.
1: Já to vůbec nechápu, jak je možný, že...
2: Já vám musím říct, já jsem nespal kvůli tomu. Ve mně to furt je, já se toho nemůžu zbavit. Já jsem nabyl dojmu, že oni nemají rádi Ukrajince. A že doteď to celý byla lež.
1: Ne, oni je mají rádi, dokud tím nestojí v cestě.
2: Dokud nejsou u nich doma.
1: No.
2: Já fakt ještě jsem to neabsorboval. Nevyrovnal jsem se s tím.
1: Oni, mám tomu rozumět tak, že oni nějakou chatu... Nebo nějaký hotel?
2: Nějakou chatu, takový jako hotýlek horskej, no, harachovskej, typický.
1: Obětovali na začátku války a ubytovali tam?
2: Tam je potřeba říct na začátku války, oni ho obětovali po konci zimní sezóny. No a
1: jo.
2: Se seběhla začátek nový zimní sezóny a i naši poslanci jsou jenom lidi jako my a chtějí si jet užít, zrekreovat se na hory. Co jako anděl na horách.
1: Jo, takže oni...
2: To je rekreace ROH v podstatě.
1: Takže charita, necharita.
2: No tak, jakmile vypukne Varachově lyžování, no tak charita končí i pro Ukrajince.
1: Ježiš, to je trapný. Fakt tohle toho dělají.
2: No, jasně.
1: No to je ostura. Pane Holče, to vám musím říct, jako nebudu nic říkat. Já žádnou chatu nemám, ale když už bych jí dal...
2: Nemáte žádnou?
1: Ne. Když už bych jí dal k dispozici na ubytování, tak už bych to asi... Rok, dva vydržel bez toho.
2: No já jsem zvědavý, jestli teď třeba paní Pekarová si vezme nějaký, jako aspoň jednu rodinu domů.
1: Vždyť ti lidi všichni mají obrovský platy, proč teda se nejdou...
2: Počkejte, koho myslíte obrovský platy?
1: No tak tady zrovna tu paní, jak jste říkal.
2: Počkejte, paní Pekarová má nějakých 300 k měsíčně, tak to neříkejte obrovský plat, to je normální v podstatě snad, ne?
1: 300 tisíc?
2: Tam začíná někde střední třída, ne, v Česku.
1: No mně to přijde už. Jakože dovolenou pro celou rodinu by mohla v Alpách zaplatit.
2: Helejte, řekněme to 300 tisíc. Na měsíc berete, tak si zasloužíte takovou dotovanou rekreaci zimní, ne? Poslaneckou. Nemyslíte?
1: No a je to. No? Ale zajímal by mě ten okamžik, kdy tam někdo přijede, nějaký ten výkonej, jo? Svolá si ty ukrajinské rodiny a řekne, prosím vás, takže... Válka ještě nekončí.
2: Ale nástup?
1: Ale konec. Nástup bude střídání stráží a máme pro vás výborný stan postavený tamhle někde a v Troji.
2: A teď napadlo a některý z vás se vrátí na ten hlavák.
1: No bůhý, tak oni se musí o nějak postarat, to by bylo úplně skandální. Ale představuji si, že tam přijde s papírem a teď bude číst ty rodiny, tyhle ty dvě rodiny k holcům přes Vánoce.
2: No, to nemusíte.
1: Ne?
2: Hmm.
1: promiňte, já jsem chtěl, abyste jako měl pěkný Vánoce, že jste ještě udělal dobrý skutek.
2: O mě si říká, že jsem ruský šváb, takže já nemůžu.
1: No tak tam ubytujete nějakou ruskou rodinu, to je jedno.
2: Jo, vidíte.
1: No, no, mohl byste tam ubytovat toho malíře pokoju, co maloval u nás baráku chodbu a tvrdil,
2: že... No tak to ne, tak to bych šel do krytu.
1: No šel, ale byl byste hrdina.
2: No ne, ne, na nechci být hrdina. Jak si být zbabělec?
1: Pane holče, pamatujte si, že vy jednou budete mít v Řeporích pomník.
2: To jo, to v Řeporích jo.
1: To...
2: Ale chtěl jsem vám říct...
1: Buď to u hospody nebo u fotbalového hřiště.
2: Chtěl jsem vám říct, pojďme si to rozdělit tak, že já budu zbabělec a vy budete hrdina.
1: Já bych byl v tomto raději zbabělec, kdyby to šlo opačně.
2: Jo?
1: No.
2: Ne, ne, zbabělce jsem si vzal já.
1: Fakt jo? Hmm. No a tak bude to mezinárodní ostuda, nebo co myslíte?
2: Zatím se to tutlá, ne? Ale víte, co bych chtěl vidět? Premiér Petr Fiala si pozval šéfku sněmovny a topky Pekarovou na kubereček. A já bych fakt chtěl...
1: V této věci.
2: Kdyby, jak se říká, v této záležitosti státní. Kdyby tam, znáte Janka Kroupku, víte, kdo to je?
1: Kroupka?
2: Kroupa. Takový ten, on nosí sako takový a zevnitř má štěnice nahrávací.
1: Jo,
2: a...
1: pan Kroupa, novinář. Pan ten. Prestižní, pozor, jo. Prestižní.
2: A kdyby ten tam proniknul v tom svém saku s těma štěnicema a tuhle tu schůzku ten kobereček nahrál. Ale... To je byl hit, to vám říkám.
1: Fakt? Já vám totiž můžu říct už teď, jak ta schůzka bude probíhat.
2: No, to já vím taky.
1: On jí řekne, tak co s tím budeme dělat? Seš normální vyházet Ukrajince teď v této době? A ona řekne, tak co Petře, rozpustíme to tady? V tu chvíli mu bleskne hlavou, kdo všechno je navázaný, kolika lidem on dluží, preberen,
2: výrobci elektřiny, co za ním stojí.
1: Všechno. Teď mu to, takhle se s ním zatočí dvakrát svět, udělá takhle a řekne samozřejmě, to muselo takhle být.
2: To byla signalizační smršť, co?
1: Ale měli to udělat chytře, měli to je před měsícem a říct, bohužel se to rekonstruuje.
2: Jo.
1: Lidi nejsou chytří. Kdyby byli jeden pokoj, tam určitě nějaký mají, nebo nějakou, řekněme, místnost pro uklízečku. Stačilo tam do rána nechat otevřenou vodu. Vyplavíte 2-3 pokoje.
2: Tedy jste fikali.
1: Průšvih.
2: Že máte trošku zkušenost.
1: Rekonstrukce. Zvedačky se tomu říká, nebo těm trubkám.
2: Nemáte vy nějaký byty, který pronajímáte? Nemá...
1: Ne, ale
2: takhle se ukončuje nájem, ne?
1: Ale radím v tom.
2: Já si myslím.
1: Občanům. A... Musí být rekonstrukce. Moc nás to mrzí a tak. Vysuší 2 byty, jeden vymalujou, nebo 2 pokoje a mají to volný od Ukrajinců a můžou jezdit na lyže.
2: Víte, jak já bych na to šel být paní Pekarovou? Vystoupil bych v televizi a trošku bych si nechal slzy do očí dát. Řekl bych, v Harachově není sníh, mě to hrozně mrzí, ale my nemůžeme být tak zlí, že tam ty Ukrajince v tom necháme, musíme odstěhovat někam jinam. Umíte si to představit? Tu parádu.
1: Tak dovolíte, abych taky řekl, co bych já na místě
2: přispějte,
1: paní...
2: Přispějte.
1: Já bych na místě paní Pekarové hlavně mlčel.
2: Ale to by mohlo vydržet non-stop, ne? Až do konce nějakého jeho funkčního období.
1: To ne, ale občas sehnal bych si někoho, kdo ty věci umí napsat. Říká, dneska po měsíci máš zase možnost něco říct, tak tady... A hlavně bych mlčel. Tady platí staré pravidlo, kdyby smlčel, zůstal bys filozofem.
2: No, já nevím, jestli ona by měla čím zůstávat, ale mlčet by mohla, to vám podepíšu.
1: Víte co, mě teď jako docela přijde zvláštní, že, pane holče, že jak oni ti kandidáti na prezidenta, teď se začínají postupně obouvat do té vlády. A oni už jakoby nebyli vděční...
2: Za ten polibek hodnotový.
1: za hodnotový polibek. Tak co z toho nakonec bude? Koho oni budou podporovat? To mi řekněte.
2: Myslíte Fialu a vládu? No, podle mě nakonec to bude Babiš a Bašta.
1: Jakože... Takhle, já jsem mluvil s jedním člověkem z Odesky, a ten mě, bavili jsme se o tom, kdo budeme koho volit, jako začíná to takovým, hele, já nikoho. jo, jak se každý bojí říct. A já jsem říkal, tak ještě nevím, jako není tam nikdo s čistým štítem, že bych dal. Jo, a tenhle ten odesák mi řekl, já to hodím středula. Teď má tu kampaň s manželkou.
2: Jo, na to se nachytal.
1: No, je to. A je, pane holče, představte si, že ten souboj nakonec zůstane mezi generálem a tetuší.
2: Já se vám musím taky přiznat, vy jste se nachytal na manželku Středuly možná, nebo ten
1: já ne.
2: Odesák. Já jsem se teď strašně nachytal na pana Nerudu. Jak? Vy jste to neviděl, to video?
1: Nevím, kterým máte na mysli.
2: Jak řekl, že on doma žehlí a
1: tetuše... On doma žehlí?
2: On doma žehlí, a, ale tetuše, že umí zašroubovat žárovku.
1: No tak!
2: A konečně je to venku a já jsem pochopil, proč ona kandiduje, včera jsem to říkal ve streamu, a že ona vlastně možná nechce být prezidentkou, že chce být tam hlavní údržbářkou na Hradě. Představte si, tak tam vymění ty žárovky, umí přeinstalovat prý počítač, umíte to? Umíte něco vůbec?
1: Ne, já neumím vůbec nic. Ale přeinstalovat počítač neumím.
2: To... No, tak vidíte.
1: Tak na to mám personálně.
2: O, tak vy jo.
1: Ale to jsou... Vezměte si právě, to je ten rozdíl, jo. Pane holče, umíte si představit, že by něco takového dementního, že je výborná šrouba žárovky, který umí, jak my víme, zašroubovat každý dítě v první třídě základní školy a nechlubí se tím ještě navíc. Umíte si představit, že by něco takové vypustil zuby Klaus nebo Zeman?
2: Ne. Klaus, to jenom víme, že ten vždycky zasínal, ale žárovky neměnil. Že?
1: No, neboli oni nemají o čem mluvit. Já vám řeknu, jak toto vzniká, tyto videa. Tam je nějaký štáb lidí, kteří, jeden se stará o sociální sítě, jeden o média, jeden o to, jeden o to, jeden o to, jo. A teď tam sedí a říkají, ty za půl hodiny nám začíná porada s tetuší. O čem budeme točit videa? A někdo řekne, no tak co, kdybychom natočili nějaký její politický ideje nebo něco, ona žádný nemá. No tak něco jiného vymyslete. Tak manžel o žárovkách, to je dobrý, Tondo, napiš to tam. Manžel, žárovky. Nemyslíte si, že to vzniká jako spontánně?
2: Vidíte do toho jako vždycky úplně přesně. Ale víte, že Neruda umí péct i chleba, ono přijde do té televize. Tak si představte, tetuše potom na Hradě šroubuje žárovky a Neruda peče chleba, rozdává ho lidem. Já tomu přicházím na chuť.
1: Ale ona není jako, že by nic neuměla. Jako málo lidí v této zemi vám umí zajistit vysokoškolský titul.
2: Jasně, tak je, to
1: jako za 14
2: dnů. Já se nikdy nepodezříval, že by neuměla zajistit titul.
1: Pozor, to tam ne, to jako... Ne,
2: já vím, že jo. A včas, a když to začne smrdět plusirem, tak včas z té školy zmizet a začít radši kandidovat na prezidentku. Takže já ji nepodezřívám, že by nic neuměla. To ani náhodou.
1: Já jsem viděl nějaký video, kde ona velmi lacině, pane holče, prostě mudrovala o tom, že by se obklopila mladejma lidma.
2: Ona se udělala na Hradě takový jiskřičky si zařídit.
1: Za komunistů se tomu říkalo reflektor mladých.
2: No, ona, tak tady bychom měli reflektor mladých a generál, ten by tam měl asi leninský kroužek, ne? Co?
1: Tak leninský kroužek, pane holče, to je moje slabý místo.
2: No
1: já to miluju, já jsem od té doby scháněl informace, protože z doby Totáčové, kterou si tak trošku pamatuju, mě bylo kolik, 1920, když byla revoluce, ale já si pamatuju, kde jaký směšný debility, ale leninský kroužek nepamatuju.
2: No to byl pro elitu, leninský kroužek.
1: Jo.
2: Generál byl elita, ne? Elitní rozvědčík, tak měl elitněj kroužek leninský.
1: Takže vy to vidíte tak, že leninský kroužek byl jenom...
2: Kserska říká pro elitáře.
1: No a tak neuděláme zase nějaký kroužek, ale nemůže být leninský. Co když se udělají Bidenův kroužek třeba?
2: Jo, ajte, já se trošku bojím, že kroužků tady v té zemi poslední dobou za téhle vlády vzniká trošku moc.
1: Dáte si kafe?
2: Že jsou...
1: Jo.
2: No jasně. Vy jste trošku jak Neruda, vy umíte udělat kávičku.
1: A zašroubovat žárovku.
2: Jo, tak to mi pak ukážete. A že jich je nemálo leninských taky, se mi zdá. Zvlášť tam na vnitru vznikají leninský kroužky hezký a...
1: No ne, ale on už se nemůže jmenovat leninský, chápete? To je out of fashion. My musíme vymyslet lepší. No, musí jasné. To být teď nějaký...
2: No tak tam bude něco z Ukrajiny, že jo?
1: Zelenský, no to ne.
2: Zelenský je teď. Muž roku, Timeu, muž roku, Ježišmarja, Financial Times. Já bych udělal, jestli chcete být in, tak udělejte kroužek Zelenskýho.
1: Jestli chci být int?
2: Int ne, to už jste trošku, ale in.
1: Jo, in, jako...
2: Jako in.
1: Pane Holče, já...
2: No to je,
1: výbornou kávu.
2: To je paráda.
1: Vy jste možná ani nezaregistroval, že máme tady teď na streamech soutěž z Grand Café a lidi odhadujou, kolik se uvaří káv do určitýho data, jo?
2: No.
1: A máme tenhle ten samej kávovar ještě ve skladu úplně novej a někdo ho vyhraje.
2: Já myslím, že si ho můžu odníst potom.
1: Ne. Od toho tady máme jiné kádry od odnášení. Ale vy byste měl si taky tipnout. No vy nemůžete soutěžit vlastně, to je blbý.
2: A já nemůžu si ho odníst, že bych netipoval a odnesil.
1: Ne, to musí být férově. A já si takto vařím i na streamu. A řeknu jenom krátce, že pravidla celé té soutěže jsou na XTV, xtv.cz, úplně dole. Rozkliknete pravidla soutěže a kávovar může být váš.
2: No, vy jste teď tak rozsvícenej. Koukám na vás, jak dvě žárovky zašroubovaný.
1: No,
2: kávy je super.
1: No, já si totiž představuju, abych vám řekl, to taková jako uchylnost, ale co probíhá uvnitř těch štábů, by mě zajímalo.
2: Ohromná bezradnost, ne?
1: Ne.
2: Hlavně, já si všichni ty lidi sejí a říkají si, blíží se konec měsíce, budu muset napsat tu fakturu, jak já to ospravedlním, co udělám,
1: no,
2: sakra.
1: Přesně.
2: Co s tou tetuší uděláme, teď ona neví, proč kandiduje, sakra.
1: Představte si situaci, pane Holče, že jsou ve finále, což se nestane asi, jo, ale že jsou ve finále Lampasák a tetuše. V tu chvíli bychom volili koho?
2: Tu chvíli volím tetuši, žárovkářku, protože vím, že na Hradě bude šroubovat žárovky a neudělá si z toho nový generální štát.
1: Tak v tu chvíli já volím generál.
2: No dovolte.
1: No jestli.
2: No jste totalitář.
1: No ona, u něj aspoň víme, že to je člověk, který je ochotný na počkání převlíct kabát, že to je člověk, který je kariérista a pro úspěch udělá jako všechno. A
2: pozor, tak to musím oponovat, tetuše taky.
1: Ne, tetuše je prázdná, rozumíte?
2: To jo, ale jestli chcete nějaký turbotitul, tak vám ho zařídím.
1: Jo? To víme. A to je dočasně pozastavený.
2: Ne, to snad ne.
1: Jo, oni tam prý mají napsané na nástěnce po dobu prezidentské kampaně výdej turbotitulu pozastaven.
2: Pitomci, z čeho to chtějí financovat tu školu? Co?
1: No, humor, roupy. Ale pane Holče, napravte se v tomto. Když tam
2: myslíte
1: zůstanou,
2: do generála?
1: Jo.
2: No to ne.
1: Když tam
2: no
1: zůstanou oni dva, volte generála. Není to menší zlo, oboj je stejný zlo. Ale v něm aspoň
2: není,
1: něco je...
2: Není. No ale tetuše se nemusíte bát, protože v ní není vůbec nic, chápete? Tam není ani nebezpečí.
1: No ale co je nejhorší? Nejhorší je, když to je nafouknutý nic. Tady aspoň bude spolek, že občas někoho postaví ke zdě, zastřelí.
2: Jo.
1: A bude a to prodávat
2: super. A tetuší se můžete vsadit, že na Hradě vždycky bude svítit aspoň jedna žárovka.
1: No, takže to furt svýma žárovkama. No, a já vám říkám, že ji nebude brát nikdo vážně, bude vypadat hezky na fotkách, na plakátech, na známkách.
2: Jo, a teď si představte, vy tam pošlete generála. To ani nevíte, jakou občanku u sebe bude nosit, jak se bude jmenovat oficiálně.
1: Ale on se tam bude jmenovat správně,
2: jo.
1: Už, jo?
2: A jak je to vlastně, jak on se jmenuje správně? Pávek nebo Pavel?
1: Pávek.
2: No tak.
1: Ne, Pávek, Pavel, Ježišmarja,
2: no
1: mě celýho do divočí.
2: Já vám volte tetuši.
1: Ne.
2: Pojďte k nám.
1: Ne, nejdu k vám, pane Holče. Nejdu k vám a jestli teď tady neřeknete, že budete volit v tom případě, když budou oni dva generála, tak já...
2: Ne, a to neřeknu nikdy a radši se sám přihlásím do krytu k Rakušanovi.
1: To neděláte dobře.
2: Ne, já se sám identifikuju.
1: Vy jste se teď připojil k mainstreamovým...
2: Jo. Teď jsem hlavní proud.
1: A no jo, vy chcete do té České televize zase.
2: Teď jsem god.
1: Takže vy chcete do České televize, aby vás tam zvali do těch diskusí, že?
2: Hlavně.
1: A vy tam budete obhajovat ty tuši.
2: Já bych šel do toho spektra nočního.
1: No, na to se dívá 6 lidí.
2: To je moje publikum, ale, to je moje míra.
1: Ale poslední dobou jim jeden usne vždycky tak 5. Ale to nevadí.
2: Ne.
1: Pane Holče, ať to můžeme ukončit, řekněte, že to byla legrace.
2: No já volím tetuši, já chci tetuši.
1: Pozor, za předpokladu nevolíte tetuši. No to už vůbec, pane Holče, nežertujte
2: já
1: o to.
2: Já volím tetuši.
1: Když budou ve finále tetuše a lampasák, tak volíte tetuši.
2: Tak volím žárovky,
1: Ale v prvním kole si vyberete, doufám, někoho jiného, ne, než tetuši.
2: No jasně.
1: Budete to pana Fischera volit, ne?
2: Pana Fischera a...
1: Nikomu to neříkej.
2: Jo.
1: Jo. Nebo?
2: Pana Fischera.
1: Nebudete.
2: Ten má klíče, já vám... A víte proč? Ten drží ty klíče od brány do pekla.
1: Já jak vidím ty plamínky v těch očích, jak vám to začne blikat, to je něco jako kontrolky v autě u vás. Tak já to vidím, že neříkáte pravdu a nemyslíte to upřímně.
2: V zemi děláte fialu normálně.
1: No.
2: V zemi děláte lháře.
1: No ne, vy si s tím tak hrajete.
2: Jo, to je.
1: Prostě budete určitě volit někoho jiného, já nevím koho, ale nebudete určitě volit v prvním kole generála tetuši.
2: Myslím, Danuši. Že mě hele podceňujete.
1: Pane Holče, jestli teď řeknete, že v prvním kole budete volit tetuši, tak já si musím mít pro Ibalgin. Musíme to přerušit.
2: Já zůstanu vyvážený, já nebudu naznačovat tak ani tak.
1: No tak aspoň takhle. Teď jste to, jo? Říká se tomu do autu, ne? U fotbalu se to odkopne.
2: Říká se tomu veřejnoprávně.
1: Veřejnoprávně. Vy jste vyvážený? Nechytnul jste to od toho Moravce?
2: Ne, no dovolte.
1: Ten vám je tak vyvážený?
2: A na jednu stranu ne, hodně.
1: No tak oni to někde dovažují zase.
2: Jo,
1: ale...
2: na jiný televizi, ne?
1: V jiné zemi.
2: Jo.
1: No, víte, není to sranda s tou televizí, protože včera jsme měli radu.
2: No to říkáte vy? Jeden z šéfů v podstatě?
1: Jeden z šéfů čeho?
2: No i ČT, ne? Jste radní, Ježíš Maria.
1: Tak jsem tam velmi vlivnej.
2: No?
1: Velmi vlivnej. Například v oblasti parkování.
2: Vy tam prý sedíte na tom, v takový tý kukani, na parkovišti a vybíráte.
1: Jedinej můj vliv, nedávno se mě to někdo ptal, tak jako u kafe, jestli ten radní České televize má na něco vliv, a já jsem se nechtěl nechat zahambit, tak jsem řekl, samozřejmě, že má vliv. Má například, já jsem vlivnej, co se týče parkování.
2: Máte velký vůz, tak to já tam mám, celý zablokujete, ne?
1: Já mám telefon na toho člověka, co organizuje parkování v České televize.
2: To je ten Vrabel, nebo kdo?
1: Ne. Jmenuje se František. A je takový hodný pán. A on vždycky vyleze před tu budovu a poradí mě, kam to můžu buchnout. A třeba i dvouma kolama na chodník, protože... takže toto umím. Parkování.
2: Já myslím, že vám tam zaparkujou.
1: Ne.
2: Počkejte. Vy si tam fakt parkujete sám?
1: No jasně.
2: Za ty prachy?
1: No.
2: Kolik máte taky 300 tisíc, nevím, máte jako...
1: 400.
2: Tak, jo.
1: Máme 400 jako a...
2: Takže jezdí taky do Harchova se rekreovat.
1: No, my máme 400...
2: Až to tam uvolní.
1: My máme 400 za rok.
2: Jo, takhle.
1: No, není to žádná sranda, ale co je vážný, že máme od včerejška novýho předsedu. Nějakého soudruha Nováka. A to je člověk, který tam už pracoval a já o tom mám velké pochybnosti.
2: No tak on nejdřív na to dohlížel zevnitř a teď na to dohlíží jako takhle, ne? Zvenku.
1: Ani to si nemyslím.
2: Ne?
1: No.
2: A co tam dělá vlastně?
1: Dělá předsedu teď rady. Povede schůze a tak.
2: Jo.
1: A říkal jsem si, že jako by možná bylo lepší, kdyby soudruh Matocha zůstal. A já jsem, přiznám se, Matochu volil, protože nebylo jako moc na vybranou tam. A ještě jsme čekali, že bude kandidovat ten pan Ježek. To je, prosím, bývalý ředitel Českého rozhlasu. A kdyby býval kandidoval Matocha Ježek, tak bych to hodil tomu Ježkovi. Takhle jsem to měl připraveno. Ale Ježek nekandidoval.
2: Vy jste ho chtěl hodit Ježkovi?
1: Jo. Protože on je to konsenzuální člověk.
2: Jo?
1: A krom toho, že si myslím, že předseda Rady České televize by měl být kuřák.
2: No tak to je snad samozřejmě, ne?
1: A víte proč? No kvůli přestávkám.
2: Jo.
1: Matucha, sportovec, rozumíte, ten na to kašle.
2: Je on šachista, ne? Nebo co?
1: No a on
2: tak to, tam se
1: na kole a nevím, co všechno. A teď zase nekuřák, takže to s přestávkama bude ostrý. Zatímco pan Ježek si občas dá, jo. A tam by bylo jasný, že hodina 20, šup, přestávka.
2: Na hlavně u cigarety se něco vyřeší, ne? Jinak tam sedíte a...
1: To pan Matucha neví tohleto, ale to víme my ostatní. No takže žádná sranda v radě. Hmm. Ale schválil se rozpočet na příští rok, všechno se stenčuje teda, což já kvituju s povděkem.
2: Mě se tak ulevilo, když jsem čet, že České televize budou chybět peníze a bude muset redukovat výrobu. Nechcete to zredukovat pořádně?
1: No, vzhledem k tomu, že tady nevedeme úplně vážnou debatu, no, tak to teď nechci otvírat, ale já si umím představit, že by televize naplnila zákon a měla 4 kanály.
2: Já vám něco řeknu. Já si umím představit, jak říkáte hezky, že by Česká televize naplnila zákon a měla jeden kanál, ČT3.
1: Zákon říká 4 kanály, pozor.
2: Fakt jo?
1: Ano.
2: Ježíš, kdo to napsal?
1: Ne, kdo to napsal, ale je to tam napsaný. Takže a nechal bych ČT1, ČT2, ČT24 a jeden klouzavý kanál, kde by se střídal sport pro děti a i ty blbosti umělecký, pseudoumělecký a tak, neboli ČT Art, a zbytek bych takhle odmáznul.
2: No tam už nic jiného ani není, ne? Skoro.
1: No tak já často používám vaše slova, která mě teda nesmírně pobavila, musím říct, že když si pustíte ČT Sport, že se díváte na utkání...
2: Jo, Beton Horažďovice.
1: Beton Horažďovice proti Sokolu Velemín.
2: Jo.
1: Super. No takže tam bychom to nechali...
2: Byste zachoval, ne snad?
1: Co?
2: Beton Horažďovice.
1: To bych dal vždycky v 8 hodin večer.
2: To je fakt veřejnoprávní.
1: Místo Nagana.
2: No.
1: Tak jenom, abyste věděl, co je novýho v České televizi. No a na Netflixu, nevím, jestli to víte, se včera nebo dneska nebo zítra spouští ten dokument Harry a Meghan. Jo. A to mi řekněte, jak vy toto prožíváte. Já tím úplně žiju tady ty věci.
2: Já ne, ale uvidím, jestli vlastně to zkusím. Ale já tím
1: podíváte
2: nežiju
1: se?
2: Moc. Cože?
1: Podíváte se na to?
2: No uvidím, já fakt nevím, protože já tou královskou rodinou moc nežiju. Já vím, že spousta lidí tím se proto umí natchnout a žijou tím, ale já ne. I když má vlastně jako královnu rád.
1: Jako no královna už
2: instituci.
1: Nežije.
2: No to... nebo jako, dobře, krále teď. No.
1: Víte, že zemřela královna? Zemřela.
2: Jo,
1: odešla, no, odešla. A už je králem Karel III. Jen tak. No, samozřejmě, že... Oni odcházeli ti dva, Meghan a Harry, z Buckinghamského paláce se uklidit někam do světa, protože
2: nechtěli... Jsou v Americe, ne?
1: Počkejte, nechtěli být pod tím drobnohledem, nechtěli se účastnit toho všeho a chtěli žít v klidu svůj prostý život, klidný, bez médií a bez veřejnosti. Jasný bylo, že ve chvíli, kdy si vezmete hérečku, tak tato chce, kromě toho, že chce money play, jak se říká v Americe,
2: třeba
1: tak
2: to
1: chce slávu.
2: Třeba to dělá gratis.
1: Pane Holče, to prostě nejsem já, jediný, kdo tady dělá věci gratis, jsem já. A poslouchejte, a samozřejmě, že ona to cítí, že tam je ta popularita, tam jsou ty fotografové paparazzi, ty titulní strany. A ona si kluka vmanipulovala jako mazaná, prostě už babka, jako zkušená do toho, kam potřebovala. A teď to dojí. Takže ona, já chci obhájit toho chlapce.
2: Ale počkejte, já teď nevím.
1: Protože ten ví houby.
2: Ale jak je to točný, jako reality show, Sýma? Nebo...
1: No, jsou to nějaký rozhovory, on tam, prý tam moc hezky mluví o Dianě, ona. To jsem slyšel v nějakých, viděl v nějakých upoutávkách. A to je součást toho, jak ona to s ním umí. Ona dobře ví, že jeho slabý místo je máma, mrtvá. Diana, princezna. Víte, že byla?
2: Mě udivujete, vy máte podobné znalosti o královské rodině jako...
1: Jindra Forejt.
2: Jako Jindra Forejt.
1: Tak počkejte. A ona to s ním umí, takže mu načurá na nohu prostě přes
2: Dovolte, no sorry, mluvíte o pořád
1: ne, to je taky přirovnání, to se říká v Brně.
2: No, tak
1: když
2: jo,
1: někdo někoho chválí, jak se říká, že mu chčije na nohu, no, tak mu jako něco, já nevím,
2: to
1: prostě
2: pošimrá. Pojďme říct, že si to děláte v Brně.
1: A jak se to, my si to neděláme, my to taky neříkáme, jo. Tak jak to říct, ego pošimrá, nebo já nevím, co mu pošimrá, prostě řekne, jak si vážila Diany a on, jako jak tu mámu miloval a miluje ten Harry, tak to je přesně ten manévr, kterým ona ho takhle jako bere do rukou.
2: No vidím, že tím žijete.
1: No pane holče, já nežiju ničím jiným.
2: Ruce jak premiér, ale vás to úplně osvobodilo.
1: No. Ale mrzí mě, že vy to takhle jako nesledujete, to je strašně důležitá věc.
2: Teď jsi mě do toho dostal, když jsi mě do toho vtáhnul. Kdy to začíná?
1: Nevím, teď někdy na Netflixu, včera, dnes a zítra. No. V sobotu večer, no, tak takhle nějak. A fandíte těm dvěma, anebo fandíte Buckinghamskému paláci?
2: Fandím Francii teď. Tím žiju já, bude hrát Francie s Anglií.
1: Jaký
2: na
1: sport?
2: Na mistrovství světa ve fotbale.
1: Ve fotbale?
2: Jo.
1: Jo? A naši?
2: Naši jsou doma.
1: Naši už jsou doma?
2: Ne, už. Naši zůstali celou dobu doma.
1: Zůstali doma?
2: Nehraju.
1: Jak to?
2: Úplně to nešla ta hra, ale není to vlastní ten fotbal, tak...
1: A to mi neříkejte. No, tak... Proč se tam nepřihlásili?
2: My se přihlásili, ale neprošli.
1: Ježíš, to je zase cinknutý žijím, celý.
2: Bo, jasně, že jo.
1: To je cinknutý.
2: Ale prostě já teď žiju Francii, Anglii.
1: Teď my tam máme takový hvězdy. Rosa, ne? Nebo kdo je teď? Já nevím, kdo je teď.
2: To bylo, když vám bylo tak 20.
1: No tak kdo je teď
2: nebo největší hvězda? Nebo Rosa na kolejích, myslíte?
1: Ne, myslím Rosický, jo. Už znám ten žargon. Rosa
2: ten
1: techničí, se mu říkalo.
2: Ten techničí Spartu.
1: Baroš. To jsou ten...
2: Baroš byl Barry.
1: Koler.
2: A vy jste se zasek trošku toho, ne? Jaký máte rok na kalendáři doma?
1: Proč?
2: No, jste trošku v minulosti.
1: No ne, tak říkám, že aktuálně...
2: Já mám doplnit otázku, kdo je premiérem?
1: V naší země? Fiala, Petr, politolog.
2: No jste mimo nějak. Máte celý rozostřený.
1: A teď vám vůbec nerozumím.
2: No, máte premiéra Fialu a Rosickýho jako...
1: No, mě je vůbec fotbal...
2: Na mistrovství světa.
1: Fotbal tak nezajímá, tak...
2: To je vidět.
1: Já si... Ale vy zkoušíte mi z hokeje.
2: Jste
1: jak hrán, Jirka Šléger v Nagánu. Bomba tak, jako zděla.
2: To jste přesně datoval. To je vidět, že máte rok 90, kdy to bylo Nagano 8, ne?
1: No, to je možný tak nějak, no.
2: No, tak to jste zasadil.
1: Dobře, tak ať je to...
2: Tak přijete v roce 98,
1: ať je to jakkoliv, no. Máme teď hvězdy? Nějaký? Fotbalový?
2: Český, ne, český jsem myslel.
1: No ten Čech, ne? Čech Petr.
2: No, tak jste v roce 98. Dobrý.
1: No to teda nejsem byl.
2: Jste v roce 98.
1: Prosím vás, chytal v Barceloně
2: ještě před... Vypíšete si rok 98, Miloš Zeman nastupuje do funkce premiéra.
1: A vy jste a tak zlej, pane Morčeně.
2: Nejsem zlej, jenom jsem potřeboval vědět, v jakém roce žijete.
1: O královské rodině víte hovno, promiňte.
2: To máte pravdu. To máte
1: a tady
2: pravdu.
1: Machrujete s fotbalem, který chodíte se dívat po Černicích, jak hrajete okresní přebor a tady na mě machrujete. Nedělejte to. Já vám říkám, že já mám obecné znalosti.
2: No, neuvěřitelný.
1: No, a tak už mě netrapte a řekněte, proč
2: jestli to bude,
1: tam nehrajeme.
2: Jestli tuhle vlzonku uvidí Jindra Forejt, tak bude do smrti zahambený. Ty své znalosti o monarchii britský, úplně to...
1: Ale jestli uvidí Tonda Panenka, ten bude říkat, ten kluk je náš.
2: Jo.
1: Tonda Panenka, Vízek, víte, to je jako ten Karel Kroupa, fotbalista roku 78, zbrojovka vítězové ligy. Zbrojovka Brno. A Karel Kroupa, nejlepší fotbalista republiky. Jste ještě chodil do školky, ne? 78.
2: To už ne.
1: No a já už jsem sledoval jako...
2: Vy už jste byl v tom, ne? V nějakým leninským kroužku, ne? Pomalu.
1: Já už jsem byl v leninském kroužku pomalu. No. No a tak už mi to konečně řekněte, proč tam nehrajou naše hvězdy?
2: No protože...
1: Oni nás tam nevzali, jo?
2: No my jsme se tam nevzali, protože fotbal neumíme hrát pořádně.
1: A ono je to v Kataru,
2: no?
1: Jo?
2: Je to v Kataru.
1: Vždyť tam Minář letěl do toho Kataru.
2: Že to nezařídil, to... ne? Já to nechápu. Já bejt Pekarovou a Fialou, tak mu řeknu, jak to si nezařídil naši účast na mistrovství světa, ne? Kažte na nějaký plyn, prosím tě.
1: No ono se tam prej bojuje za LGBT? Ještě jsem četl někde. To je jediný, co jsem zaregistroval.
2: To já jsem nezaregistroval.
1: Mají nějaký čelenky, pásky nebo koni pásky, něco?
2: Jo, fotbalisty, myslíte?
1: No.
2: Mu z toho nevybojovali.
1: Nevybojovali, jo. Nula bodu. No a je tam bílej balet?
2: Bílej, to jsou národní družstva.
1: A vy nevíte, co je bílej balet?
2: Jasně, ale to není národní družstvo.
1: A co je bílej balet teda?
2: Bílej balet je... bílej balet je...
1: Ta, já mám času dost, pane Holče. A teď se ukažte.
2: Bílej balet je...
1: Pan Holec neví, co je bílý balet.
2: A vy to nevíte taky.
1: Já vám to ukážu.
2: To je Madrid, si, ne?
1: Je to Labutí jezero.
2: Ale počkejte, ve fotbale.
1: No ve fotbale, já myslím, no. Že ve fotbale. No řekněte to. Bílej balet.
2: Nebuďte
1: slušný.
2: Ne?
1: Jak?
2: Real Madrid, ne?
1: Real Madrid, no. To je bílej balet.
2: No.
1: A modrý balet, to je Tišnov. Chodíte někdy se podívat k nám?
2: No, modrý balet ne.
1: Ne?
2: Mně stačí bílej.
1: No jo, pane Holče, tak aby jsme to teď spojili do jednoho celku, dá se říct, že jako tým fungujeme dobře, protože znalosti máme obrovský, když je spojíme.
2: Jo.
1: Ten bílej balet nám trošku kulhá, to vy se doučíte.
2: No já jsem to řekl, vy jste to nevěděl.
1: Já jsem to vygoogloval rychle, popravdu.
2: A já ne, podívejte se.
1: No já vím, no tak jste lepší. To je, chápete, to je vlastně ta síla toho týmu, to nás učili v leninském kroužku, to vám generál Pavel vysvětlí.
2: Mm-hmm.
1: No, všichni za jednoho.
2: Ten se připravoval ve velkým týmu.
1: Na steč. Tak bílý balet a my tam nejsme, to znamená, že nás to vůbec nezajímá. A vy říkáte, že vyhraje kdo teda nakonec?
2: Mně se líbí Francie, jak hraje.
1: Ježíš, a to mám teda ze všeho nejraději. Co to je za řeč, pane Holče?
2: Co?
1: Já to slyším často od těch komentátorů. Já se dívám vždycky na MS v hokeji. Naši byli druzí ve Finsku, jo. Matěj Blimel byl na streamu, takže abyste, já tam jsem odborník. A oni říkají, to byl tak hezký hokej, to byl tak hezký fotbal. Nebyla to hezká, to je úplně jedno, záleží, kolik je gólů, ne?
2: Na výsledku samozřejmě, ale na to se chcete koukat, to trvá pro boha.
1: Na góly se chci dívat.
2: Hodinu a půl. A když ta hra stojí za prd, a je jedno, jestli to skončí 1-0 nebo 3-0.
1: Jak vám se líbí, když si hodně nahrávají třeba? Nebo?
2: Jasně, když se na tom hřišti pořádně něco děje, to drama, ne? Když se útočí pořádně. Já nepotřebuji 10 gólů, ale aby to furt jelo pořádně. Aby hráli, aby se nebáli.
1: Vy máte úplně zvrácený pohled na svět.
2: Proč?
1: No vy nevíte, že tyto sporty se hrajou na góly?
2: A teď vám to říkám, že jo, pokud je o výsledek, jasně, ale no. Chcete se na to koukat hodinu a půl?
1: Nechci, vy
2: se na to chcete koukat. No a proto vám říkám, že někdo může vyhrát, ale budete se trápit u toho hodinu a půl, u té hry. A jasně, vyhraje.
1: Já bych se mohl dívat na fotbal jenom tak, že bych na druhé televizi měl puštěný seriál Koruna. A abych takový ty nudný místa, kterých je u fotbale tak hodina a půl za jednou tkání.
2: No, to tomu nerozumíte.
1: To nerozumím. To je věc vkusu, pane Holče.
2: Ne.
1: Ne? Jak myslíte? No ale tak fotbal máme vyřešený, ne?
2: No asi jo.
1: No představte si, to je dobrá zpráva, nebo špatná možná. Češi, občané, naši spolupčané, investovali do bitcoinu 3,3 miliardy korun.
2: Mm-hmm.
1: Ať mi nikdo neříká, že my jsme chudá země.
2: No a mají to ještě? Nebo už o to přišli?
1: To už je druhá, to bych zbytečně tady neotvíral.
2: To je ale, to důležitý.
1: No, ale to je peněz, co? Mají odvahu, jako... Jediná no. Spolehlivá investice je do mince Xaver, to víte už.
2: Ta jasný, no.
1: Je to v běhu, kdyby ještě někdo chtěl Picora Invest a adresa je vladimir@picorainvest.cz.
2: Ale to je jaký, čokoládový nebo?
1: Pane Holče, vy jste teda, ale opravdu dneska.
2: Co?
1: Proč?
2: Kdyby to bylo čokoládový, teď na Vánoce já bych si koupil jednu
1: Mincik Saver. Co se stalo, že se lidem narodilo děťátko, já už jedu koledy. Tak no. Mi, co se stalo.
2: Chápu.
1: Ale co vám se přihodilo dneska, že máte takový osten v sobě.
2: Nemám. Já to myslím dobře. Vždyť advent peče se cukrový, ne? Tam je spousta čokolády, ano. A proto já říkám, jak jsem zaslech, mince Xaver, hned jsem viděl takovou kulatou mincičku čokoládovou pěkně, která by měla ohromnou investiční hodnotu a potenciál. Úplně to vidím.
1: Pane holče, já se urazím?
2: Ne.
1: Omluvte se mě, nebo se urazím?
2: Ne, úplně vidím tam to X-ko na té čokoládě.
1: Pane holče, vy nemůžete být dobrý člověk.
2: Já jsem dobrý člověk.
1: Protože řeknete tady něco, o čem pozitivně víte, že mě to do večera bude mrzet.
2: Nebude, proč by vás to mrzelo? Já si myslím, rozdávám radost a vy se...
1: Já si myslím, že ve vás se... Vám se to rozleží teď během několika hodin, co během několika minut. A jak teď skončíme natáčení Wilsonky, otevřete telefon, dáte volt a objednáte 10 chlebíčků obložených, aby panu Xaverovi nebylo smutno.
2: A kolik je hodnota jedné mince, Xaver?
1: No, je to jedna unce trojská, ale těžko to vysvětlovat někomu, kdo se ještě nedostal přes čokoládový mince. Jo? Mm-hmm. Takže to je pro lidi z lepší společnosti, jo, pane holče. Takže já bych se tím zatím netrápil.
2: Ale víte, já když slyším mince Xaver, tak tu solidnost větší vidím ten potenciál v té čokoládě.
1: No já s čokoládou moc... Podívejte, řekněme to takhle, netrapte se s tím.
2: Nebudu.
1: Minci vy vypuste
2: úplně... Tohle vám můžu slíbit.
1: ...hlavy. Pojďme raději říct, pane holče, popravdě, tady našim divákům, a že jich je, že jeden z diváků, nás pozval kam?
2: No na super večeři ke Zdeňkovi Polorajchovi.
1: Polorajchovi, předevčírem.
2: Next door.
1: A pan Ruda.
2: Jelínek.
1: Ruda Jelínek.
2: To je potřeba slavný jméno.
1: Což je velmi sympatický, fajn člověk. A hlava teda, jako co tam všechno říkal, musím říct.
2: Tak je to chytrý člověk?
1: Chytrý člověk, musel se trošku cítit jako mezi náma, jakože mezi svýma.
2: Jo, tak to jo.
1: Tak kdyby se přidal do týmu, tak jsme úplně nepřekonatelní. No a krom toho, že biznismen a teď, ale já to musím říct, pane Holče, našim, já jsem měl vám takový zážitek, jak jsme tam byli, vy jste světák, vy jste vyloženě weltman.
2: To jo.
1: Přátelé, my jsme se tam posadili, pan Holec si nechal přinést vinný lístek, jo, vinný, teď to četl poctivě 4 hodiny prostě a říkal, jak to bylo?
2: Tím se netrapte, ale tak já jsem
1: Pinot,
2: si ho...
1: Nebo...
2: Pinot Noir.
1: Pinot Noir, jo, řekl Pinot Noir. Teď číšník takový srandovní, takový, že? Trošku.
2: Jak říkáte, číšník srandovní nebude jmenovat, kdyby se díval Zdeněk Polorej. Nakonec byl...
1: Zábavný.
2: Nakonec byl úplně zábavný, ale trošku už u toho usínal.
1: Jo. A samozřejmě byl okamžitě v obraze, ano, jak to bylo, Pino?
2: Netrapte se ti.
1: No nějak ty Pinokio.
2: Červený víno.
1: Červený víno. A přinesli a pan Holec vzal tu lahev, takhle jako na to, jo, pohlídnul a říkal, toto je ročník 2018, neměli byste 2015?
2: Co si to pamatujete?
1: No co? Já jsem byl jak
2: výříkově vidění,
1: já jsem si to všechno musel jako užít, já jsem toto nikdy nezažil, tu lepší společnost. A tenhle ten chlapec, prostě číšník hodnej, řekl samozřejmě, pane holče, mistře, říkal, jo, a tak odmašíroval, přišel z jinou lahví, pan Holec zase vzal, řekl, ano, to je lepší ročník, to jsou týžní svahy a takhle, a to je to takové jako peprnější, já nevím, co všechno, tomu dal ty přívlastky všechny, a řekl, a my bychom to prosili přelít do...
2: Do karafy.
1: Do karafy, načež už přišla dívka, paní, která to teda ošpuntovala, špuntík očuchala, dala ho na podšálek, takhle nám ho dala na stůl. Jo, to pan Holec přehlídnul, tady to jako světák vůbec, jako nějaký špunt nebo něco. Teď mu nalila trošku degustaci a pan Holec udělal, úplně se tam jako, teď to, a odborně prohlídnul všechno. A teď se jako napil a teď ona se úplně třepala strachem, a co ten mistr teď řekne. A pan Holec řekl, najednou celá toho spora stichla, jakoby, jak kdyby, já nevím, co bylo. A pan Holec položil tu skleničku, dlouze se jí zadíval do očí ty servírce jako jak pan Haničinec na nás.
2: To ne, jako já.
1: No je tak jak pan Holec. A teď jsme, ve mně byla úplně malá duše, co řekne. A on řekl, pan Holec tak položil a řekl, je to dobrý.
2: Yeah.
1: A ona, paní, tam ta tetuše, co nám tam obsluhovala, jak teta, taky obsluhovala, bez tak bude volit tetuši, já jsem to na ní viděl. A tak to rozlila, oni pánové si jako ťukli s tím vínem a tak si popili a potom pan Holec měl líčka, já jsem měl ledvinky, já jsem takový přízemní, Ruda měl nějakou roládičku, tak vypadal moc
2: hezky. Králičí, já si to pamatuju.
1: Králičí, jo. Pan Holec ubrousek plátěný, takhle na to, teď ten příbor přesně věděl, kam má sáhnout. Snědl dvě sousta, očistil takhle, vzal tu sklenici vína. Takhle já si to představuju na tom Královském dvoře, že to chodí. A já jsem měl zážitek, já jsem z vás nemohl spustit v oči a u toho nezávazně konverzoval ještě. To nebylo jako...
2: Já jsem udělal i pro vás, abych vás trošku, abyste to nasál.
1: No, pane Holče, to bylo od vás tak hezký, že jste obyčejného prostého kluka
2: z Tišnova
1: vzal do té vyšší společnosti.
2: No ne, já ne, to nás vzal Ruda Jelínek,
1: to je potřeba Ruda, říct. To je potřeba říct, ale vy jste jako byli to a já jsem to úplně prožíval.
2: Jsme se totiž, já to teď můžu to říct, my jsme se předem domluvili trošku a říkali jsme, musíme toho Xavera trošku kultivovat, tak trošku vytáhnout, tak jsme to takhle to připravili. Ale vidím, že to padlo na úrodnou půdu.
1: Já teď musím ještě říct pointu. Já už jsem pak musel odcházet někam, ještě na jednu schůzku pracovní a pan hostitel, neboli Ruda, náš kámoš teď, že říká, pánové, desert. A přinesli, jak říká, desertní lístek, jak říká pan Poulek, kartu. On říká kartu, všimli jste si kartu. To musí být na kartě vždycky. A pan Holec, zase muž z velkého světa, pane Holče, já jsem vás tak obdivoval, já jsem byl na vás tak pyšnej. S tímto člověkem,
2: já to viděl.
1: S tímto člověkem já můžu jednou za týden sedět a ve stínu jeho slávy se přihřívat, protože víte, co udělal pan Holec? Držel tu kartu, jo, ten desertní lístek, to přešel jako, protože jako to všechno věděl. Jo. A řekl tomu srandovnímu čišníkovi, řekl, nebyl by sýr. Takže celé menu vrcholilo, protože pan Holec přesně ví, co se k čemu hodí, že jo?
2: No,
1: a věděl, že... Takže nakonec bylo ještě sýrová, jako tam. Pane Holče, jste pro mě hvězda, muž z velkého světa, prestižní moderátor a streamer a já vám děkuju, to byl vlastně nejhezčí vánoční dárek, že vy a pan Jelínek jste mě ukázali velký svět a já až teď přijedu do Tišnova, budu tam sedět v nějaké té hospodě na Gerilu, na Humpolce nebo někdo se svými spolupčanem to budu vyprávět.
2: Úplně bych tam neskoušel objednávat ty samé věci, aby na vás nekoukali divně, ale vyprávějte to.
1: Budu to vyprávět, budu říkat, to jsem já zažil, byl jsem u toho, víte, přátelé a
2: jak jste řekl, Petr Haničinec, on se většinou, nebo často, jenom dlouze podíval a nic neřekl, ne, spíš.
1: No.
2: Tak on byl trošku jako v tomhletom Clint Eastwood. On občas, přijměte si prvních 45 minut ve filmu s ním, nepadne ani slovo.
1: Fakt jo?
2: Taky hraje jenom očima, jenom pohledem.
1: No to i paní Gerardot. No. Pane Holčan, ještě k tomu řeknu jednu větu, jo. Víte co, já jsem nemohl vůbec spát. Já jsem to celý promítal, všechny ty názvy, ale jedna věc mě tam jako vlastně přišla nejdůležitější. Mm-hmm. Ta vaše samozřejmost.

0: jako vhodné, kdybychom Rudu pozvali my?
1: Můžete vy i.
0: Nebo já, tak já klidně.
1: Nás oba.
0: Tak spíš Rudu asi, ne?
1: No, protože představte si to beze mě, ale no, co tam budete dělat?
0: No pozor, on je taky veltman.
1: Je. Má rád víno, dobrý jídlo. Tanečník je to. Taneční, má taneční školu.
0: Taneční školu.
1: Tango.
0: A nevím, jestli jsme ho tady teď moc neprovařili teda. To vystřihneme, ne, celý tohleto.
1: Proč?
0: No ne, jak budou, máme všichni šetřit. Víte, kolik jsme, než jo, nám takhle, ty speciality
1: já
0: udělali.
1: Já jsme neřekli nic trestního, ještě ne.
0: No kolik to bylo elektriky a plynu a kolik Putin...
1: To jde za Polarichem. To za Putinem. Spotřebovává, ne?
0: No Polarich to posílá přímo Putinovi. Bez tak. Musíme říct jednu věc. U toho Polaricha je všechno skvělý. Mm-hmm. Ať si každý, já vím, že je to konkurenční boj asi mezi těma restauracema taky, jo. A těžko někdo, určitě se najde někdo, kdo řekne, mě to přijde drahý, nebo mě to přijde, já nevím, studený, nebo já nevím něco, ale já jsem tam nikdy neměl nic, co by mě nechutnalo.
1: Vidím, že vy jste to Stammgast.
0: No, byl jsem asi po třetí. Ale nikdy ne na takhle vysoké úrovni, téměř mezistátní. Oni jsou Uherského Hradiště, ne? Číslo občanky, to je jediné, co jsme neřekli.
1: No, z Jižní Moravy každopádně, no.
0: No tam někde z Jižní Moravy. Ne z Uherského Hradiště, ne, odinut.
1: No, kolem Mikulova možná. Tam prostě, Jižní Morava.
0: No, chtěl jsem vám za to poděkovat, pane Holče, protože já teda nic takového tečka, aby jsme to mohli vystřihnout. A teď Jaromír Nohavica, to musíme tady říct, ale ještě předtím vaše hvězdná chvíle.
1: No teď, já vás netrufnu, jak jste teď po tomhle...
0: To máte netrufnu. To všechno na kartě.
1: Jo, skvělý. Sakra. Jak se to vy teď, jak jste se krásně rozpovídal.
0: Ale ne, já jsem, no. Muselo to ven, pane Holče.
1: Jo, to je jasný. No, takže poděkování. To musíte říct, jako co se děje.
0: Vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. To je Kryl?
1: Jo.
0: No, přátelé, na transparentní účet XTV nás mnozí podporujete v tomto pořadu. Říkáte si, je to žvanění, ale nás to baví. A když napíšete do zprávy, ještě tam něco posíláte, že to je na Vilozonku, tak to přijde do těch správných rukou. My za to pozveme pana Jelinka na večeři. Ne, v nejbližších 5 letech třeba ne.
1: 5 letka, no je.
0: A pan Holec se tak nějak si oblíbil tu děkovačku, proto on je děkan tady, pan Holec.
1: A tak já jsem viděl, že mi to jde líp než vám o něco, ano, tak jsem si to vzal pod sebe.
0: Je potřeba, aby toto dělal člověk světa znalej, kdo se umí pohybovat, jo, té lepší společnosti.
1: Taky práce s hlasem trošku, ne?
0: Práce s hlasem. On vám teď, on to tady zarecituje, umí to skvěle. Prostě nikdo, dokonce volali, nemyslím, už víte, z Národního divadla minulý týden.
1: Už fakt?
0: Jestli jo? By taky? Slyšeli tu vaši děkovačku.
1: Ale já už mám plno teď s divadlama.
0: Tak to je blbý, no. Mohl jste tam s Mirkem Donutilem hrát nějakou právě?
1: To mi nechtěl. To by se bál, že bych ho mohl zastínit lehce.
0: Dobře, no. Co? Tak já tam zavolám, že nic. Tak.
1: Za tři roky mám asi ono.
0: Děkujeme všem za podporu Wilsonovi 10. Přátelé, dělejte to dál, nedá se na tom prodělat.
1: Jako na investiční minci Xavera.
0: No na tom se opravdu nedá prodělat.
1: No, tak děkujeme Šárce Hospůdkový. Nějaké drobky pro Vlzoku 10, zvláště pak pro Xavera na afro nebo afrodiziakum radši, vidíte. Severokorejský afro, jak se chytlo vaše.
0: Jaký afro?
1: No.
0: Jo, to jste mi řekl, afro, jo.
1: To vypadá jak žárovka tetuše, co umí šroubovat. Tomáš Pokorný, náš
0: Tomik.
1: Věrný posluchač, divák. Příspěvek na Wilsonovskou PFku s našimi mistry v afroparukách a košilých vzor Tišnovská kostka. Víte, Tišnovská kostka, jak se chytla.
0: A co
1: jak
0: to je vedou, Tišnovská kostka?
1: To jste měl minulé. Ten kamionáckou košili.
0: To jsem říkal, jo.
1: Jak vedou obousměrný dialog s agentem Pávkem. Takže díky Tomáši Pokornýmu. Druhý Tomáš Sova, taky. Věrnej posluchač, divák.

0: Wilsonova 920 se vysílá ze Švýcarska, jen o tom nevíme. Senátor Jirsa je korunovaný kůl, jen o tom neví, ale my díky XTV ano, to je super.
1: Senátor Jirsa je skvělý.
0: To je ten Švýcar.
1: Ježíš, nechte to, to je...
0: Víte, tohle, to se prostě...
1: Já ho mám
0: to je
1: rád.
0: Radost politiky,
1: nevadí,
0: to je kouzlo...
1: že jsem si udělal ještě jedno kafe.
0: Nevadí, dej to si.
1: Protože já dneska nespěchám nikam.
0: To je kouzlo nechtěnýho, prostě. Tohle
1: jasný,
0: se
1: jasný.
0: Povede, takhle se zadaří jednou za čas jenom, no. Tak jemu se to povedlo teď. Samozřejmě s vaším přispěním, jako umíte to. Jak se říká, umíte to vytěžit. To se říká na Kavčích horách, ne?
1: Ha, já bych vám řekl, co se říká na Kavčích horách, to byste koukali.
0: Super, díky, tady máme taky Jirka Bis. Nebude to někdo z Bisky už? Nevíte? Co?
1: Ne.
0: Každopádně, díky. Navyšuji zároveň platby na transparentní účet, díky. Pánové, každý čtvrtek se bavím. My se bavíme taky a jsme rádi, že se to...
1: Někdy bavíme. Se bavíme. Máte to všechno?
0: Mám to všechno.
1: Na kartě, jak to bylo? Někdy se zlobíme, ale vždycky je to tak, že pan Holec mě vždycky podceňuje. A,
0: no to ne.
1: No. A teď se zlobíme, protože my Jarkovi Nohavicovi fandíme.
0: No hlavně teď, co se strhlo za tu příšernou nenávist proti němu?
1: Já všechny ty lidi, co ho kritizují, to pan Honzejk, víte, to je Honzejk, to je prestižní...
0: To je, víte, co to je? Jednotka odtržení od reality. Jo. Jeden Honzejk.
1: No, no. Pan, teď ještě nějaký další.
0: Ale jako peňáz.
1: Peňáz. To... Já vám řeknu, co všechny ty lidi spojuje. Nemůžou přežít to, že Nohavice je genius a oni umějí hovno. To je celý.
0: Víte, ale já bych bral, kdyby ho normálně kritizovali hudebně za tu jeho poslední skladbu, ale co je příšerný, je ta nenávist, kterou na něj pustili a hlavně vulgární nenávist, úplně fanatická, že nepatří do slušné společnosti, že je zrádce, že je estébácký hajzl a tohleto, to já si nepamatuju, že by se dělo tady. A já vám řeknu, kdo to spustil, tohleto. Tady ta slavná vláda demobloku.
1: No. A já za sebe říkám, že mistr Nohavice je skvělý. Fandím mu ještě teď po té písničce o kategorii víc a byl bych rád, kdyby ještě párkrát vytřel debilům, kteří nic neumějí a strašně rádi by byli poetové, jako je Nohavica. Strašně rádi by měli ty plný sály a koncerty vyprodaný během 3 minut. Strašně rádi by byli, kdyby jejich nějaká díla chtěli slyšet v Polsku, ve Francii, v Nizozemí, v Německu, všude možně. Strašně rádi by byli, kdyby dostali Puškinovu cenu, to je potřeba říct, Puškinova cena, nikoli toho, jak se jmenuje ten Lotr?
0: Putinovu cenu.
1: Putinovu cenu. A není v tom nic jiného, než že ten Jarek jim leží v žaludku. Zkrátka a dobře, jak říká Pavel Dobeš, vysoko vyrostlé stromy tahají na sebe bouřku a hromy a já dodávám ještě tady ty pitomce, jako je Peňáz a Honzejk.
0: Ha. A Šafr Xanax.
1: Šafr taky?
0: No, ten úplně nejhůř, tak ale
1: Šafr je blázen.
0: Ten je blázen, že jo? Já pardon, že byste měli vzít Nohavicu k sobě do streamu, ne? Zavrá host, vezměte ho.
1: Jarek má permanentní pozvání a je to jenom na něm. Může přijít kdykoliv.
0: Pak vás oba identifikujou a bude klid.
1: Já mám pocit, že bych s nimi o čem mluvit. Vůbec ne tady o těch politických věcech. A já jsem s ním lecos prožil. Ani ne tak s ním jako s jeho písničkama. A myslím, že lecos na různé věci bych se chtěl zeptat.
0: Jste nám děko.
1: Já jsem vyložený rád.
0: Já to vidím.
1: Taky ty Vánoce. A... Ne, je to tak, pane Holče, to je ten okamžik, kdy to musíme takhle říct.
0: Jo, a to musíme ukončit, protože já vidím, že...
1: No, ukončíme to tím, že pan Volný dostal 2 roky nepodmíněně.
0: Tomu to
1: podmíněně, promiňte, podmíněně.
0: Podmíněně. Tomu to ukončil někdo jiný.
1: No. A to se tam prý ještě ani neřešilo, že ty letadla rozhazují ten covid nad Brnem. A proč zrovna nad Brnem, že?
0: Tak to, hele, to znáš? Brno, tam je něco magického, no.
1: Že to neobletilo to... nad Tišnovem jednou. Kdyby to mohlo, kdyby to pan Volný vyprávěl Tišnovi.
0: Asi Brno je lepší a lepší, teda mimochodem.
1: Je, je.
0: Co?
1: Pane Holče, já vás nechci vůbec...

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy?
2: Hmm.
1: Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť. A u televize o 1:30 v noci se mi sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Ještě višně taky
2: jsou. Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli jsem tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No, jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

Sametová revoluce mě zastihla na svazácko-pionýrském školení v jednom táboře u Tišnova. Přes den jsme se školili, večer se zpívalo a hrálo, klasický kolorit doby, běžný program podobných akcí. Byl pátek a kdosi přijel se zprávou, že v Praze začala válka. Přestali jsme hrát a zpívat. Jen jsme se po sobě nechápavě dívali. Jaká válka? Zeptal se kdosi. Někde se tam střílí. Tím zábava skončila a když jsme se v neděli večer vrátili domů, už jsme všichni věděli z televize a rádia, že v Praze cosi proběhlo. I když k nám se ještě nic nedostalo, jen ty zprávy. Profesně mě tento důležitý okamžik dějin zachytil coby vrchního číšníka v hotelu Květnice v Tišnově. V pondělí ráno jsem dorazil na směnu. Revoluce už byla uvnitř. Ostatně jako všude kolem. Ovšem nedá se říct, že by národ reagoval jako jeden člověk. Každý si tu informaci uchopil po svém. Měl jsem dvě kolegyně, účetní, které spolu seděly v jedné kanceláři a celkem spolu vycházely, i když jedna byla disidentka a druhá kovaná komunistka. Disidentka, paní Tramačová, jejíž syn byl kněz a měl s tím problémy, jak on, tak i jeho matka, přišla celá nadšená do baru, zapálila svíčky a že se bude stávkovat. Ovšem poté se dostavila komunistka paní Vacová a svíčky sfoukla, že strana si s tím poradí. Mezi těmito odhodlanými ženami vlál pan Mlejnek, odborář, jenž měl na starosti příspěvky ROH. To byl vzácný člověk, požehnání pro každého zaměstnavatele, protože neustále myslel na úspory. Všude zhasínal, zavíral vodu a topení, měl neustále na paměti, že naše země musí šetřit energii. Byl nesmírně poctivý a kdyby takový byli všichni, tak by asi socialismus musel fungovat. Revoluční nadšení mě nemohlo nezasáhnout. Kdykoliv jsem měl volno, jel jsem do Brna, kde na náměstí Svobody probíhaly stávky a shromáždění. Bylo zcela jasné, že se něco otočilo. A jedna změna přicházela za druhou, všechny skvělé. Jako bychom si sedli na tobogán a ten se zcela bez kontroly rozjel. Mohlo se cestovat, a to nejen do Polska nebo Maďarska, ale také do Rakouska, Itálie, vlastně kamkoliv. Mohlo se podnikat a chtěli jsme to zkusit všichni. Začínal kapitalismus. Každý měl pocit, že má právo na svobodu, ale taky na úspěch, na blahobyt a na americký sen po Česku. Jenomže málo kdo věděl, jak na to. Většině podnikatelů přes noc spadlých z nebe chyběly zkušenosti a kontakty. Najednou se rodila první vlna úspěšných, kteří ve většině případů měli jako hlavní devizu drzé čelo, které, jak víme, a poplužní dvůr a tak dále. A tak si většina z těch nových podnikatelů nechala natisknout vizitky, koupila si fialové sako a podnikatelský kufřík. Rodily se bláznivé projekty a realizovaly se ještě bláznivější nápady. Někdo přišel s tím, že má k dispozici několik kamionů zubních past. Další měl zase cisternu šampónů s oblíbenou vůní zeleného jablka. Další se rozhodl dovážet polobotky z Brazílie. Někdo měl štěstí, někdo podnikatelský talent, další intuici. Našli se i tací, co se v tom neuvěřitelně rychle naučili chodit. Ale spousta dalších tvrdě narazila na své vlastní mantinely nebo na překážky, které mu do cesty postavil někdo jiný. Také jsem se na podnikání vrhnul po hlavě a patřil mezi ty, co narazili. Trvalo pár let, než se vzduch pročistil a podnikání dostalo nějaký řád. Ovšem leckdo se z těch šrámů, které tehdy utržil, už ani nevzpamatoval. I mně stála podnikatelská živnost spoustu nervů a hlavně peněz. Kdyby mi v jisté chvíli nepomohli rodiče a babička, tak bych zcela určitě padl až na dno. Založil jsem se dvěma společníky firmu a nedopadlo to dobře. Ani podnikatelsky, ani lidsky. Já se tomu příliš nevěnoval a když někdy ano, tak špatně. Chtěli jsme obchodovat s barvami. Dovezli jsme je za dost peněz ze zahraničí a teprve poté zjistili, že obsahují jakousi nepovolenou látku, takže jsme je museli zlikvidovat. Také jsme provozovali hrací automaty společně s barem. Nebyly to ovšem současné moderní stroje, nýbrž prastaré skříně, ale i tak jsem pochopil, že tímto způsobem se zbohatnout nedá. Nicméně nelituji, že jsem si tím prošel, protože díky tomu jsem dnes vůči automatům a hazardu naprosto imunní. V Las Vegas jsem do automatu nikdy nedal ani cent.
Vím, že porazit počítač nelze. Nakonec jsme byli rádi, že jsme se všeho zbavili, byť za cenu velkých ztrát. Bohužel dluh, který po našem podnikání zbyl, zůstal na mě, bylo to kolem milionu a v ten moment to vypadalo jako tragédie. Milion pro mě představoval obrovskou sumu. Naštěstí už je to za mnou, ale byla to zkušenost k nezaplacení. Najednou se zcela zřetelně ukazovalo, co v kom je, co je kdo zač. Při socialistické uniformitě se to poznat prostě nedalo. Řada lidí překvapila, ač na to nevypadali, stali se z nich úspěšní biznismeni a naopak. Suveréni a někdejší mocní schořeli nebo se vůbec ničeho neodvážili. Ale za hlavní chybu tohoto mého úseku života považuji, že jsem nedodělal maturitu, byť jsem celé předcházející studium poctivě absolvoval. A to opravdu při zaměstnání nebylo jednoduché. Prostě zlomové roky 1989 a 1990. Život najednou běžel rychleji. Tedy nechal jsem střední hotelové školy týden před maturitou a začal věřit na kapitalismus. Některé zkušenosti z té doby byly na můj vkus zbytečně drahé, měly příliš velké oběti, tím myslím z přetrhané vazby či zničená přátelství. Roky se nestýkám s pár lidmi, s nimiž jsem si kdysi rozuměl a považoval je za kamarády a předpokládám oni mě. Jakési pomyslné osídlování divokého východu sebou neslo řadu nevyspytatelných situací. Těžká vzpomínka je pro mě třeba okamžik, kdy mě jeden kamarád a ještě další dva lidi obvinili, že jsme ho připravili o nějaké peníze, už si ani nepamatuju, kolik tehdy uvedl. Dokonce se to dostalo až na policii, byl jsem u výslechu. Policie případ odložila. Popravdě dodnes nevím, jak se vlastně okolnosti seběhly, kdo byl nakonec hrdina a padouch. Všechny hypotézy, které jsem krátce poté nosil v hlavě, zůstaly v rovině dohadů a spekulací. A když si to celé promítám po letech, nemám pro řadu situací vysvětlení. Nicméně onen kamarád si na tom trval, dostal se totiž do dluhů, hledal nějakou cestu ven a jiná než naše obvinění ho nenapadla. A tak jsem jednoho dne hleděl do hlavně pistole člena vymahačské party, která měla ze mě nějaké peníze dostat. Dostal jsem k podpisu nějakou směnku, ovšem to jsem kategoricky odmítl a zřejmě jsem byl tak přesvědčivý, že mě vymahači nejen nezastřelili, ale i bez podpisu nebo peněz odjeli. Sice mě ujistili, že se brzy zase vrátí, ale už jsem je nikdy neviděl. Až na jednoho. Při psaní své knihy o odsouzených jsem procházel věznicí a tam jeden z vymahačů vytíral chodbu. Velmi halasně a nadšeně se ke mně hlásil a já dodnes nepochopil, proč byl tak rád, že mě vidí. Moje podnikatelská epizoda nebyla dlouhá, ale její následky jsem nesl dlouho, včetně pokažených vztahů. Je to sice cenná zkušenost, ale zbytečně drahá a velmi nepříjemná. Najednou jsem se dostal do situace, kdy nebylo z čeho platit složenky, neměl jsem peníze na leasing na auto. A že bych si došel do restaurace na oběd? O tom nemohla být ani řeč. Opravdu to nebylo období, na které bych vzpomínal rád. Ale i tady platí, že všechno...

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání, a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli, zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společně

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu je jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dočetla jste se taky o tom, jak se nám strašně vyplácí pomoc Ukrajině?
3: No, slyšela jsem o tom, teď se psalo v novinách, že údajně Ukrajinci už platí do našeho rozpočtu víc, než kolik my Ukrajincům dáváme.
2: No, mně se líbí, jak se tady ty zprávy cyklicky vracejí, vždycky je to taková vlna samých dobrých zpráv o tom, jak na pomoci Ukrajině vyděláváme. Ona to samozřejmě není pravda, ono se tak jako v těch zprávách, jak to ta vládní média přemílají, tak se tam neuvádí to, že pořád ta pomoc samozřejmě převyšuje to, co oni teď už zaplatili případně na těch daních, ti Ukrajinci, kteří u nás jsou zaměstnaní nebo pracují. Ale tady se rýsuje další věc v souvislosti s Ukrajinou, a sice to, že Američani začali jednat s Rusy o případném ukončení války na Ukrajině. A v tom případě, pokud by skutečně se přestalo bojovat a válčit, tak Ukrajina bude potřebovat obnovit, rekonstruovat, protože je v podstatě velmi zdevastovaná, nejen lidsky, ale i materiálně. Ta potřeba těch peněz už se vyčísluje na víc než půl trilionu dolarů. A je to víceméně všechny segmenty ekonomiky, bytový fond, energetika, průmysl, zemědělství a tak dál. A mimochodem to číslo je třikrát vyšší už, ta potřeba těch peněz, než byl loňský výkon ukrajinské ekonomiky. A teď jde o to, že z Ukrajiny se v tom případě stane jakási černá díra na potřebu lidských zdrojů, neboli práce, stavebních materiálů. A to samozřejmě tím, že Ukrajina je velká země, tak to bude ohromný tlak na zvyšování cen a případnou inflaci, ne?
3: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že to povede ke zvýšení cen i tady u nás.
2: Pořád Kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.

Byl jsem plný očekávání jako tehdy většina lidí. S nadšením jsem denně jezdil do Brna, zúčastňoval se stávek, zvonil klíči. Ovšem, kdykoliv jsem později měl někoho hodnotit podle toho, co dělal za minulého režimu, či v jaké byl straně, byl jsem velmi opatrný. Znal jsem komunisty, kteří nikdy nikoho nezradili, nepodvedli, kteří pomáhali, jak mohli. Na druhé straně jsem znal i bezcharakterní hovada, která nikdy v komunistické straně nebyla. Hodnotit objektivně je velké umění, chce to nadhled, ale i odstup. Proto nenávidím bezduché řvaní a obviňování. S těmi, kdo to dělají, nechci mít nic společného. Sám jsem si mnohokrát kladl otázku, jak jsem sám přispěl k době, v níž jsme žili. Byl jsem pionýr, dokonce hrdý pionýr. Chodil jsem na schůzky, jezdil na prázdninové tábory. Přitom jsem měl možnost jezdit na západ. Byl jsem v Rakousku, Itálii a dalších zemích. Na vlastní oči jsem tehdy viděl, jak to tam chodí. Ale nechystal jsem se tam utéct. A ani nevím, jak bych se choval, kdyby ke změně u nás nedošlo. Nechci nikoho odsuzovat, že v minulém režimu někoho uzurpoval, protože nemohu tvrdit, že dnes je to jinak. Když jsem psal knihu o politických kauzách, seznámil jsem se s tolika fakty bezpráví, zlodějiny, křivdy, nenasytnosti, ale i hlouposti, že jsem se z toho dlouho nemohl vzpamatovat. Také nevíme, jak budou dnešní dobu jednou soudit naši potomci. Možná bychom se divili, kdybychom u toho mohli být. Mám střízlivý názor jak na dobu minulou, tak i na tu, která přišla po 17. listopadu 1989. Stejně střízlivý jsem i hodnocení Václava Havla jako prezidenta. Ale ani nejsem z těch, kdo by vykřikoval, že se blíží vláda oligarchie. Nicméně principy dnešní propagandy jsou podobné těm, které bývaly uplatňovány kdysi. Za tento názor se budu i prát. Tenkrát jsme byli ovlivněni určitým prostředím, určitou kulturou. A to nejen tou oficiální, ale i tou neoficiální. A když pak na balkonu Melantrichu zpívali naši hymnu společně Karel Gott s Karlem Krylem, přišlo mi to symbolické. Prostě takový jsme a takový jsme byli. Hlavně, že nevypukla válka, které se hodně lidí obávalo. Mimochodem, stejnou větu o válce jsem slyšel po letech ještě jednou. V úterý 11. září 2001 jsem seděl v Brně v restauraci, něco jsem jedl a díval se na televizi, která tam byla puštěna. Když přišla moje paní účetní Hubáčková, se kterou jsem tam měl schůzku, třesoucím se hlasem mi místo pozdravu řekla, že v Americe začala válka. Zvedl jsem oči a za její hlavou viděl na televizní obrazovce, jak letadlo naráží do budovy obchodního centra v New Yorku. Na vysvětlenou, útoky z 11. září 2001 byly sérií koordinovaných teroristických útoků, které se uskutečnily ve Spojených státech amerických. Provedlo je 19 příslušníků militantní islamistické organizace Al-Qaida. Ti unesli 4 letadla společnosti American Airlines a United Airlines. 2 z nich narazila do 2 věží Světového obchodního centra v New Yorku, zabila všechny lidi na palubě a další uvnitř budov. 3. letadlo narazilo do Pentagonu, sídla Ministerstva obrany USA v hlavním městě USA, Washingtonu, D.C. 4. letadlo se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry letadla poblíž města Shanksville v Pensylvánii. Při útocích celkem zemřelo 2996 lidí, včetně 19 únosců. Dal jsem se dohromady s muzikou, i když se stále zdráhám tvrdit, že jsem se stal muzikantem. Nicméně na kytaru jsem se naučil hrát slušně. Hrál jsem s kapelou, kterou tvořili kluci z někdejšího pionýrského oddílu, který jsem vedl. Od původně táborového ohýnkového hraní v ryze akustickém provedení a s ryze akustickým repertoárem jsme postupem času hledali formu a směr a přes country a folk music jsme došli až ke klasické taneční kapele. Hráli jsme na plesech, tancovačkách a dalších akcích, fungovalo nám to a existovali jsme asi do roku 2004. Jmenovali jsme se Malevil. Malevil je postapokalyptický román Roberta Merleho z roku 1972, který byl v roce 1981 zfilmován. A Malevil se jmenuje hrad, v jehož sklepení při apokalypse přežije hrstka lidí. Zakládajícími členy byli, kromě mě, zpíval jsem a hrál na kytaru, Pavel Štarha, který chodil do lidové školy umění, hrál na tubu, basovou kytaru a kontrabas.
A Marek Kubát, pionýr z mého oddílu, ryzí samouk, který se učil tak rychle, že za chvíli hrál nejlíp. Zpívala s námi Jana Kroufková, jedna z pionýrských vedoucích, která měla hezký, temný ženský hlas. Byla o pár let starší než já a o dalších několik let starší než druzí dva kluci. Jelikož byla povoláním speciální pedagožka, vysvětlovala nám, co vše život obnáší a některá z jejich ponaučení si pamatuji dodnes. I Pavel s Markem se od ní nechali rádi poučit a já ji považuji za jednoho z nejdůležitějších lidí, které jsem potkal. Kluci v té době dokončovali základní školu, blížil se rok 1989, já už byl vyučený číšník a studoval jsem dálkově hotelovou školu v Brně, poté ve Velkém Meziříčí. Maturovat jsem měl na jaře 1990, ale revoluční euforie mnohým natolik zamotala hlavu, že jsme udělali i řadu špatných rozhodnutí. Jedním z nich byla moje už zmíněná lehkovážnost, s níž jsem přistoupil na návrh jednoho z profesorů, že k maturitě jít nemusím. A tak jsem zůstal těsně před cílem. Mě to ale příliš netrápilo, protože kapela tehdy u mě byla na prvním místě. Přidal se k nám Jirka Lukas, hráč na klávesové nástroje, zatímco Jana Kroufková se s námi rozloučila. Mrzelo mě to, neboť to bylo částečně tím, že jsem začal trochu podnikat s jejím tatínkem, který posléze zemřel. Podnikání nedopadlo dobře, vše spadlo na moji hlavu a naše do té doby dobré vztahy se skalily. Mnohokrát jsem si říkal, že zvednu telefon a zavolám jí. Chvíli s námi hrál na saxofon Jirkův bratr, poté se k nám přidala Alena Procházková, skvělá zpěvačka, která, kdyby nespívala v Tišnově, ale vydala se do Prahy, muzikálové produkce by se o ní praly. Později jsem na Alenu intenzivně myslel, když jsem slyšel v Las Vegas živě zpívat Bette Midler a její The Rose. Ano, tady na tomto jevišti, kdyby teď stála Alena, lidi by šíleli ještě víc, říkal jsem si v duchu. Později jsme přizvali i bubeníka a následoval zásadní kauf. Učitel hudby a dramaturg Petr Dvorník, nesmírně vtipný člověk, který vystudoval dějiny divadla. Další důležitý člověk mého života, jeden z nejchytřejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Drobný člověk s vlasy jako Dimasův D'Artagnan, s malými brýličkami na očích a s nejméně 20 obyčejnými tuškami a propisovačkami v kapsičce hodobožového saka. Nikdy jsem se nedozvěděl, proč jich má u sebe tolik, ale několikrát jsem byl svědkem, jak jednu z obyčejných tužek vyndal, když mu přinesli v restauraci kávu. Ne, nic si s ní nepoznamená, jen jí zamíchá kávu, ač lžička leží na talířku. Je to člověk do party s originálním smyslem pro humor. Jeden ze strůjců veškeré legrace, která kolem kapely kdy byla. A že byla pořád nějaká. Petr z nás byl nejstarší, nejmoudřejší a logicky i arbitrem malicherných sporů. Jen jednu drobnou vadu měl a to byla láska k pivu. Když přepálil svoji únosnou hranici, tak jsme ho sbírali ze země, ovšem dělali jsme to rádi. A pravdou také je, že během let naší spolupráce takových drobných pivních epizod ubývalo. Z naší malé tišnovské kapely postupně vznikl orchestr, který hrál na plesech, slavnostech, nejčastěji k tanci, čemuž jsme přizpůsobili repertoár. Měli jsme řadu stálých štací, zažili plno historek během jízd a také jsme občas pozměnili složení kapely, a to hlavně kvůli fluktuaci bubeníků. Těch se totiž vystřídalo mnoho, asi 9. Vydali jsme i 2 dlouhohrající desky. Ta první vyšla v roce 1994 a jmenovala se Dnes večer v country baru. Zpíval jsem na ní různé hity žánru country a folku. V roce 2000 nám vyšlo 2. album V houpací síti. A tady jsem zažil autorskou spolupráci, na kterou se nedá zapomenout. Hitmaker Pavel Krejča mi napsal několik písní, za které jsem rád. Vladimír Koudelka, toho jsem znal roky, přinesl Ještě jednou díky brácho a další texty. Titulní skladbu V houpací síti zkomponoval kolega Petr Dvorník a otextoval ji Libor Machata. Od Krise Kristoffersna jsem si vypůjčil jeho baladu The Bigger the Fool, The Harder the Fall s českým textem Vabyho Daňka. Čím větší blout, tím tvrdší pád a ta se stala pro publikum nejoblíbenější. Hej, řekni mi, jak se smířit s tvojí novou hrou.
Hej, co není fér, nechci hrát. Do misek váhy skládám vinu svou i tvou. Čím větší blout, tím tvrdší váha.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček.
2: A opět říkám s krásným potěšením, protože jste mě teďka, jak ty, tak ten světodějný teď bol v naší zemi, kdy řešíme e-maily a jak se píšou e-maily a kdo je komu nebezpečím. Jinými slovy o významu složek pro český ústavní systém, tak jste mě donutili, já jsem dělal velký jarní úklid a přinesl si teďka neskutečného spoustu složek, ale bohužel jsem zjistil vlastních restů. Tak já se tady tím budu probírat a pokusím si to užít. Takže všem děkuju, speciálně Petru Fialovi a Markétě Pekarové Adamové, protože to řekla vůbec takovým jako emocionálním nádechem, že mě donutili, moje žena děkuje, že jsem šel do jarního úklidu, stálo to za to. Teďka brzo budu podávat daňový přiznání a pak slibuju fáze 2, pracuju na složkách, aby restu ubývalo, byl v tom pořádek, systém a končím se složkami.
1: No, ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, šéfku sněmovny a TOP 09. Ta teda, když říkala v televizi, proč svolali tu mimořádnou schůzi, jí nějak skamenil úplně v obličej. Já mám pocit, že jí se stalo nějaký bezpečnostní riziko, trošku se o ní bojím, ale každopádně kráčíme znovu a jako obvykle před dějinami, protože natáčíme Férovku krátce před vypuknutím, jak

0: jsou mediální titulky masakru ve sněmovně, a sice před začátkem mimořádné schůzy. A on je to krásně liricky nazvaný bezpečnostní hrozby České republiky, tuším, ale je to samozřejmě mimořádná schůze k Andreji Babišovi. Protože si řekněme, že situace pro vládu vůbec není růžová. Hlavně ten poslední průzkum Kantaru, publikovaný v České televizi, ji vyděsil, a reakce na to je každopádně mimořádná schůze sněmovny kvůli Andreji Babišovi. Já mám takový pocit, že s každým dnem vlastně ta vláda Petra Fialy víc a víc vykrádá Andreje Babiše. On už, Petr Fiala, začal natáčet videa trošku jako Andrej Babiš, skončil jako Petr Fiala, protože Petr Fiala je jenom jeden, Andrej Babiš taky. Teď po tom, co nám vláda permanentně říkala, že svolávání mimořádných schůzí nás stojí strašný peníze a navíc to ještě brzdí od produktivní práce pro celou zemi, tak nakonec nám svolala mimořádnou schůzi sněmovny sama vláda. Dokonce ještě tak, že vzhledem k tomu, že si vlastně uzurpovala většinu času pro řečnění pro sebe v tom prvním dnu, tak se ta mimořádka protáhne do druhého dne, a pak už sněmovna asi nebude ani jednat ve čtvrtek, takže vlastně nebude pracovat tenhle týden pro nás.
1: Je to takový emocionální týden, si řekneme.
0: Je to hodně složkový týden. Ale ono vůbec nějak bezpečnostně přituhuje, protože když vidíme ty reakce Fialovy vlády na tu její situaci, tak ku příkladu poslanec hnutí STAN Exner zcela vážně, on si položil otázku, proč má hnutí 39% podle toho zmíněného průzkumu Kantaru a jeho...
1: Ale řekněme si na rovinu, hnutí ANO, ne hnutí starostů.
0: Jasně. A...
1: Což předjem, když člověk neví, jestli, protože oni v těch starostech už jak jsou rebelové vůči vládě, tak já už někdy opravdu čekám jako takovou tu tiskovku, kdy zaútočí z opozičních pozic na provládní SPD a provládní ANO a Petra Fialu, spojí je do svaté trojice a řeknou, co tady ti lidé pro vás pro Bůh dělají. No. A chtělo by to konečně velký pořádek a jarní úklid. Takže proto já už upozorňuji posluchače, protože i já sám občas tápu, jestli jsou ještě ve vládě, nebo už jsou mimo vládu, nebo
0: ale
1: jsou úplně mimo systém.
0: To záleží jak kdy. Ku příkladu při té mimořádné schůzi sněmovny budou ve vládě. Ale jinak, když jdou do televize, tak už ve vládě nejsou. Tam už se od toho distancovali. Ale každopádně poslanec Exner si na tuhle svoji otázku, proč má hnutí ANO 39%, odpověděl, protože nemáme zákon o dezinformacích. A mě jen tak jako v mý škodolibosti napadlo, kdyby jsme ho měli, nedej Bůh, protože já jsem proti němu, protože dezinformace je obyčejná lež a může to být lež, pololež, může být chytřejší, může být hloupější, ale prostě všichni, je to pořád stejný. Ale no tak už je v krytu, nebo možná před soudem nemalá část členů vlády za ty jejich tweety ohledně války na Ukrajině, ohledně lhaní o tom, co dělají nebo nedělají doma. Takže jestli by si někdo měl přát, že nemáme zákon o dezinfo, tak by to měla být sama vláda. Ale mimořádná schůze sněmovny k Andreji Babišovi, já nevím, co má být zakončením. Jestli chystá Fialová vláda nějaké velkolepé zakončení, že třeba vstoupí ministr vnitra Rakušan a sebere Andreje Babiše, odvede ho a už o něm neuslyšíme, nebo co si o toho slibují. Každopádně já si myslím, že od vlády prostě uslyšíme jenom to, co nám říká doteď dokola, jak je Andrej Babiš rizikem a nebezpečím pro Česko. Andrej Babiš a i poslanci ANO nastoupí poté a řeknou nám úplný opak. A jak znám tyhle ty schůze a jak znám Andreje Babiše speciálně, tak už teď si dovolím garantovat, že Andrej Babiš udělá ty titulky zase chytlavější než Petr Fiala a většina členů vlády.
1: No, myslím si, že se chytili do vlastní pasti a to úplně se vší parádou ve velkém lesku, protože podle mě ta úvaha byla, že si vyhodnocují, že de facto jediné, co ještě si lidé řeknou na konto této vlády, tak řeknou dobře, tak mají nějakou jako setrvalou, možná příliš umíněnou, ale setrvalou jakoby zahraničně politickou strategii, víc jsou v cizině než doma, stejně jako nám poradí, tak poradí i v cizině, cizím a ono to překvapivě nefunguje, ale prostě jsou něco, v podstatě vláda si hraje na jedno velké ministerstvo zahraničních věcí, ústavní činitelé, další předsedové obou komor na jednu velkou morálně hodnotovou cestovní kancelář. A tak si řekli, že zkusí vlastně hodit udičku a pokusí se chytit na to Andreje Babiše a hnutí ANO, a to dvojím způsobem, že buď vlastně je donutí, aby Andrej Babiš a hnutí ANO vlastně připomnělo, kde všude kooperovalo s vládou a tím ztratilo jako pel protestu a takového toho středového mostu, který teda mimochodem padá pak, protože ho většinou neuznává ani jeden břeh těch řek. Jo. Je to jeden velký mýtus. Ale zkrátka, že tam odpadne takový ten nádech toho protestismu za každou cenu a řeknou, podívejte, teď on je v podstatě náš a on tak jako opravdu svým způsobem dělá akorát s ostřejším slovníkem politiku pětikoalice, a nebo si naopak jako zatlačí Andreje Babiše do pozic Tomia Okamury a protestu a začnou těm svým říkat, neutíkejte, sice vás štveme komunikačně, neplněním slibů, vaše peněženka se trápí a nemáme podle ní žádné pozitivní scénáře.
0: Já radši peněženku nenosím vůbec.
1: No, takhle,
0: aby se netrápila.
1: Ty už jsi ten postmoderní.
0: To se zbavíš tohohle problému jako Číňani, když se chtěli zbavit problému nezaměstnanosti mladých, tak prostě přestali zveřejňovat statistiky. Tak já jsem
1: Taky máme tyhle metody, pamatuješ, prostě statistika nepřítel zdravého vládnutí a stability politického systému. A zajímavé, že už to říkáme po nějakých 30 mírně plus letech po roku 89 a už máme ten slovník dost podobnej. No ale zkrátka tam bylo vidět, že jako chtěli toho Andreje Babiše prostě zatlačit a dostat buď do zákopu k Tomiovi a dát mu nálepku mouřenína a říct, podívejte, tak tady je ten černý Andrej, ten černý pasažér systému a vy k němu neutíkejte, přátelé, protože jinak budete mít stejný stigma, nehledě na vaši peněženku, případně teda bezhotovostní styk u holců. A nebo potom byla ta druhá varianta, že v podstatě z něho udělají takového konfidenta, typu, teď podívejte, on to s náma píská, on to s náma podepisuje, on proto ty ruce zvedá, ale jinak má takový ten slovník toho desperáda. Jenže ono se ukázalo, a to nedomysleli, a to je prostě vidět teďka ty umělecký výkony, jak oni se do toho tlačej, jak já jsem slyšel některé poslance, kteří si rozpomínali na argumenty v prezidentské kampani, co tam Andrej Babiš říkal, někteří utíkali pomalu do začátku 90. let, někteří...
0: Tohle století? Nebo teda minulýho?
1: Už dokonce toho minulého tisíciletí. Prostě vyhledali, co šlo. Mám pocit, že někteří se podívali ještě, jestli náhodou tam někde, kde Andrej Babiš se narodil, jestli tam už nevet nějaký desperátský řeči. A myslím si, že si někteří říkali, sakra, nemá ty fabriky, aspoň ve východním Německu, aby jsme z něj udělali toho konferenta, tu pátou čekající kolonu té nesprávné části Německa. Nedařilo se to, je vidět, že prostě jim to kazí, že byl premiérem, že i díky svým zájmům v podstatě v Unii hrál velmi jako konstruktivní tóninu. Za migraci ho kritizovat nechtějí, že jo, protože oni teďka vlastně jsou na stejných barikádách. Vůči na to vlastně kritiku taky neměl, odmával helikoptéry. Jana Černochová, mimochodem ta ministryně války, nedávno řekla sama, že Andrej Babiš je prozápadní politik, protože s ní společně dovyjednal a získal podporu pro vlastně spojeneckou smlouvu vojenskou bezpečností mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. A to najednou jako Slipavským prostě nejde.
0: Tady
1: jo?
0: Ohromná ironie téhle vlády je, že ona se vlastně ve všech těchto věcech vlastně chytá do vlastní pasti. Ty jsi zmínil i Andreje Babiše a na to můžeme zmínit i vrbětickou kauzu a Babišovu vládu, kolik vykázala odsud ruských takzvaných diplomatů. Ta odpověď protiruská byla velmi razantní. To samý Andrej Babiš a 2% výdajů HDP na to samý účast naší armády v zahraničních misích na to samý. Čili oni vědí, že se tady se nechytnou. Ale mě to... Podle mě oni mají skutečně dar na to si sami nahrát Babišovi na smeč i v tom, že jestliže teď jako celou tu schůzi mimořádnou udělali jako kolem jedné údajné složky Babišovi, tak vlastně teď si způsobili to, že jestli teď Andrej Babiš a ANO si přinese do sněmovny něco, tak to budou složky na jednotlivý poslance vládní a politiky a prostě lidem tam sdělejí všechno to, co jim chtějí sdělit a potřebují. Akorát k tomu dostanou mimořádný čas. No a druhá věc je...
1: Tam dají tu ekonomiku a to právě kluci a holky nedopysleli.
0: To je pro ně největší bolest a znovu jim dají tuhle tu příležitost. Druhá věc je, že nám tady skutečně bezpečnostní hrozba srek dobře, tak jestliže teda by měl být bezpečnostní hrozbou šéf nejsilnější politické strany a suverénně nejsilnější politické strany v zemi, to znamená, že teda bezpečnostní hrozbou budou i jeho voliči. A teď ještě si nechci k tomu přičítat ty voliče dalších stran, který jsou rétoricky mnohem ostřejší v těchto otázkách, tak se tady dostáváme někam k hodnotě zhruba poloviční, že tady bezpečnostní hrozbou je tak polovina národa.
1: No a to ještě se nezaplatili daně, takže počítej, že Zbyněk Stanjura podle mě, jak to jen cinkne, jak se to sečte ke konci pěkně března, tak ti říkám, že i ta druhá polovina se z toho bude muset vyplatit. Ne, hele, je to bláznivý, je to zaslepený, protože to přesně povede k tomu, jako jednu chvíli tady byli vybraní dezoláti a pak se tam k tomu přihazovalo tolik, až dneska tam je už i Petr Pithart a všichni vlastně už jako se tenčejí ty řady těch, co stojí mimo klub.
0: Mě je úplně líto teď Petra Pithart, tady se propad teda...
1: Tak šel za národem, no.
0: On se přišel zamyslet skutečně upřímně do redakce časopisu Echo a propad mezi dezoláty.
1: No, je ti to takový jako zajímavý, když vidíš, jako že jdou po Danielu Kajzerovi, pro Echo de facto celku, Petru Pithartovi, Vojtěchu Dykovi, jak jsem byl informován, a mnohými mými kolegy, kteří jsou zaměřeni na ten umělecký svět. No prostě on kdo, v podstatě kdo tam dneska není.
0: Já přesně, to si nastolil dobrou otázku. Já si myslím, že by vláda měla zveřejňovat možná už denně seznamy, kdo ještě není mezi dezolátama.
1: Že by to bylo, že bychom to tady četli na Férovce.
0: Že bychom to četli na Férovce.
1: Že my jsme takový asi neutrální most mezi těmi světy a že bychom měli takový speciální vysílání dopoledne pro dezoláty, odpoledne pro přátele klidné muziky, pohody, jazzu a čaje, kteří jsou a večer ty, kteří jakoby rádi už k těm dezolátům taky přišli, jestli zítra už na ně dojde nebo nedojde. Jo. Je to pravda, v pátek bychom mohli dávat nějaký rady, typu přes víkend se připrav, v pondělí to nastartuj a možná se tam dostaneš. Takže vidíš, že jako vlastně pětikoalice teďka strašně na sílu a umělecký dojem tam jako chce vytvořit tu atmosféru spiknutí, ale mám pocit, že to je umělecká úroveň Saši Vondry, když prostě tehdy vyprávil, že tam je něco psáno azbukou, on azbuku nezná a že je to celý jako divný a že on teda jako práská, ale vlastně nepráská, ale že jako obecně si na nějakého tam pana Jendejska dejte pokoj a až budete baštit králíka, tak pozor, s kým hojíte. Jo? A tohle mě připomíná podobně, že je to najednou takový prozření ve sněmovně a bude to ještě legrační, ono nás čeká potom poměrně hodně zásadní legislativy, která je k tématice bezpečnosti a jak najednou zase to hnutí ANO budou potřebovat. Já jsem strašně zvědavý. Mě to připomíná, jak naše vztahy s Čínou. My jsme s Čínou, pak dramaticky nejsme s Čínou, teď vlastně úplně na stejný způsob jezdíme do ty Číny zase obnovovat to přátelství, ono to stejně jak necinká a nic se neděje, pupek světa nejsme. No tak si začínáme dělat vlastně ty vnitřní souboje jako uvnitř. Jo, že fakt vidíš, že když se to nepodařilo se Slovenskem, tak jsme se ještě zaměřili na ten náš český rybník a teďka hledáme ty nepřátelsky smýšlející kapry.
0: No já tady vidím vlastně na těch vládních politicích to, že oni úplně zapomněli na jednu principiální věc a sice každá takováhle věc musí být aspoň trošku, nebo musí nést aspoň minimální nárych uvěřitelnosti pro lidi a autenticity, ale tady je to úplně celý umělý, do toho jim vlastně i vlastní politici, viz Jan Zahradil z ODS, europoslanec, Jiří Čunek, bývalý šéf Lidovců a senátor a starosta Vsetína, samozřejmě říkají, Andrej Babiš není žádný bezpečnostní riziko, je to nesmysl a prostě oni nemají ani na těch vlastních nohou úplně nestojí a proto málo kdo tomu může uvěřit. Do toho vlastně, když si vezmeme, teď už i Slováci teda se ozvali, už mají dost toho křiku z Prahy a té agitace a šéf vládní strany Hlas, šéf vládní strany Hlas a prezidentský kandidát Pellegrini už teda řekl, že si vlastně vláda Petra Fialy řeší svoji osobní domácí nepopularitu v Česku kritikou Slovenska a agitací politickou na Slovensku. A myslím, že má naprostou pravdu. Prostě zase je to poprvé Fialova vláda, která způsobila roztržku mezi Českem a Slovenskem. A Tady už ji kritizují, řekl bych, i znovu vlastní, protože pro ně je to něco, co už je za čarou, co by se dělat nemělo.
1: Hlavně si to děláme složitější v tom ohledu, že my to nemůžeme vyhrát. Jo? Že jako já si můžu o slovníku Roberta Fica myslet mnohé, vůbec si ho neidealizuju, na druhou stranu přesně vím, Robert Fico prostě opravdu ví, co tím sleduje, proč to dělá, vytvářel si nějakou příležitost pro volební kampaň a my mu nabili. Jo, on je šťastný, protože tím, že my jsme do toho vstoupili, tak on říká, podívejte, tak nejen, že Budapešť nám tam píská, to měl minulosti, teď je Orbán kamarád, ale teď bych chtěla Praha. Takže my jsme mu opravdu jako nabili jsme Peteru Pellegrinimu, jsem přesvědčený, že jestli někomu kuriozně uškodil Petr Fiala, tak Ivano Korčokovi, ale tak to tak jako už tady opakovaně se stalo, my rádi jako ta naše...
0: Říká se tomu polibek smrti normálně.
1: No, taky. Je to nádherný bumerangový účinek, typu něco jsme tam pustili a vrátilo se to v horší podobě a to je podobný i teďka s tou mimořádnou schůzí, že místo toho, aby to postavili na tématu, který lidi štve, a který by mohlo Andreji Babišovi ublížit, typu něco opravdu se sociálním, ekonomikou, nějakým problémem, tak to postaví kuriozně na složce, která je de facto v tenhle moment nejslabší, protože jestli někdy byla opravdu problematická, silová a za čarou, tak to byl klasicky, a to už teďka nikdo nespomene, kdysi sociálně demokratický poslanec Šincl, vlastně, že jo, ekonomický expert ČSSD, a jenom to dokumentuje sociální demokraty, ta ho tenkrát nepodržela, jeho strana domovská, vyšumělo to, pak takhle se objevila jedna, dvě, ještě prostě rešerše a jelo se dál. Řekněme si otevřeně, že to je tady... od poloviny, no co, od začátku 90. let, protože tady byl nějaký Sacher, ministr vnitra, ten chodil zase
0: se složkama. No Andrej Babiš se naučil od stran současné vládní koalice a dokonce i těch nových, protože už samozřejmě lítají složky Pirátů na politiky, ano, včetně ne názorové ukotvení, ale včetně dětí taky, takže tohle to prostě vláda Petra Fialy nemůže vyhrát.
1: Nemůže, já teda zase takhle kriticky říkám, on se to naučil si myslím od těch předáků v těch 90. letech, respektive hele, viděl to, že ten svět takhle funguje. Řekněme si, že svět, co světem je, tak je postavený na tom, že tě svým způsobem někdo špízuje, že si prostě schraňuje informace o tobě, tvý slabiny, tvý hříchy, tvou nejistotu, nesplněný lhůty, termíny, sliby a prostě v určitý moment, kdy je to výhodný, tak to na tebe napálej. Většina kauz, já to můžu říct jako politolog, chápu, že pro tebe třeba jako novinář a novinářský svět je to složitější a říkáš si hochu, ono to je jako taky není úplně černobílý, ale prostě řekněme si, je velká část kauz, která se objeví ve veřejném prostoru, je sestavená, vytvořená týmy na pomezí politických stran, biznisu, vlivovek, lobbingu, nátlakových skupin, kdy se to často posouvá i tím, že prostě se kooperuje s novinářstvem, nebo prostě nahodí se téma, nebo využije se toho novinářského zájmu a zesílí se to. Andrej Babiš to nevymyslel, používá to, ale řekněme si, že všichni ti, proti němu stojí, nebo vedle něj jako samostatní radiály typu Tomio Okamuru. Všichni to používají. Naprosto všichni. Vždycky to bylo. Na začátku 90. let to nejdřív začalo všemi těmi lustráky. Z lustráků se to postupně přejelo do etapy privatizace a co se okolo ní dělo. No a pak už to byly poklesky mocných, pak už to bylo kde, komu, kdo, jak pučil. Případně, a to politici vědí, že my Češi máme rádi nesplněné sliby, dvojtvářnost, otočení.
0: Ale bych řekl, na tomhle ani jako není vlastně vůbec nic špatného, to je prostě...
1: Děje se to všude, hele, Británie je to úplná.
0: To je obyčejné, když to řeknu, jako sumář
1: tý
0: politický stopy kniha hříchů daného politika, čili to je v pořádku. Pokud tam není samozřejmě přidaný něco, co by bylo získané nějakou trestnou činností nebo způsobama, že by... Já si myslím, že za hranou už je to, když by někdo nechal někoho sledovat profesionálně a platil za to, nebo nedej Bůh, ho sledovali tajné služby. Víme, že prostě tajné služby bohužel jsou permanentní součástí politiky a hrají svoji vlastní politiku. Mimochodem, nikdy nebylo takové propojení mezi, bych řekl, vládními stranami, našimi tajnými službami, konkrétně BIS a většinou médií, jako je dneska.
1: Je to tak.
0: To bohužel musíme tady říct. Takže za mě, jestliže někdo má knihu Hříchu na raného politika, jsou to jeho hříchy a je to v pořádku. Ale pokud by tam bylo něco, co by bylo nějak nezákonný, tak samozřejmě to už je problém. No, ale tady nic nezákonného není. To je prostě
1: absolutní souhlas.
0: Obyčejná příprava na vystoupení ve sněmovně.
1: Plus si řekněme, že v momentě, když to tam má ještě ten rozměr, to je snad jediný, čím jako čeští politici, respektive česká veřejnost má stále ještě šanci jakoby vychovávat politiky a umravňovat politiky, tak prostě stále u nás zaplať půh platí, že v momentě, když jdou po tvých dětech, rodině, sexuální orientaci, sexuálním životě, případně náboženství, nějakým hodnotovým přesvědčení, tak se jim to opravdu jako velmi rychle vrátí v negaci, že to je prostě přepálený a fakt funguje ten bumerang, že prostě kdo s tím přišel, ten šířitel je často jako sankcionován, sám ztrácí. Jo. Ale hele, tohle je farizejská schůze. Farizejská jednak tím, že my už všichni jako jsme dost otrdlí a neděláme si iluze, že tam ta sestava, která teďka po sobě bude čtít tu špínu a bude tam zase tak jako kazatelsky se opovržlivě dívat nad těmi druhými, tak jednak jim nevěříme, že to nedělají. A to říkám unisono teďka, jo. Čest světlým personálním jednotlivým výjimkám a rovnou říkám, nejsou to předáci těch stran, ty rozhodně ne, ty z toho žijí. A mají na tom nastavený mimochodem vnitrostranický život, jo. Si řekněme, že ono těch nejvíc složek není ani tolik na toho opozita, na toho konkurenčního,
0: jako na vlastní,
1: ale samozřejmě na ty vlastní budoucí místo předsedy a stávající vedení. Jo, prostě na tom se drží rovnováha moci, bohužel, ale je to tak a nevymysleli jsme to my v Čechách, to je tady rozšířený, co moderní politika politikou je. A druhá věc je, že farizejská schůze je to ještě tuplem, protože fakt jsme v ekonomické nejistotě. Lidi si uvědomují, že jsme v lepším případě ve stagnaci, v horším případě nějaký recesi a dlouho tomu nebude jinak. A každý si jako klepe na čelo a říká, pro Bůh, to jsme tak bohatá, vyklidněná, spokojená země, že můžeme řešit jeden e-mail jednoho politického předáka, věnovat tomu taky čas a vykašlat se na spoustu fakt zásadních jako opatření ke zlepšení jako ekonomického stavu tyhle země. Plus já ještě mám pocit jeden, že on nám to má tak trošku zahalit korespondenční volbu, protože on by si možná národ řekl typu a i tohle potřebujeme, jako v ty neekonomické nepohodě a sociálním napnelismu, který řešíme, kdy jako co je od elektronického systému, tak nám padá, léky stále nedorazily, ale pár epidemií už ano.
0: Počkej, už se chystá garážová výroba penicilinu vlastní Mlaválka.
1: Člověče, pak to bude pecka, to budou vinily teda. To
0: už,
1: bude.
0: Už to jde k lepšímu, jak říká premiér Fiala. To by bylo nefér. Co?
1: Ale já vždycky mám pocit, že když premiér Fiala řekne, že už se to lepší a že už bude jenom lépe, tak já se začnu stahuju automaticky v opasek, ohlížím se zprava doleva a říkám si, hele, aspoň ten kus chleba mě ještě nechte dojíst. Jo.
0: Ale mě teď, jak jste říkal, napadlo, co by taky mohlo být pozitivním výsledkem a završením, zakončením té mimořádné schůze. Když jsem viděl Markétu Pekarovou s tím kamenným výrazem, jak přednášela teda to, jak je Andrej Babiš tou bezpečnostní hrozbou, že by ho naučila poslat e-mail na správnou adresu. A spolu by to tam provedli v té sněmovně.
1: Že by si společně nějak vypisovali.
0: A to by byl takový akt smíření.
1: No, to teda, myslím, že tohle by i hory
0: pokračovalo. A padla by hrozba, protože bychom věděli tak, a Andrej Babiš už umí odeslat e-mail na správnou
1: adresu. Je
0: pravda,
1: že Andrej Babiš, kdyby byl e-mailový, tak si myslím, že naše kyberbezpečnost a kybercivilizovanost této společnosti dramaticky skočí. Já naiva jsem si myslel, že potřebujeme jenom kvalitní, dostupný a rychlý internet, jako máme ve všech sousedních zemích. A my stále nějak na tohle nemáme čas a prostor. Ale je fakt, že my jsme šťastná země, že tady stačí jenom neposílat e-maily. Tady to není ani o rychlosti dodávky těch e-mailů. Mám pocit, že asi to udání do těch novin bylo rychlejší než odeslání toho e-mailu, ale asi bychom se posunuli dál. No ale teď vlastně, když o tom přemýšlím, člověče, jak ty říkáš, že vlastně se nám rozšiřuje ten prostor a početnost těch vlastně nebezpečnostně nespolehlivých občanů rovná se voličů, tak proto korespondenční volba, protože ti správní jsou za hranice.
0: No jasně.
1: Konečně. Já furt hledal argumenty, protože jsem si říkal, teď to nemá smysl. Mm-hmm. Těch českých voličů stejně ve výsledku tolik nepřijde. Ano, v rámci jednoho kraje to teda udělá neuvěřitelný galimatiáš, ale chápu, to si uděláme někdy speciální takové korespondenční, co bychom si vzájemně mohli poslat a odvolit tady v rámci pořadu Férovky. Takže odbíhat nebudu, ale mám prostě dojem, že tato schůze se jmenuje vytvořit teďka takovýto ovzduší, když na nás nepřítel zrovna neútočí, tak pojďme si ho vytvořit. Čím zase utržit takovou tu studeno-válečnickou mentalitu, takový ten McCarthyismus po česku a asi vytvořit předpolí, že teda ne levnější energie, ne jako lepší ekonomické podmínky a příležitosti k podnikání, ne kvalitnější školy, ne řešit třeba zdravotní péči, protože mimochodem ono se nám bude osekávat v nemocnicích a tohle taky tak nějak zase nám jako vyplní ten prostor. Jo, že já už se říkám, ale omlouvám se, spole doby jsem paranoidní, že si vždycky říkám, Honzo, pro co je tohleto kouřová clona? Co nám zase vezmou, respektive co nám osekají? Jo? A já mám pocit, že prostě teďka pár rezortů si mne ruce a říkají, hele, to zdravotnictví zase to trošku prokudláme, zemědělci zase, jo, bude pokoj, krávy jim budou zlobit, protože férovka sice zvyšuje dojivost, ale nejedeme 24-7, čili i zemědělci budou mít svý starosti. A ono se nám překraje spousta takových jako důležitých věcí a pak někde na podzim tohoto roku nám řeknou, nezajímali jste se. Tak jsme to udělali za vás.
0: Podle mě možná by se mohl Petr Fiala nebo jeho vláda, když už se inspirujou v totalitě jinýma věcma, tak by se mohli inspirovat tím, komunisti taky, když cítili sami, že je hůř a hůř, že ten režim zaostává, tak dávali ty vánoční kolekce čokoládový. Tak třeba mimořádný sněmovní schůze, bychom se mohli vrátit k těm čokoládovým kolekcím.
1: Jo, takhle, že to je vlastně takový bonus jinak. Ale tak to já bych dělal radši nedělní večery, když teďka řešíme to Slovensko se slovenskou poezí a slovenským filmem. To by možná, že možná to nám přetavili teďka do toho speciálního volebního vysílání typu mimořádnou schůzi na vás a pěkně večer. Ne, hele, popovídaj si, otevřou okna, vysypou složky. Já bych jenom upozornil, jak tady bude teďka padat takový to, kdo je všechno bezpečnostní riziko. Že by možná bylo dobré, aby při téhle příležitosti s poslaneckou sněmou navštívil pan prezident. Protože ten říkal, že přece půjde proti tomu bezpečnostnímu riziku.
0: Myslíš, aby tam otevřel okno a vyvětral jako větrá na Hradě, ale toho bych se bál.
1: Toho
0: bych se bál.
1: Ale říkám si, hele, tak on furt řeší tu takovou tu jako to spojování společnosti, tu společenskou odpovědnost a odolnost, tu resilienci, tak možná, kdyby teďka vlezl do toho tavícího kotlíku, tak možná by to šlo.
0: No ale on to řeší nějak tak úplně neviditelně, protože on se tady jasně přidal k vládě ohledně té mimořádné schůze. Ale ono vlastně vidíme samozřejmě, že to je reakce vlády, zoufalý pokus vlády prostě nějak vylepšit svoji situaci a myslím, že opravdu s nima dost zasvičil ty čísla Kantaru. On záhy na to vyšel jiný průzkum, kde najednou ANO mělo, já nevím, jestli 7 nebo kolik procent volebních preferencí míň. Myslím, že hlavně náš problém české politiky a médií je, že tady máme moc agentur, který chrlejí moc volebních
1: průzkumů. My to hlavně přeceňujeme.
0: A hlavně tím, jak se s tím mediálně, nebo hlavně to, jak se s tím mediálně pracuje bez kontextu. A prostě za jeden týden dokonce ve stejném médiu si přečteš, jak jedna strana posílila záhy, jak oslabila a máš tam vždycky důvody úplně jako perfektní a je to samozřejmě celý směšný. Každopádně...
1: A hlavně všichni jsou vítězové vždycky. Jo?
0: Jasný,
1: To je základ. Ale přepaluje se to, protože jednak my nekoukáme na trendy a to je velká chyba. Druhák, nepřipouštíme si, že naštěstí český národ má úplně jiný starosti a neprožívá to a nechci děsit mnohé, jo? Já chápu, že teďka ta statistika, sociologové, výzkumy se začínají stávat disidentskou formou a vím, že jsem slyšel, že jsou to prostě špatné statistiky a občas ještě tolerovatelné statistiky.
0: Nesprávný. A já ti řeknu proč, protože na základě nesprávných statistik si občané můžou začít dělat nesprávné názory a jak víš, Petr Fiala vyhlásil boj nesprávným názorům, takže...
1: A je fakt, že národ ho pochopil a sleduje to méně a méně, myslí si své a své a jenom se tak trošku, už se ani neptá, kdy bude líp, ale začal se ptát, aby aspoň jako něco nechali a neosekávali. Jo? Takže já jediný v podstatě mé poučení z mimořádné schůze je, že si myslím, že to je opravdu jako... Blbě pojatý nápad, který ve výsledku spíš uškodí, protože jediný, koho posílí, tak tvrdá jádra, ale ty mají stejně jasno. Ty prostě po sobě střídavě každý den házejí nějakou perličku, kdo je větší hospodářské zvíře a kdo menší ve vší úctě k hospodářským zvířatům. A vlastně nás ostatní to spíš odrazuje a uvědomujeme si, že co si nezařídíme my sami, to nebude. Já jenom si říkám, jestli někde za křovím nečíhá někdo, kdo klasicky dva se perou, třetí se směje, začíná promýšlet o nějaká jména, nějaké kandidáty, nějaká témata a říká si, Když jste si vzali Danušku, najdu si jiné sluníčko, někoho, kdo je podobně chytrý, nadaný, šikovný, dokáže dělat dvojrozhovory sám a sám se ještě sledovat a pochválit. A jinými slovy, jestli prostě stále nesní o nějaké třetí síle, protože řekněme si, že čím víc bude téhleté paralýzy, a ty to znáš velmi dobře, protože máš rád Itálii a Itálie si to dost prožívala před Meloniovou, tak ono to fakt může pomoct někomu třetímu, kdo prostě si veme od každého něco a řekne, tak za prvé klid, za druhý bude to věcný, za třetí, jako tady to vidíte na mém odžitým životě a samozřejmě zaměřím se na tyhle a na tyhle věci a bude to minimalistický, hospodárný, dejte mi čas.
0: Mě teď, jak jsi zmínil Danušku Nerudovou, tak jsem si vzpomněl na takovou hezkou ironii. Jan Farský se teď mediálně svěřil, že ho zablalo ego, když ho Danuše Nerudová vyšoupla z čela kandidátky STANu na základě průzkumu. Tak jsem si vzpomněl, jak vládní politici říkali, že hodnotová politika správná se nedá dělat na základě průzkumu. Tak mi to trošku zabolalo taky s Janem Farským, ale my tady dneska máme taky jednu složku.
1: Pojď.
0: No na tebe mám samozřejmě, máš mělkost názorového ukotvení.
1: Ale poslouchám rodinu, ženu, daně platím, vysávám, ne státní rozpočet, ale byt a přilehlé okolí, zdravím, ruce si meju, hele, utíkám rád do přírody, zatím neozbrojen a mám zryto, přátelé. Kdo z vás může slovy Jiřího Paroubka zemědělce říct, že máte na všech frontách zryto? Já mám. No, a nemám z toho žádné ryto, přátelé.
0: Zryto je i kolem vlády a už jste pochopili její mecenáši a nechali si udělat vlastní průzkum u agentury STEM a sice je to...
1: A to je dezinfo nebo není dezinfo slovy poslance Exner?
0: Já nevím, dostaneme se k tomu, protože on je to spolek na podporu liberální demokracie, což mě pobavilo, protože řekněme, on je to spíš spolek na zvolení a udržování vlády u moci a prezidenta, protože je to ta samá parta, která podporovala současné vládní strany, ale diktovala jim, že se musí spojit do koalic, aby teda přetlačili číselně ve sněmovně Andreje Babiše. Potom podporovali zvolení Petra Pavla. Jsou to lidi, kteří současně se tam překrývají třeba s deníkem N. Prostě mediálně jsou to lidi, řekněme, vlivová skupina bohatých miliardářů.
1: Čili betonářská lobby.
0: Která si řekla, že liberální demokracie se nejlíp podporuje tím, když betonuješ svoji vlastní vládu a prezidenta u moci. No, ale oni už jsou z té vlastní vlády, lekli se taky tolik,

0: Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli. Mm-hmm.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Podtržno sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam nějakou si, že... souvislost?
2: Ne, vůbec, nechci vůbec. Naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, předpolednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum? Jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma dvěma lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat. Báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor. A pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být v otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se nebo začnou se bát svobodně projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy, bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ní podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Ano, na názor politiku mi nezáleží. Záleží

0: Já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No, ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že už, že bude půl roku.
0: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No
0: A bude to potom, co už 6krát odcházel.
1: a vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
0: No, viděl
1: Jako co
0: bych
1: by
0: ji
1: ještě
0: v léčebně psychiatrický
1: co by
0: docela
1: mohl
0: vážně.
1: vytvořit ještě pro nás?
0: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
0: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo.
0: No.
1: To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
0: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat, asi třikrát dráž než Britové před 2 lety. Když Česká republika, pojďme to předražit.
0: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde
1: Ono to
0: o
1: není k
0: peníze
1: smíchu,
0: nás
1: ale
0: obou.
1: vůbec.
0: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení k HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP. Jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ano, to jsou diletanti, jako 2%
0: To
1: prostě
0: víš, jo.
1: neumějí nakupovat.
0: Ale jak to
1: No.
0: jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
0: No já myslím, že se
1: Kde bude
0: ho...
1: parkovat
0: Hele, já tam
1: třeba?
0: úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu,
0: Jo,
1: já přijdu.
0: jo.
1: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
0: Měla by, já teda jenom koukám,
1: Prázdná peněženka.
0: prázdná peněženka, jak se tváří nesmiřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože, jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla jsi, že by se to řešilo někde v médiích? Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý.

0: a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka. Prostě.
1: Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. Jsme
0: No,
1: nejhorší v dostupnosti třeba toho
0: jasně,
1: bydlení
0: jasně.
1: jako
0: Čili
1: vůbec.
0: tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení
0: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
0: my jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co když Putin skončí, že jo?
0: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí
0: No.
1: s tou válkou, skončí válka,
0: Kdo nás
1: tak
0: napadne
1: kdo nás
0: pak?
1: bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
0: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
0: Já nepřeju Ukrajině
1: Tak.
0: špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc, komu škodí, je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělec, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par
0: No,
1: excellence.
0: já v tomhle tomu jsem vděčný za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru, nebo že zaznamenal jsi, co jsi
0: Počkej,
1: říkal,
0: já,
1: a
0: pan...
1: že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry, rozumíš, tím ho vtáhli do hry.
0: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
0: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka
1: Jo,
0: ukrajinskou
1: ukrajinskou
0: vlaječku.
1: vlaječku.
0: Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
0: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, ještě, jak jejich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem si jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiné době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech, a sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. A to ještě s co nejvyšší přidanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%
1: A možná ani to ne.
0: a možná ani to ne, a ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v úzovkách?
0: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. Jako
0: No.
1: kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
0: Jasně.
1: když...
0: A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď se vám ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
0: Hodila nám, já bych řekl, do toho a to vovku trošku.
1: Přímo o tom hovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsaly, von der Leyenová v kauze Pfizer Gate pochybila. Hamplová říká, co dál. A paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní znění těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
0: No, to
1: Tak
0: jsem
1: ona je
0: chtěl
1: asi více věcí, že?
0: říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona ta Pfizer Gate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolených v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další 5 letech. Teď si vem,
1: O,
0: má
1: počkej, to jsou ještě 4 roky.
0: teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou 5letku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
0: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
0: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Zajímá mě upřímně váš názor na jednu věc a pokud vám je to z gruntu nepříjemné, tak mi to řekněte a půjdeme dál, abychom se tady nějak necítili špatně, a to je, když jsme právě u toho tyrana. Víte, já jsem s úžasem zaznamenal před pár dny výrok na sociálních sítích paní ministryně Černochové, která tam takzvaně natvrdo napsala, že jí není líto zavražděné civilistky, když to přeložím, to sdělení. A vzhledem k té situaci, mě vám jako a polil teda studený pot, že toto řekne ministrině, notabene ministrině obrany, a v duchu jsem se také říkal, jestli paní Černochová má nějaké děti, nebo ani nevím, ale kdyby třeba za nějaká rozhodnutí, které ona musí udělat jako ministrině, kdyby někdo její dítě vyhodil i s autem do vzduchu. Ne, že bych jí to přál a velmi by mě bylo toho líto. Jak je to možné, pane prezidente, že my u některých žen v politice, teď už to bude krátký, nebojte se, mám strach, abyste mě neusnul té otázky, pozorujeme takovou hrubost. A promiňte, ještě dodatek k tomu, vzpomeňte si na smrt významného českého podnikatele pana Kellnera a komentář jisté paní Richtrové, což je od pohledu křehká žena. A také jsem si říkal, jak se to děvče mohlo napsat. Tak máte slovo, promiňte.
1: Ne, tak na to jedině mohu říct si ano a plně souhlasím. Já jsem byl také šokován ministryní Černochovou, naší válkychtivou ministryní Černochovou. Nevím, co bych tomu říci, když před několika měsíci jsem uviděl její velký rozhovor, já myslím, že to bylo v Blesku, nebo kde, který měl nadpis, že některé ženy sbírají kabelky, já sbírám zbraně, tak já už od té doby od ní nic lepšího prostě neočekávám. Já jsem ji včera potkal na zemiživitelce při takovém setkání před zahájením v takovém salonku a já se přiznám, že jsem si dával velký pozor, abych se jí obloukem vyhýbal, protože by mohlo hrozit, že tam udělám nějaký nepřístojný společenský skandál.
0: A ještě ten přípodotek můj, možná je to zdání, které klame, ale čím to je, že ženy v politice, a my jsme rádi, že jsou ženy v politice, že tam vnesou ten křehký ženský prvek, umějí být tak kruté jako tyto dvě dámy?
1: Já nezdílím a priorní předpoklad o výhodách nebo přednostech žen v politice. Já myslím, že do politiky mají vstupovat lidé, kteří k tomu mají elementární dispozice, schopnosti, pohledy a tak dále. A nedělal bych to na ženy a muže, takže to já sám o sobě příchodem žen do politiky nic v tom pozitivního nevidím. A zrovna ta dvě jména, která jste teď zmínil, já myslím, že jsou toho varovným příkladem.
0: Než se dostaneme k zemi živitelce, tak ještě bych to celé, tu dosavadní debatu shrnul tím, že tuším, že 3.9. se chystá velká demonstrace, tuším o 14 hodin na Václavském náměstí. A pokud sleduji sociální sítě a bavím se se známými, spousta lidí se tam chystá jít. Může to něco ukázat, může to s něčím pohnout, nebo je to marné lásky snaha?
1: Nevím, já rozumím, že spousta lidí je naprosto frustrována. Kdybych vám přečítal, co mě říkají lidé, když se procházím, nepotkávám normálně přeci tolik lidí, když chodím po ulici tady v Praze nebo jezdím autem, jako se potkávám na zemi živitelce, kde jsou stovky tisíce lidí a spousta mě zastaví a říkají něco. Zoufalství těch lidí s tou situací, která u nás teď je, zoufalství lidí z toho, jak se chová vláda, zejména jakým způsobem vystupuje její předseda vlády, který tam zrovna také promluvil na té zemi živitelce a myslím, že vyvolal velkou prostě nepotěchu těch lidí, kteří to poslouchali. Tak já rozumím, že tito lidé chtějí nějak nahlas demonstrovat, že si to představují jinak, že s tímhle, co se děje, jsou naprosto nespokojeni a věřím, že zejména to mohou chtít lidé z menších míst, z menších obcí, z menších měst, kteří mají smutný pocit, že jsou sami, že nemají vůbec nikoho, kdo by se na to díval stejně jako oni. Takže že hledají lidi se stejným názorem a že prostě taková demonstrace pro ně má léčebný a potěšující efekt, protože oni si řeknou, ježiš, tak to nejsem já, tak střelenej, že bych to viděl takhle. Já myslím, v tomto smyslu takovéto demonstrace mohou působit. Že bych si myslel, že tudy vede cesta k nějaké změně politiky. O tom já prostě přesvědčen, o tom já přesvědčen nejsem a zejména ta různorodost těch postojů, nebo když se mě někdo ukázal, kteří lidé tam chtějí přijít na tu demonstraci, tak mám pocit, že ti lidé by se nemohli shodnout na ničem dohromady. Jedině na tom, že se jim nelíbí, co dělají ti Fialové a Helšnerové a takový, to ano. Ale já myslím, že tudy cesta nevede, to musí být politický proces, to musí být proces politických stran, které přijdou s politickými postoji, ne s výkřiky a sparodování toho či onoho politika, které v momentu, kdyby náhodou uspěly ve volbách, tak musí předem naznačit, jaký by byl jejich program, co oni by chtěli docílit, jak by to chtěli udělat a tak dále. A to opakuju, že jsem četl seznam těch, kteří mají řečnit. Já proti většině z nich nic nemám. Zdaleka ne všechny osobně znám, ale některé znám osobně a považuji za rozumné lidi, kteří mají pohled na svět, který není úplně nekonečně vzdálen mému. Ale tudy se změny prostě nedělají.
0: Pane prezidente, my už jsme zavadili v několika těch otázkách o ty volby, které teď přicházejí. A o každých volbách, co si cetem stojí, se říká, že jsou klíčové. O těchto se to moc neříká. Co nám ukážou ty komunální a pozor, senátní volby?
1: Tak zaprvé o komunálních volbách se většinou neříkalo, že jsou klíčové. Jestli se prostě nemýlím, jestli to někdo někdy řekne, nevím, ale to je jedno. Já v tomto smyslu si nemyslím, že jsou klíčové. Já myslím, že jsou jistým signálem. Oni jsou takovým velkým průzkumem veřejného mínění a tím pádem průzkumem, který řekne, že ty strany, které tvoří naší vládní koalice, buď v nich uspěly, nebo v nich neuspěly. Já jsem dneska, jestli se nemýlím, ale vy asi víc sledujete ty internetové zprávy, že dneska se nějak zase spočetlo, jaká je podpora premiéra Fialy, jestli se nemýlím.
0: 78% do minusu.
1: No a to já teď přesně to číslo nevím, ale věta tam byla, že má nejmenší podporu ze všech premiérů v celé Evropě. A já myslím, že to máme málo ne světových, ale evropských rekordů. A myslím, že tohle to jsme ještě nikdy neměli. Tak to je varovná informace. Tak uvidíme, jaký budou cítit ty, ty voliči a jak, jak i přímo či nepřímo na to zareagují v těch komunálních volbách. Čili je to informace veliká o makrosituaci v naší zemi. Samozřejmě, že je potřeba, aby v těch obcích a městech se zvolili rozumní lidé do těch starostovských a tak dále úřadů. To vím, že je obrovská síla, že se spousta věcí u nás rozhoduje dobře či špatně na těchto úrovních. Od malinké vesnice po prostě velkoměsto, jako je Praha, kde si tady řada z nás zoufá nad totálním selháním té pražské radnice, toho pražského magistrátu v řadě ohledů, například v známém a diskutovaném problému pražské dopravy. To je prostě jedna z jasných jedno z jasných selhání toho dnešního magistrátu pirátského. No.

0: Radio Xaver.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Že já jsem se rozhodl, že si požádám o status vyžírky.
2: To jsme dva a já už jsem si zažádal, akorát tomu neříkám vyžírka. Já si zažádal jsem si o status umělce.
1: To je to samý.
2: A víte proč? Protože ve mně hoří talent velký umělecký, ale veřejnost to zatím nedocenuje.
1: No, tak to docení...
2: Tak to docení daňový poplatníci.
1: Kačky, no jasně, to je ježišmarja. To je jako...
2: A to se sejdem, teda v jedný správní skupině. Podívejte se. Nebinárko.
1: Víte, kdo je na tabulici?
2: Umělec, neznámý umělec, ne?
1: Neznámý umělec.
2: Nebo umělkyně.
1: Umělkyně nebo nebinární umělátko.
2: Jo.
1: Který si žádá o status umělce.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO,

0: pouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
1: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
0: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
1: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
0: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
1: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
0: Dobře, tak ne, klidně se...
1: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
0: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
1: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
0: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
1: Já jsem si to myslel taky, ale...
0: No ne, tak...
1: Možná jsem dezolát jenom.
0: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
1: Je to tak.
0: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
1: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
0: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
1: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
0: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
1: Neschodneme.
0: Vy jste dneska takovej útočný.
1: Ne, já jsem dneska takový v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu,

0: Oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území. Přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně a za pár let, aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne. A ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
0: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Rechle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn a složil kauci 102 milionů hřiven. Nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského. amerického a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do Poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano. Ano.
1: Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A no to... samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je... progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuju to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu, a lidé, kteří to udělali, na prvním místě pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky, a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin, a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi, a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně, a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně, a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů.
0: Mm-hmm.
1: Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení, a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení je
0: to jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře, a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

pořád doma jsou. Tak jsem taky doma jednou seděl, počítám takhle už asi 7 neděl, a zleva zas někdo huláka a ruší mě při četbě kozáka, a tak jsem na rochlinky odložil Spartu a šel jsem zamlátit do ústředního topení. A když se vrátím, díra v umakartu, ale jinak je to celkem dobrý bydlení. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je plný různých zvuků. Aspoň se tu člověk nebojí, i když tuhle jsem zrovna seděl v pokoji. A v tom najednou jsem slyšel, jako by někdo vešel do chodbičky našeho bytu. Nastoupil k nám

nenech to náhodě zjistit, co tě to tak spletlo. A fakt, na našem záchodě normálně svítilo světlo. Jsme tu prostě pro všechny a všichni jsou tu prostě pro nás. A proto jsem na dveře nápis dal, jenže ještě ten den ho někdo vzal. A tak jsem to do pichotby zakřičel, přijďte zás, jak livo, přijďte zás. Náš dům je plný různých zvuků, náš dům je

doma jsou. Před domem na hromadách hlíny lezou človíčkové malincí, a zatímco dům na ně vrhá stíny,

0: Šándor je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
1: Moc děkuji. Hezký den.
0: Andor Šándor je bezpečnostní expert a také čím dál častěji se objevujete v roli komentátora. Četla jsem třeba váš komentář k panu ministru Jurečkovi a jeho chování v době útoku na Filozofickou fakultu. On teď nabídl rezignaci v tomto týdnu, lidovci ji nepřijali. Překvapilo vás to?
1: Ne, nepřekvapilo. Já myslím, že pan ministr je smutná kombinace dna české politiky a zároveň toho, jak to praktikující křesťané skutečně s námi myslí dobře. Můžeme si samozřejmě říkat, pokud neplatí ta přikázání osmé, že člověk nelže, tak také nesesmilní, nebo já nevím, co všechno. Mně to prostě přijde jako nezodpovědná snaha ty slušné a poctivé lidovce odvést do zapomnění, tak jak se to povedlo Bohoušovi Sobotkovi a zaplať pánbu komunistům.
0: Tak lidovci už, myslím, v roce 2010 stáli mimo sněmovnu. Teď průzkumy jim přisuzují nějaká 2-2,5%. Myslíte, že se to projeví i to chování ministra Jurečky v dalších preferencích klesajících?
1: Já si nemyslím, on není schopen sebereflexe prostě říct, že se omlouvám, to je sice hezký, ale tohle to je přece něco jiného. On nám nešláp na nohu nebo nerozbil někde okno. On prostě projevil jednak neschopnost empatie a každý můžeme mít různý prožitek té empatie, ale když vláda odsouhlasí, že bude, myslím, že v neděli na státní smutek, tak přece nemůžu jít roztáčet Moravskou Valašku na ministerstvu zemědělství do půl čtvrtý do rána. To je jedna věc. A druhá věc je, co si mám myslet o tom, jak fungují ministři, místopředsedové bezpečnostní rady státu, když hodinu a půl jim trvá si přečíst SMS-ku a že nepřekvapí, že ve čtvrtek večer v 9 hodin je mimořádné zasedání vlády. To na mě prostě nedává vůbec žádnou jistotu, že nás skutečně řídí lidé, kteří chápou, co to je řídit stát v dobách, které mohou být složité a mohou být komplikované. A já už jsem to, Alex, komentoval tolikrát, mně už to opravdu přijde trochu zbytečné, protože to dno té politiky, člověk si říkal, že už nemůže být hlubší, ale ono to pořád jde.
0: Zbytečné a dost možná to také odvádí pozornost od těch skutečných problémů, které tu jsou. Ať je to snižující se životní úroveň lidí, zdražování de facto všeho a tak. O tom se teď jakoby přestalo mluvit. Mluví se právě o panu Jurečkovi, proto u něj nesetrváme příliš dlouho. Mě jediné, co ještě zajímá, jestli vám více vadí to, že řekněme, nedodržel nějakým způsobem pietu, že byl na tom večírku, anebo že lhal. Jinými slovy, pokud by se omluvil, poslal třeba několik výplat pozůstalým, posypal si popel na hlavu, tak jak to udělalo řada politiků před ním, tak jestli by mohl pokračovat ve vašich očích jako ministr, anebo nemohl?
1: Víte, já jsem žil nějakou dobu v Anglii a nepředstavitelné, že by tehdy jakýkoliv člen vlády Johna Majora mohl spáchat něco obdobného a mohl to ustát. A já v tuto chvíli nevím, co je horší, jestli to, že je tu nedostatek empatie k tomu, když skutečně řada lidí projevovala nefalšovaný smutek nad tou hrůzou, která se stala, a zároveň bohapustým lhaním. A ono, to lhaní má mít i svoje nějaké mezery. Každý občas někde něco zatlučeme, ale tohle to není zatluk. A navíc to je takový hloupý lhaní. Když si vymyslím nějakou výmluvu, tak si pozvu někoho chytrýho a zkusím si to s ním odehrát, jestli to opravdu není úplná pitomost, jestli bych se radši neměl stydět. A to tady i postrádám, že to byla prostě taková lež, která měla jakoby nám říct, tak tady to takhle máte. A dejte mi pokoj.
0: A to dobře, a já jenom ještě znova se zeptám, kdyby tedy od začátku mluvil pravdu, řekl, jak to bylo, řekl, byla to chyba, posypal si hlavu popelem, poslal třeba výplaty pozůstalým, tak mluvili byste jinak? Nebo i tak by to pro vás byl problém?
1: Ne, mluvili byste úplně problém, stejně? Určitě, v každém případě.
0: Vyjádření pana premiéra Fialy bylo, omluvil se, tak už pojďme od toho, nezasloužilo si tu žlutou kartu? Myslím, že i pan Blažek se tehdy omlouval.
1: Já si myslím,
0: za setkání s Martinem Nejedlým.
1: Já si myslím, že tady je naprosto vidět, co je priorita. Priorita je udržet koaliční vládu a pak je to všechno ostatní. To je všechno, co k tomu můžu říct. A z toho také odpovídají činy a výroky jednotlivých aktérů. Pan ministr nabídne rezignaci premiérovi, ten ji nepřijme. Už tomu výkonnému výboru, nebo jak se ten jejich orgán jmenuje, už ji ani nenabídne.
0: Pojďme od tohoto tématu, pojďme k samotné střelbě na Filozofické fakultě. Vy jste těsně poté řekl, cituji, stalo se něco, čeho jsem se dlouhou dobu obával. Co vás vedlo k těm obavám, že se něco takového stane?
1: Tak protože ten způsob života, který tu vedeme, život, který nemá žádné hodnoty pro většinu lidí, jsou tu pseudohodnoty, které se tu vyznávají. Je tu vidět naprosto degradující systém rodiny. Je tu zhrůzná úroveň sociálních sítí. Byli jsme tu po covidu, kdy spousta lidí dostala ránu do duše, když budeme mluvit aspoň o tomto faktu. Když přece jenom u nás po ulicích chodí hodně různých lidí, které bychom nenazvali jako normální, kdo jezdí v městské hromadné dopravě, tak i to vidí. Kdo je na sociálních sítích, tak to vidí. Byla to jenom otázka času, kdy se to stane.
0: Nebylo to tady vždy, jenom nebyly sociální sítě a tudíž to nebylo tolik vidět? No, myslíte, že teď je ta doba taková, že více lidí má psychické, psychiatrické problémy?
1: Já si myslím, že i ty, já nejsem odborník na sociální sítě, ale myslím si, že ty dávají přesně možnost různým cvokům se ventilovat. A celkem anonymně, protože nevíte, jaký ty profily jsou, jestli jsou pravý nebo ne. A zároveň ten jejich hlas může být slyšen téměř v rychlosti světla, když někdo něco takového řekne nebo napíše. A to si myslím, že hodně lidí ovlivňuje, plus je to tady ta politika. Jestliže politici dnes a denně ukazují, jak se k sobě chovají, jak ta úroveň těch vztahů je úplně nulová, když vidíte ty hrůzné věci z té sněmovny, no tak pak jenom můžete čekat, že se to na někom projeví dřív nebo později.
0: Dobře.
1: My nevíme, co stálo za tím hochem, který tohleto provedl v jeho psychice, ale nepochybně nemohl být normální.
0: Dobře, ale je to správné všechno, jakoby tu odpovědnost házet na politiky? Neměl by každý začít sám u sebe? Sám se starat o sebe?
1: Určitě. My jsme společnost, která žije na ulici, a to nemyslím ve zlým, ale prostě na té nejnižší úrovni, a pak jsou ti vrcholoví politici. Mezitím není žádná občanská společnost, která se tu u nás nevybudovala. A my jsme přepolitizováním, pořád se koukáme na to, co pro nás udělá premiér Fiala nebo neudělá. Myslím, abychom ten život si vzali do svých rukou a sami si ho hráli. To je nepochybně pravda, že takto uvažujeme. Já se snažím od tohle abstrahovat, já se snažím život žít podle sebe a nečekám na nikoho něco, co mi dá, na to, aby mi ještě něco vzal.
0: K té tragické události měla policie, tuším v úterý, rozsáhlou tiskovou konferenci, která trvala minimálně hodinu a půl, ukazovali tam záběry, spoustu věcí vysvětovali. Zodpověděli i vaše otázky, které jste si v souvislosti s tou střelbou kladl.
1: Já měl úplně jiné. Víte, ti kluci, co přijeli v té zásahovce, klobouk dolů, stateční, a když musíte vletět do nějaké budovy, o které nevíte, jak vypadá, nevíte, kdo tam kde za kterým sloupem může stát, kolik jich tam je, klobouk dolů. Pro mě by bylo důležité, aby policie, o tom policie vůbec nemluvila, což nezbytně nutně neznamená, že se tím nezabývá, aby si zvážila jiné věci. Máme dost policistů v ulicích? Jsou dobře vyzbrojeni a vycvičeni. Stačí, když vystřílí jen takto malý počet nábojů k tomu, aby byli schopni zasahovat. Když jsme viděli, že nebylo schopno policie ani zabránit tomu, aby na Palachově náměstí přijížděly tramvaje, to znamená, že nikdo nedá signál do dopravního podniku, aby ty tramvaje odklonili, aby tam nejezdilo. Nebyl tam žádný technický prostředek, jak si sledovat ze vzduchu, nějaké drony a podobně. Urna sedí až někde, teď mi vypadlo to, na Zbraslavi, kdyby byla potřeba zasahovat, tak než se dostane, tak je to nějaká doba. Jinými slovy, jak vypadá ten řídící systém těch kluků? Že oni někam přijedou, někam se podívají, ale měli by hlásit, nic tu není, co máme dělat. Tohle to musí někdo rozhodovat, někdo to musí řídit, musí mít mapu a vidí, když celetný on není, tak kde by mohl být. Jestliže je z filozofické fakulty, co když je na Palachově náměstí a podobně. Nevědět, že by mohl se dostat na střechu nebo evakuovat ty studenty proti Radolfínu, to není ani tak ten problém těch, co zasahují. To někdo musí z vrchu řídit. Musí jim dávat pokyny.
0: Tyhle, a tady myslíte, že to chybělo?
1: No mně se to úplně nezdá, jako, že by to tam jako by bylo. A teď asi potřeba říct, jakou teda policii skutečně chceme mít a co jí máme dát, abychom od ní skutečně mohli očekávat, že bude zasahovat úspěšně. Naštěstí tady byl jenom jeden. Střílel tak, jak střílel. Oni určitě udělali mnohé, aby mu zabránili v dalším ještě nějakém krvopolití. Ale mně přijde ta nadstavba, jestli to skutečně bylo řízeno, jestli vůbec je nějaké řídící centrum, kde sedí někdo, kdo skutečně ví, jak takovýhle zásah v takto hustě obydlené části Prahy organizovat a jak zajistit to, že tam nedojde i k těm efektům dalším, že tam nevjede ta tramvaj. Viděli jsme toho policistu, jak křičel jeď, takhle přece nelze řídit. To prostě, tohle to mi chybí. Jo, těm klukům na místě, těm bych nic nevytknul, protože kdo si to nezažil, že by stál před zbraní nějakého protivníka, tak nikdy neví, o čem mluví.
0: Na druhou stranu, jsou na to právě oni cvičení?
1: A to je otázka, jak moc. Jak moc jsou cvičení, kolik mají možnosti vystřílet nábojů za rok, jestli jsou na střelnici spíš jenom, že to je jaksi svátek, anebo tam skutečně mohou chodit pořád. Zda mají skutečnou balistickou ochranu, protože oni tam musí vletět, aby do nich někdo jako to nenapálil a nepřišli o život. Jak je ten systém sběru těch informací z toho zásahu do nějakého centra, ve kterém se to vyhodnocuje a znovu opravdu v nějakém reálném čase se to řídí, aby se povolávali posily a podobně. Tady bych viděl, a neříkám, že to policie nemá, ale tady bych viděl penzum toho, jak přemýšlet o tom, co dál při takovýchto věcech.
0: Čili jakoby poučit se z toho a dobře, a pochybila nějak policie ve vašich očích? Říkáte, zásah byl bezproblémový, ten byl profesionální, a co ty hodiny předtím?
1: No tak ono.
0: Někdo mluví o dokonce podcenění situace policie.
1: Alex, víte, když víte, co se stalo, tak se vám to zpětně hledá mnohem líp. Máte vlastně konečnou informaci a tam vám se cvakává mnohem víc. Co mě je něco, co bych se uvažoval o tom, když mám informaci o tom, že jde spáchat sebevraždu, jak se spáchat sebevraždu, tak si musím položit otázku, proč jde do Prahy. Proč to neudělal někde za barákem houstouni, proč jde do Prahy. To se musím samozřejmě na tohle ptát. Když vím, že je takto mohutně vyzbrojen, tak se musím taky ptát. Musím to dávat nějakým způsobem do nějakých souvislostí. Tohle to bych nečekal od těch kluků. To bych čekal od někoho, kdo je zkušený a kdo to řídí a kdo bude dávat pokyny a bude to organizovat. Ti kluci skutečně nemají čas, ty tam prostě musí vletět. Ty jsou rádi, že to prostě zvládnou a to nemyslím nějak ve zlým. Jo.
0: Dobře, ale tady mluvíme, to už se dostáváme zase k tomu samotnému zásahu a já mluvím o těch hodinách předtím, kdy policie sama na té tiskové konferenci řekla, že nenasvědčovalo nic a neměla žádné indicie k tomu, že by chtěl zabít někoho jiného. Že chce ublížit pouze a jen sobě. A teď já si kladu otázku, jestli opravdu ty indicie nebyly, když přišli do domu, tam našli mrtvého otce, ano, nevěděli, čí vinou zemřel v tu chvíli, ale je tam mrtvý otec, je tam výbušný nástražný systém, je tam registrováno 8 zbraní, je podezřelý s kauzou a s tou tragédií, která se stala v Klánovickém lese, tak si říkám, že ale ty informace už v té době byly. Oni nebyly až poté, když říkáte, jasně, že potom se jestli, to zpětně jestli, lépe hodnotí.
1: Jestli tohle to bylo, tak to není na tom klukovi, co sedí v té oktávce, ale je to na nějakým řídícím orgánovi, který toto má pochopit a takhle to má řídit. Ty kluci mají jednotlivé informace, my nevíme odkud kam, kdo z nich přijížděl, co jim v ten dispečing do těch vysílaček řekl, že se stalo. To vůbec netušíme tohle. A myslím si, že tady je ta úroveň a proto o ní mluvím, aby se policie podívala, zda skutečně takovýto zásah je schopna řídit ne na zemi, tam asi jo, ale v té úrovni řídící, tak, abychom ty informace, které máme, byli schopni lépe pospojovat. Protože, jak říkám, ta auta jednotlivých zásahových policistů, ta asi ty informace ani nemá čas to vyhodnocovat.
0: Po Uherském Brodě, po té tragédii tam v roce 2015, vznikly takzvané prvosledové hlídky. Teď má vzniknout útvar nazvaný Střelec, který má být do budoucna, má zajistit efektivnější prověřování a vyšetřování typově shodných případů. Je to něco, o čem vy tady mluvíte? Je to správný?
1: Já nevím, proč Střelec.
0: No jako, to je název toho útvaru.
1: Já tomu rozumím, ale co budou dělat? Znamená to, že budou jenom proti střelci? Když nám někdo pobodá pět, tak bude útvar Kudla?
0: Ne.
1: Jestli mi rozumíte. Ano, pokud to bude...
0: Má se zvýšit jakoby ta analytická činnost té policie.
1: Ale to je v pořádku, protože těch informací bývá poměrně dost, jenom je umět je dobře pospojovat. A znovu říkám, to ten kluk v tom výkonu těžko může dosáhnout, to musí někdo nad tím, kdo ví, kolik má lidí v terénu, jak daleko jsou, jaké jim dá úkoly, jaké dostane odjinut informace a podobně. A také musí říct, hoši, nic se tam nedělo, ale přesto běžte a informujte, tohle udělejte. To musí někdo udělat. Oni sami od sebe vychází jenom z nějakého penza znalostí, vědí, že někdo střílí, oni nemusí vůbec tušit, že byl z Hostouně, to oni vůbec tohle nemusí, ale musí být nějaký systém, který tohleto bude dobře absorbovat tyhle informace, správně vyhodnocovat a na základě toho velet, řídit takovou operaci.
0: Systém přece existuje, policie u sebe nosí takové ty, a teď nevím, jak se to nazývá, jsem laik, ale takové ty krabičky, omlouvám se za to označení, kde ty informace má okamžitě, včetně třeba fotky toho pachatele.
1: Já vím, ale když jste na chodbě a střílíte, tak asi těžko se budete do té krabičky dívat, jo?
0: Ale vím, na chodbě že... ano, ale jak říkám, tam bylo několik hodin před, 12.30 dál.
1: Já nevím, co v tom měli. A znova říkám, víte, to není nic, jakoby, aby to neznělo pejorativně. Tyhle kluci v tom zásahu, tam se od nich nechce, aby prováděli nějaký dalekosáhlý analýzy. Oni tam mají prostě vletět, zaplat pámu, že jsou stateční a jdou do toho.
0: Ale vy jste zase u toho zásahu a já mluvím o těch, o policii, která jakoby dělala ty kroky předtím.
1: Ano, možná, že je problém, že jedna je středočeská, druhá je pražská, že tam není možná dostatečná komunikace, to všechno můžou být problémy, ale určitě si to zaslouží celkové přehodnocení toho, jak jsem řekl, zda ten systém má všechno to, co má mít, dostatek policistů, dobře vycvičených, vyzbrojených, zda umíme sbírat informace, umíme ten zásah na základě informací, jak si řídit dobře a přemýšlíme v tom, že preventivně něco uděláme. To znamená, v tu chvíli mohl taky už někdo být v Rudolfinu na střeše, odstřelovač, už dřív, než potom na tom hotelu, který, to už je o tom někdo, aby zkušený toto řídil. Předpokládám, že po této zkušenosti to bude jednodušší i v té policii si to rozpracovat.
0: Když jste říkal, stalo se něco, čeho jsem se dlouhou dobu obával, obáváte se dál? I v tuto chvíli?
1: No určitě, podívejte, máme minimálně 85 lidí, kteří jsou nějakým způsobem vyšetřováni. Žijí mezi náma lidé, kteří těžko mohou být označeni ni za normální. Někteří si třeba dělali jenom legraci, i to je samozřejmě pitomost. Ale mnoho případů se stalo, že se někdo zhlédnul už něčem, co se stalo, nebo že se inspiroval v literatuře, ale když se ty základní podmínky k tomu, nebo předpoklady k tomu, že se něco takového stane, nezmění v té společnosti, tak ta pravděpodobně se to bude opakovat je větší. Na druhou stranu řekněme si na rovinu, v totálně bezpečné společnosti nikdy žít nebudeme. To nejde.
0: Pojďme ještě na jedno téma, které minule, když jsme spolu dělali rozhovor, tak dominovalo. A to byla válka na Ukrajině. Teď jakoby to téma rozhodně není na hlavních titulcích a asi dost možná nebude. Válka na Ukrajině je zamrzlým konfliktem nebo stane se v dohledné době zamrzlým konfliktem?
1: No tak nepochybně, protože Rus má nějakých 18-19% území. Ukazuje se, že schopnost Ukrajiny dobít cokoliv zpětně je značně limitní. Bez další podpory Západu se dá spíš očekávat, že Rus bude schopen ještě ukousnout kus nějakých území k Dněpru. Měli bychom se přestat skutečně strašit, že půjde až do Varšavy, protože ty schopnosti tu nemá. A mě to přijde jako schizofrení. Všichni víme, že jakýkoliv krok mimo území Ukrajiny na území členských států Aliance je válka Ruska s Aliancem. A přesto se tím strašíme. Tak buďme v Alianci, která skutečně stojí pevně na nohou a je silná. a bude odstrašovat Rusa, anebo není. A já si myslím, že tohle to Rus ví dobře a do toho konfliktu jít nechce. Ale na Ukrajině udělal Putin to, co říkal už v roce 2008, že prostě zničí, rozbije a taky to dělá a udělá z toho kriplový stát, který prostě bude mít velký problémy a pokud se rozhodnou, a já nevím, já nejsem v Kremlu, že zaberou ještě Nikolajev a Oděsu, tak z Ukrajiny klidně může být suchozemská zem a to je prostě veliký problém pro budoucnost té země. Takže ten konflikt může být zamrzlý, kdo ví jak dlouho, jestli to bude nějaké řešení a la Severní Jižní Korea podle nějaké rovnoběžky, kterou bude představovat Dněpr, to já nevím. Ale představa, že se to kouzelným mávnutím proutku nějak změní a všechno to bude v pořádku, Rus v tuto chvíli podle mě nemá žádný důvod, aby jakkoliv sklopil hlavu a jakkoliv ustupoval.
0: Prostě. Má ten důvod Ukrajina?
1: No, já vím, Ukrajina chápu, že se nechce vzdát svého území. Otázka je, když si řekneme, zda ta ofenzíva, která, a já jsem ji od začátku viděl velmi nejistou, bohužel mě hrozně mrzí, že jsem měl pravdu, jestli stála za ty mrtví a jestli další konflikty nebo další boje bez schopnosti zvrátit to, co se děje, budou stát za ty mrtví. A dál je to samozřejmě i ti obyvatelé Ukrajiny. Budou se chtít vrátit, budou se mít kam vrátit, co ti chlapi, co tam bojují, až to skončí, přijdou sem, kdo tu Ukrajinu opraví. To je přece dalších spousta různých problémů, které se nás jako Evropu budou velmi, velmi moc týkat. Hmm.
0: Vy jste říkal, že Vladimír Putin rozvrací Ukrajinu tak, jak to řekl v roce 2008. Nemohu si nespomenout na slova Henryho Kissingera, který řekl někdy těsně před svými narozeninami, že pokud by v roce 2014 Ukrajina zůstala neutrální, ten její status neutrální a nezvali ji do NATO, takže válka nebude.
1: Já jsem to řekl už mnohokrát.
0: Takže
1: je to dohledatelný. Ano, to byl základní impuls. Víte, problém není to, co si myslíme my. My jsme přesvědčeni, že by z území Ukrajiny nedošlo žádnému útoku proti Rusovi. Ale důležité je, co si myslí Rus. A Rus měl prostě pocit, že to udělat musí. A vidíte, že šel tak daleko, že riskoval spoustu věcí, které se dneska odehrávají v Evropě, od ekonomických vazeb a něčeho všeho, protože se cítil ohrožen. Znova říkám, my jsme si to nemysleli, on se cítil ohrožen, má nějakou historickou zkušenost od Napoleona přes Hitlera a já nevím co všechno. A bohužel každá velmoc je nervózní, když se k její hranici blíží další velmoc.
0: Ale toho neomlouvá.
1: No, jistě, že ne.
0: Rusa.
1: Ne, naprosto ne, to já vůbec to neschvaluju. Prostě to byl akt, kterému dojít nemělo, ale došlo.
0: Děkuji, že jste přišel a budu se těšit zase někdy příště.
1: Já taky, potěšení na mé straně, děkuji.
0: Naším hostem byl Andor.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

Já nejsem hroch, ni moskyt, ani ptakopis, ni vůl. Jsem člověk, tak aspoň mi to bylo řečeno. Život mi toho poskyt, že stačil by půl a nemohl bych mu přijít na jméno. Já na obtíž jsem býval a věčně smůlu mýval, až pak jednou z nenadání stal se div. Mě začali říkat pane, já věděl jsem, že se to stalo.

začala v srdci hřát. A kde kdo říkal, že jsem kabrňák? Ale jak se to stává, já začal jsem se bát, že jednou spadnu z hůry na frňák. Zatím však byl jsem slaven, životem neunaven, já s novou chutí do dlaní si plit. Tak bylo to osudem dané, já věděl jsem, že se to stane.

roky, jak známo, plynou a připitomnělej čas počne si s námi neúprostně hrát. Já začal zpívat jinou a potom čekám zas.

0: XTV.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To a je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezky uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittoverku. Utekli z toho Trittoverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí. Blbuše
1: Nerudová.
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si to přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii.

0: protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
0: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale no, tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám.
0: Počkejte,
1: a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
0: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
0: Jo, tak,
1: dobře. Ale to je jedno.
0: To je jedno. 162.
1: No je to jedno. I kdyby to byl jeden, jedno to vulgárně, jedno to
0: není. To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
0: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se ze těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
0: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. To tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře. Další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
0: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
0: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
0: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
0: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
0: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
0: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou. Tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
0: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
0: Chcete
1: říct, že to je horší, tady je, to, co...
0: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. Ale oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům. Sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
0: Jako já?
1: Jako vy?
0: No já,
1: klidně jako
0: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
0: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
0: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
0: Nebo Baxa, pan ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
0: ano,
1: řekl.
0: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teď teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
0: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
0: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina. Radio Xaver.

0: No, tak ono to tady v tom polu je tak, že vlastně všichni plavou dopředu, všichni plavou zpátky. Není to tak, že by někdo prostě zůstával pozadu. Vždycky se to staví tak, že jsou dvě křídla, ty bývají vlastně na 2 metrech na léně po stranách, pak dva střelci jsou většinou ty bekové, protože ty se staví kolem 5 metrů, takže to mají na tu bránu jakoby lepší výhled. Centr ten bývá na 2 metrech veprostřed před bránou, tam ho brání poslední, přes něho se to většinou hraje. Přes ně se rozehrává. Ono se hraje i tak, že vlastně se mu nahraje na vodu, jemu se jediný mu nahrává na vodu, protože ho furt brání, na těsno ho brání ten poslední.
1: Nahrává na vodu?
0: Jo. Klasicky nahráváme prostě do výšlapu na ruku si. Ale na centra musíme nahrávat, takže on má furt za sebou toho obránce, takže on to nemůže chytit do ruky, protože on by mu to sklepnul nebo cokoliv, takže se mu nahrává na vodu, tak aby on to mohl vzít, nechat se případně stopit, tím pádem by byl běžný faul, pískne se, on může mít volný hod a může rozehrávat. A nebo případně, když je tam někdo jako silnější, větší než ten poslední a dokáže ho uhrát, tak vezme míč, otočí se a střílí. Že?
1: Stopit. Co to je stopit?
0: To je běžný faul.
1: Já vím, co to je utopit, ale co to je?
0: To je můj obrat, ale je to jako běžný faul. Je to faul, že vlastně člověk drží míč a protihráč ho potopí. On, když pustí míč, tak je to běžný faul, on musí od něho a má volný hod a může rozhrávat.
1: No, studoval jsem něco málo na internetu. A tam by bylo napsané, že ten bazén musí mít hloubku 1,80 m. No co když tam potom bude někdo, kdo má teda 170 cm, neboli nedosáhne na dno, a někdo jiný bude mít 196 a může chodit pod ně, tak to je nespravedlivý, ne?
0: Ideálně to bývá tak, aby nemohl jakoby někdo dosáhnout většinu. Nevím, jaký jsou tam ty kritéria, to bych kecal, kdyby jsem něco řekl, ale většinou to bylo tak, že to musí být hluboký tak, aby většina lidí prostě jako nedosáhla. Protože nesmí se aktivně hrát s tím, že člověk, je to v pravidlech, že člověk nesmí hrát s tím, že se jako odráží ode dna. To znamená, že by třeba se odrazil ode dna a chytil míč v letu. To se nesmí.
1: Pane Dolenku, řekněte mi, já jsem tak přemýšlel o tom, jestli bych mohl hrát vodní polo a být v reprezentaci potom jako vy. Mm-hmm. A zjistil jsem, že ne, protože...
0: To můžete hrát centra.
1: Co to je?
0: No to je prostě, on tolik neplave a musí být silný a musí jakoby mít tu sílu.
1: No ale křesílko a popelníček mě tam nedají.
0: To vám tam nedají.

Sedm z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopí.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: V České republice to 18. Května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám? Když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s tím teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně,
2: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Ksaver, chápete, jak je fakta vláda ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic, když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní. A vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
2: No jo, který, to je ona.
1: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
2: Už jsme tu zas, Ksavre.
1: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
2: Jo? Čím?
1: Tak venku, sluníčko.
2: Jo?
1: To vy ne, jako Ital musíte milovat.
2: Jo, a vidím, vy záříte.
1: Já zářím nad agendou.
2: Nad agendou, no, jo?
1: Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
2: Ksavre, já to nebyl.
1: A kdo to byl?
2: Já to ukrát, já jsem zloděj obyčejný.
1: A co to?
2: Já se beru, co můžu dít, to mě víte.
1: A kdo řekl něco tak chytrý?
2: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
1: Hodnotář?
2: Šéf strachovky Petr Fiala, jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
1: A nechybí tam nějaký dodatek?
2: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete. Takový krédo vznešený?
1: Dneska jo.
2: Jste si jistý?
1: No tak mám to takhle v zádech.
2: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně. Víte?
1: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno a dodatek je jak komu, jo?
2: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
1: No tak tam to je s ním.
2: Po té čtyřletce ničivý Ksavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
1: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane holče, jak mají tu kampaň s tou paní herečku.
2: A tam se ale sešlo víc klaunů. I Bolek přišel za těch 18 milionů.
1: I Bolek byl.
2: Ale já za 18 milionů já bych tam došel taky na tu Masaryčku.
1: Na Masaryčce to bylo,
2: jo? Cestou bych si dal pár panáčků, abych dostal dobrou náladu, nasál do sebe hodnoty. A došel bych taky.
1: No, vy jste tam byl?
2: Nebyl. Já musím pracovat.
1: Ale co jste to za reportéra?
2: Já nejsem reportér už dávno.
1: Takže ne?
2: Ne. Já musím se živit, Ksavere, a platit do státního rozpočtu, aby to mohli posílat na Ukrajinu.
1: Na Ukrajinu?
2: Já nemám čas na nějakou Masaryčku a Fialovskou kampaň.
1: Já jste posílal hodně na tu Ukrajinu.
2: No. Víc než jsem.
1: No, a víte co? Mně to přišlo rozpačité.
2: Teď jde o všechno, ta kampaň? Mě to víte, jak se říká, že zoufalství plodí zoufalství.
1: To
2: tak
1: říká.
2: Na mě, jo. Mezi elitou.
1: No tak mezi, no.
2: Takhle to na mě působilo. Ale na mě už působí konání Petra Fialy dlouho, jako zoufalství.
1: Ale co je potřeba říct, že teda se, jak říkal Emil Zátopek, plivli na brus. A jdou do toho, jdou do plnejch.
2: Tak já nevím, nějaký brus teda plidli.
1: No ne, tak pracovití jsou. Já to vidím pořád někde.
2: To bohužel možná jo. No. To je asi to nejhorší na nich, že jsou pracovití v tomhle ohledu. Ale řekněte mi, já nevidím, koho oni tímhle můžou přesvědčit, kromě těch přesvědčených.
1: Problém každé kampaně.
2: No jo, ale s takovýhle ještě, ne?
1: No, já vám můžu říct, že uklizečku v našem baráku...
2: Chytlý už chcete říct?
1: Cože?
2: Chytlý?
1: No ne, tak my tam máme novou. To jsem vám říkal.
2: Jo?
1: No a já jsem se snažil navázat kontakt a tím, že jsem teda uctivě zdravil.
2: A jak zdravíte?
1: Dobrý den. No, ale už jsme jako, je to relativně mladá paní a stěžovala si, že u nás ve výtahu někdo nalepil na stěnu výtahu nálepku Donalda Trumpa, samolepku.
2: To jste byl vy?
1: Nebyl. Já jsem to chod, ale říkala, co s tím má dělat.
2: Jo? No a jak se tomu postavíte?
1: Říkal, teď už nic. Říkal jsem mi, teď to musíte přelepit nálepkou Petra Fialy. A ona se dívala, no nechápavě, jakože kdo to je a tak. A tak mávla rukou, posléze i hadrem a tím to skončilo. Ale chci říct, že teda moc lidí ještě nezasahli.
2: No, počkej, takže rezumé je, že nevěděla, že teď jde o všechno? Ještě?
1: No, tak ta nevěděla určitě. Myslím, že ani nevěděla, kdo Petr Fiala. A
2: to je ale lepší zase.
1: Znamená to, že někteří lidé se o to nezajímají.
2: To určitě.
1: A těm je jedno. Nevědí ani, kdo je Babiš třeba.
2: Vy jste mi vnuknul myšlenku. Kdybych já tak nevěděl, kdo je Petr Fiala. Víte, jak mě by se žilo?
1: Ale vy jste posedlý jim. Úplně.
2: Já vidím, co páchá.
1: Ale páchá, no tak teď rozhodneme my.
2: Voliči.
1: Občané.
2: Plebs.
1: Mluvím za náš obvod, tak Prapět, jako jo.
2: Za váš dům, za váš výtah.
1: Tak klidně za náš dům. Jo. A nějak rozhodneme. A buď to se tady ukáže, že občané chtějí tady tu katastrofu, a nebo že nechtějí. A já jsem z toho celkem nervózní.
2: No já taky. A vy agitujete v domě?
1: Já agituji hodně.
2: A děláte výlet poctivě?
1: No tak u nás je to teď složitý. Nejde dělat výlet, u nás se rekonstruuje.
2: A.
1: Část baráku, takže máme jenom půlku parkoviště k dispozici.

0: Vy už jste plný optimismu, já to na vás vidím, ale já teda ne ještě.
1: No ne, pozor, to nejsem. Pozor, já se bojím.
0: Bojíte se?
1: Někde hluboko uvnitř se bojím, jak se říká.
0: No. A já jsem vám dnes chtěl přinést, ukázat truhlík. Jak nám vyrostla nenávist.
1: Roste?
0: Nebo co jsme to sázeli? Ne,
1: no určitě nenávist taky.
0: Strach?
1: Ale strach a nenávist
0: je rostou. Strach, že takhle vysoký.
1: No?
0: Ta kopřiva nějaká, nebo co to je. A myslím, že to svědčí o tom, že jsme jako dobří hospodáři.
1: No počkejte, co my jenom? Víte, jak nám vyrost tady v Česku strach?
0: To nevím.
1: 54% Čechů se bojí víc Fialy než Putina. To je z průzkumu STEMu a teď si představte, víte, kdo si to zadal?
0: To není možný.
1: Víte, kdo si to zadal? Vnitrák Rakušan. A tohle mu z toho vyšlo, tady to zlo, že se 54% Čechů bojí toho, že víc, že volby ovlivní Petr Fiala než Putin.
0: No, tak to já jsem viděl průzkum teď Sanepu, se kterým XTV spolupracuje, a ten je na téma média. A víte, kolik procent lidí oslovenýho z roku 2650 se nedívá na českou televizi?
1: Tak to bude tak kolem, no bude se to, jak se říká, limitně blížit stovce?
0: Ne, limitně se to blíží 77%. Respektive je to něco přes 77%.
1: A proto nám vláda zvýšila daň za českou televizi.
0: No jasně.
1: Aby jsme se mohli, jak říkáte, aby jsme měli tu možnost se dívat ještě víc.
0: Ale ta ostuda.
1: Je to příšerný, ale já to, že se Češi bojí víc Fialy než Putina, tak tomu říkám opravdu triumf vůle Petra Fialy. Protože
0: ale
1: tohle
0: schválně někdo ne.
1: Co?
0: Tomu dělal schválně někdo ne.
1: No, Rakušan.
0: Rakušan.
1: Jenomže počkejte, to se týká celý vlády. Samozřejmě v jejím čele je Fiala.
0: Jasný, ale Rakušan hraje svoji? Vy jste to ještě nepochopili?
1: Jasně, že jo, ale ona je tam změněná celá vláda. Jako.
0: Jo. No a to je hrůzný výsledek. Mimochodem, když jsme u toho, co si myslíte o tom, jak se jmenuje ten pán Fico, se jmenuje Robert, ne?
1: Slovenský premiér?
0: Premiér.
1: Nevíte, jak se jmenuje.
0: No tak se vás koušel. On se jmenuje Robert Fico, mimochodem myslím, že včera to bylo rok o to atentátu.
1: Jo.
0: Nebo dneska to je, to bylo takhle nějak. A co říkáte na to, že on jel do toho Ruska? No, trošku to byl přišlapné, nebo ne?
1: Pojďte, mě by...
0: Já bych tam nejel, panuč.
1: Když tam pojedete vlastně úctít jenom památku padlých sovětských vojáků...
0: Těžko vysvětluje.
1: Jasně, ale pojďte, mně se na něm líbí, že má odvahu v této i době, kdy se tady přepisou dějiny, tak jako říct, takhle to bylo, nějaká historie Slovenska, a tak proto já tam jdu dělat tohle. Pak je velký problém, jestli tam vlastně se necháte vtáhnout do Putinovy propagandy. Putin je prostě zručnej manipulátor, chytrej hráč, no.
0: Jo? Něco jako paní Nerudová?
1: No to ne, tak to je blbuše, ne?
0: Já nevím, ona je taky manipulátorka trošku.
1: Ale hloupá.
0: To nevím, hloupá. Ale taky, vy máte takový názor. Ale řekněte, válka byla v Maďarsku, ne? Druhá světová.
1: No, jasně, ale
0: že Maďarsko... Lišák tam nejel.
1: Maďarsko stálo trošku na jiné straně, no.
0: No ne, tak já jsem čekal, že Orbán pojede. A myslím, že to
1: no tak
0: čekal...
1: on tam nemohl jet Orbán, když vzhledem k tomu, na jaký straně bylo Maďarsko tehdy. No.
0: No ne, ale teď se snaží...
1: To jo, ale tohle prostě maďarský premiér nemohl udělat. No.
0: Nemohl, jo.
1: No.
0: No a za nás tam byl ten pan Dostal a byl tam nakonec.
1: To byl, no jasně.
0: Byl, jo.
1: No, jasně.
0: Dostal vízum, jo.
1: dostal vízum, jo. Jo?
0: No jo, a vy si teda myslíte, že ta politická cena, kterou platí chudák Fico za to, že je adekvátní?
1: No já právě si, nesmíte to brát, tu politickou cenu počítat podle obrazů v českých médiích, které jsou posedlý Ficem. Vemte si, kdybychom si udělali rešerše médií, titulků v českých médiích, tak zjistíme, a já to vím, proč to je, víme to oba, že víc titulků tady generuje slovenský premiér úplně... jak je to na ruby, než český premiér, který tady vládne a je zodpovědný za situaci v Česku. Ale já to chápu, že jeho propagandisti vlastně to celý zakrývají Slovenskem a nenávistí k Ficovi. Takže usuzovat na to, jakou cenu on platí z českých médií, se absolutně nedá. Ne. Možná, když si to otočíte na ruby, že se té ceně můžete přiblížit.
0: No, pane Holče, my bychom měli ale teď zmínit, proč je dnes na tabuli cti námi oblíbený

0: Pan 14.
1: To je borec, co? Pojďte se na ně.
0: No.
1: Ten, to je plán, co? Ten,
0: já jsem,
1: vidíte to?
0: Nedávno hovořil na jedné recepci s panem recepčním, abych jeho...
1: Já myslel tady s panem Foltinem.
0: Ne, a on říkal tak vtipnou věc, nevím, jestli to není protistátní, ale říkal, co ten Foltin? A říkal, no co, jako já o něm nic nevím, tak cenzor hlavní ne a tak. A pán říkal, já když se dívám na ten obrázek, představte si, když si Usáma bin Ládin sundá ten šátek a zkrátí vousy. A víte, že...
1: No, Ksever, jasně.
0: To tam je, jakože ta podoba i na
1: člověka
0: neštěstí.
1: Napadne, jestli ty Američani fakt zabili Usámu, ne? Jestli dostal, jestli ho nevzali do toho, jak se to říká, systém ochrany svědků?
0: No tak...
1: Neposlali ho sem?
0: Na Netflixu je o tom dokument, který jsem viděl, a tam jsou záběry autentický, jak tu mrtvolu nakládají do vrtulníku.
1: To se může, Ksevere. Já ten Usáma tam je, ne? Že já vám něco řeknu.
0: Já víte, nevím, to je takový ale, nejhledanější ne. Terorista, to má k němu daleko ale, tady náš. Víte, ale je to humorný, tady ne? Tak to můžeme říct.
1: Dočet, že normálně do takovýhleho programu vzali nějakého slovenského mafiána a s novou identitou si představte, se svolením českých autorit poslali žít do jižních Čech. A on páchá činnost dál trestnou. Chápete, jak je to možný?
0: No chápu, protože v té naší policejní a justiční soustavě je možný úplně všechno.
1: To jsem ještě... nevěděl.
0: Nevěděl, no. To se podívejte jako schválně. Ale díval jsem se, že v dozimetru je nějaký zvonek.
1: Soudci nám to nechtějí soudit pořád, Ksevere.
0: No ne, ale je tam nějaký ten uhlo Minia, nebo jak se jmenuje.
1: Počkejte, no jo, dobře, tak ty se... A...
0: Ten zvoní prej.
1: No ten zvoní, ale víte, co teď soudce, který to má...
0: Do homilia.
1: No, soudce, který to má teď soudit, tak řekl, já jsem uzavřel s těma dvěma tady ty dohody, tak obhájci těch dalších by teď mohli mě navrhnout, abych se, že to, bych to neměl soudit pro podjatost. A my řekli, no my to asi navrhneme, což znamená další odložení soudu do zimetr.
0: No jo, tak ne. Je to těžký, jako musíte...
1: Já je to... Ale...
0: Chtějí spravedlnost, ne, pane Holče.
1: Ten Vítek je borec. Já, ten Vítek je borec.
0: No, jenom abychom se nedivili, že bude budoucím premiérem.
1: No to já se divit...
0: I když oni, i když spolu nakonec bude skládat vládu, tak vám říkám, že nebude Fiala. To je jasný, ne?
1: Když bude vládu skládat kdo?
0: Já si myslím, že to tak dopadne, že nakonec Stan je předběhne.
1: Spolu.
0: To jsou takové moje teorie.
1: Já vím.
0: Myslím si, že se Piráti nedostanou, že je to takový teď jakože zdání. Jo? A myslím si, že se dostanou nakonec motoristi, myslím si, že se dostanou komunistky a tak. To jako... Všiml jste si té drobné jazykové říčky?
1: Jaké?
0: Že se dostanou komunistky?
1: To je nádhera. Ksavere, vy jste básník.
0: No ne, tak to je fóry pro fanšmekry.
1: Je, tak vy děláte humor pro fanšmekry.
0: Ne, ne, ne, já nedělám žádný humor, ale toto se mně mimořádně povedlo. Teď musím to říct.
1: Já vám nebudu tleskat, vy si zatleskáte sám.
0: No,
1: co?
0: No.
1: Ty bych vás i urazil, ne?
0: No. Já se bojím, že...
1: Já se na ně musím dívat.
0: Na koho?
1: A na plukovníka.
0: Ale on je dobrý.
1: Je skvělý. A víte, co se mi líbí? On teď oslavil rok na Rosky první ve funkci, která měla trvat půl roku. O které on sám říkal, nebude to trvat díl než půl roku.
0: A jak to? Angažmá.
1: No to angažmá, ta funkce měla trvat půl roku.
0: Tak ono to zachutnalo, ne, trošku?
1: A ty hodnoty moc, přeci jenom...
0: Hodnoty moc, kačky na to jsou. Já nevidím jediný důvod, proč by nebyl ve funkci. A on určitě má nějaký aparát, ne? Nebo tam sedí sám?
1: No má kluce majora si vzal teď. Říkal, že nikdo jiný, než vysoká šajba vojenská, se na to nikdo nehodí. A daří se mu, má výsledky taky, ne? To je potřeba říct, co? Nám tady založil klub sviní.
0: Váš klub sviní. Jasný, ale já žádný výsledky nevidím teda.
1: No tak.
0: No to mi řekněte jeden.
1: Takže jsou lidi svině, klub sviní taky.
0: Dobře, takže jsou lidi svině, plácne.
1: Komunikační karty, Ksavere.
0: Trouba, no to je...
1: Komunikační karty.
0: A to je nesmysl, no. Ale úspěch, matatelný úspěch,
1: Mě
0: je
1: baví ta,
0: třeba...
1: podle mě jede satiru ten člověk.
0: Je to možný,
1: No.
0: že jede satiru, že nakonec se ukáže, že celou dobu ten Foltin, že to byla převlečená pazděrková. Je to ještě, pozor, to
1: Takže
0: ještě...
1: Takže ne už sama, ale i, jo?
0: No. Ale pane Holče, my jsme nějak přišli velkoryse, a to mě znervozňuje, to zvonění toho, on se jmenuje Dovhomilia, ne?
1: Jo.
0: Má nějaký divný jméno, nějaký člověk, Dovhomilia.
1: Není to ten, co mu říkají Gucci?
0: Gucci? Já nevím, jak mu říkají.
1: Já si myslím, že by to mohl být on. No asi se šatí u Gucciho, ne?
0: U Gucciho? A to je, Gucci je prestižní, jo?
1: Taková trošku drahá.
0: Tak já šiju u mistra Mejty.
1: Jo, tak jste takový movitější člověk, než nějaký Dovhomilia.
0: No ne, tak já nevím, Mejta je víc než Gucci, ne?
1: To jasně.
0: Tak jasně. To je klan, Gucci je film, ne?
1: Taky, dobrý.
0: No, tak to zase díval, to mě nebavilo.
1: Jo?
0: Jo? Hmm? No. Tak mě už vlastně baví jenom chalupáři, už se to blížil.
1: Blížíte se k tomu, jasně.
0: Blížíme. Ale já to říkám celý proto, že my bychom si měli, pane Holče, udělat poznámku, že když budeme dávat ceny roku, tak na cenu zvonek roku, v Brně se říká tomu, kdo bonzuje, že chodí zvonit.
1: Jako zvoník, zvonek, jo?
0: No, že chodí zvonit, jako to se říkalo za totáče, když byl někdo spolupracovníkem, tak se mu říkalo zvonek.
1: A vy jste zvonili tak jako víc, jo, v Brně? Jste takový charakterové větší, nebo?
0: To nevím, ale znal jsem několik lidí,
1: co zvonili?
0: Kterým se dávalo za jméno do závorky zvonek. Jo? Pozor, zvonek. A my bychom měli udělat na konci roku speciální cenu zvonek roku. A nominovaní budou
1: no.
0: Dovhomilia a Jan Souček. Ten teď zvoní.
1: No, ten zvoní slušně, ale víte, víte, kdo založil zvonění?
0: Ten už zazvonil i na ty
1: jo, kače. To se mi líbí, jak zvoní. Ale víte, kdo založil masový zvonění?
0: To
1: pamatujete si předchůdce, kdo byl jeho? Michal to, Klíma, první
0: jo,
1: cenzor
0: vládní. Pan Klíma.
1: A on po nějakém čase ve funkci přeci se ozval a řekl, on prezentoval taky výsledky svojí práce a řekl, jde to dobrým směrem, jak říká Fiala, lidi posílají spoustu udání a oznámení na sebe a postek si, že má kruce nedostatečný aparát, aby všechny ty bonzy mohly zadministrovat a ty lidi šetřit. Takže zvonit se začalo za Michala Klímy.
0: No a zvonek roku dáme, ne?
1: Zvonek roku.
0: Máme první dva kandidáty.
1: Jo.
0: No a pane Holče, teď vám ještě musím říct, že jsem se díval v neděli na Primě, když tam byl ten náš oblíbený pan minister věcí zahraničních. Já nevím...
1: Knedlík.
0: Se jmenuje Knedlík? Ne, on se jmenuje... Jinak.
1: Knedlík. Knedlík se
0: jmenuje. On se jmenuje Lipavský.
1: Říkal jsem mu jinak neřekne jinak než Knedlík.
0: Kdo
1: po celém světě známe jako Knedlík.
0: Jak to?
1: Tak se na ní podívejte. No. On tak i se vyjadřuje.
0: Dobře,
1: tak, jak... Knedlík.
0: A jak by říkali mě teda?
1: Ne, jak jste vážená, jste vážená figura.
0: Jak by říkali mistr třeba.
1: Tak.
0: Tak, aby se to nějak vyvážilo. Ale tak to se vám, to už jsme tady probírali. A víme to ze zdrojů velmi blízkých.
1: Z diplomacie.
0: Že se mu neříká tam jinak, než ta mastito.
1: No nebuďte slušnej.
0: Ne, nebuďte slušnej. Mastikulka, že jsem říkal. No ale jestli Knedlík, nevím. Ale mně vám ho přišlo líto v neděli.
1: Myslíte, když dostal na Ložino od Filipa Turka?
0: No na Ložino je asi slabý slovo. Pane Holče,
1: ono přejel normálně tím
0: Turek
1: Mercedesem, ne?
0: Se mu prošel po zádech rychlostí 240 km za hodinu. Tam a zpátky, tam a zpátky, tam a zpátky. A už jsem si říkal, pane Turku, brzděte.
1: No.
0: Nebo to pan
1: Knedlík, říkaj,
0: minister. Knedlík je hrozně ponižující.
1: Tak on je ponižující, no. On nás ponižuje jako zemi. Tím, jak nás reprezentuje, ale máte
0: pravdu. Neexistuje nic horšího, než o ženské řeknete, že je knedla.
1: No. A já to říkám.
0: Prostě...
1: A Filip Turek Lipavskýho, on mu přejel ty záda, co on předtím ukázal Lavrovovi, ne?
0: No. Nebylo to hezký už.
1: No tak on je fakt nedůstojný a ponižuje nás.
0: Dobře, ale pan Turek už měl brzdit.
1: Neměl. On potřebuje opravdu přijíždět furt za to, co tady dělá, jak se chová a jaký je fakt pitomec. Vemte si ty jeho...
0: Jasně, pane
1: je,
0: Hauče.
1: Ksavere, on už je tak zoufalej, že štve už i vlastní.
0: Fakt?
1: Jasně. Tak teď řekl o Putinovi, že je zbabělec. A on se chová jako kdyby...
0: A je, no, no, no, tak není, on je spíš ranař, ne?
1: On je trošku hustej.
0: Jako zbabělec, neřekl, to...
1: Ale víte co, on je ministr zahraničí, je to... prostě formální funkce diplomatická, kde se diplomati a ministři zahraniční jak chovají.
0: No formální.
1: A, on, a no, diplomacie není úplně neformální. Jako, že
0: no, ne,
1: že si potrpí na formálnosti. Ano. A on se chová takhle prostě jak pubertální knedlík. A on se chová hlavně tak, jako kdyby měl moc vymazat Rusko z mapy a jakože Rusko už nebude nikdy existovat a vůbec nevidí dál než prostě za svoji funkci.
0: Ale říkajte mu knedlí.
1: Teď je to knedlí.
0: Ale je to tak zlý, pane Hoče, já na knedlích
1: jsem... Tak je to takový
0: věrný. Já tady ty některé věci já prostě neříkám.
1: Já vím, tak vy jste...
0: Knedla je hnusný, když se o někom řekne, že je vemeno, je to hnusný. Prostě a knedlík je hrozný.
1: Knedlí, tady jsme národ knedlíků, tak on je knedlík. Co je na tom ošklivýho?
0: Tak jo, tak já co? Jsem taky knedlík. Ne? Já jsem knedlíček.
1: Vidíte.
0: Ale játrovej. Jasný.
1: Nok.
0: Nok, nok. No a já jsem si říkal, když tam promlouval pan Lipavský chvilkama, když ho ten Turek...
1: Tak promlouval není možná úplně...
0: No, když ho nechal Turek nadechnout, tak jsem si říkal, že bychom ho měli napsat do knihy hříchu.
1: No ten si to zaslouží, to je jasný.
0: Mám to udělat?
1: Já jsem, víte, že my ani jeden nikdy neříkáme, že se stydíme za našeho premiéra, nebo tohle není můj prezident, když vyhrál volby, lidi si ho zvolili, fajn.
0: Za Lipanskýho se trošku stydím.
1: Ale já se právě stydím za Lipavskýho. Poprvý musím říct, že se stydím za to, že knedlík takovýhle reprezentuje ve světě mojí zemi.
0: Já se někdy stydím za vás, když to? Třeba řeknete tam tu nehezkou věc o mé oblíbené paní Danuši.
1: No. Že vlbuše?
0: No, tak to já nemám rád. Tak... Dneska je 15. května.
1: Já jsem, Ksavere, mě zradikalizoval Fiala. Těma nálepkama, víte? Já už nálepkuju.
0: No to jo, to vy
1: nálepkujete. Nedlík, blbuše.
0: Tak...
1: Se na to budu muset dát pozor.
0: Jak se jmenuje pan Lipavský?
1: Mastíku?
0: Vlastík?
1: Já jsem říkal Mastíkulka.
0: Ne, tak to se tady napíše, tady jsem musí psat
1: jasně, jako... Jasně, Jan Lipavský.
0: Jan, on napíšte, Jan, on Honza.
1: Honzí.
0: On je bakalář, ne?
1: Já nevím. Nebo tak si víte, jak si říká.
0: Řekněte, jak takovýhle člověk může být ministrem zahraničí, já to nechápu.
1: Já taky ne, Ksavere. Ale vidíte, co všechno je možný.
0: A navíc jako, navíc ještě od těch takový Bazilišek, víte, jak podrazil ty Piráty.
1: Tak podrazil, trošku je zradil, ne? Co?
0: Tak podrazil, no, pane Holče. Víte, co tady píšu? Že ho dáváme do knihy.
1: Takový krysařík, co?
0: Za všechno, co říká.
1: Jo. Za všechno, čím je.
0: Vším, čím byl. Pane Hoče, teď to tady podepište vlastní krví. No. A když jsme u té agendy,
1: no.
0: My jsme minulé nepoděkovali některým našim příznivcům, kteří nás podporují na transparentní účet a hlavně oni neví, že zatím pořád nám posílají peníze jenom na advokáty. Tak na transparentním účtu XTV, takže vy teď poděkujete
1: no.
0: A já založím knedlík zpátky do knedlíku.
1: No tak víte. Víte, jak jste si to osvojil.
0: Jo, jo, jo, ale já bych byl opatrný.
1: Tomáš Pokorný na přístav pravdy, který příkladně oslavuje svátek práce břitkým slovem a humorem sobě vlastní.
0: Je to pravda?
1: Jo. Viktor Hervik na podporu ředitele Součka, vidíte, Ksavere?
0: Ukaž to tady možný.
1: A jeho boj s pravdou a láskou v čele s hodnotovým radním Ješkem.
0: No, tak je něco na tom, no.
1: Tak co, komu to hodíte pak to? Asi železnímu, ne?
0: Cože?
1: Říkám, komu to hodíte v příští volbě? Asi železnímu, ne?
0: Já nevím, na
1: co ředitel.
0: Železný...
1: Jakubovi.
0: Jo, myslíte ve volbě ředitele?
1: Tak jak on říká, že mu nejde vůbec o funkci, ale že chce zachránit Václava Moravce.
0: Já všude čtu, že budu odvolaný, no. Tak mě už se to asi netýká.
1: Třeba to ještě stihnete. Ale Václava Moravce je potřeba zachránit, ne?
0: No to je jasné. No.
1: Tomáš Sova, Wilsonova 920 na Zahradníka pro XTV, vidíte na náš truhlík nenávisti a strachu.
0: To je dobrá idea, ano.
1: Jeden volný je na hradě, flanelku a náření má vlastní, ale je pekelně drahý. To teda je.
0: A ještě příspěvek na manželku.
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, děkujeme. Jiří Vidžovský, V10, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Tomáš Pokorný, chytrý a nešifrovaný poplatek za možnost sledování přístavu pravdy i bez pana generálního. Vidíte? Jak si to osvojili, tu možnost?
0: Jako nešifrovaný sledovat? Je fakt, ano. Dobrý.
1: Daniel Klement na Wilsonku, přístav pravdy. Marcela Skořepová, Xavere. Ta nás podporuje taky furt. Moc vám fandím, pan Holec má skvělé názory. To víte, ne, taky, co?
0: Jak které? No. Ale některé.
1: A
0: ano.
1: Pan Xaver má
0: super účes.
1: Kostky nebo? A hosty.
0: Má super jednoubky.
1: Stejničky. To vám jo. Nosí Marcela, ne?
0: Co?
1: Jednoubky.
0: Marcela mi nosí, tak no, ano, nosí, dá se tak říct,
1: se máte, už několika,
0: takzvané utopence.
1: Jo. Tomáš Sová, Wilsonova 920 na odchodné platy pro generálního ředitele ČT. Xavere, já jsem se vám dočet, že on dostane snad 3,5 milionu nebo kolik?
0: Co to je dneska?
1: Jo? Po inflaci to máte pravdu.
0: Je to.
1: A nezapomeňte v kanceláři zasnout a komplet ČT vypnout. Vidíte, jak radikalizují lidi? Jak si osvojí moje názory?
0: Jako
1: správné?
0: 77% lidí nesleduje, to už je fakt hodně, pane Holče.
1: Tak Xavere, tak už se zradikalizujete taky a vypněte
0: já,
1: to tam.
0: Já jsem ten typ, co by se radikalizoval.
1: Archiv dejte XTV.
0: Jo, a archiv to je něco jiného.
1: Xavere, musím vám říct, víte, že je čas stát na správné straně.
0: Já stojím.
1: A není nic mezi, nebo jinde, nebo mimo.
0: Já stojím na straně dobra, pane Holče. Vy to ještě nevíte?
1: Jo. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Naděžda Formánková, Wilsonova 10, malý příspěvek pro přístav pravdy a jeho skvělé komentátory, Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, jak ten přístav pravdy, tady je to znovu Daniel Klement a Tomáš Pokorný.
0: Jsme to my.
1: Na šíření svátečního poselství a vyváženého oboustranného dialogu přístavu pravdy bez ohledu na demarkační linii. Víte, děkujem. Xavere, vemte si oboustranný dialog. Vemte si, jaký štěstí, že ten Nitrák Rakušan to ještě nestačil úplně spustit, co? Oboustranný rozhovory a jednosměrnou nápravu.
0: Tak, pane Holče, teď mě řekněte, teď se rozbíhá všude ta kampaň. Myslíte, že to bude špína? Nebo že to bude v takovým klídku?
1: Volební kampaň?
0: Protože teď.
1: Teď jedete satiru, ne?
0: Teď jedete o všechno.
1: Jo. Teď jde o všechno. Teď musíme ukončit režim Fialy. Co?
0: Víte, co on bude muset ještě vytrpět? Co on si bude muset vyslechnout o sobě do těch voleb?
1: Fiala? Tohle mi tím vůbec netrpí.
0: Ne.
1: Ten je mimo, ten člověk. Úplně.
0: No tak někdo mu to, třeba rodina nebo něco. Podívejte se, jak se zastává maminky ten pan od Koňolampy. Ten chlapec.
1: Jo.
0: Jako ten za ní bojuje, tak ten to čte, tohoto dráždí, bolí a tak. Já to chápu. Tak u Fialu to bude něco podobného, ne?
1: No ale Petřík, premiér, ten to nevnímá vůbec, Xavere. Ten žije ve svém světě úplně jiný.
0: A když prohraje, co myslíte, bude na Ukrajině nebo v Barmě?
1: Já vám říkám, že když neprohraje moc, tak normálně on je tak drzej, že se bude snažit všechny kolem sebe přesvědčit, že
0: drzej není vůbec.
1: Že musí pokračovat dál v tom boji za demokracii, za pravdu.
0: A tak já myslím, že mu lidi nezapomenou.
1: Do Barmy určitě nebude mířit, protože tam neposlal ani korunu. Tam by po něm, co to by vystoupil na letišti, tak by možná ho sebrali.
0: Ne, tam jsou ty brožury.
1: Nejsou, tam není nic, Xavere. Ale na Ukrajině tam by ho možná dali někam do bunkru, co?
0: No, jsem na to zvědavej, co bude. Pane Holče, jsme na konci dnešní Wilsonky, já jdu točit do vedlejšího studia a vy už jdete domů, ne?
1: Co domů? Xavere, teď jde o všechno.
0: Tak vy vyjdete ještě někam?
1: Jdete
0: šířit o světu, evangelium.
1: Jo.
0: Ok. Tak a máte karty?
1: Mám, to víte, jo.
0: Plně auto.
1: Jo.
0: Tak se těším na příště.
1: Já shledanou.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vztyčovala.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Radio Xaver.

ať háda z ruky osud můj. Ona mi řekla čáry šílí, ale ty chlapče, klidně stůj. A tak tu sedím, drazí a milí.

0: voda nikdy už nedoní.
1: Hraje vám Radio Xaver.

0: Schmidberger je naším hostem. Ahoj Miloši.
1: Ahoj, ahoj. Zavedem, čau.
0: Miloš Schmidberger je nepochybně člověk, který dnes patří mezi legendy. Muž, který je hlavně fotografem.
1: Co ještě pořád zůstalo.
0: Byť si také byl producentem, manažerem a podnikatelem a tak. Pracoval si, pokud mě, když tak mě oprav, jako zaměstnanec filmového studia Barrandov.
1: Ano, ano.
0: Roky, kde byl předtím tvůj tatínek náměstkem. Ano. Také roky. A spolupracoval si na řadě českých slavných filmů. A dnes si, já vím, Miloši, že s tebou se dá povídat o čemkoliv, ale dnes bych chtěl povídat o této knize, tvojí nové Příběhy filmových fotografií, protože ty jsi byl u toho. A ta knížka je skvělá v tom, že věci, které my důvěrně známe, třeba z televizních obrazovky z filmu, ze seriálu, tak ty nám dáváš nahlédnout i do toho, co bylo okolo toho, takové ty pracovní fotografie. Prosím tě, pojďme říct, tady je napsáno filmové studio Barrandov 1968 až 1990. Znamená to, že ta kniha nesá nikam dál?
1: Bohužel ne, protože já teda jsem nastoupil na Barrandov v 68. roce, někdy v srpnu nebo v září. A vydržel jsem tam do té doby, než teda Barrandov vlastně byl zprivatizovaný a převzal to pan prezident Václav Havel, že jo, který to potom teda asi pravděpodobně to šlo dál někam k nějakým investorům. No a už tam vzhledem k tomu, že Barrandov přišel o státní dotace a tak dále, tak se transferoval vlastně do klasického SROčka, tam nebylo možné držet tam prostě nějaký zaměstnance, který nedělali, když to řeknu, bohužel nic a brali nějaký základní plat. Tam to bylo stanovený tak, že si měl prostě základní plat a plus, když si dělal film, tak tam byl nějaký honorář, který byl rozdělený podle kategorií. Takže oni se s náma se všema rozloučili, to už začalo od režiséru dolů a skončilo to vlastně až u nás, že já jsem byl v oddělení filmových fotografů, takže jako my jsme byli v té kategorii taky.
0: Když nahlédnu do obsahu té knihy a ocituju tady jenom některé z těch položek, Zločin v Šantánu, Bohouš, Zabitá neděle, FL Věk, Vím, že jsi vrah, Z čerty nejsou žerty, Jonáš a Melicharová, Pěsti ve tmě, Disko příběh, Oznamuje se láskám, Vašim, Stalingrad, Antonín Dvořák, Poslední motýl a tak dále. To jsou všechno filmy, na kterých ty jsi oficiálně jako fotograf pracoval.
1: Ano, ano.
0: Který z těch, co jsem četl, je největší vzpomínka pro tebe?
1: Pro mě jako vůbec největší čest, co jsem jako mohl dělat, tak byla spolupráce s Karlem Kachyňou, protože to je takový usměvný příběh. On to tam bylo tak, že Kachyňa vystudoval kameru a i režii a byl velmi, velmi tvrdý teda na fotografii. A v podstatě s ním nikdo nechtěl dělat, jo, protože on byl velmi nekompromisní. No, tak já jsem to pak dostal teda jako takzvaně příkazem skoro, že jsem s ním začal spolupracovat a pak už jsem se od něj nehnul, protože my jsme si začali velmi dobře rozumět a já jsem pochopil to, co on chce, jako v tom filmovém vidění, jak si představuje filmovou fotografii, neboli takzvaný fotosky, co visely v těch kinech jako propagaci toho filmu, že jo? Protože smyslem filmového fotografa bylo vystihnout danou scénu tak, aby z té fotografie bylo jasný, o co tam jde. Mm-hmm. A to bylo docela jako složitý v některých případech. No.
0: Miloši, některé ty tituly, respektive skoro všechny, co jsem četl, každý zná, protože se to pořád na těch televizních obrazovkách pouští dokola. Ty tam máš třeba položku Bohouš, což je asi nejslavnější česká komedie. Znamená to, že ty jako fotograf si byl u celého toho natáčení nebo u valné části a vlastně s tím štábem si spolupracoval, tak to mám rozumět.
1: Ano, ano.
0: A z toho vznikne třeba kolik fotografií? Je to několik stovek nebo? Jsou to
1: desítky? Ve své podstatě ten princip je založený, nebo byl založený na úsudku toho fotografa. Já nevím, jak k tomu přistupovali kolegové, ale já, když jsem dostal jako přidělený film dopředu už v přípravných pracích, že teda budu spolupracovat na tom nebo na tom, tak jsem si zajel do produkce, vzal jsem si scénář, který jsem si přečet, a podle toho scénáře jsem si vybral ty nejdůležitější scény, které by mohly reprezentovat ten film. To, jak někdo někam přijíždí prostě z Václaváku do Nuslí v taxiku, tak to pro mě není podstatná scéna. Jo? Jako když tam je potom následná scéna, že vystoupí z taxiku a tam dojde k nějaký rvačce, tak je jasný, že tohle to je action a že to by tam mělo být. Ale jinak já jsem byl klasický člen štábu celého toho týmu a prostě účastnil jsem se prakticky všeho. Pokud jsem neměl teda já sám nějaký svoje vize, tak přišel režisér a řekl mi, hele, já bych potřeboval tohle, protože a proto a tak dále. Takže ta spolupráce tam fungovala ve své podstatě na přímý dohodě s tím režisérem, který si většinou pak taky nebo taky někdy ne, řekl jako co bych chtěl. V mém případě, ale já jsem si to radši dirigoval všechno sám.
0: V této knize k těm fotografiím ještě jsou texty, vlastně příběhy těch fotografií, protože každá za sebou i vzhledem k historii něco nese. Vzpomeneš si, kde se natáčel Bohouš? Kde byla ta restaurace?
1: Ježišmarja.
0: Já jsem si mnohokrát říkal, jestli to byl ateliér, nebo jestli to, ale chápu, že když toho máš tolik, že si asi nebudeš pamatovat, kde
1: to
0: bylo.
1: Ne, protože Bohouš byl v podstatě jako jeden jako z prvních filmů a tam se to, tam, já člověče teďko nevím, já nevím, jestli jsem si na to vzpomněl v těch textech, ale bylo to v reálu někde na horách, nebo já nevím, prostě fakt jako to bych teďko se trošku strapnil, že si teda
0: tohle
1: nepamatuju.
0: Ne, tak při té spoustě fotografií tomu rozumím. A je to pro fotografa speciální druh profese nebo speciální žánr točit filmování, protože my víme, že někdo rád fotí krajiny, někdo rád fotí nějaké technické věci, vlaky někdo rád fotí akty a každý to nějak umí. Je to speciální žánr?
1: Já bych řekl, že jako určitě teda.
0: Jo?
1: No je to filmová a divadelní fotografie, takhle bych to řadil.
0: A co to vyžaduje?
1: No vyžaduje to, že musí ten fotograf mít cítění pro to, aby ta kompozice toho obrazu zachytila tu podstatu té scény. Jestliže teda tam probíhá nějaký dialog mezi dvouma hercema, který se hrotí do nějaký dramatický scény, tak je potom asi dobrý mít chycený ty momenty, kdy je tam ta dramatická scéna a ne to, když tam oni sedí proti sobě a říkají si, já tě mám rád. To prostě jako nic není. Jako tam jde o to vystihnout ten obsah té scény. Jo.
0: Já musím říct, Miloš, že jsem dlouho, několik let, takto zajímavou faktografickou knihu v ruce nedržel, protože tady spoustu fotografií, které jsem si užil, tak na první dobrou, ale je to přesně to si k tomu sednout, přečíst si ty texty a dívat se na to. Jak dlouho jsi strávil v tom svém archivu, než jsi vybral fotky na tak velkou knížku?
1: No to je v podstatě příprava fotografií a výběr fotografií byl asi tak 2 až 3 měsíce. A knihu jakožto takovou jsme dávali dohromady skoro rok, prakticky. A tam šlo o to, že já jsem ty texty všechny napsal a pak jsem ještě přivzal ke spolupráci Pavla Hénika, spisovatele, který teda je vynikající člověk, jsem šťastný, že jsem ho poznal, který teďko udělal knihu o Vaškovi Neckářovi, nádhernou, když tak ti přinesu příště, protože jsi milovník knih, takže to ti přinesu, že to stojí za to. No a s ním jsem jenom doopravil a doladili jsme tam ABCD v textech A jenom tahle ta příprava těch textů nám trvala půl roku. Jo. Mm-hmm. A pak je tam taky velký dík vydavatelství Dobrovský, který se vrhli do takového ohromného projektu úplně střemhlav. Protože ta kniha určitě výrobně není levná a já neznám samozřejmě, kolik, jaký jsou náklady v tiskárně a tak dále, ale i Jirka Sušánka, který na tom dělal grafiku, tak se na tom vyřádil teda příšerně. A jenom vzhledem k tomu, že tam je stovka fotek, stovky doslova fotek, tak všechny ty fotky se musely prostě sladit dohromady. Jo? To znamená, že v postprodukci nebo ve Photoshopu nebo v nějakém prostě programu se museli sladit tak, aby všechny tady zrovna se díváš na FL Věka a tam je celá galerie hereckých portrétů, které v tom Věkovi byly a oni jsou všechny, když se na to podíváš, tak v té struktuře toho obličeje a světla a všeho jsou sladěný do jednoho tónu.
0: Mm-hmm. Ty už jsi zmínil, Miloši, spolupráci s panem režisérem Kachyňou, ale když se tady podívám na tu plejádu lidí, které si tady fotil, počínají panem Marvanem, je tady pan Pivec, pan Záhorský, paní Medřická a Karel Heger, co jméno toho hvězda, pan Miloš Nedbal taky, jo. A existuje vzpomínka nebo zkušenost s někým z nich?
1: Tak já měl...
0: Dobrá či špatná.
1: Já měl ve své podstatě s nima všechny, se všema, velmi osobní vztah skoro až, jo. A z tohohle příběhu toho FL Věka, tam se narodilo třeba, nebo zrodilo velký přátelství s Radkem Brzovou a tým, s kterým jsme byli teda opravdu velký kamarádi potom.
0: Neboli hlavní postava.
1: Jako i v soukromém životě a tak dále. A určitě se všema tam, já nevím, s Láďou Menšíkem třeba, pak jsme, to je konkrétně, se vrátím ještě k Bohoušovi, že jo, tak jsme spolu jezdili do Písku, tam myslím, že se to natáčelo právě někde v tom Písku, nebo tam, já nevím, opravdu si to teďko nevybavuju. A tak s ním jsem měl úžasný vztahy taky, jo. Ve své podstatě se všema postavama, jak filmovýma, tak i v normálním životě jsme navázali úžasný přátelství a byla to nádherná doba. No.
0: To, co tady vidím právě v tom hereckém albu k FL Věkovi, tak konkrétně třeba pan Marvan, tak o něm se vždycky říkalo, že to byl v soukromí nepříjemný člověk. Máš nějakou zkušenost?
1: Ne, s panem Marvanem já jsem taky jako vycházel velmi dobře, i když on byl v podstatě dost nedostupný. Jo. To je, on prostě přijel na plac, že jo, a jako hned si věděl, že přišla persona. Prostě on přišel, že jo, a lesec si a rozjel to a teď jel tu svoji roli, tohle, hotovo, se zved a odešel. Jo. Takže on byl nedostupný, bych já řekl, nebo na mě to tak teda působilo,
0: ale... Nekámošil.
1: No, ale co jsem já potřeboval s ním udělat, tak jsem ho požádal a oni mi to nahráli. Já jsem třeba, když, protože to se točilo na 2 až 3 kamery Debrievky a byly André Debrie a všechno se to točilo zvukově, takže pokud nebyla generálka, tak já jsem vlastně nestačil ty scény nafotit, tak jsem je požádal po natočení toho záběru, aby mi tu scénu znova nahráli. A tyhle ty starý, jako vynikající herci, teda ty legendární, tak ty skutečně, člověče, jako to brali tak, jako když se jede takzvaně ten záběr na ostro. A nahráli mi to tam dokonce ještě i tak, že prostě věděli, že tenhle ten moment tadyhle by mohl být zajímavý, tak na to kladli důraz a na tohle byl teda jako ten Marvan úplně božský, protože ten detail té role si vypiloval úplně do poslední mrtě, dokonalý.
0: Příběhy filmových fotografií Miloš Schmidberger, myslím, že to je knížka a říkám to tady rád a zodpovědně, velmi rád tomu dělám reklamu, pakliže to tak někdo vnímá, knížka, která stojí za to, protože skrze ní lze nahlédnout na věci, které, nebo do věcí, které nám zůstaly utajeny, že jo?
1: No právě.
0: A děkuju za ně, Miloši.
1: No,
0: Já bych k tomu měl spousty dotazů, ale my tady máme jenom 21 minut. Já bych tě poprosil, jestli bys nepřišel některou neděli večer do živého streamu, kde se mohou ptát i lidé a tam bychom ještě třeba jiné fotky, jestli máš v archivu, mohli ukázat, protože já chci teď ještě mluvit o dvou lidech, kteří prošli tvým životem nebo ty jejich životem, a to je Karel Gott a Ladislav Štajdl. Vím, že s Karlem Gottem jste dělali spoustu věcí, dobře jste se znali, a s Ladislavem Štajdlem, kterého já mám roky ve velké úctě a tak trošku jsme se také znali, takže jste spolupracovali. Řekni mi, kde vlastně došlo k tomu setkání s Karlem Gottem a s Ladislavem Štajdlem?
1: To je taková kuriozní, to bylo opravdu zvláštní setkání. Jo. Já jsem dělal pro Gotta všechny ty jeho turné a nějaký LPčka, tituly a tak dále. A Láďa mi jednou volal, říkal, Čeče, přijeď do Ládví, tady my zkoušíme s orchestrem na večerní vystoupení. Dobrý, no tak jo, tak jsem tam najel, že jo, no a tam byla taková zvláštní atmosféra. Tak byla tam Iveta, byl tam s ní ten Michal Penk. A promiň mi tu pauzu, jo, ale ono to bylo opravdu takový smutný, protože to jsem se dověděl až teprve dodatečně, že vlastně Láďa Štajdl tam oznámil Gottovi, že ten den, druhý den je poslední koncert, kdy hraje, kdy s ním bude hrát jako dirigent orchestru Ladislava Štajdla. No, ale zároveň teda, což byla tato smutná zpráva pro Gotta, pro mě to byla veselá zpráva, protože já jsem tam poznal prvně Bartošovou a Láďa za mnou přišel a říkal, čověče, jako, co děláš, děláš něco? Já říkám, no, hele, akorát jsem dostal vejhazov z Barandova, takže nedělám nic. A on říká, no, a já jsem teďko se rozhodl, že už nebudu dělat s Gottem, takže jsem vlastně dostal taky vejhazov, tak jsme oba dva na suchu, tak víš co, tak půjdáme něco dohromady a vymyslíme teda nějakou agenturu nebo něco, nebo tohle. Zastav si za mnou druhý den, tak jsem druhý den za něj jel a vznikla z toho spolupráce, která trvala až do jeho smrti. Mm-hmm.
0: No, mezi tím se ovšem jako promítla jako hlavní hvězda té vaší agentury a toho života vlastně Ladislava Štajdla Iveta Bartošová. Což teď mám pocit, že poté, co Iveta odešla před několika lety, že znovu to jméno tahne, že to je věc, která všechny zajímá, dokonce myslím, že televize Nova natočila na to Vojo, jestli to říkám ano. Správně, jakousi minisérii
1: ano.
0: O Ivetě. A zkrátka, že jméno Iveta Bartošová pořád prodává. Jaké jsou vzpomínky tvoje na Ivetu Bartošovou?
1: Já prostě jsem s ní strávil čtvrt mýho života, díky teda tomu, že jsme ji měli v agentuře Pragotex, že jo, Láďa mi dal na krk doslova jako VIP hvězdu, že se musím o ní starat. Tak jsem první vymyslel pořád Radio Luxemburg, který režíroval Jarda Soukup, dneska slavný režisér, který pro Novu natočil, že jo, ty kriminální příběhy z Modravy a tak dále. No a dali jsme dohromady koncertní turné a tam se to rozjelo, že jo, všechno ve své podstatě. No. A takže
0: byla Iveta složitým člověkem?
1: Já jsem s ním měl jako neuvěřitelný vztah, jako pracovní, velmi to fungovalo dobře, takže já nemůžu prostě proti ní říct vůbec nic, my jsme fungovali dokonale, všechno jsme měl přesně nastavený a tím, že ona potom v Apolinářský, já jsem tam měl dole ateliér, že jo, ona byla ve druhém patře, tam měla byt, garzonku, takže my jsme denně se vídali, ona lítala nahoru dolů, nebo já nahoru k ní a furt jsme komunikovali, fotili, takže já s ní mám neuvěřitelný archiv, který si myslím asi nemá nikdo, jak z jejího soukromého života, tak i z toho takzvaného PR focení, kdy jsme dělali všelijaké její proměny a točili jsme klipy a tak dále.
0: S jakým pocitem si sledoval těch několik posledních let, Ivety?
1: Mně z toho bylo šíleně smutno, jsem tomu vůbec nemohl jako věřit. Mně bylo líto už i to, že v té době, prostě, kdy byla na Olympu, což můžu říct, že já jsem byl součástí tohohle toho děje, tak že prostě v tom, kdy to bylo vlastně nejlepší, takže ona najednou prostě bez nějakého udání většího důvodu odešla. A tím vlastně se nastartoval její takovej prostě sešup dolů. A já si myslím, že ona chtěla už, nebo se cítila, že teď je doba, kdy si může ona dělat všechno tak, jak to chce ona a tak dále. To byl velký omyl. Jo. A výsledek toho je takový, jaký je, jak to dopadlo, že jo, protože ona se potácela nahoru a dolů prostě v nějakých křivkách, který už pak nebyla schopná manažersky ani umělecky si myslím zvládnout, protože že by vzniklo nějaký veledílo od té doby, co se rozešla s tím Štajdlem, tak ani nějaká hvězdná píseň, tak si jako extra nepamatuju. Jo.
0: A domníváš se, že to jméno Iveta Bartošová ještě se v nějakém úhlu takzvaně vytěží, že ještě bude?
1: Já bych řekl jednu, když nad tím přemýšlím, protože jsem v tom showbiznisu mezi těma lidma, jsem se hodně pohyboval, Karel Svoboda, Pepa Laufer, já nevím kde co, tohleto, tak na to, že ta Iveta po své smrti, teď to bude leden, únor, březen, 10 let, co teda odešla, tak je neuvěřitelný, jakým způsobem ona pořád mediálně žije. A to, že nejsilnější stanice televize Nova, která jako v jedný ze svých, jestli můžu říct, divizí Vojo, oni natočí prostě tři velké série o jejím životě, jako hraný film, kde jsou taky samý hvězdy, Štajdla hraje mladý Brzobohatý, no to je prostě neuvěřitelný. Já nevím o nikom, kromě Gota, o kterým natočili dokument, teda, který teda jako je všeobecně znám. Ovšem to není hraný dílo, to je hraný seriál normálně, to je neuvěřitelný. Takže já si myslím, že ta Iveta pořád prostě jako žije a budí ty emoce k tomu, aby ty lidi se k tomu k ní vraceli a furt jí chtějí poznávat, protože ta sledovanost té Ivety je na tom v té televizi Vojo neuvěřitelná.
0: Hele, příběhy filmových fotografií je velký počin. Já za tu knihu děkuji a všem ji doporučuji. A jsem rád, že jsi přišel a těším se na to další naše živé vysílání tentokrát na kanále Xaver Live. Děkuji, Miloši.
1: Jo, děkuji moc krát, děkuji, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Schmidberg.
2: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
3: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
2: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
3: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.
5: Country.
6: The absolute best.
5: All the time.
4: Rádio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: To léto.
1: Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton, to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odrožky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, tohle, hele, děti, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo

0: takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couval, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
0: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dejchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
0: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
0: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
0: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, který tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, co to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. Jo. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišová, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. No.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Decroix. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to D, není to D, Kroa, je to Dekroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Dekroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba mě nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: Šátkování, možná taky pionierský. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistí mi, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstat a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili, sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vouk leviča.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu. jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jakoby nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale, jo, ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já si teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosím tě, taky tak trošku naučeně. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na tu zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodávat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak jestli...
1: A nebo příští čtvrtek skončí
0: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos. tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni, to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale on to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův mluví, jak ten slepý
1: tak, na to hrajeme. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten
1: to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. To je. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Posloucháte Radio Ksavere.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Že by se styděl nějaký umělec zažádat si o statut umělce? Já už jsem si zažádal.
2: Pane Hoče, to mi neříkejte, já bych tady s váma už nemohl sedět.
1: Já to chci dojít taky, Xavre. Mně už to prostě, teď budu slušnej sere.
2: Ale prosím vás, vy vůbec nevíte, co je to pravé umění. To, že na to nikdo nechodí, je jedno. Ale je to ten, oni se chtějí vyjádřit, oni chtějí ty pocity, ty emoce, ty pravdy sdělit tomu celému světu prostřednictvím svých děl, na které se přijde podívat 6 lidí.
1: Víte, co je nejhorší, Xavre, že vy jste na to teď káp.
2: No.
1: Oni opovrujou, jak říkají, komercí. Oni jsou neúspěšní, protože nedělají komerci a protože dělají vysoký umění, který mu rozumí málo kdo.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak. Institut řídím. Snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu

0: politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal a myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, prezidenti jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. Takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38,

0: Která ta paralela podle vás obstojí?
1: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrný z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly miliony, milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, no je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinerie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy. A
0: když se toto spojení používá s Ukrajinou, tak...
1: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
0: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
1: Věnujeme se...
0: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
1: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě, o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní. na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
0: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na vašich internetových stránkách.
1: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
0: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragédii, tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
1: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkaly, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována.
0: A je to, čím je to nebezpečné, pane doktore?
1: No je to součást té antiruské hysterie a iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
0: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
1: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946. Voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
0: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
1: Ne.
0: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
1: Ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já si neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv, takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit, že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
0: Je to proti
1: velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá a já pamatuju doby, když se v Německu ujal vlády nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud je o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
0: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně. Teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
1: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahleta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
0: Asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
1: Bránit přeletu
0: nebo a takováhle
1: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
0: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
1: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že k tomu, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
0: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
1: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
0: Naším hostem byl Jiří Weigl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podle mě si správně vyhodnotili, že ten stan chce dobro a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivý věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chvályhodný boj proti korupci.
2: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
1: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV.
4: Na XTV.
3: Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
5: Tell you what, it's my favorite part right here. If you'd like to know more about tonight's awards, check out the CMA's internet website at cmaawards.com. Thank you. Oh, fiddling man, I'm busy.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A zaprvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano,
1: od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Vlášku jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste...

0: standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. No, teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale... Tady jste v XTV, pane Vlášku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to byl pro někoho dobrý biznes. Jiné vysvětlení to nemá.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě,
0: určitě,
1: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
0: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá.

0: A promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono
1: Ano.
0: stačí se podívat, když tam
1: Neboli
0: sedí
1: Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v
1: Ano.
0: tisku i v tlači, to
1: Ano.
0: psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já vím, je to je pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdráv. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě,
0: Nebudeme
1: jsou to
0: tady
1: náhody.
0: vytvářet žádné
1: Ano,
0: konspirační,
1: ano.
0: protože jak nám říkala
1: Ale jsme Fix
0: juniorní,
1: TV, můžeme říct
0: můžeme,
1: víc.
0: ale to
1: Jo.
0: je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte, co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co se
1: Vatikánská
0: tam...
1: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale
0: No jasně.
1: samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom
1: Sedí na
0: zlatě.
1: tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože
1: Ano.
0: v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme, pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní,
1: Ano.
0: mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to
0: Ne,
1: pamatuju.
0: ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1 000 korun, nebo v jednom případě
1: I víc.
0: i milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitej, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Já tady
1: dám na ty věci, na tu analýzu jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost, XTV, tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte
1: ano,
0: to dobře?
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No, jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Říparů.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: Počkejte, zachytil jste ten jeho tweet, když umřela Dana Němcová?
1: Chartistka.
0: A jak on jí pochvál za ten dizent a toho za tu statečnost? Nepochopil, že to bylo namířený proti němu.
1: To je, celý. To je normálně...
0: Hele, ten borec nemá záklopku na to drzosti.
1: Na to je taky terminus technicus.
0: Jo. Na Pavla.
1: Ne, na tu situaci. Nachcet někomu na hrob.
0: To se řekne nádherně.
1: No, ale to se říká.
0: To se řekne nádherně.
1: A to je hrozný, když prostě aparátčík komunistický. Tady Ježišmere, ten měl chodit po špičkách a říkat, a proba, ať už je to 3 dny, ať se mě na to nikdo nezeptá, na tu Němcovou. No to je úplně šílený.
0: Hejte, já už se nemůžu dočkat letošního 17. listopadu. Já vám říkám, že on půjde ten průvod z Albertova na Národní.
1: Ne, to už máme, to už jsme řešili.
0: No, říkám, ale jak ho sleduju,
1: tak to vy chcete uzavřít sázku, mimocí, že jo?
0: Už jsme nějakou uzavřeli, nebo ne?
1: Ne. Já vám říkám, že bude na dovolené. Jestli jenom trošku chytrý, bude na dovolené.
0: No a teď se ukazuje, že není, že on je tak drzej. To není chytrost, on je tak drzej. Víte, proč to je? On pochopil vlastně, co mu společnost naše umožnila, co mu jeho voliči umožnili. Vlastně, že už ta minulost je pryč, tu smil v těch volbách. Takže už není žádný rozvědčík, agent Pávek a to je Havel. Má tu koloběžku, takže už se vlastně může chovat jako Havel a tomu projde. To nemá nic společného s chytrostí, to je jenom to, co mu fakt dovolí společnost a média.
1: Pane Holče, pozor, brzděte. Co mu projde? U koho mu to projde? Mně se z toho zvedá kufr a já vždycky budu říkat, že to je na poblití a že jsme dosáhli, ten kocáb má absolutní
0: pravdu. Jasně, ale já vám říkám, my jsme disidenti.
1: My jsme disidenti, když se to může.
0: Protože jsme menší, ale já...
1: Kdyby na nás klekli, tak budeme taky zpívat.
0: Protože jsme, myslím, disidenti metaforicky, protože jsme menšině. Prostě... To se sem přinesl vy z České televize.
1: Já jsem to měl dělat.
0: A víte proč? Protože prostě u většiny společnosti a v médiích mu to projde. Kdyby to udělal Babiš, tak je okamžitě estébák a všichni si z něj budou dělat prdel a to. Tady máme Pavla, který má ještě horší minulost, ani vlastně mu to projde. A na Twitteru má 1000 lajků za to.
1: Víte, co mě nejvíc vytáčí, když někdo řekne, že to odpracoval?
0: Jo, a nebo, počkejte, to je jedna věc, a že z toho vyrost.
1: Nebo že z toho vyrost. No tak já nevím, jestli někdo, když někdo zavraždí, tak potom to odpracuje, nebo...
0: Já jsem na něj, včera koukal, on je menší než Petr Fiala, jak z toho mohl vyrůst?
1: Kdo?
0: Pavel.
1: On je menší.
0: Jo. Tak jak z toho mohl vyrůst?

0: Cargill.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
3: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
2: Jako jestli to je... skončí se Svobodní a budou SPD.
3: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
2: Chcete být ministryní?
3: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
2: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
3: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně. Ale na druhou stranu, teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
2: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
3: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
2: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
3: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
2: Tak ale kdyby ta nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
3: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

0: nad ránem. Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, a ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: A však kam spěcháte?
2: Co? Nebo se těšil na nového generálního ředitele?
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš, Maria. Jakoby toho sněbovna Severe masakr, padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to... Pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje. Ty jsi to vlastně popsal. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založena jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku, pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už Dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale nemusí. Ale samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohoto všechno... Vlastně jak? Dá se to stihnout do voleb?
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty jsi řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No, to slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéfce Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky. Protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale

0: čínským importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dal. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
1: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
0: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě a zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny,

0: která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
0: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský ji zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestliže nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině. Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu, z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no, na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomoh Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvý končíme pořád Kdo to zaplatí optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu Kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Evžen Machytka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Evžen Machytka je přední český gastroenterolog, kdyby nikdo nevěděl, mimo jiné z pražského IKEMu a z několika dalších zdravotnických zařízení. Říkám to dobře?
1: Ano.
0: A my budeme dnes, pane doktore, hovořit o takové novince, na kterou možná spousta občanů, lomeno pacientů, čekala, protože v tom vašem oboru, v gastroenterologii, většina lidí, nebudu říkat ani spousta, drtivá většina lidí, když slyší hadička do krku či do konečníku, tak jsou z toho vyděšení a mají z toho hrůzu, což třeba celkem oprávněně, ale pro vás je to každodenní chleba. Řekněte, ta novinka, kterou mi tady za chvilku ukážeme, v čem to spočívá, v čem je to jiné?
1: Tak je to přesně tak, jak říkáte. Bohužel endoskopické vyšetření v České republice nemá mezi pacienty, řekněme, příliš dobrou pověst, protože...
0: V České republice, pane doktore.
1: já to říkám záměrně v České republice, protože na západ od České republiky bývá zvykem velice často uspávat pacienty na tato vyšetření, což se u nás třeba jako většinou nedělá.
0: I na to...
1: I třeba ve Spojených státech i na gastroskopické vyšetření bývají pacienti dosti často uspaní.
0: To znamená v absolutní nebo v té klasické narkóze, jako by šli na slepák?
1: V podstatě by se to tak dalo říct. Je to samozřejmě trošičku mírnější forma té celkové anestezie, ale na západ od nás to bývá, řekněme, relativně časté. U nás se to tak úplně často neděje. Myslím si, že to je i proto, že zase čeští pacienti mají celkem racionální pohled na to, že narkóza je vlastně taky škodlivá pro těla, takže nechtějí se zbytečně vystavovat nějaké zátěži navíc. Bez uspání, hlavně vyšetření žaludku, skutečně je pro pacienta poměrně nepříjemné. Mm-hmm. Co se týče vyšetření tlustého střeva, takzvaná koloskopie nebo kolonoskopie, oba dva výrazy se používají, tak tady si myslím vlivem osvěty, hlavně z důvodu třeba prevence kolorektálního karcinomu, si na to pacienti už celkem zvykli a většina, která třeba absolvuje jak koloskopické, tak gastroskopické vyšetření, tak se shoduje na tom, že gastroskopie byla nesrovnatelně horším vyšetřením. I když trvá mnohem kratší dobu, tak se jde se přes ústa, přes kořen jazyka, ten pacient se poměrně výrazně dáví, má pocity na zvracení, říhá u toho, žaludek se musí nafouknout vzduchem, takže další diskomfort, takže pro toho pacienta to skutečně bohužel může být poměrně nepříjemné vyšetření a novinka, kterou jsme teďka uvedli na naší klinice, může nahradit zcela tady tohleto vyšetření a nejen, že ho může nahradit, ukazují studie, že může být v podstatě mnohem přesnější než gastroskopické vyšetření.
0: O tom se budeme za chvilku bavit. A vy říkáte, že to vyšetření může být pro pacienta nepříjemné nebo nekomfortní, ale pro toho vyšetřujícího, mm-hmm. tou, řekněme, hadičkou přes ústa a kořen jazyka, jak říkáte, to musí být také nepohodlné, protože ten člověk se dáví, kašle, snaží se to vyzvracet a tak. To znamená, že taky nemá ten vyšetřující, si myslím, klid na to, aby se v klidu podíval na jednotlivá místa.
1: Nebo... Samozřejmě, máte úplnou pravdu. Pro nikoho z nás lékařů není nepříjemné pacientovi provádět vyšetření, které není příjemné. Takže nejenom, že tím způsobujeme jakýsi diskomfort, ale současně vlastně nemáme úplné pohodlí pro to, abychom se stoprocentně soustředili za všech okolností na to, co tam vidíme. Takže myslím si, že každý podvědomně se snaží to vyšetření udělat co nejrychleji, aby už pro pacienta skončilo. Do toho se nám ten pacient poměrně výrazně třeba může pohybovat, říhat, s každým odříhnutím odchází ten vzduch, který tam je nutný k tomu, abychom dobře viděli. Takže ve finále máme pouze několik málo minut na to, abychom celý ten žaludek prohlédli.
0: To znamená třeba 2-3 minuty? Nebo...
1: Neznám nějaký přesný údaj, ale troufnu si tvrdit, že ten čas, kdy vidíme skutečně tak, jak bychom si to představovali, může být až takhle krátký.
0: Já jsem rád, že jste přišel do tohoto pořadu, protože, jak se říká, ukázaná platí, možná i ve vašem oboru, a já jsem to teda šel k vám vyzkoušet. Tak za všechny diváky, to teď musím říct, a některé ty pocity tady můžeme popsat, ale já tedy pustím to video,
1: ano.
0: Protože vy to můžete průběžně komentovat. My teď vidíme na obrazovce tu kapsličku.
1: Já bych možná ještě uvedl, toto vyšetření se odborně jmenuje magneticky asistovaná kapslová gastroskopie. My tomu zkráceně říkáme jenom kapslová gastroskopie. A spočívá vlastně ve využití technologie, která už tu je, řekněme řádově několik málo desítek let, takzvané endoskopické kapsle, která se doteď používala pouze na vyšetření tenkého nebo tlustého střeva. Využívá se v podstatě stejná kapsle, kterou tady vidíme ještě zabalenou v obalu neaktivovanou. Pacient před vyšetřením vypije poloviční dávku vyprazňovacího roztoku, který se používá před koloskopií. Je to ne teda z důvodu toho vyšetření žaludku, ale protože chceme vyšetřit i tenké střevo. Na ta kapsle po té, co vyšetříme žaludek, tak ještě prochází do toho tenkého střeva. Přichází nalačno, před samotným vyšetřením vypije zhruba litr vody, tak jak byste si to sám vyzkoušel, a polkne tady tuhle tu kapsli.
0: Vyzkoušel jsem si to. Vy vlastně říkáte, pane doktore, že nějakou dobu už tady podobné vyšetření je. Existuje, někteří lidé ho znají, ale u vás na klinice je teď nový ten přístroj, který je povýšený o to, že vy tu kapsli, tu kameru, tu vyšetřovací jednotku jste schopni zvenku ovládat.
1: Ano, přesně tak. Kapslička vlastně, jak říkáte, obsahuje kameru, zdroj světla a kromě baterie i nějaký vysílač, který vysílá ten obraz, který zaznamenává. Doteď se ta kapsle pohybovala pouze pasivně, peristaltikou střeva, takže jsme mohli vyšetřit tenké střevo, mohli jsme vyšetřit tlusté střevo, ale byli jsme krátcí na žaludek, protože žaludek je přece jenom poměrně velký orgán, je to takový vak, kde když ta kapsle pouze se pohybuje pasivně, tak zachytí pouze jeho malou část. Takže je teďka k tomu nově přidaný přístroj, kterým můžeme tu kapsli libovolně ovládat a pohybovat se v žaludku kamkoliv chceme, tak, abychom mohli vyšetřit všechny jeho části.
0: My to všechno uvidíme a diváci to uvidí také na obrazovce, ale my to tady máme na té televizi. Takže zatím začínáme u toho, že to je vaše ruka, tedy vědecká, lékařská, a uvnitř v tom zařízení nebo v té krabičce je ta kapsle. Ta kapsle je to bílé, co tam vidíme. Jo. Tak já to pouštím a my můžeme k tomu, pane doktore Machytko, cokoliv říkat, protože to video má pár minut.
1: Já.
0: Takže toto je váš kolega technik?
1: Ano, toto je náš technik, který je vyškolený pro ovládání tohoto přístroje.
0: Já ležím na
1: ponku,
0: takzvaně.
1: Máme tady VIP pacienta a toto je vlastně ten přístroj, který přináší tu zásadní inovaci. Rameno, které můžeme ovládat, které vysílá silné magnetické pole.
0: Já mám na břiše nějaké záznamové zařízení.
1: Ano, jo. Tady na té vestě vlastně je krabička jako záznamové zařízení, do které kapsle vysílá ten signál. V tuto chvíli na tu krabičku ještě je vlastně ten přístroj propojený kabelem, abychom přímo ten obraz viděli na obrazovce přístroje.
0: Mám pěkný boty docela.
1: Ano, ale poté, až pak pokračuje do tenkého střeva, tak už se to zaznamenává jenom vlastně do té krabičky.
0: Takže ten technik, nebo jak se tomu říká odborně, technik je správné slovo?
1: Ano, můžeme.
0: On teď udělá co? On vlastně mi dá do ruky tu kapsličku a podá mi sklenici vody, já to polknu.
1: Ano, my jsme si vás už položili pod ten přístroj,
0: ano.
1: To z toho důvodu, abychom kapsličku zachytili ještě víc.
0: Jo,
1: my s ní sice umíme pohybovat, ale ve chvíli, kdy už nám projede jícnem až do žaludku, tak už se s ní neumíme vrátit. Proto jsme vás položili už vlastně na lehátko pod přístroj. Tady jste nám to krásně ukázkově polknul. A přístroj nám kapsly v tom vašem případě ještě krásně zachytil vícnu. Tady je vidět ještě ne úplně pěkný obraz, jsou tam přece jenom sliny, pak v té pozdější fázi jste nám potom vypil ještě trošku více vody, že jsme ten
0: viděli
1: přesně.
0: Jste u mě vícnu.
1: To jsme byli ještě vícnu, sice tam nebyl teďka vidět úplně nějaký krásný obraz, ale pro diváky bych chtěl říct, že celé to vyšetření trvá asi půl hodiny, takže tohle to bylo skutečně jenom ten samotný začátek.
0: Já myslím, že každý obraz je krásný, když je bez nálezu. To bude asi ten...
1: To zcela určitě. Samozřejmě my lékaři někdy máme takovou tu profesní deformaci, že někdy proneseme takové nevhodné věty typu to je krásný nádor, ale samozřejmě to nevnímáme. Takže technik mi ovládá.
0: Tady už to je hezčí,
1: ano, tady už potom vidíme, tady jsme vlastně někde na konci jícnu.
0: To je můj jícen?
1: Tohle to je váš jícen, jo. Vidíte, tam ještě se objevovaly takové modré čtverečky. Přístroj má v sobě zabudovaný systém umělé inteligence, který se nám snaží pomoci ve vyhledávání nějakých možných patologických nálezů a označuje nám třeba místa, na která bychom se měli soustředit. Neznamená to, že když něco označí, že tam je nález, ale řekne nám tady na to,
0: tady
1: se podívej a zhodnoť to, jestli by tam něco mohlo být.
0: No a vy tomu technikovi, který to tam ovládá jako počítačovou hru téměř, tak vy mu říkáte, co chcete vidět.
1: Ano, přesně tak.
0: A teď tady máme jakési univerzální v úvozovkách promo video. Ano. O celé té věci.
1: Jo, tady vidíme vlastně tu fázi, která u vás proběhla. My jsme si zastavili tu kapsličku ještě vícnu. Tady vidíte už potom tu fázi, když pak pokračuje do žaludku. Jak jsem říkal, pacient musí předtím vypít aspoň litr vody, takže ta kapslička tam plave jak ponorka ve vodě a s přístrojem si krásně můžeme ovládat.
0: Co je toto?
1: Tady tohle to je takový automatický systém, zase za pomocí umělé inteligence, která se snaží nějakým automatickým režimem zmapovat skutečně každý milimetr, každý centimetr toho žaludku a samozřejmě v průběhu celého to vyšetření to nahrává a zase označuje nějaká potenciálně nebezpečná místa. Ten technik nebo ten lékař do toho může kdykoliv vstoupit a pomocí těch joysticků se třeba pak na to problematické místo
0: zaměřit.
1: Tady třeba objevil nějaký zřejmě polyp, na který se potom soustředí a vyšetří ho. Díky tomu, že to vyšetření trvá třeba 20-30 minut a máme ještě takovéto speciální mapování, abychom si byli jistí, že skutečně projedeme celý ten žaludek, tak klinické studie, které srovnávaly výsledky vyšetření běžné gastroskopie a tedy této magneticky navigované kapslové gastroskopie, tak ukázaly, že tady najdeme mnohem více nálezů. Tady už potom vidíme, jak kapslička už opustila žaludek a vyšetřila ještě celé tenké střevo a pak přirozenou cestu.
0: Takže v tom tenkém střevě, které navazuje, no a tady ještě máme, tady už jsme ve veselé náladě všichni, protože končí to vyšetření žaludku, toto dostanu potom domů a druhý den odevzdám. A toto je tedy, co vidíme, ten přístroj, který tu kapsli ovládá. Nutno říct, pane doktore, já jsem teda necítil nic. Možná mám horší kůži i zevnitř, nevím, ale necítil jsem žádné chvění, žádný pohyb té kapsle, nic.
1: Občas nám nějaký pacient popisuje nějaké, já nevím, šimrání, chvění, ale to je skutečně výjimečně u drtivé většiny pacientů, to je to tak jako u vás, že necítí nic a to přesně chceme. Proto jsme na naší klinice zavedli tady toto vyšetření, protože víme, že existuje skutečně velké množství pacientů, kteří se gastroskopie bojí až tak, že se radši nenechají vyšetřit vůbec.
0: Ano, znám takové.
1: Jo, takže... Tady si myslím, že je skutečně velká mezera na trhu a tihleti pacienti zůstávají nevyšetření, takže je to vyšetření, které si myslím, kterého se nikdo nemusí bát a věřím, že vy mi to potvrdíte.
0: No.
1: Je to naprosto komfortní, bez jakéhokoliv dávení, bezbolestné vyšetření, u kterého skutečně nic necítíte. Jo? Takže...
0: jo, musím říct, že i váš pan kolega je žartovný, že tam je dobrá nálada u toho a je vidět, že to je teda úplně nový přístroj. Předpokládám, že za spoustu peněz. To, co každému jde teď hlavou, tak si určitě říká, jestli takové to vyšetření mu zaplatí ho zdravotní pojišťovna.
1: Zdravotní pojišťovna toto vyšetření nehradí, což zase z pohledu zdravotní pojišťovny chápu, pokud oni mají alternativu běžnou endoskopickou, která je stojí řádově asi 2000 korun, tak vidím vcelku pochopitelné, že se zdráhá zaplatit vyšetření, které stojí 30 000 korun na pojišťovno, takže...
0: Na druhou stranu znám spoustu lidí, kteří raději dají 30 tisíc korun. No a teď řekněte, to, co jsme zmínili na začátku, že v tom žaludku endoskopem v klidu můžete být několik řádově minut, tak tady můžete být jak dlouho?
1: V podstatě tak dlouho, dokud nám tam vydrží ta voda, ale většinou není potřeba déle než 20-30 minut. To je dostatečně dlouhá doba na to.
0: No a tak je to nesrovnatelné.
1: Ano, samozřejmě. Je to nesrovnatelně a hlavně víme skutečně, že jsme vyšetřili každou tu část a detailně prohlídli. Takže jak už jsem jednou říkal, klinické studie prokázaly, že toto vyšetření odhalí mnohem více nálezů než ta běžná gastroskopie a je velice důležité si uvědomit, že to mnohdy jsou právě takové ty malé nálezy, časné třeba nádory žaludku, které bychom mohli při běžné gastroskopii snadno přehlédnout. Pokud tento časný nález odhalíme pomocí tohoto vyšetření, tak samozřejmě pak pacient musí jít na běžnou gastroskopii, ale je pak velká pravděpodobnost, že jsme ten nález našli ještě ve stádiu, kdy ho stačí pouze odstranit třeba kličkou při tom gastroskopickém vyšetření a tím předejít vzniku něčeho závažnějšího.
0: Tedy já ze své vlastní zkušenosti vím, že ten přístroj, který vy ovládáte, stojí v Praze.
1: Ano. Naše klinika se jmenuje Endohope, má Endohope. Jednoduchou adresu endohope.cz, psáno Endohope. A pokud mají vaše diváci zájem, tak samozřejmě rádi.
0: No vím, že o to je teď jako zájem i z toho, co jsme spolu hovořili, když jsem byl na tom vyšetření u vás. Jak dlouho je čekací doba na takové vyšetření?
1: Zatím v současné době poměrně krátká, maximálně třeba 2-3 týdny.
0: Když to končí, to vyšetření proběhne, mám tady to záznamové zařízení, všechno vlastně je u konce zaznamenáno, tak ta kamera, nebo ten, jak vy tomu říkáte?
1: Myslíte tu kapsli?
0: Tu kapsličku, ano. Tak ta přirozenou cestou vyjde z těla ven.
1: Ano, přesně tak, ale ona poté, co jsme vyšetřili žaludek, tak ještě nám zaznamená celé tenké střevo. Výdrž baterie je řádově nějakých 8 hodin, což je postačující na to, aby se zaznamenalo celé tenké střevo. Většinou už nevyšetří tlusté střevo, ale na tlusté střevo máme zase trošičku jinou kapsli, která vypadá trochu odlišně, myslím, vevnitř, ne jako zvenku. Zvenku vypadá v podstatě identicky, ale má trošku jinak načasováno. Také se polkne a dokáže vyšetřit tlusté střevo. Tady je třeba na rovinu říci, že u vyšetření žaludku platí, že to vyšetření kapslí může být přesnější než to endoskopické vyšetření. U vyšetření tlustého střeva kapslí jednoznačně platí, že běžná koloskopie je vyšetření určitě přesnější, výtěžnější. Kapslička může přehlédnout některé malé polypy, ale zase máme poměrně dost pacientů, kteří se prostě koloskopie bojí a nechtěli by na ní nikdy jít, takže pro takového pacienta, který by jinak odmítl koloskopii, tak to může být vhodným řešením jít na tu kolonickou kapsli, ale potom bychom ji doporučovali třeba dělat v častějších intervalech. Běžná koloskopie se doporučuje po negativním nálezu s odstupem 10 let. Tady u kapsle bych doporučoval třeba každých 3 až 5 let.
0: Držím vám palce, pane doktore.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těším se příště v XTV, až budete mít zase nějakou novinku třeba.
1: Naschledanou. Děkuji, naschledanou.
0: Naším hostem byl Evžen Machytka.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. When I first saw you.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Prosím. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil.
1: To je chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A já studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády, a že nás se zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká. Že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády, ano, a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu, v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdyby chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako...
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou... A takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no. Kivadélko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím začneme.
2: Jo.
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej,
1: nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Alespoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud si nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte si na Turka. No. Pane Holče, počkejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud si nic nestane, tak je to strašná legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej

0: kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
1: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
0: Vy jste taky závodník.
1: Ne, já nejsem závodník, ale...
0: A na kole, ne?
1: Na kole.
0: Jste říkal?
1: Tam jsem se přiblížil na Bustovce. Tak v Německu jsem taky jel 250, když spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Jezdíme přes noc a to.
0: V životě bych nejel.
1: Ale když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaši čest a natáčet se u toho. Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
0: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
1: Tohle se nepovedlo, no.
0: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
1: Tak vy se kocháte, ne? No.
0: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
1: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
0: No ale on projel v Německu.
1: No ale teď už nějak na to netrvá úplně, no.
0: Tak aspoň v Sudetech to bylo.
1: Jo. Ale víte co, já to vím, Xavere.
0: Nesrazil on toho papeže nakonec?
1: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten Rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
0: Sudety,
1: se to nemělo stát.
0: To je napůl.
1: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
0: Fakt?
1: No, jsem tam, ale...
0: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
1: To už je nahlášený.
0: Je to nahlášený?
1: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeřit, jako natáčet se u toho a tak... Asi tak.
0: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněné závodnické jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako pořád.
1: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Hiskem, co?
0: Meda.
1: Meda. No jasně.
0: Víte, co novýho s Medou?
1: No má děťátko.
0: Děťátko. Medičku.
1: No.
0: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
1: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No, on je takovej... On má radši jiný hodnoty než přebalování.
0: Jak to víte?
1: Vím.
0: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
1: Chcete říct, že Meda přebalovala?
0: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let.
1: Já to moc nevěřím, Xavere.
0: Do kolika let se přebalují děti?
1: To já nevím, ale já vím,
0: do tří let.
1: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
0: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní. Probudí se ty
1: no.
0: Nějaký pudy.
1: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
0: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme.
1: Jo, jasně.
0: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
1: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
0: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
1: No to určitě ne.
0: Ten se narodila, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
1: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
0: Tak je to...
1: Z Plzně teda řekněme, no.
0: Je to, pane Holče...
1: Nebo on je schomutoval.
0: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
1: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. No. Ale pak žil v Plzni.
0: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
1: To počkejte, to já uznávám.
0: A to nejsme my nosiči vody.
1: No nejsme, no. To já vím.
0: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
1: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
0: Milion chvíle. Tam jich milion.
1: Já vím, tam, jo, přesně.
0: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za Vezonku.

0: medičce, medence, nebo jak se jmenuje?
1: Medulince.
0: Medulince, aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi neměl.
1: Aby byla, já bych řekl, aby byla potačkově chytrá, ale méně chytralá než taťka.
0: No, a hlavně byla zdravá, ono no. Je to nakonec jedno.
1: No jo.
0: A držíme palce tomu. Jako, nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
1: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se meda bude věnovat víc malý medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
0: Mě říkáte před minutou, že budeme mít na všechno personál.
1: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
0: Fakt? Hm? Na mateřskou?
1: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
0: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
1: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
0: No tak
1: je to špatně, ne?
0: Je to obecně zaužívaný termín.
1: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
0: Není to úplně v pořádku.
1: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
0: Na otcovskou třeba?
1: Ale to neřekl právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
0: No ale nepotřebuje to děťátko, jaksi prs paní matky? Aspoň první.
1: Ten je asi koupenej, ne?
0: Se prodávají.
1: No to se prodávají.
0: To je v ceně.
1: To se prodávají s porodem, Xavere.
0: Jo, takhle, to je takový balíček.
1: Jak se říká, kombo.
0: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
1: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
0: Jo, no tak...
1: To bych tady podepsal v knize.
0: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Holče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
1: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
0: No.
1: Zdeněk Šarapatka.
0: Taky Zdenda.
1: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
0: Ten je tam podepsaný dvakrát.
1: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
0: pan Etzler je tam třeba. Je
1: taky, no. Taky. A v jakém stavu to podepisoval?
0: Z toho není cítit.
1: Ale já jenom k sebe...
0: I Biky. Miky Štryky.
1: Jo. Taky. Ale já když vidím, že proti někomu jde... Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
0: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
1: Jo.
0: Já jsem občan se vším štěma. Tričko občanský.
1: Ukažte, co tam máte. Chaos nebo co?
0: Ale to je jedno. Jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
1: Tak teď se vás tam Xavere jako občana.
0: Jako občan, Havel,
1: není
0: občan...
1: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
0: A správná je která?
1: No, když proti někomu, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
0: Máte pravdu.
1: Co?
0: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
1: Takže po něm neboli?
0: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
1: No tak to já vím, kdo to je.
0: A kdo?
1: Medveděv,
0: že?
1: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
0: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
1: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
0: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit tu televizi.
1: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
0: Pan Dvořák určitě.
1: No to je jasný.
0: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
1: Jako občan se ptám občana.
0: Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
1: Co tady?
0: A to je ex.
1: Ale... No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
0: Pan Wollner?
1: No.
0: No tak, a
1: paní Nora?
0: Paní, oni už tam nejsou právě.
1: No říkám, že jsou ex, jako.
0: Ex, jakože už česky, no. No.
1: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
0: Na ředitele.
1: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
0: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
1: No jasně, ale on říkal, že se musel, že musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
0: Fakt?
1: No jasně.
0: Oh.
1: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkáme, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
0: Že by to byla televize Mňouk.
1: No. Ona nějaká je, televize?
0: Mňouk, Mňau je.
1: Mňau, ne?
0: Mňau. Tak... Ale tak to by museli... takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
1: Tak tam už mňouká dost lidí, ne?
0: Ale oni za prachy zamňoukají. A ježiš, pane Bože, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
1: V jaký měně teď mluvíte?
0: V korunách.
1: To asi ne.
0: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
1: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
0: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
1: Mám hodit prachy na stůl.
0: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vy děláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
1: No drahoty
0: ne,
1: nedělám,
0: když reaktorka zamňouká.
1: Já jsem jako ve srovnání s tím pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4-5.
0: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
1: To snad ne.
0: No tak to se to obecně ví, se projednal na radě.
1: Infiltrace ne, snad jenom.
0: Ne,
1: co?
0: Ne, ne,
1: do
0: ne,
1: prostředí,
0: ne,
1: co?
0: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a
1: to
0: tak.
1: Chci věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
0: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
1: To snad ne.
0: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si před ním otázky.
1: No a teda to je tam etický panel, ne? Co?
0: Etický. Tam je na to erotický panel.
1: Jo, to možná, no.
0: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu 3 věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
1: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
0: Spojovatelka, no.
1: Ale vy divácká jste, rada?
0: To, česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
1: Sebere.
0: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
1: Sebere, vy lžete jak Fiala. Ne, co?
0: Tak pozor.
1: Tak to
0: jak
1: pozor.
0: Fiala ne. Jak jsem to říkal?
1: To je pravda, to nelže nikdo jako Fiala.
0: Jak jsem říkal, že to jmenuje?
1: Divácká rada.
0: Divá...
1: To chci vědět, kdo tam sedí v tom.
0: Divácká rada.
1: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních,
0: jako,
1: ne?
0: Jako rada, vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať jsem ptáte jako občana. Divácká rada.
1: Co?
0: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucích, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
1: Ty vole.
0: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
1: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
0: Ježiš, to vidím po první životě se stoupem. Tak hádejte, kdo tam je.
1: No mě to je jasný.
0: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
1: Je tam Bob Kartous a Elfové?
0: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
1: No jasně.
0: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
1: To je musíte všechno, řekni, proč tam nejsem já třeba?
0: Postbellum, jo, jasný. Pozor, tam.
1: Ksavere, proč tam nejsem čerpačka. Já? Co?
0: No já se dívám, jestli nejste.
1: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
0: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
1: A já, Já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
0: Výbor dobré vůle Petra Holce, je to napsané.
1: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
0: Já vím.
1: Vypněte to.
0: To jsou ty vaše rady.
1: To jsou ty moje rady.
0: Ale vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
1: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
0: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
1: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
0: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
1: To bude 9 miliard už, jo? Jo. Na příští rok rozpočet.
0: No ne, už teď
1: letos
0: začne platit ten zákon.
1: No tak od příštího roku.
0: Ne, od května nebo od kdy?
1: No tak to bude příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT,
0: no,
1: tak se zvýší rozpočet.
0: Daně, to jsou poplatky, pane Holče, žádná nehodno, mediální dán.
1: Zlý slovíčka, co?
0: To jsou ale opravdu zlý slovíčka.
1: 9 miliard, Xaver.
0: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už, když budete mít utracený 1,5 miliardy, už nebudete vědět, kam s tím?
1: To bychom neutratili ani tady Fix TV?
0: Tady ty lidi potřebujete na to, ty jejich platy.
1: 9 miliard.
0: No, a pak někdo odchází, vy mu dáte 17 platů na odchod.
1: A to prý nebyla ona. To prý nebyla ona.
0: Kdo? Nebyla.
1: Nebyla.
0: Já vím, kdo to byl.
1: Jo?
0: Ale nebyla to paní Friedrichová, byla to jiná paní, ale známá taky. No, takže víte, pane Holče, ono nic není jednoduchý. Ani utratit 9 miliard není jednoduchý.
1: No to chápu, Xabere, to musí teď být pěkná fuška.
0: Teď si udělali večírek, to jsem vám říkal,
1: jo, jo.
0: Za hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no,
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek, jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
1: prestižní
0: dokumentarista, hlavně je to pravda, no, láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, no, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Ano, může to být ten Šarapatka? No.
0: Takový čestný člověk?
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář?
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No, pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o tom mám myslet.
1: Ale ty jsi takový bezvědec, Xavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo, mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve.
1: Mm-hmm.
0: Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Teď z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Nejno.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že se za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blištivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blištivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Tak. No, ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
1: jo,
0: u nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich miliarda půl. To je velký číslo.
0: Hodně, jo. Tak u nás moc ne, ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Takový třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo. Bratr.
1: No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale... Mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr. Hmm?
0: No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Nějak... Morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pánbu lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je toto dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže? Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak... Chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: To budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku k Severe.
0: Jo? Hmm. No ne, řekněte, proč to je tohleto? To se, je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A... Já teď čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo, ale tak on je zreformovan, na tom byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde?
0: Ne.
1: Počkejte, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komár.
1: Ale ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Sám dostane, ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaj, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No za
1: koliká to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane hoče.
1: Pak to celý převezme. No to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm. Protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty vole.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík nebo Graubner nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece vodníkud musí umět nasáčkovat a ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. A to bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo takové místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takové špičky. A teď mluvil a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A to bylo večer v 6, byl press klub. Byl nějak jako na pozor, už se venku stmívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíte až takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Vůče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Holče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenér?
1: To by bylo nejlepší, no, Xelre.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majksnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... No, říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu...
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, já, pane Olče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo, aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová zra jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán. A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak
1: tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: minutu slávy. Vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští Vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle restu točit, pane prezidente. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště. Na shledanou. Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: To znamená, on avizuje, že ty nerealistické plány, které neodpovídají tomu, na co ten stát má, budou dokonce narůstat. Že my jsme věděli, že je nesmírně obtížné na počátku 90. let po komunismu vytvořit vyrovnaný rozpočet. Ale mysleli jsme si, no až nastane normální éra, tak už to bude de facto samozřejmost. My najednou zjišťujeme, že se to bude zhoršovat od roku. Jestli se tomu nezabrání, tak konec. No konec je jasný, ale kéž by k němu nedošlo a tím koncem může jedině krach financí tohoto státu a to je něco, čeho bych se nechtěl dožít.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

stiskla kolena. Harley náhle vyrazil, jak kráva splašená. Zastavil až u lesa a tam tiše zdech. Obrátím se, slečna už je na zádech. Odhalila pop.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Asad, tak pouze některá místa byla pro alawity, jinak to je sunnický stát, nebo hlavní jsou sunité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunity. Takže alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se museli konat volby, také vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď no, nikde
2: Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat si úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Hara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra

0: ale v podstatě jsme to nikde nikdy nedokázali. To též je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna. Hmm.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude... Ale já, očividně,
0: jsem,
1: jak bys...
0: já jsem Donald, prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek a tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary, Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády, protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů. Hmm.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
0: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila, ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí. A býval i za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek.

0: bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, že si by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám ale pocit, nerada ale no, nerada bych
1: vpadal do ústně,
0: no, a tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak
1: mohlo jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. Hmm. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donaldu Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: Putinem.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočila úplně jinam. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Tím mě nechápu. Toto prohlášení skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Víte, ono v holky, když klub se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a má to. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky, banana se pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, zelí se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, hadi lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posílá vám šeky, ale si dej mase mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný, lady stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Honíte majdánky, když kluk se stane tátou, honíte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Jiří Paroubek je naším hostem. Vítám vás po čase FIX TV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jiří Paroubek je bývalý premiér, ministr pro místní rozvoj, předseda ČSSD, dnes tedy socdem, a nový předseda České suverenity, která užívá zkratku ČSSD. Takže vám mohu říkat, pane předsedo.
1: Dá se říct.
0: Zajímá mě váš názor na protest, který proběhl v pondělí. Dnes je 22. února, natáčíme, dnes se koná druhý protest zemědělců, ale zajímá mě váš názor na ten první. Někdo ho označoval za zemědělský, někdo za politický, objevovaly se podpora Ruska a další nálepky různé, tak co na něj říkáte?
1: Tak v téhle zemi se stalo obvyklým, že jsou dávány nálepky někomu, takže specialistou na to je tahle vláda, tahle vládní koalice, i členové, takže v tomto případě tvrdil muziku zejména premiér Fiala, ale také třeba pan Vondra, kteří mluvili o bez jakýchkoliv důkazů o nějakých ruských agentech, kteří tady zorganizují v pondělí protesty protivládní. Tak já jsem tam žádné ruské troje tady neviděl. To jestli z kapitalisty typu pana Jandejska udělají ruského trola, no tak je to zřejmě jenom proto, že nepatří do jejich politické stáje, a to je všechno, takže měli by se pánové mírnit. Já osobně jsem ten protest podpořil, byl jsem také na Malostranském náměstí. Byla tam velmi hezká atmosféra. Hovořil jsem s lidmi, podával jsem si s nimi ruce. Bohužel jsem tak moc neslyšel ty projevy, protože to ozvučení nebylo tedy moc šťastné, ale myslím si, že to byla dobrá.
0: Byl ten protest k něčemu?
1: Tak všechny protesty jsou k něčemu. To je ta kapička ke kapičce, a pak jednou ta kapička přeteče přes ten okraj té sklenice. Takže já si myslím, že to byla dobrá věc.
0: Když jste zmiňoval to nálepkování a to, že tvrdil muziku pan premiér, tak ano, on říkal, že to jsou podporovatelé Ruska většinou. Mohl jednat, nebo mohl takto mluvit na základě informací, pak se ukázalo tady, že dezinformací od Alexandra Vondry, svého stranického kolegy, který potom na Primě, nevím, jestli jste to viděl, předložil. Ano. No ten podvrh?
1: Já si myslím, že to byl vrchol trapnosti, co předvedl pan Vondra, a v jiné zemi by se měl minimálně za to omluvit, nebo musel za to omluvit, a možná, že by třeba i měl odejít z té funkce, kterou zastává, protože to takhle někoho osočit zcela účelově, jenom proto, aby poškodil ten protest těch lidí, kteří mají právo na protest, je to ústavou zaručené. Takže já to považuji za naprostou nechutnost a myslím si, že ta koalice je nervózní z toho vývoje, který je, jednak oblasti hospodářské, jednak také politické, nic moc se jí nedaří, podpora občanů je na 17%, to je z těch vyspělých zemí průmyslových druhá nejnižší po Japonsku. Takže samozřejmě, že mají určitou představu, jak se bránit, ale ta představa bohužel není fér.
0: Vy říkáte, že se jim nic nedaří, ale když pak slyšíme pana premiéra, tak říká pravý opak. Naopak někde je říkalo, že Andrej Babiš je zoufalý z toho, jak jemu se to právě daří, myslím tím Petru Fialovi, a pro mě tak teď kdo má pravdu, nebo jestli vláda žije v nějakém váku.
1: Já myslím, že čísla nelžou. Jednak to jedno číslo je těch 17% podpory. To je, myslím, že tady nikdy nebyla vláda, která měla tak nízkou podporu, to za prvé. A za druhé jsou to čísla i statistického úřadu, která podle mě jsou trošku podceněná, ale za poslední dva roky došlo k nárůstu inflace v jednom roce o 15%, v druhém roce přes 10%, takže 25%, když bych vzal nějakých 30-40 opravdu základních druhů výrobků a zboží, tak si myslím, že by to byla třetina. Takže jestli došlo teďka ke snížení inflace meziročnímu v jednom měsíci, tak to zdaleka neznamená, že se tady ta třetina té inflace z těch posledních dvou let ztratila. To jenom přibylo dalších 2,3% na nějakých 35%, takže vláda se nemá čím chlubit.
0: Ještě zpátky k tomu protestu. Dnes se konal tedy další protest, zejména na hranicích. Dnes už ta retorika pana ministra byla jiná. Říkal, že rozumím těm protestům. Bez ohledu na to, jestli pondělní nebo čtvrteční, vás, pokud byste byl premiér, znepokojili by vás takovéto protesty?
1: Tak samozřejmě, že by mě znepokojili, ale věcně myslím si, že je potřeba těm lidem rozumět, je potřeba rozumět tomu, co chtějí, a že Evropská unie se vydala nejen podle mého názoru, ale zejména podle názoru zemědělců, se vydala chybnou cestou. Takže takové ty představy o tom, že se budou vybíjet stáda krav v Holandsku, protože s odpuštěním bzdí, no a pak se bude dovážet přes celý oceán maso z Argentiny nebo z Uruguaje, no a tam ty krávy zřejmě nebzdí, a ještě k tomu si připočtěte tedy ty náklady v tom do toho životního prostředí, z které plynou, řekněme, z toho použití těch obrovských zaoceánských lodí. Takže já si myslím, že to je jenom ukázka jedné věci, v čem ta Evropská unie se mílí.
0: Přiznám se, musela jsem si vyhledat význam slova bzdí, ale nebudem to tady rozebírat. Má podle vás Andrej Babiš pravdu v tom, že byla chyba, že zemědělci se nesjednotili, nespojili, že by to bylo, řekněme, že by byl větší tlak na vládu, že vláda by musela hájit vlastně vlastní producenty potravin?
1: Já si myslím, že to tenhle názor já nezdílím teda. No tak byly dva protesty, co se děje. Jedni zemědělci, kteří leží v žaludku vládě, a druzí, z nich část těch organizátorů je prostě popásána vládou, ale my jsme tedy ČSSD, řekněme, podpořila oba dva ty protesty bez ohledu na to, kdo do kterého politického tábora patří. My si myslíme, že věcně mají pravdu.
0: Dobře, ale pokud by se spojili v jeden, tak možná těžko by pak premiér nálepkoval nebo označoval je za proruské a pan ministr to samé, a vypadalo by to možná jinak.
1: No,
0: mělo by to větší účinek.
1: No co
0: nemyslíte?
1: Se děje, no, tak je označil za proruské, tak každý si poklepe, kdo je soudný, poklepe na čelo. Samozřejmě ti lidé, kteří ještě stále podporují tuhle vládu, těch 17% lidí, no tak tomu věří, a ti ostatní asi ne, takže to stejně žádný účinek, co blábolí premiér, nemá.
0: Zaznamenal jste reakci online prodejce potravin Rohlík, majitel pan Čuper, který vlastně odstavil a vymazal firmu Rabit pana Jandejska z nabídky právě proto, že učinil ten protest, že vedl ten protest?
1: No tak zaznamenal jsem to, já myslím, že se to nedělá, tak já jsem tedy samozřejmě také odběratelem Rohlíku tu a tam.
0: Takže ještě stále jste odběratelem Rohlíku?
1: Tu a tam. A takže pana Rohlíka si taky vymažu ze svého telefonu a budu používat eventuálně něco jiného, nějakou jinou firmu. Takže tohle se myslím nedělá. Takže nemyslím si, že to je vhodné řešení.
0: Požadavek těch pondělních demonstrantů bylo i to, aby odstoupila vláda od Green Dealu, což je ale nemožné, protože už se k němu zavázala. Neměli požadovat nějaké konkrétnější věci, změnu parametrů Green Dealu a podobně?
1: Určitě. My jsme udělali takové prohlášení jako ČSSD k tomu, kde je asi 6 bodů, kde jeden z těch bodů je přehodnocení toho Green Dealu, kdy podle těch pravidel, které, jak byl ten Green Deal nastaven, tak v letech 2025 až 2026 se může přehodnotit. A z toho hlediska je důležité, kdo bude také zvolen do Evropského parlamentu, takže o tom musí přemýšlet i voliči, a zejména ti, kteří některé věci nechtějí, aby se dostavili k volbám a aby volili ty strany, které jim také slíbí a zaručí, že ten slib neporuší, slíbí změnu.
0: Budete to vy?
1: No tak my určitě chceme tu změnu v některých parametrech.
0: A v jakých parametrech?
1: No tak třeba v tom, o čem jsem hovořil s těmi kravami, ale také v takové té nesmiřitelnosti ve vztahu k autům, k těm dieselovým motorům, protože to je taky nemožná představa, že by tady skončily nějak záhy dieselové motory, že by všichni tedy měli elektromobily v nějakém dohledném čase. Myslím si, že taky je potřeba vidět, do jaké míry jdou touto cestou ti hlavní konkurenti Evropy, to znamená Spojené státy a Čína, ti touto cestou tak úplně nejdou. Takže myslím si, že je čas na některé radikální změny, které navrhuje Green Deal.
0: Vy jste se stal předsedou České suverenity sociální demokracie, užíváte tady značku ČSSD. Co bude dál? Stal jste předsedou, někdy jsem zaznamenala, že každý den nabíráte desítky členů.
1: Zatím to tak vypadá, zejména v Moravskoslezském a Ústeckém kraji a jednotlivce také v jiných krajích, takže vytváříme tu organizační strukturu. No ale naším cílem určitě není, abychom měli do parlamentních voleb nějakých 10-20 tisíc členů, ale nějakou stabilní členskou základnu, nějakých 1000-2000 lidí, kteří budou věřit tedy tomu programu, který jsme přijali na tom sjezdu, který jsme měli o víkendu.
0: Důležitější než členové jsou asi odborníci, jste říkal, že budete, které budete schánět. Jste říkal, kde je budete schánět. Schánějí hodně malých stran odborníky a další nějaké výrazné osobnosti, které by...
1: Já jsem říkal, že budeme hledat, ne schánět. Tak některé ty odborníky máme v oblasti zdravotnictví, například v oblasti zemědělství také. Pan doktor Nedbálek, on má ještě několik dalších titulů. To je ten autor toho memoranda, které jsme zpracovali k situaci zemědělství. Já jsem neviděl, že by některá další strana zpracovala takhle ucelené memorandum právě k té problematice, která probíhá tento týden, která je živá. Samozřejmě je lidi na ekonomiku, tak jednak jsem to já, jednak je to paní Legierská, která dělala před lety náměstkyni ministra financí, zaměřená na daně a do dneška učí na vysoké škole, takže je opravdu jako s těmi problémy seznámená. Takhle bych asi mohl pokračovat, ale hledáme další lidi a budu rád, když třeba i na základě tohle rozhovoru se mě přihlásí.
0: Za vašeho vedení, když se vrátím k té původní sociální demokracii, která kdysi používala značku ČSSD, ještě slušný výsledek získala přes 22%, pak jste také zažil nějaký neúspěch, a to se stranou Lev 21. A co spolek Nespokojení, se kterým jste právě letos měl kandidovat do evropských voleb?
1: Tak spolek dál existuje, je to platforma, kde vlastně jsou vedle sebe členové všech levicových politických stran, jen tak mimochodem tam je i Michal Hašek, takže myslím si, že to se nevylučuje, aby tam byli komunisté, národní socialisté, ČSSD, Domov a také třeba Směr, což je malá strana, ale také levicová. A já počítám, že po těch volbách do Evropského parlamentu zase nastane situace, kdy budeme všichni moct začít jednat o vytvoření nějaké společné volební platformy v těch volbách do sněmovny.
0: Levicové. Ano, budete levicové. Jste čistě levicová strana?
1: Myslím si, že pokud jde o volby do krajských zastupitelstev, tak tam, já jsem to řekl na sjezdu, že budeme hledat partnery jak nalevo, tak v politickém středu, takže tam je možné vytvářet koalice, ty předvolební aliance, abych byl přesný, různé, a také budou vytvářeny. Umím si představit i takovou alianci třeba s hnutím ANO v některém kraji, když si ty lidé budou politicky rozumět, ale to, že hnutí ANO konec konců stojí v politickém středu, ale pokud jde o budoucnost, tak tam vidím ten potenciál levice, který tady prostě je a který je nevyužitý do značné míry. A kde si myslím, že v těch volbách do poslanecké sněmovny, pokud se organizačně spojí, nebo tedy akci se spojí a zachovají si organizační samostatnost, to znamená, že budou mít dál své předsedy a své ústřední výbory nebo své orgány a svoji členskou základnu, ale dohodnou se na společné kandidáce, tak si myslím, že tam ten prostor nějakých 10, 12, 15% je.
0: Na sjezdu jste měl Miloše Zemana, bývalého premiéra, prezidenta, bývalého předsedu ČSSD, který kritizoval současnou vládu, kritizovali i za to, že není ani levicová, ani pravicová, ani konzervativní, ani liberální, čili vy jste levicová strana. Nicméně Miloš Zeman také nedává velkou důvěru těm malým stranám, že se kamkoliv dostanou, protože si myslí, že lidé budou volit jistotu, tak předpokládám, že nesouzníte s jeho slovy.
1: No tak jako v zásadě mám podobný názor na to, ale my jsme na začátku teďka, takže něco jiného je, když posuzujete ty věci pár dní po tom sjezdu, a něco jiného je, když budeme posuzovat třeba za rok, takže ta strana bude určitě růst a bude získávat důvěru veřejnosti, už také proto, že ve svém programu má, řekněme, levicová témata. My se na rozdíl od Lidového domu, od strany Lidového domu, nepouštíme do nesmyslů typu přijetí eura a podobně, takže domnívám se, že můžeme získat důvěru lidí.
0: Proč myslíte, že tentokrát by strana ČSSD mohla být úspěšná, když strana Lev propadla?
1: Tak pokud nemáte zajištěnou marketingovou podporu a nemáte zajištěnou, řekněme, finanční podporu dostatečnou, tak ten projekt prostě není a přijdete ještě ne ve vhodnou dobu zrovna, protože v té době začínal se svým projektem také Andrej Babiš, který měl prakticky všechno, jak marketingovou podporu, tak finanční, dostatek financí, no tak tomu jsme se těžko mohli rovnat. Ale kromě toho mě to nedělá, já si nedělám z toho těžkou hlavu, protože i opravdu vynikající političtí lídři minulosti, ať to byl třeba Churchill nebo Roosevelt, tak se jim nepodařilo všechno vyhrát.
0: Vy jste zmiňoval sám Michala Haška, který byl s vámi v sociální demokracii, byl nebo figuruje, sám jste zmínil, i ve spolku Nespokojení. Proč je proč není s vámi?
1: To nevím, to se musíte zeptat jeho.
0: Tak mluvili jste spolu o tom, nebo zkoušel byste ho oslovovat, nebo neskoušel on vás, nebo pan Reichl vás dostat do pro? Probíhaly nějaké diskuse na toto téma?
1: Já myslím, že každý se rozhoduje sám za sebe, takže Michal Hašek se rozhodl takhle. Je to jeho věc a já nikoho nebudu přemlouvat k něčemu, do čeho nemá chuť, takže on chce jít jinou cestou trošku, tak je to, znovu opakuju, jeho věc.
0: A jak hodnotíte tu jeho jinou cestu?
1: Tak to se ukáže po čase a myslím, že v tom kraji může mít úspěch a nedovedu to tak úplně odhadnout, ale musí mít také peníze a musí mít také přístup do médií, i když je tam známá figura, takže byl, myslím, úspěšným hejtmanem, takže to je samozřejmě přednost, ale pokud bude mít jenom tohleto, tak je to jediná přednost.
0: Umíte si představit taky spolupráci se sociální demokracií?
1: Tak já myslím, že jsem ji vůbec nevyloučil na sjezdu, takže jak v těchto volbách evropských, tak v těch volbách do krajů, do zastupitelstev krajů, tak v těch volbách do poslanecké sněmovny. A já myslím, že pokud nastane to, co očekávám, že propadnou v těch volbách do Evropského parlamentu, tak začnou být už konečně realističtí, protože už jsou to několikeré volby, kdy dopadly špatně.
0: Dobře, ale vy jim také musíte něco nabídnout.
1: Já myslím, že je to věc dohody a také toho, že se navzájem ty strany budou potřebovat.
0: Pochopila jsem správně, že vy nejste pro zavedení eura ani pro debaty o něm. o vstupu do eurozóny, na rozdíl od sociální demokracie.
1: Mně debaty o zavedení eura nějak nevadí, ale dokonce si umím představit, že v nějakém delším horizontu to euro bude přijato, ale určitě ne v situaci, kdy je koruna a euro ve směnném kurzu 1:25, když to bude 1:20. Nedávno, před pár dny, vyšel v, teď nevím, jestli v Guardianu nebo v Financial Times, myslím v Guardianu, vyšla tabulka, podle které je česká měna podhodnocena ve vztahu k dolaru a k euru zhruba o 20%. No tak pokud by toto podhodnocení nebylo, no tak už bychom byli někde kolem těch 20 korun a to už si umím představit, že by se dala ta konverze pak provést, ale v situaci, kdyby to byla 1:25, tak si myslím, že by to odnesli zase lidé a po té inflaci, která tady v těch posledních 2 letech byla zhruba mým odhadem o 33%, vzrostly ty ceny těch opravdu základních druzích potravin, tak by to byl další nápor na životní úroveň lidí, protože by zase se zaokrouhlovaly ceny směrem nahoru při téhleté konverzi do nové měny a klesala by životní úroveň lidí, tak jako to bylo třeba v sousedním Rakousku, když se zavádělo euro. Takže to v tuhle chvíli si myslím, že to není dobrá otázka.
0: Ještě jedna otázka na závěr. Chtěl byste být premiérem?
1: Tak já myslím, že tohle to je vzdálené a v tuhle chvíli by to vypadalo příliš úsměvně, kdybych něco takového tvrdil, ale určitě se v politice chci uplatnit a chci uplatnit ty své zkušenosti, které mám.
0: A chtěl byste být premiérem?
1: Já myslím, že dneska je takový zvláštní den, víte. Já jsem zjistil po asi 9 letech, kdy jsem měl nějaký vážný zdravotní problém, že vlastně ho nemám. Takže dneska se plně můžu věnovat i té politice. Takže tím nechci říct, že bych zítra byl premiérem. Není to asi realistické a v tuhle chvíli jsou tady na to jiní, ale chtěl bych pomoci levici k tomu, aby měla zastoupení v parlamentě, aby měla silné zastoupení v parlamentě a aby byla také ve vládě.
0: Děkuju, že jste přišel.
1: Děkuju také.
0: Naším hostem byl Jiří Paroubek.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: Stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v pásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průjezdných.
2: V Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teďka tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady
2: iniciativa.
1: Staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají, tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola na koloběžky do MHD, dostat ne. je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnici jich pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují, protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služební
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud vím moc nejezdí.
1: No, ale asi o to usilujete díky těm různým...
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: A čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli
1: jiní
2: před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali
2: ne,
1: před vámi?
2: Vyžadují to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí jede. A já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují, STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% předvolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda, protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém vytvořit koalici.

0: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: že... Ale neupozornil jste na to.
0: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně
1: po
0: oni mi
1: měsících.
0: Potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože za Hřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli dorazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
0: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit. Takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
0: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to...
0: Dozimetr. No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmu pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý. To je,
1: no,
0: jako,
1: je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni
0: ne,
1: vládnout.
0: Jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat. A
1: no a jak si
0: tvrdit...
1: vám to asi moc nedáří?
0: Přišla bitcoinová kauza, a tak? To tak moment. Aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevím, mě zajímá, jestli...
0: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovole by
1: no
0: bylo
1: jako pár
0: měsíců.
1: No a nevypadá to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to, je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
0: to by
1: Pirátu.
0: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hucpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
0: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku.

0: že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty. A je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
0: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
0: teďka,
1: na Národní třídu, myslím, neděle
0: zvát. Dneska, no, ale aha, to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
0: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
0: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás, toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
0: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, z trestné činnosti.
0: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
0: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
0: Jo, no tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
0: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě, ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. A budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani Stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
0: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky, otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
0: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak STAN má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze STANu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
0: to by mě zajímalo, proč, protože Starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace, že to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba STAN konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou staví teda město, ale je to
1: pod radním. My se i k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
0: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
0: no, si počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
0: že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
0: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
0: No,
1: vládě demonstroval.
0: No, asi, tak si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
0: Helejte, demonstrace na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
0: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
0: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
0: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
0: který tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně no to, tak... co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
0: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, nebo to jsou jenom
0: nějaké...
1: Ale
0: to je známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
0: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
0: tak
1: teď
0: já
1: ještě...
0: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska, jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4, takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapeště.
1: A byli jste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byli jste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
0: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo? My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňoval Ameriku, Donald Trump se taky lísá Putinovi. Podle vás?
0: No,
1: tam
0: já myslím, že Donald Trump zjevně jak opakuje ty Putinovy narrativy, že jo? On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
0: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že jo, protože pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
0: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
0: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
0: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
0: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste připraveni, ale...
0: Ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A... Co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tomhle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní plán na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
0: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
0: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
0: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
0: S komunisty, no jasně. A teď konec...
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan Bartoš.
0: Víte, kam mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: představovat. Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně,
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu. To potvrdil
1: proto,
0: i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu v MMR?
0: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
0: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou
1: tak
0: pokutou...
1: Tak a ten zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
0: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten úvod. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
0: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi
0: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
0: Ještě
1: to je celé.
0: Jednou, já jsem říkal, napsal
1: omlouvám
0: zákon
1: se, už jsme...
0: o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
0: bytů.
1: Si necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
0: To jsou byty městských částí,
1: ano.
0: Tam ale... my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvaný akcelerační zóny, což je o tom...
1: Ano.
0: A to není jenom
1: necháme
0: pro Prahu.
1: Necháme to ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe. Pane předsedu, moc děkuju, že jste...
0: Ne, ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se spoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte. Rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
0: když jsem byl primátor.
1: Jak jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
0: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc. A hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
0: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: podtrženo sečteno a dnes pan Miroslav Korecký, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak lidé v izolaci budou moct příště volit. Plánuje válek. Omezení se nyní týká asi 10 000 obyvatel. Jak je to možný, že oni u některých lidí řeknou, že nebudou volit? I ten, kdo leží na smrtelné posteli, přece má mít možnost volit, ne?
1: To jo, když leží na smrtelné posteli s něčím, nějakou standardní nemocí, ale i třeba dneska, když je člověk na nějakým, má nějakou nemoc velmi nakažlivou, já teď přesně nejsem schopen to asi vyjmenovat, co, ale tak je prostě nemá přístup k tomu, aby mohl volit. Ani za ní nemůže přijít nějaký ten s tou urnou. Tam se to udělalo při těch minulých volbách, kdy tady bylo 100 000 v tu chvíli lidí na různých karanténách, izolacích a podobně, když ten covid řádil v tom maximální míře, tak se udělaly takové ty varianty. Jednak to volení z toho auta, jak se to házelo přímo z okýnka, a jednak, že chodili ti komisaři v těch kombinézách, ti kosmonauti, to tam přišli a vy jste jim to teda tam hodili, ale v situaci, kdy se to týká 10 000 obyvatel, je to vlastně 6 000 obcí, to by znamenalo skoro jako, předpokládám, že to tak nějak jako průměrně rozprostřeno po celé republice, že každé to městečko, vesnička musí mít toho jednoho kosmonauta, který bude obcházet toho jednoho člověka třeba, který zrovna ten covid chytil. Tak se
0: jestli
1: to asi usoudilo takhle. No, je to diskutabilní určitě, protože on je omezen na volebním právu, tady se chodí za vězni do věznice, aby si mohli odvolit, a člověku, který jako nic neproved špatného, jenom prostě na ně někdo prsknul bacil v tramvaji, tak to umožněno není. No.
0: Divím se, že na to nešli z druhé strany, že řekli, musíte mít respirátor a přijde za vámi domů normálně ta mobilní volební komise třeba, nebo něco takového, ale říct, ať raději nejdou k volbám, mně nepřijde tak nějak hezké.
1: Jestli jsem to dobře pochytil, tak oni inzerovali, že by to chtěli nějak systémově řešit do budoucna, aby takovéhle případy nenastávaly, úplně nevím, jak se to dá tedy obejít, ale zase jsem viděl ta čísla z těch minulých voleb, kdy právě se to týkalo potenciálně 100 000 lidí, a mám pocit, že výsledek byl, že z těch 100 000 nakonec odvolili jak v těch autech, tak prostřednictvím těch kosmonautů, tak odvolili 1000, jo. Takže jakože ty lidi přece
0: jenom... Kdyby pane Korecký odvolil jeden.
1: Já vím, že to je věc principu, ale jenom jakoby, že ten efekt, jakoby ty vynaložené peníze, které to muselo stát spoustu, tak jakoby využilo 1000 lidí. Já vím, že demokracie se nedá zaplatit, jakože to je prostě právo člověka volit.
0: A se nedá zaplatit. Ani no. Nakoupit přes Lipskou burzu. Případně. Tak jsem normální a nebudeme dělat nic. Jaká jsou nejpodivnější hesla kandidátů do Senátu? Taky dobrá výstavka tohleto, jak jsem viděl. Co myslíte, takové jako, když si někdo napíše jsem normální Daniela, může to zabodovat?
1: Tak my se na to koukáme tady z Prahy, že nevíme třeba, nebo leckdo třeba vůbec neví, jaká Daniela, co, jaká jsem normální. Já předpokládám, že ona, to je paní Kovářová, tady někde v tom plzeňském obvodu, že to tam asi nějakým způsobem je nějaká tečka za její kampaní, že tam asi lidi tuší, že kdo je ona a co to znamená, protože ona tenhle ten svůj kurz, zrovna tohleto jako takový ten ochrana toho starého normálního světa před nějakými všemi těmi bláznivými izmy, které sem chodí, tak jede dlouhodobě, že tak na tom se profilovala, takže tohle to beru jenom takový jako headline z jejího pohledu, ale že tam těch dalších věcí bylo, každé noviny otiskovaly, nebo televize, takový ty nejbizarnější, a skoro nikdo se nikde neprotnul, protože těch věcí bylo tolik, jaké jsou to ty obecní volby, tady mluvíte teda o senátních, ale v těch obecních je to tež ještě horší samozřejmě, protože v těch obecních to jsou ty jednotliví zastupitelé nebo kandidáti a ti si dělají tu kampaň doma někde na koleni. A skutečně jako kreativita nezná vůbec mezí a objevily se tam neuvěřitelné věci a skutečně výstavka toho, že jsme tam měli, u nás jsme měli, jednak já jsem z Kladna, tam je velkým hitem samozřejmě lídr místního ANO František Bureš, který je všude na plakátech, tak to je taková jako vtipná věc, ale že tam bych řekl, že by z něj měli udělat dvojku a někoho dát před něj, ale to je jejich biznis. Ale měli jsme tam věci jako nějaký brněnský, v nějakém brněnském obvodu si udělali hlavní heslo z toho, že nepřipustíme zrušení nějakých místních autobusů, a v životě nikdo neřekl, že by se ty autobusy měly zrušit, jakože že si tam lidi vymyslí úplně, nebo ta kandidátka té topky, jak tam, nechci to tady ventilovat úplně, jak tam mluví o tom orálním sexu, že nabízí něco a pak teda se za to omlouvala, že to asi trošku přehnala, to bylo na plakátech normálně, jako, ono to bylo řečeno jinak, ale o něco expresivněji. Ona je nezávislá s podporou TOP 09, ale
0: a nabízí to bylo v Domažlicích někde tuším. Sex, jako
1: no, ona to tam jako tak nějak jako... No.
0: Jako za hlas, nebo?
1: Jestli chcete, a to tam bylo jakoby vyřčeno. Takže jako, že to jenom jako ukazuje, jak ty lidi prostě si tu kampaň dělají doma sami, tak jako, že každý má tu hranici někde jinde, jak vkusu, tak nějakýho... Pocitu,
0: no, že... obecně ta kampaň letošní, protože ta končí za hodinku a půl a začínají volby, tak tu hodnotíte, jak byla ostrá, byla špinavá, byla klidná, nebo jaká byla?
1: Tak na té místní úrovni to byl takový ten mix mezi těma čističkama, chodníkama a do toho se míchaly takový ty celoplanetární věci, jako ten Putin a válka, energie a tohle, no, ale pak to ty partaje pojaly tak jako, že tak Andrej Babiš to pojal celý jenom na svůj obličej hlavně a pak to teda už trošku se přešlo i na ty nižší, ale koalice Spolu zase tato jela přes jednak nejdřív přes toho Putina, Babiš, dva agenti v nové podobě, nebo jak to bylo, to byl úplný bizár, jako jak to souvisí s komunálníma volbama a pak takový to právě zařídili jsme vám zastropování cen energií nebo Tomio Okamura, že zařídí konec drahoty jako přes hlasy v komunálních volbách, to vůbec nevím, jak se dá zařídit, teda jo, to i kdyby měl primátora, nebo já nevím koho, co, tak nezařídí nic samozřejmě, ale tak...
0: Ale nic zásadního, něco jako Kubiceho zpráva, nebo něco takového?
1: Jako ústřední téma tam nebylo tam ani takový to téma, který by měl mobilizovat k tomu, jak právě si Andrej Babiš snil a Tomio Okamura, že to bude to referendum o téhle vládě, jak to kdysi Jiří Paroubek dokázal udělat se zdravotnickými poplatky, že úplně převrátil ty volby tehdy krajské na ruby, že z krajských voleb se stalo skutečně referendum o Mirku Topolánkovi a bylo to ta tsunami oranžová, tak to se nepovedlo. No. Tak proto si myslím, že tady se nedá čekat, že by jsme v neděli slyšeli, že tady vláda leží v prachu cesty a podá.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jsem rád, že jsme se tady sešli takto bratrsky před volbami pár týdnů.
2: Tak, v prostorách Rádia Xaver.
1: Rádia Xaver. A žena teď v tom v rádiovém koutku dobře?
2: Mně tady vůbec dobře.
1: A víte, čím to je? Já vám to řeknu přesně. To je proto, že tady běhají ty světýlka na tom mixpultu.
2: Jo. Já myslím, že je tady ten genius noci, nebo
1: noci,
2: voci.
1: Noci.
2: Co, voci?
1: Je to tak, holci. Na kolikátce to, paní Karlo, máte dneska?
2: No dneska nic moc, já tak na trojce.
1: Ale?
2: No, mě vyděsila cestou sem, když jsem sem jela ve vlaku, zpráva, že mladí lidé prý nesouloží. A já se hrozně bojím toho, abych to nějak kvůli statistice nemusela za ně o víkendu dohánět. To víte, v mém věku už to jednoho unaví.
1: Ale že vy takhle k těm sexuálním tématům tak tíhnete, to vám řeknu.
2: No vidíte to a mladí ne.
1: Že vám to dokonce zkazí koeficient dobré nálady až na trojku.
2: No.
1: Ta trojka už je fakt jako, to jste snad nikdy neměla.
2: No.
1: Nemůže to být těma zelenýma šatama?
2: Ne, no tak minule jste mi vyčítal, že moje modré šaty se žlutými puntíky vypadají ukrajinsky, tak já teďko jsem tak jako v těch barvách toho Green Deala.
1: No, já to spíš vidím, že máte krásné zelené šaty. Já to musím popsat všem, kteří to nemají s obrazem na XTV, ale poslouchají to v rádiu Xaver třeba, nebo na YouTube jenom jako zvuk. Vy máte zelené šaty s barevnými aplikacemi a vypadáte jako paní nadlesní.
2: Jo, a teď jste nás připravil o předplatitele, protože kdybyste to tak barvitě nepopsal, tak by lidé byli zvědaví a koupili by si prémium.
1: No oni teď budou zvědaví, jak vypadá paní nadlesní, když je tuze noblesní, jak říká Svěrák. Znáte to?
2: Neznám.
1: No on kdysi otextoval známou melodii ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. A teď nevím, co to je.
2: To je, není to malá noční hudba?
1: No něco takového to bude. A on to otextoval. Mně se líbí paní nadlesní, protože je tu zednoblesní.
2: Jo, a pak běžel podepsat antichartu.
1: To nevím, ale ten text je geniální a k vám se dneska hodí, musím to říct. Protože mně se zdá, že vy jste omládla na té dovolené.
2: No a počkejte, teď mě čeká v týdnu další dovolená, to se vrátím jako miminko.
1: Opravdu ještě další dovolená?
2: Dobře, mě tady platíte, to víte, to se to rajzuje po světě.
1: Potřeba snížit honorář, ale to je jednoduchá pomoc. No, vy říkáte na trojce a chcete vědět, na kolikátce to mám já?
2: No, jednoznačně.
1: Jak moc to chcete vědět?
2: Na stupnici od 1 do 10, 12.
1: To je dost. Tak já to představte si mám na 7 a něco. Pravda, ráno jsem se probudil a to se, až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě je. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na 4. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne.
1: Od vás.
2: Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil a tam mě to stouplo až na 6.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo 7.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na 2, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: A to je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadi v letadle?
2: Ne, bude to Vzajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být Vzajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchovej gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo, no já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše. Paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super. To vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct. A já teď poslední dobou jezdím po vejletech.
2: Já právě vím, že jste byl na vejletech, no. Byl jste v Příčovech?
1: Jo, to jsem byl nejdále. No. V Příčovech, tam jsem byl, paní Karol, představte si, jenom asi půl hodiny.
2: Mm-hmm.
1: Z takových i technických důvodů bych řekl.
2: Jo, že vás Oganesian polil vodou, nebo?
1: Kdo?
2: Oganesian, to byl ten, co tam dělal tu protidemonstraci.
1: Jo, tak to já jsem tam nevěděl. Já jsem tam přijel až od poledních hodinách, kdy už to bylo tam všechno v klidu, až do chvíle, než se mě chtělo čurat.
2: No.
1: No a tam byly takové ty krabice umělohmotné.
2: No.
1: Jak tam vlezete, zavřete se, ono to tam strašně smrdí nějakou chemikálií.
2: Tojtojky.
1: Yeah. Tojtojky.
2: A vy jste nešel na tojtojku?
1: Mně to dělá problém.
2: Proč pak?
1: Já nevím, já mám nějakou fobii z tojtojek.
2: Tak to já nechápu.
1: Jak to?
2: No já ji nemám, mně se tojtojky líbí. Já když to vidím, tak tam jdu se podívat.
1: Fakt? Tak no. Kolik to může stát, že bych vám koupil k Vánocům na zahradu?
2: Hele, prý ten pronájem je docela drahej.
1: A jak pronájem? Abyste no to vlastně
2: se
1: pronájem,
2: ne, to se pronajímá na akce.
1: Ale dobře, tak někdo to vyrábí.
2: No.
1: Já nechám vyrobit tojtojku s nápisem zde močí paní Karol, dám vám ji na zahrádku a vy, když to máte ráda, tak...
2: Ne, já na těch akcích to mám ráda,
1: jo,
2: to tak
1: akcích.
2: Jako patří k tomu koloritu. Že když už člověk neví, kam by se schoval, tak zaleze na tu tojtojku.
1: Paní Karol, to je fakt jako divný.
2: Není.
1: Je to hrozně nepříjemný, no prostě, jak vám to mám říct. A navíc ještě s tím mám jeden problém.
2: No, jaký?
1: Mě to evokuje Naked Attraction.
2: Čeho?
1: Naked Attraction.
2: No.
1: A kvůli tomu tam nechodím.
2: Jo, a co to je?
1: No, to je reality show, která běží v Čechách na Očku, kde je, představte si, 6 barevných, naprosto to vypadá, tvar je úplně stejný jako tojtojka. Každá ta tojtojka svítí jinou barvou a uvnitř je nahatý člověk, muž, žena, nebinární, muž, nebinární, žena a jiní. A je tam jeden nebo jedna, která si vybírá, s kým půjde na rande a do koho se posléze zamiluje.
2: Jo.
1: A zvedá se ta přední stěna. Prvně po kolena, potom po pás, pak po prsa a pak celý. Tam stojí nazí lidé. Ta reality show je celá založená na tom, že se tam lidi úplně obnaží a moderátorka tam se soutěžícím to hodnotí. A říká, chceš jít blíž? Ano. A teď já jsem se díval na finskou a španělskou verzi a tam zaznívaly neuvěřitelné výroky. Paní Karol, to byste se zbláznila. Ono, třeba ta moderátorka říká takové industriální učitelce, která si tam přišla vybrat partnera, do kterého se

0: zrovna se na to díval. Byl jsem jak poskládaný v křesle a neměl jsem úplně dobře situovaná.
1: Já myslím takže... ovládat, že jste neměl dobře situovaný, abyste to přepnul.
0: Takže když jsem se pohnul, tak mi to zabolelo. Tak jsem říkal, na tom něco bude. No a teď různě ona komentuje všechno prostě, zadek, přirození a tak. No a byla tam třeba paní v té jedné tojtojce a ona vám měla pindíka.
1: Tak to musela být pěkná paní.
0: Jako no, šikovná
1: dcerka.
0: Ale do poslední chvíle jste se to vypadalo, že to je muž a ona nakonec měla oboje, ale byla vyřazená.
1: A to je divný, bylo vidět, že se připravovala.
0: No a ale... škoda, že na to nejsou sázky, protože já vidím při prvním záběru, kdo vybírá a jak zvednou nohy, tak přesně vždycky odhadnu, koho si nechá.
1: No, ale víte, jak to bude krásný, až za nějakých 50-60 let budou tyhle ty lidi vyprávět vnoučatům. Babička, jak jsi se potkala s dědečkem? No, vylezl z tojtojky a měl dobře situovaná varlata.
0: No, ale to tak přesně. A pozor, a teď se bude natáčet česká verze. Už existuje česká jaksi moderátorka. No a já jsem nás tam přihlásil.
1: Jo.
0: No. Protože tam jsou i tam jsou všechno, na co si vzpomenete, bisexuálové, všechno. No. Takže je tam třeba paní, no pán, říká mě jedno, jestli to bude ženská nebo chlapa.
1: Tak
0: to... No jasný. A takže bychom to udělali tak, že bychom stáli vedle sebe v tojtojkách.
1: Ale tak hele, když narazíme na někoho, kdo není moc vybíravý, já bych tomu nějakou šanci dala.
0: Ne, my bychom si dali podmínku, že buď to oba dva.
1: Nebo ani jeden.
0: Nebo ani jeden.
1: Jo.
0: A nebo bychom se spolu narvali do jedné tojtojky.
1: Ty bláho.
0: A řekli bychom, ne, my jsme nerozlučné, nerozlučná dvojice, naše přátelství je pevné jako kdysi se Sovětským svazem a my chceme být v jedné tojtojce. Je to geniální. Naked attraction. Podívejte se na to, fakt se nasmějete.
1: Já to zkusím, ale já možná tu lásku k těm tojtojkám mám jako ze skautských táborů, protože tam byly ty kadibudky.
0: Nezaměňujte tojtojky a latriny.
1: No ne, to já, mě to to evokuje, protože já se pamatuju, tenkrát to byl jeden z prvních skautských táborů po revoluci, takže mě bylo nějakých kolik, 8 třeba. A vždycky jsme dostávali seznam, co máme na ten skauták mít sebou. Jedna spolužek byla baterka. Tak já jsem šla za babičku a říkám, babi, prosím tě, půjč mi baterku. Měla takovou, to možná si to vzpomene, takovou
0: Karol,
1: tu placatou.
0: Já tuším, jo. Já jsem tak jezdil, já si pamatuju, kolik jsem jich tam viděl svítit několik dnů. Mně to je úplně jasný, to byla naprosto tradiční věc, která se stávala, že spadla do těch oven.
1: No, protože jak jdete a svítíte si.
0: A baterka tam svítila několik.
1: Dokud nezapadala.
0: Tak.
1: No.
0: Tak.
1: Akorát, že oni si ze mě všichni dělali legraci, že mi to jako půjdou vytáhnout. A mně jak bylo těch 8, já tomu věřila. A pak jsem byla hrozně zklamaná, že to nikdo neudělal. A babička byla zklamaná, že přišla o svoji jedinou baterku. To v tojtojce, když se vám to stane, tak už to nesvítí.
0: No, tojtojka, to je takový moderní, rozumíte, jakýsi nafoukaný, stará, poctivá latrina, když byla. Vlastně to, ještě si představte, to bylo většinou dřevěný.
1: Ano.
0: A vy jste tam seděla a říkala jste si, propadnu se teď dovnitř. Nebo tentokrát ještě ne. A teď se tam různě na táboře pionýrském se z toho dělali různý srandy.
1: No.
0: Že se jakoby ze dřeva u nás někdo vyrobil splachovadlo nahoru do rohu. A já nevím, co všechno. A dávali se tam na čtení různý knížky na provázku. Tak.
1: No ale víte, co to ještě, já nevím, jak to funguje dneska, myslím, že dneska už by to hygienici zatrhli, ale my, když jsme jezdili na ty tábory fakt v začátku těch 90. my, když jsme na ten tábor přijeli, my jsme si to tam museli postavit.
0: Vykopat.
1: Tam vykopala se díra, na tu se umístila ta konstrukce dřevěná, ano, kterou někdo, ano. Pak jsme šli a hloubili jsme ještě v sakovačku a odpadovku. To ty mladí vůbec neznají. Oni nejenom, že nesouložej, oni ani nikdy nestavěli latrínu.
0: Ano. A vy říkáte začátkem 90. já toto pamatuju ještě před 90. za to táče, kdy přijeli, jezdili hygienici to kontrolovat a musel se to zasypávat vápnem.
1: Jo, tak my jsme to zasypávali jen tak hlínou.
0: Zase bylo vápnem. Musel vykopat a tak, no tak máme teda téma, dneska to vám řeknu.
1: No, já jsem kolikrát od té doby přemýšlela, to byl tenkrát tábor u Chotěšova. Já

0: Dokonce jsem se pak na to místo jela podívat, když jsem v Plzni studovala na Vysoký. Já si myslím, že ještě po letech by se to tam dalo vykopat, ta baterka.
1: Vám říkám, že za jeden turnus ve třeba 14 dnů na táboře tam těch baterek bylo tak 5, co pamatuju já.
0: No vidíte to. Tak bych si mohla i vybrat.
1: Z toho 3 moje. Ale jo. Neumím se to zase představit dneska, protože dneska jsou takový ty svítidla, který svítí třeba týden.
0: Jo, to je pravda.
1: Tak já se bojím, že když 3 lidi to tam během týdne, tak to bude jak Las Vegas.
0: No vidíte to, pak se lidi věří, že existuje UFO.
1: No. Máme jako podobné zážitky. My jsme táborníci,
0: jsme tak zhruba
1: trampové,
0: stejně staří.
1: Teď vy jste paní nadlesní ještě k tomu. No ale pojďme opustit to,
0: tojtojku.
1: Tojtojky a latriny k něčemu významnějšímu.
0: Jo, a co by to mělo být?
1: Včera, dnes a zítra.
0: Včera, dnes a zítra. No, včera, dnes a zítra, přesně řečeno dnes, tady máme jedno velké výročí.
1: Oh.
0: To se držte stolu.
1: Kdo má narozeně?
0: No, co pak, kdo, ale co?
1: Co?
0: No, dnes je to přesně 20 let, co se začal vysílat legendární nekonečný seriál Ulice.
1: 20 let už
0: to
1: vysílá?
0: No jo, 20 let se to vysílá. A minimálně ještě dalších 20 let bude.
1: Paní Karol, představte si, že já jsem neviděl nikdy ani minutu Ulice. A to jsem na všech těch možných streamovacích službách a všude možně viděl takový sračky, že Ulice proti tomu musí být Amadeus. A já vůbec k tomu nemám vztah. Já vám ani neřeknu žádný jméno nebo žádnou postavu. Kdo tam hraje třeba v Ulici?
0: Já nevím.
1: Nekoukáte taky?
0: Ne. Já akorát vždycky vidím ty ukázky, to mě utvrdí v tom, že o nic nepřicházím. A já jsem ještě z takový té staré generace, která když ten seriál nějak začal, tak čekám, jak to skončí. A když vím, že tohle nikdy neskončí, tak co bych se na to dívala?
1: No jo, to jo, máte to, pravdu.
0: Podívejte se, vemte si krásný seriál 30 případů majora Zemana. Začal tam Honza jako mladý, pak se postupně vypracoval až na Majera.
1: Jako Honza Zeman.
0: Honza Zeman všechny kriminální případy vyřešil. No, potom nakonec byl poslední díl, Růže pro Zemana, konec, zvonec, vyřešeno.
1: Růže pro Zemana.
0: Růže pro Zeman, já umím všechny. Smrt u jezera, Vyznavači ohně, Loupež sladkého i Rubínové, Kříže, Hon na lišku, Bestie, Mědi, Rytina, Strach, Loď do Hamburku, Vrah se skrývá v poli, Křížová cesta, Kleště, Romance o nenápadné paní, Konec velké šance, Kvadratura ženy, Dáma s erbem, Prohleté dědictví, Bílé linky, Třetí housle, Modrá světla, Pán ze Salzburku, Tatanské pastorále, Šťastný a veselý, Klauni, Štvanice, Studna, Rukojmí v Belavista, Poselství ze známé země, Mimikry a Růže pro Zemana.
1: Fakt takhle.
0: No.
1: To je ale neuvěřitelné.
0: Já jsem si tamhle na stěnu napsala tahák.
1: Ne, tady tabulecti z Vilzonky ještě. To je dobrý, tak to paní Karol, klobouk dolů.
0: No vidíte to.
1: A máte ještě nějaký takový to husarský kousek?
0: Za nějakou podobnou úchylku.
1: Ne.
0: Tak já si pamatuju spoustu věcí.
1: Můj kamarád Miloš Pína umí vyjmenovat všechny rodiny z Kulového blesku.
0: Fakt jo, to je dobrý.
1: A stejně Knotkovi, Fazekašovi, Mistr Bílek, všechny ty rodiny.
0: Flígr Konečná.
1: Opatrná.
0: Jo, opatrná Flígr, ano.
1: No, a nedal bych je dohromady, kdyby jsme chvilku přemýšleli, tak by nám chyběli tak dva.
0: Ještě ten pan, jak ho hrál, no.
1: Knotek.
0: Ne, Knotek byl ta hlavní postava, Knotek to hrál Abraham, ale pak ten, co hrál v Cimrmanech Uhlo barona. Drahota.
1: Doktor Drahota.
0: Inspektor, nebyl on inspektor?
1: Nebo inspektor, Drahota? Ale stejně to nedáte dohromady.
0: No, nedáme, no.
1: A ze Kašový. Flígr opatrná.
0: Paní Jechová, na to nemůžeme zapomenout, na to kvůli ní to tam málem skončilo.
1: No jasně.
0: Největší akce v dějinách stěhování končí v kuchyni paní Jechové.
1: A já to do dneška používám, že je něco směroplatný.
0: Jo, to já taky.
1: To, je to fakt dobře napsané, že?
0: Jo.
1: A myslíte, že je nějaký důvod k oslavě té, u té Ulice, nebo? Nám to jedno, ne? Když se nedíváme.
0: No ale tak je to pěkný, už to běží 20 let.
1: A je to poučný v něčem?
0: Určitě je poučný na to asi nekoukat.
1: Řekněte plně. Teď všechny názvy dílů ulice.
0: Ale já si myslím, že tam se ty díly ani nemenujou, protože když to má 4000 dílů, vy byste chtěl vymýšlet 4000 názvů.
1: Ale to je to poslední, ne?
0: No právě.
1: No a vy ještě u něčeho máte něco takového? Já bych to rozhodně slyšel.
0: Já nevím, tak umím naspamět spoustu písní od pana Jahelky. Uh-huh. Umím odvyprávět některé povídky Šimka a Grossmana. Uh-huh. Umím některé povídky Menšíka.
1: Takže víte, co to znamená? To bych ještě stihl slést a osvobodit Milovského.
0: No tak tohle zrovna neznám.
1: To zrovna neznáte.
0: Ne.
1: A Cimrmanů umíte naspamět co?
0: Od Cimrmanů moc ne. Tam umím jenom to, co bylo v nejisté sezóně.
1: Takže neumíte ani Maralíka?
0: Ne.
1: A toho umím já, představte si.
0: Kdo to byl?
1: No to je, jak měli tu báseň Maralík.
0: Neznám.
1: Slečna tichá za přepážkou, bankovky si počítá, náhle drobný mužík s taškou v záložně se ocitá. Nenápadný v overalu, v očích ale rysí svit. Krokem šelmy měří halu, může to jen lupič být. Ruce vzhůru nebo střelím, jde to jako na drátkách, již má v kapse lup svůj celý a už mizí ve vrátkách. Hleďme trachtu detektiva, na místě je co by dub, moudrou hlavou moudře kývá, je to starý ostřílený policejní sup. 2-3 hvězdy na píšťalku, je zde Fenka Doubrava, podívejte na čmuchalku, pach stopy už nasává. Dopadla už jinčí ptáčky a vlastní řadu diplomů, jenže hned u zatáčky čuchá Fena ke stromu. A pak je, že ho našli na tom stromě, už to dál asi neřeknu.
0: Jo. Ale i tak dobrý to, jako kam se na to hrabu se svým mužem ze Salzburku, tatranským pastorálně a rukojmím v Belavista.
1: Jak to pokračuje? Fena ke stromu. Na větvi byl lišák jeden, no ten si to odpiká, důmyslem a psem svým vedený žotrachta zatýká. Slečna tichá za přepážkou, no, lupiš dostal 4 leta, jmenoval se Maralík, tak to končí.
0: Jo, tak
1: Slečna tichá štěstím zkvétá, vesel skáče chytrý psík, lupiš dostal 4 leta, jmenoval se Maralík. Se pamatuju od dětství.
0: To neznám, no ale to pěkný.
1: To je dobrý. A proč nosíme v hlavě takový kraviny, paní Karol?
0: Tak ono je to kolikrát tak jednodušší. Do té hlavy to leze.
1: Jsme nosili volební program Koalice Spolu třeba.
0: No, teď já jsem provedla hroznou věc. Jako.
1: Jak to?
0: No, my jsme natáčeli s Alex potrženo sečteno a já jsem jí zmuchlala a vyhodila volební letáček Koalice Spolu.
1: A co tam bylo?
0: Já nevím, no, nějaký ty keci.
1: Ještě jste to nečetla?
0: Ne, tak ona mi to ukázala, půjčila mi to a já jsem to zmuchlala a zahodila. A říkala teda, že prej jsem byla skoro tak dobrá jako Miroslava Němcová, jak házala tou knihou. Ale já ještě musím natrénovat takový ten výraz, tu třídní nenávist. To mi ještě úplně jako...
1: Všimla jste si mimochodem, že některé ženy, které tak výrazně a ostře v té politice vystupují a říkáte si... Protože si obecně říkáme, že ten ženský element je takový jako něžnější, milejší a o tom vždycky víc nás to šokuje, když třeba paní Němcová se takhle zachová, že oni mlčí.
0: To já si to neříkám, já znám ženský.
1: No a kdy jste naposled slyšela, že by se k něčemu vyjádřila paní Pekar?
0: No, ta už dlouho se nevyjadřuje, ta už je z politiky venku.
1: Já si myslím, že se je sněmovny pořád.
0: No jo, ale tak ona jim úplně nechce asi kazit tu kampaň.
1: Jo, takhle.
0: Jo, tak vemte si, že jsou věci, třeba takový ty dva svetry, na který se před volbama rádo zapomene.
1: No, tak já už bych to ani nepřipomínal, dva svetry, ne. Tak se sekla, ježiši.
0: O jeden.
1: O dva se sekla, protože já neznám nikoho, kdo by seděl u televize doma ve svetru. Vy jo?
0: Teď už ne, to je pravda.
1: No.
0: No právě proto, že si všichni zatopí. Tam ona mířila, že jsme všichni zhýčkaní, že namísto, abychom si vzali ten svetr, tak otočíme kohoutkem a máme teplo.
1: A nemůže to být tak, že ona už tenkrát nás chtěla ochránit od těch emisních povolenek?
0: Vidíte to? Ha. My jsme jí tak dlouhou dobu kritizovali a ona nakonec byla vizionářka.
1: No. A my jsme ji nekritizovali, my jsme docela jako si říkali, Jako co?
0: Ale vidíte to, svetrem proti Putinovi se nám zvrtlo ve svetrem proti Ursule.
1: Ona totiž všechno měla blbě načasovaný. Vzpomeňte si, že ona vyjela s tričkem.
0: Pardon.
1: Ona vyjela s tričkem už nikdy fronty na banány. Paní Karol nám tady rozlila vodu, ale to nevadí, to dojedeme.
0: Jste pokřtěnej, Xavere, ode dneška.
1: Klidu, já jsem paní Karol, já nemám
0: nebudete žádný mít mokrý kalhoty teďko?
1: No, v oblasti, jak si jste mě to vylila, že...
0: Aha. Ale pamatujete, jak jste říkal, že diváci mají rádi nečekané momenty, tak tady jeden byl.
1: Ano, toto byl velmi nečekaný moment.
0: I pro mě.
1: A myslím, že se vám povedl. Ale to je jedno, podívejte se, kam máte ten výtok až. No, ne, dívejte, na levé straně, z vašeho pohledu na pravé ano. straně, máte výtok až na okraj tady spádu. No, a ona v době, kdy vyjela s tričkem už někdy fronty na banány, tak byly fronty, respektive fronty. No, nebyl penicilín, že? A já nevím, co všechno. A jí se to vždycky paní Pekarové trefilo blbě.
0: To je pravda. Měla ty telefony prodávat ještě o chvilku díl, trochu počkat a pak teprve s tím začít.
1: Jasně.
0: Já na vás vidím, že vy jste z té vody nervózní. Nemáte fobii z vody?
1: Nemám fobii z vody, nesmím ji mít v klíně. Jinak je to dobrý, což se vám povedlo úplně výrazně. Ale začíná mě to právě chladit trošku. A nevím, jestli mám v tuto chvíli pro tento okamžik dobře situovaná. Protože začíná být, a i ta klávesnice se na to nedívá nějak jako přátelsky na tu vodu.
0: Ne, ale stejně je to neuvěřitelné, když se vezmete, kolik vody se do té skleničky vejde, že jo?
1: No, paní Karol, když už se toto stane,
0: ano.
1: Tak nic nedělat, nic nedělat.
0: Ne?
1: Když už se toto stane, tak my musíme věštit.
0: Věštit z rozlité vody.
1: Věštit z rozlité vody. Mm. A podívejte se, z toho, jako Helena Růžičková by z tohoto vyčetla osud.
0: Jo.
1: A když si položíme otázku, jak dopadnou volby, tak my tady vidíme ty dva vaše výtoky.
0: Ano.
1: Nalevo a napravo. Tohleto, celé to jezero, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
0: Ano.
1: A tady ty ostrůvky, můžeme je nazvat pro tuto chvíli jedničkou, dvojkou a trojkou.
0: Počkejte, tady je čtyřka velká.
1: No to je velká čtyřka.
0: Ano, to je koalice Spolu.
1: Počkejte, já to takhle... Jo, koalice
0: to
1: Spolu.
0: To je koalice Spolu, tohle.
1: Dobře, takže to uděláme takhle.
0: Počkejte, teď máte koalice Spolu v klíně.
1: No to mám, no. Tady ty malé ostrovky, to jsou takzvané ztracené hlasy.
0: Ano.
1: Toto je Babiš a Spol. Tady ty co se jakoby oddělujou.
0: No.
1: Ty výtoky doleva a doprava, to je Šichtařová a Reichl.
0: To jsou přeběhlíci.
1: No.
0: A pak by mě zajímalo, hele, a počkejte, viděl jste to? Bublina splaskla.
1: Splaskla bublina. No, to byste mě teda otrávili, kdyby...
0: Mně se zase vybavila scéna z Jáchyme hoď ho do stroje. Celkově abstinent, ale vylilo se to.
1: No ne, paní Karo, povedlo se vám to. Já bych z toho věštil dobrou budoucnost naší země.
0: No to určitě, protože jak se něco rozleje, to může znamenat jedině štěstí. Ještě bychom mohli příště, protože pořád ještě budeme před volbama, příště bychom mohli třeba rozflákat zrcadlo.
1: Nevím.
0: Ne?
1: To už je moc.
0: Ne? Ale je pravda, že to vylití vody bylo takový spontánní, jako spontánně rozbít zrcadlo.
1: Bylo to velmi spontánní, paní Karol, a já bych to tak spontánně neuměl.
0: Řeknete, já bych to tak spontánně ukončil.
1: Naštěstí jsme na konci, musím, že se necítím úplně dobře, a dnešní Za stranu a za lidi skončilo povodní.
0: Ano. Dnešní speciální vodní díl.
1: Speciální vodní díl. Povodňový.
0: No, Xavere, já vám každopádně přeju, ať se přes ten víkend nějak usušíte.
1: No,
0: jo. To
1: jo. Možná... Na dobře situovaný. Na... Děkuju, paní Karol. za stranu a za lidi, já se těším na příště.
0: Já se taky těším, co vyvedu příště.
1: Budete mi zase nějaký překvapení?
0: Já nevím.
1: Že bych si za pláštěnku nebo něco. Tak jo, děkuji a nashledanou.
0: Mějte se krásně, nashledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Jo, když jsem tě viděla ohozenou, fajn, jak šla si pyšně jako krásná láně. Je to tak. A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. Všichni muži chtěli tě mít, každý chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit,

Jo, když jsi chodila do školy, all right, miss lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak bejt bez domova sám, to tě vní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. Najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl líp vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých?

něco jiného, než tady pod strom mama stát, ale jak ti bylo toho rána, než přestala si se smát, než nechal ti jen trochu peněz a lístek v cizí řeči na rozloučenou snad, už neměla si co dát, tak sebral si

Princezničko zklamaná, všichni lidi pijou a pijou. Nic si z toho nedělej. Máš ještě spoustu krásných dárků, tak vem ten zlatý prstýnek, anebo ty hodinky a někomu to střel. A buď už jednou trochu veselější, je tolik, tolik cizinců.

0: komentátor Vlastimil Tlustý a potrženo sečteno. Dobrý den, pane
1: Dobrý
0: Tlustý.
1: Den.
0: Čemu se smějete?
1: Tak na úvod. Jsem tady rád.
0: No tak to je. No pojďme na to. Propuštěný Dalík. Zlá slova o Topolánkovi, mimo jiné. Tak vidíte, pan Dalík už to má. Odbytý všechno.
1: A tomu rozumím. Proč zlá slova o Topolánkovi. No to tak oni to byli dva nenasytní biznismeni v politice. Všechno, co dělali, bylo podřízeno jejich osobnímu prospěchu a honbě za velkými penězi. V tom byli úplně zajedno. A jak se jim to podařilo, to nevím, ale předpokládám, že spíše ano, že se jim to podařilo.
0: No, pak se to rozsypalo.
1: No, rozsypalo se to na tom, že myslím, že pan Dalík správně očekával, že když spolu obchodovali, takže může očekávat nějakou vděčnost a podporu a nedočkal se jí. Ve chvíli, kdy spoléhal na to, že v obtížné situaci při tom vyšetřování a soudu mu bývalý pan premiér trochu pomůže nebo aspoň neuškodí, tak se toho nedočkal. A tak pak se nelze divit tomu, že už ten kamaráčovt nefunguje.
0: Tím to celé končí, myslíte? Nebo má teď je očištěn, nebo pan Dalík očištěn? Má odpíkaný trest, může zpátky třeba se stát lobbystou?
1: Nemá komu toho lobbystu dělat. On byl vysloveně dvojice s premiérem, na tom vlastně vyrostl, tam dělali ten biznis. Nepředpokládám, že by někoho, kdo byl za takovéto služby odsouzen a odseděl si trest, že by někdo chtěl, aby jemu dělal lobbystu, to vůbec nepředpokládám, takže ne. Já mám takovou, takhle jak na něj koukám, tak bych říkal, tak co pane Dalík, vzpomenete si nebo si nespomenete na to, jak jste to s tím Topolánkem dělali a řeknete nám nebo teda příslušným orgánům něco o tom, co si vzpomínáte o tom Topolánkovi, řeknete nebo neřeknete?
0: No to by se namočil i on.
1: Jo, že nemůže. Aha, tak těžko hledat něco, kde by se odvděčil šéfovi a přitom neublížil sám sobě, tak asi už nám nic nepoví.
0: Spravedlnost byla naplněna, co myslíte?
1: Tak vzhledem k tomu, že tuším, v čem všem obchodovali, tak si myslím, že to dopadlo pro ně výborně. Že to je
0: To byla drobná
1: symbolický trest, jo, že jinak kdyby se provalilo všechno to, co dělali, by byly mnohem horší ty tresty. To myslím, že je zjevný, takže můžou být spokojeni.
0: U nás v XTV paní Lipovská, ekonomka, milion chvilek chce zlikvidovat demokracii, která je založena na pluralitě názoru. Souhlasíte s tím?
1: Já tuhle tu paní velice ctím,
0: jo,
1: skoro ekonomku. Vždycky s ní souhlasím a teď nemůžu úplně, jo? Ne, tak skoro bych řekl, že spíš nesouhlasím s tím, co řekl. A já vysvětlím proč. Zkusím být stručný. To, že milion chvilek má právo demonstrovat, není pochyb. To, že milion chvilek a jeho příznivci mají pádné důvody demonstrovat, není pochyb. Čerpač Andrej to fakt přehání. Pan prezident Zeman s oznámením, že čerpače zachrání v každé situaci, to taky významně přehnal, taky je proti čemu demonstrovat. Tak to taky není pochyb. Mně třeba vadí, že neříkají, co chtějí, milion chvilek, říkají, že nechtějí Zemana a Babiše. Leckdo jim to vyčítá, já jim to taky vyčítám, protože to bylo obhajitelný v roce 89, tehdy taky jsme demonstrovali všichni, co jsme nechtěli komunisty a neříkali jsme, co chceme a umím si představit, jak na tom Václaváku byla strašná směs názorů. Někteří chtěli kapitalismus, jiní chtěli socialismus reálnou
0: lidskou
1: tváří, socialismus, no někteří chtěli se Západem, někteří chtěli dál s Ruskem, byla to velká směs, teď je to taky tak, takže vyčítat jim, že neříkají, co chtějí, až tak úplně není možný. A teď přijde to problematický. Že jim organizátoři říkají, že svrhnou tuhle vládu, tomu nemůžou věřit ani ty organizátoři. To nejde, jo? Není jak. že by poslali milion chvilek tanky ze Slánské divize, asi ne, to už neexistuje, mm-hmm. tak to nepůjde. No a teď velký problém je v tom, že ty lidi tomu ale věří. Jsou vlastně uváděni v omyl. Já nemám žádnou statistiku, ale já si umím představit, že z těch 100 tisíců na té demonstraci většina věří tomu, že když tam přijede, takže tu vládu svrhne. A to není možné. No, pak je další věc, proč to teda dělají ti organizátoři, když musí vědět, že to nepůjde. No, dělají to podle mě proto, aby sformovali politickou sílu, aby sformovali politický subjekt, aby se s někým spojili. To, že se schází svůdci opozice parlamentní, to docela i dává jasně najevo, kam asi tak směřují. A já to teda pojmenuju. Na mě to dělá dojem, že v příštích volbách bude kandidovat nějaká smíšená kandidátka, neříkám koaliční, a pod tu kandidátku se můžou podepsat a teď. Topka, STAN, ODSka, Lidovci, milion chvilek, anebo nějaký výběr z nich, budou mít svou kandidátku a budou říkat, my jsme ti, co tady tvrdě jdou po Babišovi a Zemanovi, nás zvolte a my to tady budeme řídit lépe.
0: Pěta na národní. Lidé vypískali Babiše, Hamáčka i Klause mladšího. Co o tom soudíte, pane Tlustý?
1: No i tady se budu pokoušet o nějakou objektivitu, no. Tak to vím od konce. Vypískat Klause mladšího, to je sprostota. Čistá sprostota. Ze dvou důvodů. Za prvé, Klaus mladší je určitě ve vztahu k událostem 17. listopadu jeden z aktérů, jeden z podporovatelů. To znamená, on má na co autenticky vzpomínat. Mm-hmm. A to, že tam přijde vzpomenout, když byl na straně těch studentů v tom 17. listopadu před 30 lety, tak on nikdo nemá co vypískávat. On tam jde autenticky, on tam jde, já nevím, jak bych to řekl, to je jako kdyby někdo vypískal někoho, že jde na hrob svý babičky. Jo? To nejde. No a teď jsme u toho druhého, takže on je tam správně. A že si někdo osobuje právo říkat, ty sem nechoď, ty tady babička by tě tady nerada viděla, jo? No to je skandální. A jaká k tomu používali slova, taky skandální. Já na tom nacházím jedinou pozitivní věc, tak aspoň lidi konečně vidíte, kdo tvrdí o sobě, že je demokrat, kdo tvrdí o sobě, že je ta naděje toho lepších zítřků. No tyhle to nejsou. Vypískat Hamáčka proto, že je ve vládě, která evidentně spíš popírá to, o co šlo v 17. listopadu před 30 lety, tam už trošku jako důvod být může. Jo? Možná, že před 30 lety byl pro, ale teďko prostě vládne s komunistama, vládne s Babišem a ta vláda dělá všechno pro omezování svobod. Všech svobod. Všude vymýšlí jenom dohled, úředníky, tresty. Teď řeknu takovou ošklivou věc. Prostě vládnou nám tady ti, co asi vycházejí ze svého vlastního života, o nás všech předpokládají, že jsme zloději a darebáci, a tak nás ve všem chtějí regulovat.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: I'm still learning to be human. Still learning to be human.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
3: Ahoj Xavere.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat, no.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddie nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddie nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddieho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška Jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání, nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá...
2: Jeden třeba
3: autor...
2: Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Nedbarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako i společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten přiběh a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité a je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Jo. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom, a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
2: to
3: povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
3: tak,
2: jo?
3: Tak, tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: jako zpíváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám.
3: Ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
3: Jo takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: No. No nic, to je tak...
2: Souvisí to nějak?
3: Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojenýho. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom,

0: No nic, no.
1: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
0: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
0: Baví
1: prosím
0: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
0: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
0: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je na stydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
0: Já jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se odstne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, takhle to vypadá?
0: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda
1: to
0: umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař, než?
0: Jsem spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli. Ne.
0: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart,
0: víš, že to
1: tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
0: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono, a teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
0: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu. A já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
0: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
0: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
0: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil.
0: Jo.
1: Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.

0: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo? Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
0: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
0: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trouhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
0: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
0: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svého života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
0: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo dvouhodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu a najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
0: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce, někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
0: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
0: Ne.
1: To je jenom studiovka.
0: To je jenom studiovka. Ale zpívali živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by živě dál?
0: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Juan Stuliv. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Juan Stuliv Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
0: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
0: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká tebe a kapelu v nejbližších dnech?
0: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
0: července.
1: Včera
0: bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí, tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivízt do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
0: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně diváci moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
0: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.

0: Jaromír Wasserbauer je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan docent Jaromír Wasserbauer je jednak vysokoškolský pedagog, také vědec a muž, který to má zatraceně dobře v hlavě srovnané v oblasti té budoucnosti, co se týče tedy aut, neboli elektroautomobility. A což o to, on to má dobře asi srovnaný kde kdo, ale vy to ještě navíc umíte ty věci zargumentovat a vysvětlit. A věříte, pane docente, na to, že za pár let budeme všichni na této planetě jezdit jenom na elektroauta?
1: Tak tam by záleželo na tom, o jaký době se bavíme. Jako, co je to těch pár let?
0: 10-20 let.
1: Tak to rozhodně ne.
0: Rozhodně ne?
1: Ne.
0: No to k tomu směřuje, ne?
1: Tak směřuje, jako jsou tam ty tlaky na to, aby to tak bylo, ale to rozhodně nestihneme.
0: Já jsem viděl vaši přednášku na YouTube na toto téma. Ostatně už jsme o tom mluvili spolu i ve streamu. V čem je ta hlavní slepá ulička té elektromobility?
1: Tak je tam jakoby spoustu problémů. Je tam problémy jak s dojezdem těch elektroaut, že pokud chcete velký dojezd, musíte mít velkou baterii. A pak další obrovský problém je ta vlastně recyklace těch baterií. Protože ať se teda někdy říká, že jako už je to vymýšlený, že už to někde nějaká firma jako recykluje, ale vždycky to je to něco, že dostanete nějaký vlastně odpad, s kterým se ještě jako moc neví, co se dělat. Takže jakoby těch problémů je tam víc, kromě třeba těch prostě praktických, toho dojezdu, té délky nabíjení, prostě je to něco, co trvá. Nemůžete mít najednou tady 1 MW nabíječku, která by to teoreticky zvládla třeba za 5 minut, 10, ale to ty baterky by nezvládly, tak to rychle se nabíjet.
0: Vy jste mimochodem také odborníkem na energie. To by se tak dalo říct.
1: Snažím se o to.
0: Při troše fantazie.
1: Ano.
0: Ne, ale bez legrace. A to myslím spolu jako velmi souvisí. Je vlastně schopna ta, řekněme Evropa, nějakým způsobem uspokojit jednoho dne, kdyby všechny auta byly na elektriku, výrobou té energie? Jak to vypadá s tímhletím, ten poměr?
1: No, musela by přidat prostě energii, musela by přidat elektrárny k tomu. Jo? Je prostě vypočítaný, kolik by jsme potřebovali ještě dalších terawattů prostě za rok, když by jsme proměnili ty spalovací auta na elektrický auta. A to prostě je vypočítaný, že ve sestávající vlastně elektřinou, kterou dokážeme vyrobit, ať už jakkoliv, tak by to nešlo. Takže máme tolik elektřiny. No, aby jsme to teď třeba proměnili, i kdyby to bylo třeba v rámci 5 let.
0: Dobře, tak a spoléhá se tedy na co? Spoléhá se na to, že vy, vědci, vymyslíte auta, která budou té elektriky v uvozovkách žrát míň, nebo že...
1: Ne.
0: No tak
1: počkej, to už nejde.
0: Jak nejde? Všechno jde.
1: To asi jako všechno jde, ale něco je nepřekonatelné. Ty fyzikální zákony jsou nepřekonatelné. Jo, nemůžete mít auto, který něco váží, má nějaký odpor vlastně vzduchu, samozřejmě, který se zvětšuje z rychlostí, tak má odpor valivej, hlavně těch pneumatik, to je velký odpor, tak nemůžete mít jako tu spotřebu nižší a nižší, až by třeba byla tak strašně nízká. Prostě tady se dostaneme třeba k nějakým 10-11 kWh na 100 km. A to je tak jako maximum, kam se dostaneme.
0: Dobře, ale elektrická energie jako taková je čím dál dražší. Speciálně tedy v Čechách. Tak jednoho dne myslíte, že zjistíme, že to ježdění klasickým spalovacím motorem v autě bude daleko levnější než na elektriku, nebo jak to vlastně bude?
1: Tak to by se stát mohlo, ale mám takovou obavu, že ten benzín a nafta se zdraží klidně uměle natolik, že to bude vždycky dražší než to elektrický.
0: No tak nám, vy máte tu přednášku, kterou najdou lidé na YouTube, mimochodem na vašem kanálu Jaromír Wasserbauer, to stojí za to si ji vyslechnout, tak vy to tam máte nějak spočítané. A docházíte vlastně k závěru, že to nemůže fungovat. Rozumím tomu dobře.
1: No, já tam mám jako ten hlavní závěr je toho, že tam je jako mylná představa toho, že ušetříme CO2. To je, protože to je vlastně ten celý cíl toho. Tady vlastně všech těch rozhodnutí, že nebudeme produkovat CO2.
0: A můžeme to tady teď krátce nějak vysvětlit?
1: Ano, protože v podstatě z něčeho získáváme vlastně energii. Potřebujeme získávat ať už z jádra, uhlí, plyn, samozřejmě solární panely, vítr, prostě ty. Tak když si spočítáme vždycky tu uhlíkovou závislost toho, kolik vlastně se musí vyrobit materiálu, aby se vyrobila ta elektrárna, a pak z toho jsou ty kilowatt hodiny, co se dodávají třeba do té baterie, tak všechno je zatížené nějakou uhlíkovou stopou. A pak když se k tomu ještě, a Evropa má nějaký uhlíkový mix, jo, že třeba to je 300 gramů CO2 na 1 kWh, jo, protože někde samozřejmě jsou super čistý, Norsko, nebo když vezmeme, že jádro je čisté, tak Francie jsou jako čistý z tohohle pohledu státy. No a pak jsou zase špinaví, jako je Polsko, třeba my, teďkon teda Německo hodně. A tak ten uhlík, jakoby mix toho uhlíku, z čeho se to vyrábí, tak prostě je nějaký. Takže to auto jezdí a vypočítaný je, že třeba to auto v globálu má třeba uhlíkovou stopu 100 gramů na kilometr. No ale to má už i to spalovací auto. Takže tohle je jedna taková věc. A druhá věc je ta, že tam při té přeměně těch spalovacích aut na ty elektroauta se vůbec nepočítá, že se vyrobily. Že se vzali prostě.
0: Takže
1: tady.
0: Počkejte, abychom tomu rozuměli. Ještě tedy předtím, než vysvětlíte to vyrobili, tak je to tak, že elektroauto už v dnešní době víme, že je stejná ekologická zátěž zhruba.
1: Pokud budeme hovořit jako ekologická zátěž jenom to CO2. Protože na to se to všechno přepočítává. Protože samozřejmě jako to spalovací auto jako benzínový, naftový, tak má ještě třeba nějaký prachový částice, má noxy, ale samozřejmě po katalyzátoru přeměnění na dusík a kyslík, jo, ale pokud budeme přepočítávat na CO2, tak je to v podstatě šunu.
0: No ale dobře, ale CO2 na druhou stranu je největší problém, ne?
1: Pro Evropskou unii.
0: Jak pro Evropskou unii? Pro celý svět?
1: Já nejsem toho názoru.
0: No tak vy jste vědec, tak nám to řekněte, jak to, že ne?
1: No tak byl tady vždycky, bylo ho tady různý množství, podle toho, jak bylo teplo nebo CO2. Zima, CO2. Podle toho tady bylo různý množství, jsou na to data, jako dokázané, že v průběhu planety se to zvyšovalo, snižovalo. Teď konco tady máme nějakých 0,04% ve vzduchu a podle mě to není problémem, toto znečištění.
0: Vy říkáte, nelíbí se to Evropské unii, tak to víme. Jak je na tom zbytek světa?
1: No, někde to vůbec neřešejí.
0: Jasně.
1: Třeba, že ono, většina států třeba nemá ani tak přísný normy, jako máme my na auta už teď, uvalený Euro 6 a ty podmnožený ABC a prostě toho Euro 6. A třeba v Asii jezdí jakoby Euro 3, v Americe jezdí Euro 3, 4, podle toho v Africe jezdí Euro 2, 1, v takové to odbytiště těch aut. A takže co to, už teď jsme na sebe přísnější než přísný.
0: Co to znamená, pane docente, v praxi? Ne každý divák bude vědět, co je Euro 6 a Euro 2, Euro 4. Můžeme to nějak jenom krátce vysvětlit?
1: No, tak když máte třeba Euro 4, tak máte jako stanovený na to auto, co by mělo, takže třeba má 150 gramů CO2 na 100 na kilometr. Jo, a když je to teda Euro 6, tak je to třeba, teď nevím přesně, 98 gramů CO2 na ten kilometr. Mm-hmm. Ale pak tam jsou ještě samozřejmě další ty jako prachové částice, noxy a takový. Takže prostě co větší norma, tím čistější a čistější auto. A dneska už jsou ty auta, ty Euro 6, ono už i Euro 5, jsou tak čistý, že nevím, proč se to vlastně řeší dál.
0: Z čeho vycházíte, nebo o co se opíráte v tom vašem stanovisku, že to ta současná míra toho CO2, vy jste říkal žádná celá 0,4, 0,4. Mm-hmm.
1: 4.15 teď.
0: Jo, tak vy chcete být takhle přesný. Dobře, že to není žádný problém. O co to opíráte, tvrzení?
1: Tak není to třeba jako největší vlastně způsobovatel toho oteplování globálního? Jo, nemá to ten největší příspěvek. Největším příspěvkem pro vlastně globální oteplování, to změnu klimatickou, tak je voda. Voda má zhruba nějakých 39 až 75%.
0: Je voda?
1: Mhm. Vodní pára ve vzduchu. Protože ta, víte, že buď to teda jako ona, buď to přijímá, jako udržuje teplo na té planetě, anebo tak jako odráží. Jo, jsou různé vrstvy vlastně vody, která je v atmosféře.
0: Jaký, jakože to vymalené, slyším to poprvé. Tak.
1: Jo, můžou být samozřejmě mraky, které buď to vám udržují to teplo vlastně u země, toto samozřejmě se dá pozorovat při různých inverzních a takových věcech, tak jednoduše jenom na sobě pozorovat. A nebo jsou prostě vrstvy vody, které taky odráží to vlastně teplo, co k nám přiletí od slunce. Jo. Takže voda je takový v podstatě regulátor teploty na planetě.
0: No ale s vodou nehneme.
1: No zaplať pánbůh.
0: Zatímco ta brčka můžeme zakázat.
1: To ano.
0: No ale ještě k té vaší to, myšlence, tom, vy říkáte, je to šul nul, teď momentálně jste použil tento krásný brněnský výraz, tedy co se týče ekologie nebo CO2, spalovací auto i elektroauto. Mm-hmm.
1: Při tomto jako mixu výroby, tak ano.
0: Ano, ale ještě jste podotýkal, že v tom není započítaná to vyrobení toho auta.
1: Ano.
0: A to ještě co teda? Co si k tomu máme připočítat?
1: Kolik potřebujete vlastně CO2 na to, abyste vyrobili hlavně především tu baterii? Jo, protože to všechno ostatní na tom elektrickém autě je téměř totožný, podobný spalováku. Jo, máte prostě kola, osy, kastly, máte motor, převodovka tam třeba není.
0: Volant.
1: Jasně, volant. Všechny ty plasty, všechno je v podstatě stejný. Krom toho, že teda ten motor, elektromotor je menší o něco a tohle. Jako ten spalovák, jenom u spalováku máte tu prázdnou nádrž na začátku, 50-60 litrovou, ale tam musíte do toho elektrického auta vyrobit tu 400, 500, 600 kilovou baterii. Tu tam musíte vyrobit.
0: Dobře,
1: a ono
0: vy vyrobit... vlastně teda říkáte, že ta ekologická zátěž při výrobě toho elektroauta bude podle vašich slov teda větší.
1: No to rozhodně. To je spočítaný.
0: To je spočítaný.
1: Že to je mnohonásobně větší než spalováku. Protože spalovák je obyčejná ocel, měď, třeba nějaký kabely.
0: No počkejte, ale...
1: Ale ta baterie je litium.
0: Spousta lidí, kteří si kupují ta elektrická auta, si to kupují s dobrým, podotýkám velmi dobrým úmyslem, že udělají něco pro blaho planety. Hmm. A vy tedy teď říkáte, že to není pravda? Vlastně.
1: No, je to pravda, jenom si to berou z toho pohledu, že jako pro tu lokalitu, kde jezdí, je to čistý, je to super. Že vlastně nemají výfuk.
0: No, no? To se říká, že výfuk je v elektrárně.
1: Jasně, to, že to vyrábí ledvice nebo něco, tak to je druhá věc. Ale jakože pro to město, protože třeba Čína takhle vyčistila některé města od smogu v podstatě. Jo, že vlastně tam takový dotace, že nahradili skoro všechny auta elektrickýma v někde. Mm-hmm. A vlastně si to jakoby vyčistili, že už neměli ty starý prostě spalováky, který čoudili, tak prostě vyčistili si ty města. Ale tady my to nemáme v podstatě, takový problém.
0: Dobře, ale my tam přece musíme započítat ty důsledky té výroby samotné.
1: No to bychom měli.
0: A vy říkáte mnohonásobně? Nebo několikanásobně?
1: No, ano. Jako ta stopa toho, když se budu bavit o těch jakoby nejméně škodlivých baterií, to jsou ty LiFePO, litium, železo, fosfát, tak ty jsou jakoby nejméně na tom škodlivý, ale stejně třeba v té baterii máte 11-15 kg litia. A pro každý kilo litia musíte třeba přehrabat 1000 tun rudy. Nebo prostě toho ty suroviny, z kterých se to litium dostává.
0: Na kilo litia, tisíc tun rudy.
1: Mm-hmm. A pak tomu různě přepracovat, dostat to třeba na uhličitan litný a pak z toho uhličitanu litného dostávat to litium. To jsou všechno náročné procesy, ať už jenom množstvím přehrabání té suroviny, pak dostání z toho kovu, pak to dostání na ty třeba uhlíkové vlastně pláty. A
0: teď, promiňte, ještě největší diskuse se vedou o těch osobních autech, protože je to asi populární a dotýká se to možná každého z nás, ale jak je to v porovnání s těmi velkými znečišťovateli? Já si představuji, že ty kamiony a ty lodě a možná letadla, já nevím, tak existuje někde nějaký průzkum, kolik vlastně toho nepořádku udělají osobní auta, ta spalovací, a kolik toho udělají ty velká auta?
1: Jo, no to jsou jakoby ty data, tam se to je celkem přesně prozkoumaný, jako kolik má osobní doprava, kolik má nákladní, lodní, letadla a tak.
0: A zhruba jen tak od pasu, když to...
1: Ježiš, tak to bych teď konci lovil z hlavy ty procenta.
0: No, ale... nemusíte procenta. Ty osobní auta dělají nejvíc nepořádku, protože jich je nejvíc logicky.
1: Poměrově asi s těma nákladníma budou plus minus na tom stejně.
0: A čím to je, že se neřeší tato věc třeba u letadel? Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo bojoval za to, aby se dělali baterky.
1: Jo, kerosin, že by se vyměnil. No není jak lítat jinak prostě. Nemůžete tam narvat tolik baterek, že by Airbus se vůbec vznesl.
0: No ne,
1: letěl někam.
0: Dobře, ale skoro to vypadá, že tam ten problém není.
1: No, on tam je. No, ale
0: on tam je.
1: To se prostě, na to se nekouká. To se prostě, to je stejně jak s těma nákladníma loděma, nebo loděma, co ty dopravují plyn. No,
0: vysvětlete, prostě já tomu nerozumím. Jak je to možné?
1: Já taky možné, prostě na to se prostě se teďkon řekli, že se půjde do osobních aut.
0: Kolik odhadem, já vím, že to nebudete asi vědět, nepořádku nebo toho CO2 nebo čehokoliv, dostane do vzduchu startující Airbus 380?
1: No strašně moc. Tam jsou strašné tuny, co spálí vlastně toho paliva. Je prostě jednoznačný, že a to jsou taky samozřejmě statistiky, že ta letecká doprava je největší znečišťovatel jako z pohledu přepravy materiálu a zboží. Jo, pokud chcete něco přepravit, nějaký tuny prostě, ať už jakýchkoliv výrobků nebo čehokoliv, tak to letadlo je nejhorší. Uveze toho nejmíň na to, kolik toho spálí vlastně paliva.
0: Dobře, a je nějaký problém, pane docente, i v tom, nebo polehčující okolnost naopak, že většinu toho kerosinu, tak se to jmenuje, že, spálí někde víc než 10 km nad povrchem země? Ne. To tam někde zůstane, ne? A odletí to?
1: To neodletí úplně. Neodletí. Bohužel.
0: Co to udělá tam teda?
1: No, tak tam vznikne jako, že to CO2, všechny zbytky z toho spalování, všechny, samozřejmě taky noxy, protože tam je dusík taky, pak tam...
0: Ale zůstane to tam?
1: No, zůstane to tam a podle hustoty se to vlastně rozčlení, kam co půjde. Co je hustější, tak jde dolů, co je řidčí, tak může jít nahoru. Když by byl třeba vodík, tak ten jde úplně třeba nahoru.
0: A CO2 jde tam?
1: CO2 jde v podstatě dolů.
0: Jde dolů, jo? Aha. Takže ono to nepomůže, že to jde vysoko?
1: Ne, to nepomůže.
0: Řekněte, pane docente, jak vidíte budoucnost aut na vodík? Věříte na to, na ten příběh?
1: Věřím, jakoby vidím tam, že je tam cesta.
0: Třeba tam raj už je?
1: Ta už je, jasně, ale třeba jakoby i ty odborníci přes ty vodíkový, ať už články nebo prostě elektrolýzu, tak moc nevěří těm osobním autům, že osobní auta by na to byly, jakože vlastně, že by na to jezdili.
0: Proč?
1: Ty osobní auta. Protože tam je problém s tím, že do těch osobních aut se nevejde moc kilo toho vodíku, on je bohužel strašně lehkej. Jo, takže tam jsou potom nádrže kompozitní, kam se to cpe pod tlakem 700 barů, což je obrovský tlak, a tam při této kompresi ještě třeba ztráta energie 30% v celém tom systému, což je špatný. Ale takže prostě tam se to musí narvat při velkém tlaku a je to takový jako nevýhodný vlastně to takhle stlačovat. Takže ten vodík, já mu věřím, a i ty, co to vyrábějí, tak vlastně třeba v nákladní dopravě, autobusy, jo, teďkonc ty letadla, to je právě hodně budoucnost, je vodík pro letadla, jako palivo prostě. Protože letadlo takhle obrovský, prostě jako Airbus a podobný, tak spotřebují drtivou většinu paliva, když stoupají třeba 2/3, nastoupají na tu svoji výšku a pak už ten zbytek, tu 1/3, si tak jako plachtějí s přispěním těch motorů prostě do té destinace. Když to, kdybyste to měl z baterií, takový letadlo, tak to táhne tu strašnou váhu, celou dobu by to vlastně neslo celou letovou, a to je nemyslitelný.
0: No jo, tam je zase řídčí vzduch, ne? Takže menší odpor, nebo to říkám blbě?
1: Ne, to je správně, ale jako to tomu moc nepomůže. Jo.
0: Nepomůže.
1: To zase nelítá, tak jako tam, kdybyste měl až moc řídký vzduch, tak by vám byly na nic křídla u toho letadla. Mm-hmm. Takže musíte letět v takový hladině, že vám pomáhá vztlak křídel.
0: Nepochybně o těchto věcech, co se týče třeba aut a energií, diskutujete někdy příležitostně i se svými studenty. Co dnešní mladí lidé, vaši studenti, tady na tu problematiku říkají? Co je na tom zajímá?
1: Zajímá jen přesně na tom tohle, jakoby ty reální dopady toho. Jako já musím říct, že u nás na těch technických školách, co pozoruju, tak ty studenti jsou skvělí. Jo, fakt jako přemýšlej, snaží se to dát všechno do kontextu, jakože počítat úplně všechno, třeba i tu výrobu těch aut, jo. Nesnaží se něco tam odstranit s nějakou myšlenkou, třeba bohulibou, ale prostě ideologickou, odstranit nějaký prvek v té celé třeba stopě, ať už ekologický nebo energetický. Jo, takže jako skvěle o tom přemýšlej, já jsem celkem nadšený.
0: To znamená, že máme být optimisty, protože studenti, dnešní mladí lidé, vidí obě strany té mince.
1: Jo.
0: Není to tak, že by...
1: Jako já můžu hovořit za naše studenty, co znám z těch jako technických oborů, a tam vidím naději velkou.
0: Jsem rád, že jste přišel, a těším se na příště.
1: Děkuji.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naším hostem byl Jaromír Wasserbauer.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Posloucháte Radio Xaver.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

0: heslo, silné jim přeje štěstí.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
2: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu Info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
3: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal. V té formální stránce už prostě nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. To má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky z trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
2: Tak vidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
3: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
2: Tak, a kdo by měl být trestán?
3: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
2: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
3: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žoldek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. No já si myslím, že to je výmluva.
2: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
3: Tomu už nezabráníte, jo? Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit s justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
2: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě nevinní.
3: To bych novinářům nevyčítal.
2: To byste jim nevyčítal.
3: Vyčítám jim zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte.
2: Jako zabráníte, nepustíte tam ty novináře.
3: Ano, to je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy toho senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jaksi ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
2: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
3: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako advokát...
2: Naši diváci to řekli, tak proto...
3: že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a to je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
2: Tak
3: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
2: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
3: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
2: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
3: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců to je nedávno konstatoval

0: Jedna z, tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi dezinformacemi a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo, kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
0: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce no, 500 miliard, v roce 2023...
1: se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
0: Takže se už očekává, že to bude, více lidí ano, bude bránit. Bude
1: pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
0: Tak, co je na vině?
1: Tak samozřejmě na vině...
0: Nebo kdo je na vině?
1: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
0: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář dostal, skoro 6 let byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit a dokonce zákon s tím počítá. Ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres. To znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marii Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek, teda absolutní kritiky jejího, její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě jak si nevedlo k tomu, tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovala 11

0: členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
1: A přesto je to správně nastaveno?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne, a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
1: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
0: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchní státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechce být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
1: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
0: No tak co vím, tak jako, to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Smrdáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Bradáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách právnické fakultě může rozebírat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat, respektuj rozhodnutí soudu. Tečka.
1: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
0: Ta společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
1: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
0: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
1: No moment, já bude to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
0: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Bradáčové a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Bradáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v
1: Nemůže
0: podstatě,
1: to být vy.
0: tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, je to tak jako...
1: A čím to?
0: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
1: No ale to musí být taky na základě
0: toho,
1: něčeho, ty
0: někdo má
1: obavy.
0: Strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její spřízněný novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafián. Tak jsem si řekl, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
1: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické. Ano.
0: Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest. Ona si vybírá.
1: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
0: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě vlastně si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
1: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Bradáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
0: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici bavíme baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
1: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci?
0: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to státní zastupitelství, nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
1: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
0: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Práčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se jí asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství, a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není prostě státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce nebo špičkový advokát. Nebo špičkový akademik.
1: Což teď, v tuto chvíli.
0: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
1: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
0: Není zač, těšilo mě.
1: Naším hostem byl Petr Dymun. Hraje vám Radio Xaver.

0: má pacient nastavenou léčbu, ty hodnoty tlaku jsou v pořádku, jak často by se měl doma měřit, kontrolovat?
1: Zpočátku velmi často. A je to proto, že ten efekt léku není okamžitý. Není to úplně stejně jak třeba u inzulínu, který vám sníží tu hladinu glykemie rychleji, ale trvá určitý nástup. A my potřebujeme takzvaně vytitrovat, najít tu správnou dávku a každý má jinou. Rovněž ta kombinace pro každého je jiná. Když má pacient selhání ledvin nebo má jiné přidružené onemocnění, tak ta skladba by měla být přizpůsobena přímo na míru. Třeba pacienti s poruchou funkce ledvin častokrát vyžadují diuretikum, močopudný lék. Pacienti, kteří mají poruchu nervového systému, potřebují jiný kombinaci preparátu a zpočátku, když se ty léky nasadí, než dojde z toho správného efektu a té správné dávky, tak měří si, doporučujeme to i denně. Já mám oblíbě takzvaný tlakový deník. Když pacient je poučený o správném měření krevního tlaku v domácím prostředí, zapisuje si ty tlaky do určité tabulky po dnech a i sám může pozorovat ve dnech, jak vlastně postupně se normalizuje. Nejlépe jsou na tom inženýři, protože ty většinou přijdou s excelovskou tabulkou a s grafem, kde to je krásně vyjádřené.
0: Jak by se měl ideálně měřit ten krevní tlak? Říkal jsi, že by klient, člověk by měl být v klidu a měl by se ho změřit jednou, dvakrát, třikrát během nějaké krátké chvíle nebo během dne by měl třeba z začátku dvakrát, třikrát?
1: Určitě je správný způsob a to je, doporučujeme v klidu, v klidovém prostředí, minimálně 5 až 10 minut předtím nedělat žádnou větší fyzickou aktivitu. Měl by u toho sedět, opět opřené záda, měl by sedět u stolu, paže by měla včetně lokte být položena na stole. Je lepší nebo doporučovaná levá ruka, nicméně je potřeba...
0: Teď jsem se chtěl zeptat, záležná otázka, jestli pravá nebo levá ruka, co je správně?
1: Pokud není větší rozdíl, diference mezi pravou a levou stranou, je dobré si zvolit jednu ruku, na kterou to budou pravidelně měřit. A necháváme to na pacientovi, samozřejmě pokud má menší byt a židli a s tím, že se opírá a může si opřít jenom pravou ruku, tak nebude reorganizovat si kuchyň, aby si měřil na opačné straně. Důležité měřit na jedné s rukou, pořád na té samé, opakovaně, to znamená udělat první měření, které z pravidla bývá nejvyšší, počkat minutu, změřit po druhé, opět počkat po třetí a tu třetí hodnotu si zapsat. To je zpočátku zahájení terapie, pak později už těch měření můžou být třeba jenom dvě a zapisovat to druhé. Skutečně vidíme, že ta oscilace, ten pohyb těch krevních tlaků nebo těch výkyvů je menší a menší pak, pokud je terapie dobrá.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Vnímáte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
2: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono ani to nelze, ano.
2: Takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, dějí se věci. Zaprvé máme po zimě a máme taky prázdné zásobníky plynu a nevíme čím a za kolik je naplníme, to je jedna věc. A druhá věc, která je asi pozitivnější, z Německa a z Francie se začínají ozývat vážné hlasy, aby jsme se vrátili k ruskému plynu, protože prostě bez něj se ekonomicky neschopíme.
2: To je zvláštní, nemyslíte? Vždyť nedávno tady visely billboardy, kdy jsme vítězoslavně měli nahlášeno od premiéra, že jsme se právě zbavili ruského plynu.
1: No, myslím, že nás záhy čeká sada dalších billboardů Petra Fialy a na nich bude napsáno: vrátil jsem Česko k ruskému plynu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury. Česká a americká country na Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Rád bych se zeptal těch, kteří vědí, proč místo zlatem platíme mědí, proč nejsme bílí a proč jsme jen šedí, ti, co chytrou kaši jedí. Určitě mi odpoví.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací? Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka. A ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie. Tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné, jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velevážné téma. Před pár dny zemřel papež František A já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil to, ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému

0: stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mně je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste mladší
0: a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já Ten papež byl úžasný, on

0: Ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a domů, ne domů, do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl osmé jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozvu toho, toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
0: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xaver, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě,
1: pane prezidente.
0: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Sever, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze. varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo, že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Obránex?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i, okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Některé věci říkáš otevřenějíc, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
2: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Mm-hmm. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu. Dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
3: Máš tam betky?

mnoho dní. Na nákup chodím zásadně jen k vám. Prostě nakloním se k ní a řeknu při placení paní pokladní. Ve večerním osvětlení poté

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Schmutzler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuji a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně s Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuji stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci. Máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že první se to poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pohřívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, ty říká, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se notabene jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý země kouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: A to, ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc stran a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměl průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super.

0: takovéhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vybralo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zautočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená 5 zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch 5 zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam seděla nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit.

0: zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že mohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
1: Ahoj, Ksaveri.
0: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo. Mm-hmm. Tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
1: Severe, já už jsem ti říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
0: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou. Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
1: A pili.
0: To jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
1: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
0: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
1: Vím to samozřejmě.
0: A to bylo promyšleno.
1: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
0: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
1: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
0: Ani tuto zkušenost nemám.
1: Mm-hmm. A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
0: Nevím.
1: Aby měl komu radit.
0: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
1: Proč?
0: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
1: Ano.
0: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
1: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penová vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
0: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
1: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
0: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky například. Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
1: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
0: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
1: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to o něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
0: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
1: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
0: Dobře, ale já mluvím o té části
1: opozice.
0: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozplyznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
1: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům. To znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
0: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
1: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
0: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
1: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
0: Ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty, nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
1: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Topolánkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo, není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
0: Česká strana národně sociální.
1: Jasně.
0: Jedna mimochodem z nejstarších.
1: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
0: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
1: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
0: Aby bylo jasno.
1: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
0: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
1: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
0: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
1: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami, a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
0: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
1: ODS?
0: Ano.
1: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
0: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
1: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říci proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
0: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
1: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety, takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
0: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV, těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
1: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere, ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
0: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky.
1: Den.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je Pořád do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili Den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
2: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl a samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
1: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno. To svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začalo mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit, tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky

0: varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
1: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
0: Tak já si nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
1: Většina opozice, tak řekněme.
0: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudotrh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje. Vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany,

0: tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
1: nechtěli
0: my.
1: Být Čechama.
0: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu, a Skandináci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
1: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně, nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn. A teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, které, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
0: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zle kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
1: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
0: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, která prostě, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí. No, a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem, no, a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: rozumět. Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie. No, rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

trochu dokola a trochu vpřed, vždy jednou víc a dvakrát míň, to je ten tanec, který znám a který zřídka pokazím, i když zdálo se už mnohokrát.

tají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

Každý tančí, jak umí. Někdo obkročák a jiný kazačok a srdce tluče nám tak rychle, jak rychlý je náš krok. Nejde mít v srdci hudbu jinou.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Rádio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane poslanče, vy vidíte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
2: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několikanásobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musíš do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, není úplně pravda, že například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
2: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi. Dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
3: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
3: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
3: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. A je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
3: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vyjedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
3: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
3: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
3: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
3: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediný vysvětlení, a to jsou ty volby.
3: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám si, kolik
3: z těch ptáků... asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
3: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchou.
1: Hanopisy?
3: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
3: Prostě nás psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho Součka. Hodnýho, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení. Mm.
3: Souček, Souček, na odstřel Klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

Stal jsem se najednou hlavně moderátorem, aniž bych se tuto profesi někde vyučil a aniž bych se do ní hrnul. Prostě mě tam nasměroval život a já se nebránil. Několik lidí tomu všemu ale vydatně pomohlo. Třeba již bohužel zesnulý Miloš Bernátek, brněnská legenda, vedoucí klubu Šelepka, kam se vždycky hodně chodilo. Ten mi pokaždé, když jsme se potkali, říkal, že musím moderovat, protože ho strašně baví mě poslouchat. Dokonce mi nabídl, abych moderoval i u něho na Šelepce. Díky tomu vznikl pódiový pořad, jenž existoval několik let a do něhož jsem si zval různé hosty. Bratry Jana a Káju Soutkovi, Dalibora Jandu, Jana Krause, Iva Jahelku, Josefa Klímu, Stanislava Grosse, Jiřího Suchého a Jitku Molavcovou, Ladislava Freje a Věru Galatíkovou, Petra Haničince, Lucii Bílou, Petra Hapku, Hanu Hegerovou, Michala Horáčka, Věru Špinarovou, Jiřinu Švorcovou, byl by to dlouhý seznam. Pořad několikrát změnil název, začínal jako Hvězdy nad Brnem, pak se jmenoval Bez cenzury či Xaver Café. Pořady se odehrávaly na mnoha brněnských pódiích. Kromě zmíněné Šelepky to bylo divadlo Polárka, pak jsme se přesunuli do M paláce, poté do Zemanovy kavárny, do G studia Petra Gazdíka, do divadla Reduta a poslední štací byla Malá scéna Národního divadla. Mnohokrát mi pomohl také Jaroslav Rác, který vydával v Brně noviny, skvělý chlapík, který asi před 2 roky zemřel a krátce před smrtí ve své restauraci ještě uspořádal besedu o mých knížkách. Celou dobu ve svých novinách moje pořady propagoval a tím tomu hodně prospěl. Pozvolna všichni zapomínali, že zpívám, málo kdo věděl, že jsem kdysi vedl restauraci, pro všechny jsem byl moderátor, ten, co dělá rozhovory. Profese, kterou jsem ovládal ze všech nejmíň, všechno ostatní zastínila a dokonce mě odvedla z Moravy do Prahy. Tam začal docela jiný příběh, ale o něm až později. S hosty se mi dařilo. S některými mi pomohla Helena Růžičková, s jiným Miloš Bernátek nebo Jaroslav Rác. Všichni tito lidé už jsou po smrti. Byla to ale hezká doba, ještě dnes dostávám nabídky, jestli bych tento pořad nechtěl obnovit. Občas o tom přemýšlím, jako třeba před časem, kdy jsem byl hostem podobného pořadu Petra Jančaříka v plzeňské Alfě. Cestou domů jsem vzpomínal na svoje tehdejší brněnské pořady, třeba na ten, kdy jsem si pozval sourozence Káju a Jana Soutkovi. Nebo tehdejšího ministra spravedlnosti Pavla Němce, jehož jsem živě telefonicky spojil s Viktorem Koženým. Na vysvětlenou, Pavel Němec je právník a bývalý politik Unie svobody. Na přelomu 20. a 21. století poslanec poslanecké sněmovny, v letech 2002 až 2004 ministr pro místní rozvoj, pak do roku 2006 ministr spravedlnosti a místopředseda vlády. Viktor Kožený je irský občan českého původu, žijící na Bahamách. Spojené státy americké a Česká republika se jej snaží přivést před soud a je na něj vydán mezinárodní zatykač. V médiích je označován jako pirát z Prahy. Došlo k tomu někdy v roce 2003 a spolu s Pavlem Němcem jsem měl na pódiu muzikanta Janka Ledeckého a kostýmního návrháře Osmana Lafitu. Předem jsem se mailem domluvil s Viktorem Koženým z Baham, že mu přímo z jeviště zavoláme. Dohodli jsme se s techniky, kteří složitě vymysleli, jak se dovolat na Bahamy, jak to udělat, aby hovor slyšeli všichni v sále, aby Kožený slyšel, co my si tam povídáme a tak dále. Uprostřed talk show, která se nesla ve velmi kamarádském duchu, jsem dal pokyn zvukaři a zavolali jsme Koženému. Jednomu z lidí, kteří připravili tenhle stát a jeho obyvatele o značnou částku peněz, vytuneloval nějaké peníze z investičního fondu a zmizel. Bylo vyprodané hlediště a nikdo z přítomných nevěřil svým očím. Protože já, po chvilce nenuceného hovoru s Viktorem Koženým, zapojil do hovoru i ministra spravedlnosti a on si povídal s tímhle člověkem, kterého se Česká republika marně snaží dostat zpátky k potrestání. Byl to zcela kuriózní rozhovor. Dobrý den, pane Kožený, jak se máte? Právě jsem vstal a posnídal. Co vy v Brně? No, sedím je tady s ministrem spravedlnosti a hovoří mi o vašem případu. Tak já ministra pozdravuji. Co jste měl k snídani, pane Kožený? Jenom nějakou zeleninu. Ministr Němec na to zareagoval slovy: no, to na tom není moc dobře, když snídá jenom zeleninu. Hovor plynul, vzduchem létaly právnické termíny a hlavně bylo veselo, i když trošku smutno.
Potom mě několik lidí podezíralo, že to byla finta, že na drátě nebyl žádný Viktor Kožený. Ale byl. Ostatně, ti, kteří čtou jeho webové stránky, tak vědí, že Kožený tam uveřejnil i telefonní číslo, nebyl zavřený a dalo se mu normálně dovolat. Dlouhý rozhovor mezi ministrem spravedlnosti a panem Koženým uvedl diváky v úžas a ještě při odchodu z G-studia se navzájem přesvědčovali, že slyšeli dobře a že se jim to nezdálo. O pár let později se stal ministrem spravedlnosti doktor Jiří Pospíšil, se kterým mám taky řadu osobních zkušeností a všechny dobré. Ministr Pospíšil je fajn chlapík a byl to jeden z lidí, kteří mě maximálně podporovali v mém lehce šíleném nápadu napsat knížku rozhovorů s doživotně odsouzenými trestanci. Když vznikala knížka Doživotí, několikrát jsem ministra žádal o schůzku a konzultaci a nutno říci, že mi vždycky vyhověl a našel si na mě čas a výrazně pomohl. Helena Růžičková. Helena Růžičková se objevila v mém životě v roce 1999, kdy agentura MA Promotion připravila k vydání kuchařku, kde jsem sepsal své oblíbené recepty na jídla, která jsem pozbíral víceméně na cestách. Pojmenovali jsme ji Country kuchařka a neb jídla, která mám rád, byla to vlastně taková legrace, recepty ilustroval Libor Machata, kterého mám rád, a na obálku mě fotil Jev Kratochvil. Kamarád a světák s bohatými kontakty. Mimochodem, Jev patří do skupiny lidí, kteří mi hodně chybí. Právě Jefa napadlo, když jsme se bavili o křtu, že ideální kmotrou by byla Helena Růžičková. Jednak je všeobecně oblíbená a také má hodně společného právě s vařením, protože sama je autorkou několika kuchařek a to jsem dobře věděl. Já ji neznal a vůbec bych si netroufal ji oslovit. Ale Jef ji hned zavolal a ona souhlasila. Hned mě také chtěla k telefonu, abychom se seznámili, byla příjemná, kamarádská a vůbec nevadilo, že jsem se takřka nezmohl na slovo. Do Brna opravdu přijela, knížku pokřtila, vzbudila předpokládaný rozruch, všichni byli naprosto spokojení. A byla to právě Helena, která po slavnostním křtu navrhla, jestli bych nechtěl moderovat její zájezdový pořad. Ty se budeš ptát, já ti budu odpovídat, řekla tenkrát. Všichni, kdo u toho tehdy byli, tak tvrdili, že jsem jí padl do oka hlavně proto, že jsem se podobal jejímu synovi, který krátce předtím zemřel, a byla to pravda, což mi později i ona sama potvrdila. Každopádně náš společný pořad vznikl, dostal název Co vy na to, paní Heleno, a my s ním začali objíždět republiku. Já jsem moderoval a byl taky za šoféra. Helena byla tou hvězdou, na kterou lidé chodili. Popravdě je třeba říct, že v něčem opravdu viděla za roh. I když jsem od prvního dne s ledčím si nesouhlasil, stále jsem měl na paměti, že jsem Ferda najatý na moderování a tak mám vedle hvězdy sedět a držet hubu. Helena se opravdu znala s každým, budila radost, ale zároveň respekt. Krok po kroku jsem se seznamoval s jejím světem a jsem jí za mnohé vděčný. Kamkoliv jsme přišli, tam jsem se s někým seznámil. Představila mě tolika lidem, že bych je nedokázal spočítat. Ale našli se tací, kdo mě před ní varovali. Například František Ringo Čech, který Helenu svého času měl ve svém divadle, mi kladl na srdce, abych na všechno měl doklady. Já nevím, proč mi to říkal, ale kdykoliv jsme spolu něco podnikli, tak mi to zaznělo v uších a opravdu jsem doklady na všechno měl. Lepil jsem si je do sešitu, ještě ho někde mám.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No jo, ale tak jenom, nebo jestli není, helejte, já tady pro vás něco mám. Co byste řekl, že tohle to je?
2: No nějaký kopita ve vlaku.
1: Já to takhle ukážu divákům.
2: Nohy.
1: Tady jsou
2: boty, tak za
1: nohy,
2: pětku.
1: Boty, hnědý, typický polobotky českých politiků.
2: Ano, ano.
1: Vlakový kupátko, ne?
2: Ano, ano, přesně, no.
1: A komu byste řekl, že to patří?
2: Já nevím.
1: Já vám to řeknu. Poslanec TOP 09 Marek Ženíšek a kam by se tak řekl, že míří v tom kupátku?
2: Do Bruselu.
1: Tam asi míří často, ale tentokrát udělal výjimku, obrátil směr světovou stranu.
2: Že...
1: Ano, ano. A
2: Kačko.
1: A píše tady, 24 hodin na cestách tam, kam se nelítá. Je ale potřeba tam jezdit, vyjadřovat podporu a díky za to, že brání i nás a celou Evropu. A já jsem, jak na to koukám tady, když jsem sem jel na natáčení, my sedíme kousek od nádraží a šel jsem tady, já jsem tam na zadní koli viděl jeden vagon,
2: pojedeme.
1: Takový odstavený a já jsem si říkal, to je on, do kterého chodí politici, tam se natoče, jakože jedou na Ukrajinu, pak zase... Víte co, výjdou ven, nechají se šoférem odvíc do sněmovny nebo do Strakovky.
2: Z toho je nepodezírám.
1: A já si, hejte, myslím, nebo trošku taky se říkal, že by to mohlo být na brněnském nádraží, to připomíná tak kyjevský, ne? Jste nikdy nevystoupil na brněnském nádraží? V posledních 30 letech třeba?
2: V posledních 30 letech asi moc ne, ale kdybyste řekl v posledních 35 letech, tak mnohokrát.
1: Jo. No tam je to takový, no tak Brno, co byste čekal, ne? Teda pardon, vlastně vy jste ale nedotklo se vás.
2: Ne, mě tam je...
1: Mně se líbilo, že to za prvý brněnský nádraž je jediný, který znám, že v zatáčce, dost ne. A druhá věc je, že tam vypadá to tam, jak třeba, já si říkal, že tak třeba 72. rok. A pak se to vystoupíte z vlaku, tak vystoupíte mezi bezdomovce.
2: No pozor, pane holče.
1: Je tam řádně nějaká bytová krize v Brně, velká.
2: Pozor, vystoupíte mezi ukrajinské Romy. Včera jsem viděl fotku v nějaký, myslím, že na novinky.cz, že tam je problém s ukrajinskými Romy, kteří ovšem mají maďarský pasy a oni se zabivakovali před tím nádražím a nechtějí
1: nikam... Pětitisícovku nebo co?
2: To nevím, to tam nebylo psáno, jo. Ale nabízeli jim nějaké ubytování a oni řekli, že ne.

0: Takže s kočárkama a to. Takže dokonce ten článek na Novinkách se jmenoval Ukrajinští Romové jsou pro všechny horkým bramborem, nebo tak nějak.
1: Horký
0: brambor, že nikdo jako nechce s tím mít nic společného. No ale já jsem si říkal, vy máte velkou zahradu, ne?
1: Za stolik ne.
0: No tak pár metrů tam je pro ně, ne?
1: Na romský tábor asi jako málo.
0: No počkejte,
1: ale vy jste říkal, že máte velký
0: byt, dvě rodiny.
1: Vy jste říkal, že máte velký
0: byt. Nebo oni chtějí bivakovat venku někde. Já až příště, tentokrát jste vy na řadě.
1: A jste s ním asi nedomluvil.
0: A co byste domluvili? Nepotřebuji nic domluvat, jenom ukážete tady.
1: A počkejte, a máte to spočítaný, víte, kolik jich je a kolik na ně vyberu od vlády?
0: Na tyhle ty asi nic nevím.
1: Ne?
0: Ale měli, podívejte se na tu fotku na Novinkách, měli tam asi 4 kočárky s dětma.
1: Jo.
0: No. A byli dohromady asi 20 normální jako lidi, no tak vždycky no, ráno vstanete, uvaříte plný hrnec polívky nebo něčeho, nasmažíte řízky. Mm-hmm. Oni vám večer tak zahrajou na kytaru. Co byste?
1: Byla by to taková i kulturní výměna, ne? Zajímavá?
0: Jo, jo. Já nevidím sebe menší důvod, proč by k vám nemohli jít bivakovat.
1: Já teď ale žiju tím kupátkem vlakovým.
0: No ne, není to fake určitě.
1: No není, ale já říkám, tamhle vidím vagón odstavený.
0: Pojďme.
1: Já si myslím, že ten ženíšek ležel tam.
0: Já si to, ne, to by si nedovolil, pane Holče.
1: No ale počkejte, co kdyby jsme udělali jednu vilzonku jako cesta do Kyjeva?
0: V kupátku. Jako, že bychom někde seděli,
1: takhle drncali, takhle co? 24 hodin bychom drncali? A pak bychom 24 hodin drncali zpátky.
0: Když já nevím, mě tady gesta tohoto typu přijde úplně zbytečný.
1: Ale no, tak byste si nemusel brát takovýhle hnědý polobotky, nechal byste si ty svoje, co máte?
0: Já mám Meltonky.
1: No, tak ty by, nebo byste si vzal třeba Crocsy, aby se to měl komfortnější.
0: Já myslím, že do Kyjeva nepůjdeme zkrátka.
1: Ne.
0: Tam jako.
1: No jo, tak škoda, mi se to hrozně zalíbilo. Taky jsem chtěl přiložit trošku ruku k dílu, víte?
0: Podívejte, jsou, no já tomu rozumím, protože vy chcete symbolicky podpořit.
1: Hlavně symbolicky.
0: A teď jsem četl v novinách, že na nějaké obci někde měli, víte, no vy jste chlapec z města, vy nebudete vědět, co to je. Víte, co to je, když se staví Majka?
1: No.
0: Tak někde ji stavěli a dali jméno Volodymyr.
1: Pak ho zapálili, jo? Chcete říct? Ne, Majka se
0: to jsem přesně věděl, že vy se takhle spletete.
1: Jo?
0: Majka je to, co stojí o hodech na náměstí a nahoře je takový ty cingelátka. Mm-hmm. Vy si to pletete s čarodejnicí, že jo?
1: A Majka je?
0: S Moranou si to pletete.
1: Morana. To nevím, co je.
0: No tak Morana je to, co se zapaluje taková ta z té slámy a háže se do řeky. Morana.
1: Aha, tak vidíte. Vy mě vždycky poučíte.
0: Potřebujete to.
1: No a
0: zadarmo vás půjčím. Ale tak říkám to celý proto, že když takhle na vsi, prostě tam jsou Stárkové, že takzvaní, a Chasa místní a to, a podpoří to a dají tomu Volodymyr, tak já, pane Holče, já vždycky jsem s to úplně jako.
1: No je to vidět, no tak to už máte od toho pana Zvolského, ne? Co už nejde? Co? Ty slzy, co? No jo, tak je to, jste ve složitý situaci.
0: Ale řekněte mi, vy jako zkušený muž, představte si, že ten Macron si dvě hodiny, telefonoval s Putinem. O čem si ti dva lidi dvě hodiny povídají? Řekněte mi to.
1: Já nad tím přemýšlím taky. Já si říkám, dvě hodiny, co si můžou povídat, ne?
0: Rozumím tomu, že řeší ty věci okolo té války, ale zajímá mě konec a hlavně začátek toho rozhovoru.
1: Podle mě se třeba baví o ženských.
0: Víte, čemu se říká small talk?
1: Třeba o jídle.
0: No ne, nějak to začíná. A takovým nějakým, jaký je u vás počasí? Nebo...
1: teď small talk s Putinem je třeba, tak kdy to vypnete, ne?
0: Já nevím. Neříkejte mi, že oni zazvoní, že vezme ten telefon a řekne, tak, já vás zdravím, kdy to skončí, kdy... Ne, tam musí být nějaká předehra. Oni určitě, jak se má paní, co, jako, jak je u vás, nebo něco tam musí být, aby to vlastně vůbec, víte, založilo tu debatu.
1: Já vám rozumím, ale já to nevím a zajímalo by mě to taky. A jestli třeba tomu předchází nějaký small talk poradců, ne? Že nejdřív se zavolají oni.
0: No to se ptám já vás.
1: Zahřívají ty lídry, ne, skutečný.
0: Zahřívají ty dráty.
1: No a pak dojde na ně.
0: No neříkejte mi, že se 2 hodiny baví nepřátelsky.
1: No to určitě ne.
0: Že ne?
1: Ne.
0: A pan Topolánek, včera na Českým rozhlase jsem ho poslouchal v autě, říkal, že to jsou kolaboranti.
1: Víte, mě se pan Topolánek...
0: Macron a rakouskej ten.
1: Pan
0: rakouskej.
1: Topolánek, internet je bestie, jak se říká. Ten vás dohoní dosmrtně. A jak říkáte pan Topolánek, když byl premiér a šéfovali jsme Evropské unii, no předsedali, jsme ji nešéfovali, šéfovali ve skutečnosti Francouzi a velký země, ale my jsme si hráli na to, že ji šéfujeme a on si hrál na předsedu Evropské unie, tak nás stihla ta plynná krize, že jo? Kvůli Ukrajině tehdy. Hmm. A Topolánek jezdil do Moskvy za Putinem. No a když se vrátil, tak dal taky takový rozhovor hezký, kde říkal, že se s Putinem strašně rozuměl, že je to racionální člověk. A jako dobrý. A já jsem si to teď našel, tak, protože on všem říkal, a teď říkal, já už tehdy jsem věděl, že je to zločinec a psychopat, tak jsem si tak jako to vygooglil a pobavil jsem se. A všim jste si, jak teď jako se... Topolánek jako oživil a oživuje, jak je teď všude. A já jsem si vzpomněl vlastně, posedla mě takový jako sentiment, víte, nostalgie po těch časech jeho, když byl premiérem a ještě v politice vysoký. On vlastně dokázal to, co nikdo. Vzpomeňte si na tu fotku toho jeho stopořeného penisu z Berlusconiho vily, kterou pak ten italský fotograf, který to vyfotil, tak ji nechal putovat po celém světě. A já jsem si říkal, tehdy mělo Česko ve světě zvuk za Topola, ne?
0: Stopořenýho penisu?
1: No, vy si to nepamatujete, ne. Tu kauzu? Topolánek se nechal pozvat k Berlusconimu do vily, že to bylo na Sardinii. A samozřejmě si tam nechali dovíst nějaký eskort a tak. A víte, co dělí Topolánka od Berlusconiho? Jak se tomu říká? Klás, jako třída. Berlusconiho nikdo nikdy nenafotil ani nenatočil s nějakýma s proměnutím kurvama. Natož ještě nahýho. Berlusconi v tu dobu byl...
0: Co se rozjel dneska, pane Vlče, počkejte, to je nervák.
1: A Berlusconi byl celou dobu slušně oblečený v té svojí vile, zatímco náš český premiér na lehátku se stopořeným penisem obtěžoval nějaký italský prostitutky. A nechal se
0: a
1: u toho...
0: A to víte určitě, já teda...
1: Ty jsi na to zapomněl už?
0: To fakt nevím, tohle.
1: To byla přeci úžasná kauza. A bylo to ještě prokázaný, on měl na ruce takový ten pásek, který nosil takový ten plastový. A ten fotograf pak, protože to byl takový bizár, to se žádnému premiérovi, snad možná ani v Africe nepodařilo, tak z toho udělal putovní výstavu, která opravdu objela svět. A já si říkal, jak nás ten Topol proslavil po celém světě.
0: Tak na druhou stranu.
1: Že si říkal, že si všichni musí říkat, jak... Pak přišlo to heslo, ten slogan, že jo, Česko země příběhů, takže tohle to byl vlastně jako příběh český. A že si všichni museli říkat, to ty Češi, to musí je skvělý národ, jako takový svobodomyslnej, ne, volnomyšlenkářský, tam si koupíme letenku a pojedeme na dovolenou.
0: Podívejte, já bych tohle to nevyčítal.
1: Já z toho mám radost, já jsem to bral jako hrdost, jo.
0: Všiml jste si po kauze Levinská, která jaksi prezidentu Clintonovi prováděla felaci zevního genitálu.
1: Ale,
0: ta Amerika to odpustila.
1: Ale,
0: oni si řekli, máme ještě svěžího prezidenta, který mu fungují všechny.
1: Já vím, ale nebyla tam ta fotka, nebyl tam ten obrázek. A obrázek má hroznou sílu.
0: Je pravda, no.
1: A já prostě do dneška vidím toho 2metrovýho Topola s tím stopořeným penisem nad tím lehátkem s tou prostitutkou. To bylo úžasný. Tak si říkám, že je dobře.
0: Musím pohledat, to bude na internetu.
1: No jasně. Tak jsem rád, že se nám Topolánek takhle vrací. Možná by mohl ještě zkusit kandidovat na prezidenta podruhý. Poprvý dostal 4%.
0: Já si myslím, že to k tomu směřuje, protože jsem někde znovu teď všude je, že má tu Topol show někde na internetu tam, to je u vás na tom, ne?
1: Je uměné.
0: No, jak jste byl na...
1: Já nevím.
0: Na Infu. Ale že teď dokonce jezdí s tím po divadlech.
1: S tím Benisem, stopořeným? Nebo...
0: Ale ne, tak ježišmarja...
1: Nebo se svýma rozumama?
0: Se svýma rozumama.
1: Jo, že vypráví o Dalíkovi, Rittigovi. Aha, tak to může být... To si koupím lístek asi.
0: No, no, no, to si najděte.
1: Tak to musí je zajímavý.
0: No, takže to jenom, prosím vás, co může dneska dělat taková Levinská?
1: Nemám ponětí.
0: Mě by zajímalo, jestli žije třeba.
1: Já vůbec nevím.
0: Přece musí mít někde, co musí být někde napsaný, musí mít nějaký ten Linkindet, nebo jak se to jmenuje.
1: Zkuste Google. A skončíme, zkuste Google. Proč ne?
0: Protože jestli se stále teda drží řemesla, nebo jestli dělá...
1: Je takhle. Já nevím.
0: Jo. No a podívejte se, prostě pan Clinton, legenda, prostě Levinská, nelevinská, jinými slovy, toto na lidi nefunguje. To lidi mají rádi. Nevadí.
1: Já si myslím, že ne, když... Vy jste na to zapomněl, mě to překvapuje. Lidi to tehdy úplně rádi neměli.
0: Ne.
1: Já myslím, že lidi mají rádi jinou formu národní hrdosti. Ale premiéra v takovýhle...
0: Jako to, že někdo vyfotí někoho nahatýho, mě vůbec neuráží.
1: Ne nahatýho, ale vašeho premiéra, jak stopořnej oblejzá nějakou italskou štětku.
0: Mě to je úplně jedno.
1: O vám jo, tak vy jste takovej...
0: No vás to uráží, vy jste občan tady jako mravokárce.
1: Já jsem hodně uražený, no. Já jsem hodně uražený.
0: Prosím vás, to... Vy jste uražený, že jste tam nebyl s nima.
1: Víte, co to... Ne, já vám říkám, víte, teď vážně.
0: Že vás nevzal do leta.
1: To je jasný, ale víte, co to ukazuje? Ten deficit osobnostní toho Topolánka a proč vlastně on to... Proč ho nakonec musela zbavit předčasně jeho vlastní strana? Protože on neměl disciplínu. Tohle je otázka disciplíny. Já říkám vám, ani Berlusconiho se všema jeho skandálama nikdy ho takhle nenatočili ani nevyfotili.
0: Představte si třeba na Karláku, na každém stromě jeden voják bez disciplíny. Říkáš vy. Ale vy jste si mě teď dovedl někam, kam jste chtěli. Já jsem to až teď pochopil, já idiot. Vy chcete říct, že vlastně kdyby na místě Topolánka byla Schillerová,
1: tak je tam páv. Ale tam... není tam prostě tohle.
0: No, tak mě víc rozčule páv než tohle.
1: Ne, kdyby tam byla Schillerová, tak tam prostě není ten takovýhle průser, no.
0: No počkejte, ještě nevíte, co vyleze, protože ona tam měla těch fotografů několik kolem sebe, ne? Dva nebo tři?
1: Dva snad.
0: No, tak uvidíme, ale...
1: No počkejte, ale páv. Lezou jiný věci, ne? Lezou nám jiný věci teď, ne? Z vlády nový.
0: Z vlády?
1: Ne, vždycky, to je, halíte, to je, jakmile jste ve vládě, to vždycky smrdí průserem hned od první minuty.
0: Jak to?
1: Jak se říká, moc korumpuje a absolutní moc korumpuje absolutně. No tak a vláda je absolutní moc téměř v demokracii. Tak byste tady nezachytil tak jako cestu do Ameriky, naší nový ministryně obrany? Ne.
0: Zachytil, ale přijde mi to něco jiného.
1: Tak musíme říct, ne? Teď jako pro diváky.
0: Kdo by to náhodou
1: ještě nevěděl, tak naše ministryně obrany Jana Černochová letěla do Ameriky na to, nevím, to byl pohřeb, ale a převezení ostatků našeho veterána československého, českého, že jo. A najala si na to režiséra Filipa Renče, který letěl, já nevím, na několik dnů do Ameriky s ní. Aby...
0: Co je to proti pávovi?
1: No počkejte, proti pávovi páv byl 2 miliony.
0: Já no bych, tak je Filip, teď, nebude žádná já,
1: Filip, Filip nebude nic lacinýho, ne?
0: Určitě.
1: Tak já bych teď rád viděl vyúčtování za Filipa Renče, to jste nakousli, ale ministryně Černochová tvrdí, že to bylo, aby se filmově dokumentovalo převezení ostatků veterána z Ameriky do Česka. Já si myslím, že je to že tam vlastně Filip Renč letěl natáčet páva pro Janu Černochovou.
0: Trošku to tím zavání, ale já si pořád myslím, že stejně jako Schillerová, tak stejně tak i paní Černochová, že jsou to prostě jsou v nějaké pozici, že na to prostě mají právo. A 2 miliony není moc, no tak dali prostě nějakým klukům, co dělají fotky, jim dali za fotky 2 miliony, no a co?

0: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme
1: Andrej
0: strašně
1: Babiš,
0: divit,
1: přeci,
0: co tady
1: přeci,
0: jako
1: přeci
0: bude.
1: Vládnul,
0: co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
0: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
0: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Ale nemáte ministry.
0: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Je mezi odborníky Ivan
0: zítra,
1: Bartoš. Víte, kam
0: mířím. Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, tam budeme představovat.
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
0: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci
0: 600 000
1: stavebního řízení?
0: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl
0: už
1: tady pan Zimola, který
0: žádostí.
1: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
0: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení
0: ještě
1: za digitalizaci?
0: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že je z toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: S jedním rumem na kuráž jsem přepad zahradníka a pozval jsem ho na guláš do podvodníka. Povídám, pochop, že svým karfiolem neokouzlíš dívky, ten si můžeš strčit maximálně do polivky. Však to, co já mám na zahradě pod okny své vily, nikdy tvoje kalné oči ještě nespatřily. Sukulenty od El Pasa z Konga banány, kokosy, že srdce jásá, třtina z Havany, borůvky až z Ontaria, jedna váží přes půl kila, z Bretaně mám révu a je mi do zpěvu, z Caracasu ananas a palma z Guajány, sasanky a mořská řasa vhodné do vany, pestík nebo blizna, kdo pak se v tom vyzná, metalizovanou jedli oxidy mi včera snědli, že mám doma moruši, bourec vůbec netuší, v ložnici mám pět lián, spouštím se z nich na divan. Americké brambory, těch mám plné komory, z hokají do sakuru, takovou mám náturu, bavlnu mám z koloreda, když se doma sehnat nedá, tabák z Portorika mám přes Pepka námořníka a historickou jabloň až z Garden Paradise. Tupě hleděl to guláše, lezlo mi to na nervy, vypadal jako když doma jedí z konzervy. Povídám, vzal ve své paměti a střel nějaké jméno, a když to nemám na zahradě, tak se žeru seno. Znášli navíc jeden strom, tak v momentě jsem s ním, rád se něco přiučím, bude-li však čím. Povídá, že se něco doučíš, tak tomu mladej nevěř. Hodně stromů sice znáš, ale všechny ani téměř. To by tě z tvé zahrady milenci rychle hnali. Chybí ti tam kousek břízy, kde by se milovali. A zapomněl si na lípu, symbol naší vlasti. O jediném včelím mejdanu má včelář plné plásty. Motřín je zas elegantní, a když se přelakuje, nevoják i pacifista před ním salutuje. Smrček sice nepřispívá chutným ovocem, bez něj by však nebyly vůbec žádné Vánoce. A když už jsme u svátku ze všech největších, zapomněl si na šeřík, takovej seš sklerotik. Čapka se mi svezla z hlavy před jeho fenoménem, beru klíče od zahrady a jdu se nad splacenem.
2: V 17 hodin odjíždíme na koncert. Kubeš přichází o 20 minut pozdě a všichni mu nedáváme. Kubeš vykřikuje, že je svobodný člověk a žádná banda hova toho nebude omezovat a že si může přijít, kdy chce. V šatně hrajeme Prší o rubl a Franco se hádá s Béďou, kdo ztratil kombinačky, bez kterých se neobejdeme. Kubeš štrucuje u Valí v šatně a nemluví s námi. Zapomněl si zavřít futrál od kytary a tak mu Kavalek krade rezervní struny a schovává je Mamutovi do bot. Béďa mu rozladuje kytaru a nálada v šatně se viditelně zlepšuje. Všichni máme Kubeše rádi a víme, že je to solák super deluxe, ale když tou svou nešťastnou povahou přímo vyzývá, abychom mu udělali, co nejhoršího můžeme. Šrenk žádá Béďu, aby až budeme hrát, posunul Standovi hodinky o 10 minut dopředu, protože Standa v nich nemůže hrát a odkládá je na koncert v šatně. Světlana mě volá k sobě a dá se do pláče. Frančíšek, si hodně nikdo neskazal zdrástvuj. Je to možný, divím se. Ano, pláče Světlana. Je to základní slušnost pozdravit. Všichni ji zdravili. Omega, Iléš, Lokomotiv GT, všichni, i polské skupiny, jen my Češi jsme strašně nekulturní. Slibuji Světlaně, že se to už nebude opakovat a musím jí odpřisáhnout, že si jí vážím. Při koncertě je děsná zima, ještě ke všemu praská Standovi strona a on letí do šatny pro rezervní. Na jeviště přichází Světlana a já jí prosím, zda by nemohla po dobu, než Kubeš natáhne strunu, něco divákům vyprávět. Ta je z toho úplně mimo a vůbec neví, co povídat. Ona, absolventka vysoké herecké školy, neumí vůbec mluvit a mektá naučený text z druhé poloviny koncertu. Uvědomuji si pas na Standu, která se teď vymstila nám, protože ten lítá v šatně a hledá schované struny. Jdu do zákulisí a vyndavám je mamutovi z bot. Omlouvám se Standovi a dávám pokutu 5 rublů kavalemu, že je schoval, a sobě 20 za to, že jsem to dovolil. Standa je spokojený a koncert normálně končí. Marfuška už tam nesedí a tak jsem spokojený i já. Po koncertě se ptá Franz ostentativně, kolikže je hodin. Všichni oznamujeme stejný čas, pouze Standa má o 10 minut víc.
3: Safra, to přeci není možný. Seřizoval jsem si je podle rádia na vteřinu přesně.
2: Já to říkal, že si vyhodil peníze oknem, přisazuje si jako první mamut. Pomohli ti ty slovíčka? Vyzvídám opatrně, abych nevzbudil podezření podvedeného. Jo, povídá Kubeš, ale to se netýkalo času, ale programu a údržby hodinek. Jak se seřizuje čas u digitálek, to je na celém světě stejný. Já bych ty hodinky vrátil, konstatuje Schillinger. Takový drahý hodinky a předejít se za jeden den o 10 minut, nezlob se, Stando, ale to měli staří Májové mnohem přesnější měření času. Všichni ostentativně kontrolují své přesně jdoucí hodinky a vyzývají Kubeše k reklamaci. Jak to můžu vy, volové, reklamovat, když jsem to koupil v Kazani? Můžete mi, debilové, říct, jak bych asi mohl dostat zpátky svoje prachy, když už se tam v životě nedostanu? Všichni vychvalujeme přesnost našich hodinek a litujeme Standu a jeho vyhozené peníze. To je holč škoda, přisoluje si Béďa. O tu částku mohla mít Marcela lepší šicí stroj. Kubeš zuří, chodí po šatně a rozhazuje rukama. Nadává na komunisty, kteří mu prodali za těžce vydřené peníze takový drek. Je to blbý, uzavírám diskuzi, ale neukvapuj se, Stando. Všechno nasvědčuje tomu, že ti záměrně prodali úplný šmejt, ale ještě bych počkal. To Standu poněkud uklidňuje a tak si seřizuje hodinky zpátky o těch 10 minut, o které mu je posunul Béďa. V autobuse začínám klimbat, ale přifaří se ke mně Světlana a pisklavým hlasem mě žádá o důležitou zásadní rozmluvu. Nemám na ní náladu a tak jí říkám, že ne. Světlana to nebere na vědomí a začíná hovor na téma, proč Češi nezdraví, zatímco maďarské a polské kapely jí vždy zdravili. Dělám nahlas rušičku Svobodné Evropy a ucpávám si uši. Světlana pláče. Po večeři se kluci domlouvají, že budou hrát karty, ostatní nemají náladu ponocovat a tak jdeme spát. Usínám, ale už za 2 hodiny mě budí telefon. Volá Valia. Sejdi hned do 5. vyzývá mě. Tvoji chuligáni tam dělají kravál. Naštvaně si oblékám a jdu tam. Mamut je ožralý jako puma a demoluje hotelový pokoj. Co se to tu děje, povídám. Mamut chtěl vyskočit z okna, referuje mi Kubeš. Chtěl jsem tomu zabránit a ten vůl se mnou rval. Přitom jsme rozflákali rádio, židli a stojací lampu. Stana je vyjukaný z mamutova záchvatu, ale je evidentně potěšený, že původcem incidentu není on. Mamut sedí na toaletě na míse, v ruce má žiletku a jestli se prý přiblížíme, tak se podřeže. Jste všichni bolševický kurvy, já vás zabiju, já to tady už díl nevydržím, já chci do Prahy, řve mamut z mísy a mně je jasné, že to sám nezvládnu. Volám telefonem gardu Francla, kterého nasazuji jako svůj výkonný nástroj kapelnické moci v takových případech. Francl přichází ve spartakiádním tričku a ptá se, co se děje. Vysvětluji mu, že mamuta chytil amok a že ho s Kubešem nezvládneme. Mamut stále sedí na míse, blábolí cosi o tom, že je mu Milena v Praze nevěrná a že by mě a Schillingera měli Američani zastřelit. Není mi jasné, proč by zrovna nás měli střílet Američani, ale nechci mamuta drážit a vyptávat se ho. Ten mele 8:55 a zvrací přitom kolem sebe. Prosím Francla, ať u něj zůstane a dá na něj pozor. Dává mu plné moci, aby mamuta v případě nutnosti zmlátil. Honza mi to slibuje a tak uklidněn odcházím zpátky do svého pokoje a znovu usínám. Spím opět asi hodinu, když mi volá telefon. Je to Valia a důrazně mě žádá, abych šel do 5. patra a uklidnil své chuligány. Pokoj vypadá jako předmostí obleženého Leningradu. Mamut stále dřepí ve své pevnosti na míse, ale je na něm vidět, že garda zasáhla. Je mi jasné, že to muselo být husté, když se silák a neuvěřitelný dobrák Francl rozhodl zasáhnout. Mamut má 2 skvostné monokly a neustále nadává celému světu. Volá na mě, že Brežněv a já jsme 2 tlustý prasata. Jirka Schilling u něj není žádný zpěvák, ale obilní blbec. Naráží zřejmě na to, že Jirka požírá obilí. Děžurná dělá velice rozlobenou, ale je na ní vidět, že je v podstatě ráda, že jsme jí zpestřili jinak nudnou noční službu. Kubeš jí alibisticky vysvětluje, že vůbec nechápe, jak se to mohlo stát. On už také zájezd nemůže vydržet, ale je introvert a jeho smutek se obrací dovnitř. A navíc je německá povaha a Němci, jak známo, jsou ukáznění, cílevědomí a precizní. Vzhledem k tomu, že jí to vykládá česky, míjí se jeho projev účinkem. Děžurná ale dokonale rozumí 10 rublovce, kterou si chci koupit její lojalitu při zítřejším referování řediteli hotelu. Koupená babizna dokonce nabízí, že můžeme rozbité zařízení vyměnit ve 3. patře černošským studentům z Ghany, kteří takhle vyvádějí každou noc a pak si nepamatují, co rozbili oni a co jim bylo přinesený, už zničený odjinud. Chtěl bych z ní mít spolupachatelku, a tak děžurná odnáší rozpolcené rádio a přináší nám nové od černých bratrů. Prosím jí také, zda by nezavolala doktora, aby dal mamutovi nějakou injekci pro uklidnění. Asi za 20 minut přijíždí ruský doktor se sestrou. Ukazuji na mamuta, který odmítá vylézt z hajzlu. Zdravotní sestra mezitím kupuje od Kubeše tričko a obnošené tenisky. Kubeš vydamé rozhořčení na mě mrká a šeptá mi, dávám jí to pod cenou, aby to nikam nepsali. Znám Kubešovi prodejní ceny, ale nechávám si ho na jindy. Garda vyvleče mamuta z mísy a doktor mu dává injekci. Mamut zpívá bojovou píseň S.A. We Fahne Hof a Francl mu přetahuje peřinu přes hlavu. Mamut pod peřinou ještě chvíli zpívá, ale v zápětí začíná působit injekce a pohyb pod peřinou ustává. Doprovázím doktora k výtahu. Kubeš sedí na chodbě pod fikusem a je celý nervózní, protože si už jistě v duchu spočítal, o kolik by přišel, kdyby byl zájezd předčasně ukončen. Tak co, pane doktore, vyzvídám. Je to normální ožrala, povídá doktor. Nic mu není. Příště stačí dát mu pořádně přes hubu. Ve svém pokoji si vyvěšuji telefon a usnu.
0: Posloucháte Radio Xaver. Xaver.
4: A je to jedno úskalí, Seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách. Ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
5: Mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
4: Tam se
5: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
4: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až tak daleko by to mohlo jít?
5: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
4: Je tam jiná válka, buď v klidu.
5: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co on říká. On říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
4: Bojovat musíme.
5: Ocelový vody kobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
4: To je děsivý, ale...
5: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
4: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
5: To možná, že to je 19. století.
4: Zakázané slovo.

0: Dojeli jsme po půlnoci před hranicí s Německem a tam někde v lese zaparkovali a pokoušeli se o spánek. To už samo o sobě bylo vražedné. Aby ne, už ve 4 hodiny ráno postupně nás probudila šílená zima.
1: Co se vrtíš, upíre? Probudil jsi mě?
0: Světlanko, upír tě neprobudil, ale probudila ti zima, jako nás ostatně taky.
1: Tak zatop!
0: Naléhala Světlanka. Tohle auto topí jen když jede. A Michal zas vše omlouval. Byl skvělý.
1: Tak odjeď někam daleko, ať topíme.
0: A postupně jsme chodili ven, rozespalí, mrzutý, nevrlí a já si zakřičel.
1: Proč? Když už se do člověka dostane zima, proč nejde ven?
0: Pokoušeli jsme se různě zahřát. Nekoordinovaně a zbrkle dělali dřepy. Trapně se pokoušeli běhat, ale nešlo to. A tak jsme se různě vraceli do auta, že tam je tepleji, ale ono ne. A zase slyšeli,
1: kterej vůl to vymyslel?
0: Světlana byla dost nevrlá. Stojí to vůbec za to? Různě se ozývalo z auta a nikdo nevěděl, kdo za to zrovna může. A já si tak ležel v autě a klepal se a začalo svítat a ptáci řvali. A tak jsem si řekl, že si jdu zařvat taky. Poodešel jsem trochu dál od auta, abych kolegy nevyrušil. Nadechl se a z plných plic si zařval.
1: Zasranej bolševik! Kde to žijeme? Proč tu žije ten komouš?
0: Křičel jsem si na lesy a měl pocit, že slyším ozvěnu. I když tam žádná asi nikdy nebyla. Prostě i zprostěji jsem si ulevil, to jsem potřeboval. Michal vystrčil hlavu z auta a taky si trošku šeptem zakřičel.
1: Víš to, že tvůj křik je dost vohubu, i když je to v lese a i když s tebou souhlasím?
0: A v autě začal šramot. Auto se nastartovalo, já rychle nastoupil a Michal tak hezky řekl, tak jedeme. A pomalu vyjel z lesa a já koukal ven, byla raní mlha a nikdo nikde.
1: Michale, mě blbě, budu nemocná.
0: Ozvalo se zezadu, to se právě opět probírala Světlanka. To mi neříkej, máme před sebou 2000 kilometrů.
1: To nedám.
0: Musíme být v přístavu přesně, jinak nám ujede loď. Je 17:30, tak jedu. Úderem 6:00 jsme najeli pomalu a tiše na celnici a zastavili na vyhraženém místě před závorou. Michal zašeptal.
2: Jsme tu první a nikdo tu. Ty celníčci asi ještě spí. Nečekají, že by tak časně někdo ráno vyrážel do západního Německa.
0: Michal nenápadně stáhl trochu okýnko a my ty celníky slyšeli. Pochechtávali se.
3: Kdo je tam? Kdo to je?
0: Jeden odhrnul firháněk a prohlíci nás.
1: To je to mým trione. Takaj si počkej, komici.
0: Aha, oni netuší, že je slyšíme. Už tu čekáme půl hodiny.
2: Dochází mi trpělivost.
0: Vlastně ta už mě došla v lese a procedil mezi zuby.
2: Já je asi pošlu někam.
0: Upíré, neprovokuj, tvař se neutrálně, ať nás pustí co nejdřív, prosil Michal. Světlana se probrala.
4: Hele, už někdo jde.
0: A přišel ten nekompromisní úředník. Tak ukažte, nálepková podala pasy, výjezdní doložku a celní prohlášení.
3: Vezete nějaký marky, dolary či jinou měnu?
4: Ne, my je tam dostaneme.
0: Nesměle, aby to nevypadalo, že se chlubíme, odpověděl Michal.
3: Vezete cigarety, alkohol?
0: Ne, jen pro vlastní potřebu. Zas tak stroze Michal odpověděl.
3: Vezete drogy?
1: Ne,
0: vyjekli jsme všichni. Celník se sehnul, aby si nás prohlédl, kontroloval to s fotkou v pasu. Byl to takový ten pohled, který už dnes umí jen policajti.
3: Otevřete kufr.
0: Nesvadba rychle vystoupil z auta. Já chtěl taky, ale Michal mě zarazil.
2: Ty seď, upíre, provokuješ jenom, že seš.
3: Máte to proclené?
0: My jedeme hrát do Skotska, to jsou rekvizity, bezcenné.
3: To je jedno, že bezcenné. To jste si měli dojít na celní zprávu, udělat soupisku a oni vám měli každou věc označit a drahé věci zapečetit.
0: To jsme nevěděli. Nesvadba mlžil, věděl dobře. Ale to je takovej oprus, že jsme to raději riskovali, vždycky. Celník se začal ve věcech hrabat.
3: Otevřete tuhle tašku.
0: Nesvadba pokorně dělal to, co celník chtěl. Vyndejte tohle a tohle a taky tohle.
5: Podívali jsme se ze Světlanou na sebe. To nám bylo jasný. V téhle tašce máme schovaný peníze.
0: To jsou kostýmy, tohle kulisy a tohle. Tohle je drahé. To je zvuková aparatura.
5: Myslel si celník, že nás nachytal.
0: To mám já zapsané v celním prohlášení.
5: Zachraňoval jsem z auta situaci.
0: Ukažte,
5: Světlanka dodala.
0: To máte už v ruce, to jsem vám dávala.
5: Celník prohlížel celní prohlášení, dlouze a pak řekl.
0: Tak počkejte
5: a odešel. A já procedil mezi zuby jízlivě. Hurá!
0: No, ještě se neradujte, ještě pořád není vyhráno, strachoval se Michal.
5: V autě zavládlo tiché, dlouhé napětí z nepochopitelného čekání a do toho rozklepaný Michal kouknul na hodinky.
0: Mám pocit, že už to nestíháme.
5: Po dalších 15 minutách se objevil ten celník ve dveří.
0: Hele, už jde a nese pasy a celní, tak upíre bez poznámek, jo?
5: Světlana mě předem napomínala.
0: Tak tady to máte.
5: Ani neřekl, jestli můžeme nastartovat a jet.
0: Děkujeme, děkujeme, nashledanou, nashledanou.
5: Celník šel a otevřel závoru. A když jsme byli snad v dostatečné vzdálenosti, aby nás neslyšel, tak jsme všichni jásali.
1: Jedeme, konečně jedeme.
0: Německá celnice bude snad OK, ještě vystrašená Světlana dodala. Němci byli lepší, sice čuměli jako ty naši celníci, kdože jim to tam leze, ale kontrolovali jen pasy, jestli nejsme v Německu hledaný, kontrolovali i pneu, jestli je nemáme sjetý, ale to netrvalo dlouho a co nejrychleji jsme projeli hranicí.
1: Cítíte to? Najednou mě polila svoboda,
5: radostnil Michal,
0: a mě zasáhla demokracie do hlavy.
5: A i já si přidal.
0: A teď komouši mě můžou měsíc líbat prdel.
5: Jen si dej pozor na posoupír. Tady je víc tajných než u nás doma. Skoro všichni emigranti a ty si chodí pro prachy za udávání. Což byla pravda. S kýmkoliv jsme se z emigrantů dali do řeči, tak jsme si to nemuseli pamatovat, protože když nás Bartolomějský vyslýchali, tak nám to řekli. Tak jsme se nakonec žádnými českými mluvícími lidmi nebavili. A jeli a jeli a jeli. Celá ta cesta byla poznamenaná velkým stresem. Každou chvíli někdo v autě s nervama nevydržel.
0: Potřebuju zastavit na záchod, prosil jsem.
5: Není čas, upíre. To vydržíš, pospícháme, rozhodl řidič Michal.
0: Praskne mě močák a zemřu, naléhal jsem.
5: Upíre, neblbni.
0: Tak si měl jít na té celnici.
5: Tam se mi strachy nechtělo.
4: Tak kvůli tomu tvýmu čurku nestihneme loď, ale mě vlastně se chce taky.
5: Tak jo, stejně už to nestíháme. Přijeli jsme do přístavu, hledali jsme tu správnou loď. Když ji našli, zastavili jsme na parkovišti ve frontě na loď, těsně před závorou. Michal vyběhl pro lístky, když se vrátil, řekl.
0: Tak nám to ujelo a další jede za 2 hodiny.
4: To je dost velký průšvih, ne? Čekají nás v Edinburgu novináři a mě blbě, bolí mě v krku a mám hlad.
5: Na lodi si něco koupíme. A protože byl

0: a hned popíchla Michala. Hele, jsi slíbil, že si něco dáme, tak koupíš něco? Jo, a začal hledat. Do prčic, já jsem to všechno nechal v autě, já nemám tu peněženku s librama. Máš něco ty, Svíťo, upíre? Oba jsme kroutili hlavama, že ne, a že je to teda průšvih. Tak to jsme v prdeli a umřeme tu hladem, řekla Světlana. A šli jsme na horní palubu, alespoň se dívat. Ty vole, tohle Venclovský plaval.
1: Já jsem tak šťastný, že to vůbec vidím.
0: Odsud ne, tudy z Holandska je to delší. To bylo z francouzského přístavu, že Michale? Napomínala mě Světlana, ale Michal koukal někam do dálky. Hele, vidíte to? A tam obrovský trajekt ležel na boku. Pohled to byl děsivý, ale pořád nám to nedocházelo. No jo, tam natáčí nějaký film asi. Naivní Světlana reagovala. To bude asi nějaký katastrofický film, nějaká havárka, jsem dodal. A vedle nás byli snad všichni cestující a ozývalo se jen
1: oh yeah, katastrof, yeah, oh.
0: Co je, Michale, co říkají? Dožadovala se informace Svíťa. To je prý ta naše loď, co jsme ji nestihli. Světlana málem omdlela. A já jsem si to komentoval po svém.
1: Díky bolševiku, díky! Poprvé v životě děkuji, že komunista nás zachránil a nepustil dřív na západ a tím žijem.
0: Upír, ty jsi blbej. Světlanu to upřímně rozesmálo, ale zalekla se, abych si nemyslel, že s tím souhlasím. A mně to bylo jedno. Chtěl jsem si užít tu slávu dvojího života. Že jsem na západě a znovu živej.
1: Jdem, to se musí oslavit.
0: Jak oslavit, když nemáme peníze? Hele, ty nepotřebujem. Myslím, že v bufáči budou zbytky nedopitýho alkoholu, když se všichni šli dívat. A opravdu, projel jsem kalíšky a vypil si několik doušků, tu whisky, tu brandy, kolu a fuj vodu. A Světlaně jsem přinesl nedojedený hambáč a hranolky. Měli jsme se fakt hodně dobře. Dopluli jsme do Dovru, vylodili se a pádili do Londýna. A pak z Londýna po tříproudovce 600 kilometrů do Edinburgu. Michal ještě zastavil na čerpačce, vzal benzín, volal tetě a tam mu řekla, co se stalo. A my jsme se podruhé zhroutili, čemu jsme unikli. A znovu nasedli do auta a já pak řídil. A jel jak vozávod. Do Edinburgu jsme sice dorazili, ale hodně pozdě. Ale tiskovka vzhledem k té události toho trajektu byla posunutá. Takže novináři ještě byli na místě a hned se nás ptali, jestli jsme náhodou nebyli v tom trajektu. No to dá rozum, když jsme přijeli, že nebyli. No a tak jsme řekli, co bylo potřeba, chválili jsme naše představení a říkali, že se těšíme na diváky. Když skončila tiskovka, těšili jsme se do postele. Byli jsme fakt unavení a to moc. Jenže Světlanka těch 600 kilometrů spinkala, takže byla odpočatá. A měla nápad.
1: Hele, pojďte ještě do obchoďáku. Chci si tam koupit svetříček, mám ho vyhlídnutej.
0: Světlano, neblbni, zítra je taky den. Ten svetříček ti určitě nevyprodaj, neboj. Ale Michal jí neukecal. Ukecala ona nás.
1: No a tak se šlo do menšího obchoďáčku. My jsme unavení, s Michalem se zastavili u vchodu a řekli Světlance.
0: Světlanko, jdi a sama si nakupuj, my tady s upírem budeme stát a ve stoje spát.
1: Vy jste fakt hrozný.
0: Odešla a za chvíli se vrátila a zas kňourala.
1: Mě to samotnou nebaví.
0: Hele, to nemá cenu. Podívej, už na nás koukají, abychom vypadli, za 15 minut zavíraj. Tak pojď. Zítra s tebou budu nakupovat a konečně si ho koupíš. Tak jo, ale zítra hned ráno vstanem a jdem. Ale netušila, že nepůjde. Když jsme přišli do hotelu, ubytovali se, někdo pustil televizi a tam zprávy a my skoprněli.
1: Svítě, upíre, to není možný, vidíte to? Když jsme tam před chvílí byli, málem si nás kvůli tomu svetříku vyhodila do povětří.
0: Nekecej.
1: No jo.
0: Tam ukazovali, jak na ulici Prince Street v Edinburgu bomba zrušila obchodní dům. Ta zubatá nám dneska ale šlape na paty, co? Doufám, že tenhle barák taky nespadne. Podíval jsem se na Michala, který ležel v posteli. Michale, i ten obraz, co visí nad tebou, když spadne, tě může zabít.
1: Musím smrt eliminovat. Žádný obraz a pod okny taky nespím. Co kdyby přiletěl meteorit?
0: A postel odstěhoval doprostřed místnosti a já nějak dlouho nemohl usnout. plný hrůzných zážitků.

A tak jsem si vyndal potají dvě flaštičky francovky, to jsem si bral vždycky sebou. Taky to byl jediný alkohol, který nám bolševik dovolil převést přes hranice. A ty jsem si vypil a ráno jsem se probudil živej.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A byl tam mimochodem prezident, promiňte, premiér Ukrajiny?
2: Byl. Přijel taky. Přijel vlakem, tuším z Kyjeva, přímo. Do Budějovic stopy teď jezdí dobře.
1: Takže vlastně všechno v pořádku. Všichni podstatní, kromě nás dvou, tam byli.
2: Jo, a já vedle vás jsem nic, tak co já, ale vy, když jsem vás tady viděl, tak jsem byl zaskočený.
1: Nechte si tuhle tu ironii, pane Holč, to je zbytečný. To ne.
2: To myslím dobrý, vážně.
1: A to mám pro vás nápad.
2: No, a to zbude.
1: Nemám výborný nápad. Co bychom mohli učinit, my dva?
2: Ve jménu dobra? Něco? Doufám.
1: Ve jménu dobra. Jo? Ve jménu dobra, pravdy a lásky a všeho tady toho.
2: Tak to rád slyším.
1: Napadlo mě, že bychom mohli sehnat nějaký termín, kdy má Babiš někde meeting. My bychom tam vyjeli vaším luxusním vozem a vy byste mě vzal na ramena.
2: To už bude možná obtížnější.
1: Jak to?
2: No, jenom si to představu. Povídejte.
1: No, já jsem to vymýšlel tak, že bych si stoupnul na střechu vašeho auta a...
2: To ne.
1: No ne, jak bych se vám dostal na ty ramena, štafle, nepovezeme?
2: To já zapřáhnu nějaký vozejček.
1: Vozejček. A já bych se vám vlezl, ale vy byste mě takhle držel za ty nohy, jo? A šel byste k tomu Babišovi a spustil na něho estébáku, no, komunisto.
2: Jo. To mi šlo.
1: A já bych se vás takhle držel za Klementa Gottwalda, jo? A přitakával bych. A byli bychom ve všech jako zpravodajstvích a pozor. A na závěr toho byste se odklonil na kameru a řekl, sledujte ve středu večer můj stream na Xaver Live.
2: Byl by to hezká... Super nápad, pálí vám to.
1: No.
2: Pálí vám to, to se mi líbí. Jenom ale musíte mi slíbit jednu věc. Za to, že vás tam odvezu, za to, že si vás vezmu na ramena,
1: no,
2: tak tentokrát prostě neukradnete reprák. Necháte to na mě. Tentokrát si chci ukrást svůj repráček já.
1: Jo. Vy chcete být echt slavnej.
2: Já chci být echt slavnej a vy mi domluvíte zakleknutí policejní pořádný. U Vítka Rakušanu, vašeho
1: kámoše.
2: Co?
1: Já si vám zavolám, ale vy byste to chtěl zažít, to zakleknutí?
2: Chtěl.
1: Abyste nedopadl jako ten pán v té Americe.
2: To ne, to já myslím, že tady takhle nezaklekávají.
1: Ne?
2: Ten chlapec byl zase za chvíli velmi zdravý, tak to se nebojím.
1: Já bych dával pokyn, kdy odkleknout.
2: Dobře.
1: No, člověk by to měl zažít, že?
2: No, zakleknutí pořádný. No, bezpodmínečně. Takový, si myslím, takový výchovný proces.
1: Ne? A máte nějakou v příbuzenstvu nějakou hysterickou ženu, která by potom poskytovala rozhovory?
2: Ne, ale
1: náš najdeme, Petřík.
2: Ne, počkejte, a... ne, to, a to není ani potřeba. Najmeme si tu lidovkyni z Kopřivnice.
1: Jo, ona je to kandidátka, já jsem to četl včera.
2: Podle mě stejně to byl nějaký eskort, ne zaplacený, jako na tu akci.
1: Co to je eskort?
2: No, jako, že tam byla přivezená, aby to... Nemyslíte?
1: No.
2: Mě to přišlo jak profesionální tají hysterie a šílenství, že... No. Já mám takový podezření, když je něco moc, že to není věrohodný.
1: Nechci být zlý.
2: To já bych nerad viděl taky.
1: Taky by se to nerad viděl a... Máme úctu ke spoluobčanům, ale tahle ta dáma je blbá jak panštok.
2: Jo, a víte, co mě mrzí?
1: Víte, co to je panštok?
2: Že tady nejsme v Kopřivnici, že nemůžeme... Já bych jí dal hlas.
1: Vy byste jí dal hlas?
2: Já bych si jí přál jako starostku svojí obce nebo svého města.
1: Jo.
2: Vy ne?
1: Ne. Jako myslím si, že... agresivních, hysterických děvčat už máme dost. A já to, pane Holče, pozoruji.
2: A těžce to nesete, já to vidím na vás.
1: Těžce to nesu. Já třeba mám v úctě roky paní Černochovou. A mně přišla prostě vždycky dobrá. Bába prostě dobrá. Jo, do party, všechno.
2: Do party? Bych jste měli nějakou partu spolu?
1: Neměli, ale umím si představit. A teď, jak řekla, že jí není líto smrti civilistky, tak já se toho začínám štítit. A řeknu vám, že když k tomu přečtu výrok paní Richtrové, to je poslankyně parlamentu.
2: Olina.
1: Olina naše, která stejně tvrdým, zlým, způsobem cynickým okomentovala smrt Petra Kellnera. Já ji to nikdy nezapomenu. Protože takováto nicka, která na rozdíl od Kellnera dokázala, pane holče, odpuste mi tu upřímnost, do hovno.
2: No fuj.
1: No ne, já jsem se rozčilil.
2: A ty vajíčka dokázala...
1: Nedokázala nic proti Kellnerovi, nic. Ani takhle. A ona ve zlým komentuje smrt toho člověka. Tak já pozoruju u těch žen, některých, a říkal jsem si, ten ženský prvek je tam potřeba, ať tam jsou ty něžné dámy, jo. Ale když si vezmu tu místo předsedkyni lesu nebo zahradnictví, nebo jak se to jmenuje, tu stan, ne les, les se jmenuje paní Sommerová.
2: A to už tam není naštěstí. No, to je v lese,
1: ona je pořád v lese, místo předsedkyně.
2: Tam nikoho...
1: Na stránkách to bylo. Ale pozor, taky naprosto cynicky programově lže. Neleže, to je lhářka absolutely, prostě hnusný.
2: Můj kamarád od Černochový, kterou máte rád do party, teď napsal, že je to hysterická bestie.
1: Já bych tento výraz nepoužil, protože pořád mám pro ní jakousi slabost.
2: Já už ne.
1: Ale už taky mám pocit, že bych, jak to může ženská napsat?
2: A to už je jedno, jestli ženská nebo chlap, to je jedno.
1: Ne,
2: a ona ztratila, počkejte.
1: Ne, nemáte pravdu. Pane holče, ženy rodí děti, no respektive ono je to
2: dneska všechno. Počkejte, vy jste pozadu trošku, ne?
1: Jo, máte pravdu.
2: Ty jste se zasek tak 30 let zpátky.
1: A já si říkám, já nevím, jestli paní Černochová má nějaký dítě, jo. Ale jestli má nějaký dítě, tak bych jí nepřál, aby její dítě...
2: Nás, voliče.
1: No ne, ona je ve funkci. A jestli má dítě a někdo kvůli nějakému jejímu rozhodnutí to děcko zabije, Černouška, jo? Hmm. Nebo Černoušku, malo. Já má ona děti?
2: Já nevím. A tak pak napíšem prostě spolu na Twitter, potlačujeme v sobě.
1: A není nám to, tak já bych to nikdy napsal, je mi to odporný a já jí to nepřeju.
2: A vy jste takový hodný, empatický člověk.
1: No, to je pravda. No. Ale já jí to nepřeju, nicméně nějaké podobné školení by ten život měl dát. Nemyslím, že by to měla být zrovna smrt, něco, ale aby za její činy to odskákal někdo blízký, který třeba z její činnosti ani jako nesouhlasí nebo nepodporuje. Mně toto přijde odporný a tato paní hysterická, prostě já to musím říct, kravka. No, na Babišově mítingu s váma.
2: Ne, beze mě.
1: S dítětem, jak ona byla agresivní, viděl jste to? Tak kdyby mohla, tak ona tam natankovala.
2: Ale řekněte mi, u lidovců klidná síla, boží lidi, sestra.
1: To je sestra. Ukázka křesťanské lásky v praxi.
2: Jo.
1: A já o křesťanské lásce vím své. Já jsem sběratel nejhrubších výroků pana Bělobrátka, kterého si rovněž nevážím
2: ale
1: dlouhodobě.
2: Máte ji v očích, tu křesťanskou lásku? Je to tam vidět, takový světýlko?
1: Já mám takovou obyčejnou lásku. A vzpomeňte si na výroky pana Bělobrátka. Neustále budu připomínat ještě na smrtelné posteli, co to musí být za zlýho člověka uvnitř, který řekne, kdo nemá děti, je černý pasažér společnosti. Řekl, jo. Třeba já, jo. Proto se mi to možná tak dotklo. A ať si samoživitelky najdou ženskou. To jsou všechno jeho výroky.
2: Lepšího chlapa.
1: A to, když si představím, že tento člověk rozhodoval o tom, kam ta naše země půjde, tak nemohla dojít nikam jinam.
2: A tak zase mu nepřeceníme. Já myslím, že moc nerozhodoval o tom, kam naše země půjde.
1: Byl ve vládě.
2: Kolik se vymělo vlád a naše země je furt tady. Nikam neodešla. Podívejte se, furt tady sedíme na stejném místě.
1: My ano, protože my jsme držáci, ale psalo nám několik lidí minule a i předminule, že trošku se máme držet zpátky, aby jsme dostali za racha.
2: Fakt? Hmm. No každopádně s tím meetingem Babiše jste mě potěšil.
1: Jdeme do toho.
2: A domluvte mi teď to zakleknutí u Vítka. Nakonec sledoval jste Vítka, co řekl. Velká otočka u Vítka. řekl, že se nemusí nikdo z Čechů bát, že i nám teď jeho vláda pomůže tak jako Ukrajincům.
1: Ano, to jsem slyšel, to se mě nesmírně dotklo.
2: Dotklo a no. Se vás to potěšilo?
1: Ne.
2: No tak konečně se přibližujete Ukrajincům, tak byste měl mít radost.
1: Já bych byl naopak, já bych byl rád, kdyby řekl, budeme se starat o vás, občany, kteří jste nás zvolili, a když zbude čas a nějaký drobný, pomůžeme i Ukrajině. To by mě se mi líbilo. Musím to tak říct. No. Oni se bohužel úplně šibli.
2: Zbláznili, no.
1: A chápu, že je na Ukrajině problém, nejsme ve válce, tak jak on říká, ale už si proti sobě staví tolik lidí. Já prorokuju, pane Holče, že toho 3.9. ta obří demonstrace na Václaváku, já si myslím, že tam bude hodně lidí. Typuju kolem 50 tisíc.
2: To já doufám, že jich tam bude co nejvíc a já myslím, že pak se Vítkovi možná vykule ještě víc oči.
1: No to jíme, to jedno.
2: Co?
1: Jíme to jedno.
2: To je zase podsvěte. Když těch lidí bude moc, tak jim to jedno nebude.

0: příštích 4 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů. A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300, 400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky 10 miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být 100%. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. Jo, to je velmi jednoduché. Mm-hmm.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza.
0: Buď to chci
1: někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimálním mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijde vám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Když měsíc rozlije světlo své po kraji,

0: si ležet za směny. Je totiž neděle a mám dost času. Je totiž neděle a mám dost času.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Xaver.
1: Pojďme na další téma, protože na tom jsme se oba shodli, že rozhovor, který včera vedl Xaver s prezidentem Václavem Klausem, byl velmi vydařený. Václav Klaus mimo jiné řekl, Musk strašlivě zneklidňuje evropské politiky, Putin na střed na to nemá, povinný vojenský výcvik volby nevyhraje, status umělce je směšný. Tak status umělce si odškrtneme, ten už jsme probrali. Tak co třeba povinný vojenský výcvik?
2: Já ti k tomu řeknu jednu věc. To je právě, já bych doporučoval všem, kteří neviděli tenhle ten rozhovor, aby se na něj podívali, protože je fakticky strašně dobrý. A já jsem nad tím přemýšlel, proč je dobrý. A na tyhle ty všechny otázky je těžký dávat jednoznačný a chytrý odpovědi. Jako kdo z nás ten, který vidí za roh. Prostě lidi mají tu potřebu jako vidět, jak to teda jaký bude, ale prostě, když člověk neví, no tak jako může něco říkat a ono třeba potom bude jinak a někoho jakoby navede na ten svůj interpretaci a ten potom z toho nebude šťastný, protože se bude mýlit. A já jsem si strašně jako vážil tady na tom Klausovi, že když nevěděl, nebyl si jistý, tak to tak jako řekl. Tak nešel nutně do názoru, aby se snažil to vyložit. Jo. Prostě tak jako něco tak jako pustil na zem a to bylo strašně hezký. A pak jsem přemýšlel, čím to vlastně jako je to cený tím pádem, když ti nedá tu odpověď, tak je to cený tím, že on má vysoký kredit pro někoho teda, nebo pro mě určitě. A když takovýhle člověk s tak vysokým kreditem něco říká, popřípadě neodpoví tak úplně, tak pro mě je to taky odpověď. Pro mě je to vlastně, jako, že nositel významu toho, co kdo říká, není to, co říká, a jeho kredit. Že nezáleží na těch odpovědích, že někdo se štengruje, aby byla chytrá, vtipná, bojující, agresivní, ale ono, když prostě není, tak není, ale pořád ta váha té osobnosti je víc, než momentální odpověď na něco.
1: Co je vlastně špatné na tom přiznat, že na to nemám názor, nebo že zkrátka ale nevím, no co si o tom mám myslet?
2: Ale že by si měla třeba strach, že tě přestanou lidi sledovat, nebo že si řeknou, aha, on je hloupý, on je na tom stejně jako já, on taky neví, no tak co bych se na ně koukal, když mi řekne, že neví, já taky nevím, on taky neví, dejte tam příště někoho jiného, kdo ví, jo. A to já myslím, že vlastně to je násluha neustále hledat nějaký chytrý odpovědi, a neriskneme je prostě nemít. A to se mi líbilo u toho Klause, že prostě mě to vůbec nevadilo, že neměl kolikrát tak úplně jasnou odpověď, ale když ji nemá takhle člověk s takovou zkušeností, vem si, co on všechno vlastně prošel v té zemi, že on byl šéf zakládající strany, která potom vlastně provedla ty hlavní společenské změny v naší zemi, byl předseda vlády, předseda poslanecké sněmovny, dvakrát prezident.
1: Ministr financí,
2: ale ty největší funkce. A když potom on neví, jak si řeknu, super, tak já prostě si dovolím taky přepěch nevědět a počkat si.

Když píši o rezortu Paris, musím ještě upozornit na chlapíka jménem Anthony Cools. Je to showman, komik a hypnotizér, který má v hotelu svůj stálý program. Bohužel jsem jeho show nikdy neviděl, ale mám na ně ty nejlepší reference. Trošku mě tato moje mezera znervozňuje. Naštěstí naše kamarádka Jaruš Převoznice, ještě si o ní počtete, pořad viděla dvakrát a byla unešená. Vidím to tak, že až Jarka napíše vlastní pojednání o Las Vegas, bude tam mít Mr. Cools víc prostoru. MGM Grant. Zelený krasavec stojící na stripu a je to absolutně nedílná součást skoro každé fotografie centra Las Vegas. Taková velkorysost násobená vkusem a umocněná slávou. Velmi zvažuji, než kamkoliv v této knize napíši, tam určitě běžte, to je nutno vidět. Tady to uvádím bez rozmyslu. 18. prosince 1993, kdy byl otevřen, byl suverénně největším hotelem světa. Zajímavé je, že mi nezávisle na sobě tři pamětníci vyprávěli něco v tom smyslu, že si dlouho zvykali na jeho zvláštní zelenou barvu. Nějakým připadalo, že se do srdce Las Vegas prostě nehodí. Je stálým domovem Davida Copperfielda, který tady má několik let svoji show, a Cirque du Soleil zde provozuje svoji K. Když jsem si o hotelu poprvé četl v turistickém průvodci, stálo tam mimo jiné: celý komplex má 5 bazénů, řeky a vodopády. V Las Vegas není nic nemožné, ale řeky v hotelu? A co myslíte? Měl je tam? Měl. Je to velká podívaná a ani v nejtajnějším snu si neumím představit, jak takové monstrum, tedy celý rezort, funguje uvnitř. Kolik jenom musí stát, když voda v řece pořád teče, z vodopádů pořád padá? Jedna z věcí, na které jsme ve Vegas zírali zpočátku dost nevěřícně. Dokonce jeden z kolegů přišel s teorií, že voda je tam umělá. Není. Je pravá. Čistá, sladká a vlažná. Na břehu řeky v hotelu MGM sice neroste rozrazil, ale dějí se tam jiné věci. Při naší úplně první návštěvě jsme tam ještě zažili pověstné lvy. Vlastně kus zoologické zahrady někde vnitru hotelu. Ke lvům se mohlo přijít velmi blízko, protože byli za sklem a navíc jejich výběhem procházel skleněný tunel, kterým se dalo zakorzovat mezi šelmami. Když jsme tam byli my, tak se dvě lvice a jeden lev procházeli a zjevně se rádi předváděli. A jeden lev nezodpovědně spal, tak nás prošvihnul. Proč o lvech píši v minulém čase? V roce 2012 v MGM lvy zrušili. Informace, proč se v této věci opět liší a každý zdroj to vypráví jinak. Tak jsem se spokojil s tím, že lvy zrušili. Zavedli jsme tehdy debatu s číšníkem v kavárně. Samozřejmě hlavně o lvech. Velké překvapení. Měli jsme za to, že oni tam frajeři bydlí. No, které zvíře v Africe může říct, že bydlí v luxusním hotelu, kde nejdražší pokoj stojí až 30 tisíc dolarů za noc? Chyba. Tak oni nakonec bydleli 19 kilometrů od Vegas a do práce dojížděli. Kdo by to řekl? O kasínu v MGM se říká, že je největším v Las Vegas. Má 16 tisíc metrů čtverečních herní plochy. Z hotelu vedou dvě lávky pro pěší. Jedna do hotelu Tropicana a druhá do rezortu New York, New York. Všechno tady funguje non-stop a kam se v hotelu vrtnete, tam je spousta lidí. Skoro mi to přišlo, jako by pro MGM neplatilo pravidlo víkendy rušné, všední dny klidnější. Navzdory tomu neustálému cvrkotu je v každém koutku vidět, jak úzkostně dbají na čistotu. Místní lidé v Las Vegas znají zpravidla pouze tři české občany: Václava Havla, Petra Čecha a Jaromíra Jágra. Posledně jmenovaný má rád mimo jiné hotelové komplexy také právě MGM, ale toto je jedna z informací, které se nepodařilo ověřit. I náš číšník z kavárny věděl, o koho jde. Promptně nám vysvětlil, že o hostech mluvit nemůže, což je třeba respektovat. A dostalo se nám též sdělení, že pokud je v hotelu přítomná nějaká very important person, velmi důležitá osoba, a sama se nechce ukazovat, nemáte sebemenší šanci ji potkat. Těmto VIP hotely zpravidla poskytují speciální servis, který spočívá mimo jiné v tom, že jim otevřou jejich vlastní soukromé kasíno. Náš kavárník vyprávěl. Hráčů v kategorii Jaromíra Jágra jezdí do jejich hotelu několik stovek.
Vykládám si to tedy tak, že nejslavnější český hokejista je jistě velkorysý hráč, který umí zariskovat, prohrát i vyhrát a ruletku pořádně roztočit nebo kartám předvést, zač je v Pardubicích perník a zač je na Šutce koprovka. Ale asi je nějaká skupina hráčů, kteří se pohybují ještě ve vyšší kategorii. Bude to nejspíš dáno výší sázek. Jinak hráčům, které sice každé kasíno rádo vidí, ale přitom z nich má respekt, protože se pohybují v dost vysoké hladině peněz ve hře, tedy reálně hrozí, že mohou z kasína odnést balík, se v Las Vegas říká sharks, žraloci. Pokud jste žralokem, dostanete v MGM všechno zcela zdarma. Platí to o většině velkých hotelů. Ale tady máme potvrzeno, že například pro vás pošlou kamkoliv na světě letadlo. Jak milé. Je třeba říci, že ne všichni žraloci vyžadují diskrétnost a soukromí. Někteří rádi předvádějí svoji hru v plném kasínu a chtějí se z výher radovat s ostatními. Ještě zpět k samotnému rezortu. Má krásných 6852 pokojů. Cena ubytování začíná někde na $150 za pokoj a noc a podle náročnosti zákazníka se může vyšplhat až na několik desítek tisíc dolarů za noc. Byl jsem se v MGM na pokoji podívat. Stačí na recepci o to požádat, tvářit se, že jste výstřední milionář z Nuslí a že jste zdědil Agrofert aj s Andrejom a hodláte tuto šťastnou novinku oslavit v Las Vegas s okruhem nejbližších 130 přátel. Viděl jsem ten základní, tedy normální pokoj. Samozřejmě krása, jenže když je člověk hračička, tak mu učarují ještě vymoženosti, jako například na kartu od pokoje si nastavíte, jak a kdy chcete otevřít a zatáhnout závěsy, kolik stupňů má být v jakou hodinu, jaká rádia a jaké televizní stanice chcete mít naladěny, jaké květiny mají být na stole nebo jakou vůni mýdla a šampónu preferujete. Důležitá okolnost je, že to vše zůstane uloženo na hotelové kartě a při každé další návštěvě už se pokoj chová zcela podle vás, protože vás zná. No, neumím si představit, co se nabízí v nejdražších pokojích. Projevil jsem velké nadšení z prohlídky pokoje a vysloužil si ještě pozvání na oběd, ale to už mi přišlo trošku chucpe. Ale také mi to přišlo trošku líto. Seděl jsem v taxíku cestou zpět do Stratosphere Hotel a tekly mi slzy jak kuličky od rulety. Před pár lety zažil MGM Grand jednu z největších akcí v dějinách Las Vegas. Mohamed Ali zde slavil 70. Na akci se dostavilo více než 1800 prominentních hostů a každému z nich bylo servírováno menu za $10,000. Hovořili jsme s jedním ze zaměstnanců hotelu, který měl akci ještě v živé paměti. Vzpomínal, jak hosty obsluhovalo 300 číšníků a během večera se spotřebovalo 7 kilogramů lanýžů. Jen ty by v českých korunách vyšly na 400 tisíc. Novodobý hotel MGM, tak jak byl otevřen v roce 1993, měl speciálně a velmi stylově vymyšlený hlavní vchod. Vlastně se vcházelo do obrovské lví tlamy. To bylo ale při rekonstrukci přebudováno, údajně kvůli tomu, že se někteří hosté báli do lvího chřtánu vkročit. Aby bylo zachováno lví téma, vzpomeňte si na řvoucího lva, který na vás otevře ústa ještě než začnou úvodní titulky každého filmu z produkce MGM, filmové společnosti Metro-Goldwyn-Mayer. Postavili vedle vchodu do MGM obrovskou, bronzovou, 50 tun vážící a 14 metrů vysokou sochu sedícího mazlíka. V MGM Grand je pravděpodobně největší kumulace zábavy. Má také slogan City of Entertainment, město zábavy. A je jedním z míst ve Vegas, kde začala převažovat pověst zábavního místa nad pověstí hazardu. Společně s několika dalšími rezorty tak MGM otevřel novou etapu v dějinách Las Vegas. Bezesporu hry jsou stále největším biznisem, ale zábava stále posiluje svoji roli. Ostatně je to cítit rok od roku silněji. Golden Nugget. Jen málo historických staveb v Las Vegas si udrželo svůj zásadní význam do dnešních dnů. Kasino a hotel Golden Nugget přihlíží raketově se rozvíjejícímu městu od 30. srpna 1946. Najdeme ho přímo na Fremont Street v downtownu. Dnes je jednou z legend. Založil ho Jackie Gogan, významná osobnost, která patřila mezi nejvlivnější hybatele dějin Las Vegas. Zemřel 12. března 2014 ve věku 93 let.
Kromě samotného Golden Nugget měl majetkové podíly v řadě podniků a svého času údajně vlastnil 25% nemovitostí ve staré části Las Vegas. Vlastnil třeba slavný hotel El Cortez. Jeho syn stále pečuje o rodinnou firmu, ta mimo jiné dodnes vlastní exkluzivní práva pro provozování hracích automatů na letišti McCarran v Las Vegas. Hotelem a hlavně kasínem doslova kráčela historie. Kromě toho, že Jackie Gauguin zažil éru gangsterského Vegas, nutně se musel znát s hlavními mafiány a alespoň částečně s nimi obchodovat, naplno zažil také éru moderního rozjezdu města. Byl jedním z mála lidí, kteří mohou říct, byl jsem u toho. Podívejme se, jaká jména a jaké společnosti se v běhu času stávaly vlastníky či spoluvlastníky Golden Nugget. Za všechny připomenu alespoň Steva Wynna nebo Kirka Kirkoriana a společnost MGM. Od roku 2005 patří společnosti Landry. Jedná se o důsledek přesunu většiny kapitálu MGM na oblast stripu. Některé informační prameny tvrdí, že Golden Nugget bylo řadu let nejslavnějším kasínem světa a tomu by se dalo věřit. Za spornější informaci považuji, že právě Golden Nugget bylo několik roků jediným kasínem na světě, kde byly neomezené sázky do hry, zejména u karet a u rulety. To by popíralo jeden ze základních principů sázkových her a nepodařilo se mi tuto zkazku u nikoho ověřit. Obecně platí, že ve starém Vegas se hraje za nižší vklady, ale tady výjimka potvrzuje pravidlo. Golden Nugget kasíno nabralo část popularity právě vysokými sázkami. Hotel má parádní bazén, na který se vždycky dívám z úctivé vzdálenosti. Bazénem totiž prochází skleněný tunel s živými žraloky. Pro někoho možná o to milejší koupání. Hlavní turistickou atrakcí Golden Nugget je vystavený a pečlivě hlídaný největší zlatý valoun na světě s názvem Hand of Fate, ruka naděje. Tak jsem se s ním přes masivní sklo pomazlil. Obecně nejsem nějak moc u vytržení ze zlata, ale toto byla krása. Hand of Fate váží 875 trojských uncí, 27,21 kg. Byl nalezen v Austrálii 26. září 1980 za pomoci detektorů kovů a to pouze 12 cm pod povrchem. Golden Nugget údajně valoun koupili za 1 milion dolarů. Pokud budete jako turista procházet hotelem a hledat Hand of Fate, musíte si dát trošku práce. Není tak úplně na očích. Golden Nugget je jedno z míst, na které jsou místní lidé velmi pyšní. A ne nadarmo se kasíno zvenku i zevnitř objevuje v řadě slavných filmů o Vegas. Stojí za návštěvu. New York, New York. Hotel New York, New York je jeden z těch, které mě v Las Vegas mimořádně baví. Funguje od ledna 1997 a říká se o něm, že je to hotel pro mladé. Proto se tam tak dobře cítím. Resort dnes patří mezi zásadní dominanty města. Mimochodem je na něj moc hezký pohled z letadla. Patří společnosti MGM, což je záruka kvality ve všech směrech. Inspirace New Yorkem je tady zpracována dokonale a nejvíc je to cítit v detailech. Tak třeba hlavní kasino se jmenuje Central Park. Venkovní tvář hotelu tvoří všechny slavné stavby New Yorku, včetně Sochy svobody či Brooklynského mostu. Řekl bych, že resort New York, New York patří v Las Vegas k těm nejživějším, jako centrum New Yorku. Okolo hotelu je vystavěna brutální horská dráha Roller Coaster, dříve se jmenovala Manhattan Express, která prochází i vnitřní části hotelu. Nejvyšší bod této hrozné věci je ve výšce 62 metrů a nejdelší sešup je 44 metrů. Místy to celé frčí přes 110 km za hodinu. Marně jsem kolegům rozmlouval tento způsob sebevraždy, ale oni mu

osobním zážitkem. Tady je zase vzpomínka na jednoho taxikáře. Oni jsou vůbec Američané velmi vstřícní a přátelští a většina těch, co pracují v hlavním městě zábavy ve službách, dvojnásob. Někdy je i cítit, že se snaží za každou cenu udělat člověku radost. Náš taxikář, který nás dostal do auta před New York, New York, se jmenoval George. A hned se začal vyptávat, co děláme ve Vegas, co už jsme viděli, kam jdeme na večeři a také odkud jsme. Seděl jsem na předním sedadle vedle řidiče. Na zadních sedadlech Petr V., Michal K. a Martin F. Posledně jmenovaný je náš úhlavní překladatel a můj učitel angličtiny. Chtěl jsem udělat panu učiteli radost a tak jsem s Georgem navázal lehčí konverzaci. Musel to být hodný člověk. Hovor se odvíjel asi takto. George, odkud jste přijeli? Já. Z Prahy, z České republiky, z centrální Evropy. To umím říct naprosto spolehlivě. George, opravdu? Českou republiku já znám. Já. A Prahu znáte? George, ano, moc krásné město. Já. A Brno taky znáte? George, ano, je tam moc hezky. Já. A Ostrava, líbí se vám? George, ano, jedno z nejhezčích míst v Evropě. Tady jsem začal váhat a vytáhl jsem nejtěžší kalibr. Já. A znáte taky Tišnov? Tam jsem dlouho bydlel. George, yes, very nice city. Ponechávám v originále. No, hodný člověk. Chtěl jsem si ještě George zeptat, která zelenina obsahuje nejvíc alkoholu, ale to už jsem neposkládal. Tak jsem panu učiteli na místě snížil gáži. Zpět do rezortu New York, New York. V hotelovém divadle má svoje sídlo show Zumanity, která se prezentuje jako erotické varieté. Počtěte si v kapitole show. Je tady řada restaurací, kaváren, barů a to vše stylově v duchu názvu hotelu. I obyčejný obchůdek s bonbony je zde dotažen k dokonalému detailu. Z cukrovinek je vystavěna socha svobody, včetně podstavce. To jsou přesně ty drobnosti, se kterými si Las Vegas tak systematicky hraje. Mimochodem pan prodavač nám oznámil, že stejnou sochu z bonbonů a dokonce i jiné artefakty si zákazník může objednat domů. Aldo Koláček se okamžitě začal vyptávat na podmínky. Kolik to stojí? Jak dlouho to trvá? Kolik kilo to váží? A už jsem na něm viděl, že vážně přemýšlí, že by jeho samík dostal krásný vánoční dárek. Naštěstí nabídka platí jen v Las Vegas a nejbližším okolí. Kasino v New York, New York má jednu zvláštnost. Všechny karetní hry s takzvaně živými kartami, což mezi hráči znamená opravdové čertovy obrázky, nikoli namalované na obrazovce hrací skříně, mají místo srdcí jablka. Je to hezká historická tradice ve vztahu New York Big Apple a zasvěcení si často kupují vyřazené balíčky karet jako suvenýr.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Jsem připraven na evropskou jízdu, takže jedeme na spojezd.
1: Vypadáš antisystémově dneska, koukám na tebe.
2: Neděs mě, to, jak to už vypadá, prosím tě. Když člověk jenom se jako v úzovkách dobře vyspal, je trochu v běhu, nestíhá, odpovídá do všech stran, bych chtěl potrhnout a už vypadám antisystémově.
1: No, natáčíme první férovku po eurovolbách, o kterých já si dovolím tvrdit, že to jsou, že jsme zažili zemětřesení, pokud jde o eurovolby, protože vyhrálo hnutí ANO, které porazilo o 4%, trojkoalici Spolu má rekordní počet mandátů, 7. Spolu ztratilo v tom součtu 2 mandáty, když vezmeme ty tři strany, a premiérská ODS ztratila 1 europoslance, no ale máme tady 2 skokany voleb, nováčky vlastně, byť tam třeba Kateřina Konečná není úplně novickou politickou, ale prostě má novou koalici, stačilo, a vidíme tady to uskupení motoristů a přísahy vedenou Filipem Turkem, tak obě ty uskupení utrhly téměř plus minus 10% hlasů, což je asi to největší zemětřesení voleb, dohromady v součtu 20%, a já jsem se díval na počet hlasů, oni dostali jenom o pár hlasů méně než trojkoalice Spolu, která tak si jako přemýšlela ve svých tajných snech na vítězství v eurovolbách. Můžeme tady vidět určitě velký zklamání a propad a nenaplněný potenciál hnutí STAN, který do eurovoleb vedla Danuše Nerudová. No a u Pirátů vidíme už druhý volební masakr během jejich účasti v té fialovské vládní konstrukci. Nejdřív to schytali ve sněmovních volbách, kde se spojili se STANem, a ty to schytali pro změnu samostatně, utrhli jediného europoslance, a to ještě vypadli, a to ještě vypadl lídr jejich Kolaja. No a na chvostu dvou koalice SPD a Trikolory. To byla strana, která tradičně držela, teď mluvím o SPD, 1/10 elektorátu, ať už ve sněmovních volbách nebo i v těch posledních eurovolbách. A najednou vidíme propad v podstatě k hranici volitelnosti. Oni získali jenom nějakých 5,7% jediného europoslance s odřenýma ušima. A myslím, že se nám tady rýsuje hodně přemýšlení do těch budoucích nebo příštích sněmovních voleb, které vlastně už jsou jenom za rok a 4 měsíce, čili záhy. Do toho za chvíli nás čekají další 2 volby, a sice krajský a senátní. Takže já myslím, že teď jsme vyšlápli k takový permanentní volební kampani, a ty eurovolby, ač to mnozí možná potlačují na základě přání otce myšlenky bývá, tak myslím, že můžou naznačit to, jak se tady přeskupují politické síly směrem ke sněmovním volbám.
2: No, já to hlavně vnímám a jsem za to rád, to je obrovská chvála směrem českým voličům, jednak mě potěšila vyšší volební účast, víš sám, já to ostatně říkám od závěru loňského roku.
1: To je efekt férovka, víš, že jsme tady furt vyzývali, to je jasný.
2: No, až jsem si to pokazil, protože já jsem typoval v listopadu loňského roku 33, kdybys mě řekl, že přijde 630%, tak ti řeknu optimisto, držím palce a přejme si to. Je to samozřejmě velmi negativní zpráva vůči vládní koalici, protože vždy platilo vyšší volební účast, přeje spíše zajetým značkám, kamenným stranám, no, a ne tolik novým subjektům. A ono se ukázalo ihle vše jinak.
1: Já tady dělám jenom technickou, krátkou na tebe, faltýnkovskou, protože já jsem poslouchal premiéra Petra Fialu a lídra Spolu, a ten v podstatě znovu vyhrál. Já myslím, že ten bujaře slavil tu prohru, ten vyhrává furt, protože on řekl, nejsem nějak extra jako šťastný, ale nejsem ani zklamaný. Znovu opakuju, je to jenom ztráta 2 europoslanců za ty 3 strany Spolu a ztráta europoslance pro ODS. Byl to on, kdo prostě tady strašil populistama, extrémistama, antisystémákama, a asi strašil tak, až jim to lidi hodili. Takže jenom my možná tady vidíme nevítězství Spolu, ale jeho lídr slaví vítězství.
2: A to je právě to druhé. A to mě velmi potěšilo, že platí, že se nemůžeš promlčet kampaní. Že v podstatě všichni, kteří to postavili na tom, že nebudou na nic odpovídat, bude to kompromis kompromisu, nechytejte mě za slovo, jak budeme hlasovat, v jaké frakci budeme hlasovat, nebo takové to pirátské obecné typu musíme, je to závazek, nějak to dopadne, řekneme si, až situace nastane. Popřípadě, ale to jde směrem i ke SPD, nenasazování lídra, a když lídr přišel, tak byl hodně neviditelný a v podstatě se opakovala kampaň, která byla použitá před 5 lety. Opět se to nezopakovalo a nezafungovalo, ale je to příběh i Danuše Nerudové. Prostě nemůžeš někam přijít a namísto toho, že řadu témat vymlčíš nebo naznačíš, že v podstatě migrant neexistuje a je to taková chiméra a možná někde v sousedství v cizině a druhá varianta, že chodíš a nálepkuješ,
1: no jenom možná ona
2: tak
1: teď
2: ono tě to doběhne.
1: Po první životě, až se vyjede do Bruselu, Europarlamentu, tam jich je docela dost, tak i Danuše Nerudová konečně uvidí migranta ve svém životě.
2: Já právě přemýšlím, jestli třeba Filip Turek, aby poděkoval za kampaň, veme růže, posadí, položí je na zadní sedadlo a veme Danuši Nerudovou autostopem spolu jízdou do Štrasburku.
1: Myslíš nějakým 12 válcem? Hodně ekologickým.
2: Tak hele, má prý ráda hezká auta, tak co my víme, třeba vznikne netušené politické spojenectví a třeba to nebyla náhoda. Ale jako marketérka pro Filipa Turka a motoristy se ukázala jako dáma velmi nápaditá, ale jednoznačně zprávou je, a to pro mě pozitivní, že ať jdeš do jakékoliv kampaně, tak musíš být vyhraněný, musíš nasadit témata, která lidi zajímají, nebát se občas ostrého výroku a ač koncovka najednou mnohé vyvalí. Různé kostlivce, pološpínu, různě poslepovanou, ale to není novum, to si prožili mnozí jiní, tak se ukazuje, že prostě pokud máš intenzivní kampaň, máš ji odpracovanou týdny dopředu, tak už to má nějakou dynamiku a mohla by o tom vyprávět i Kateřina Konečná. A mimochodem potvrzením toho je i kroužkovací revoluce. Ono kuriozně to volání po výraznějších tvářích se projevovalo naprosto všude, pro mě s překvapením dokonce i v hnutí ANO a velmi výrazně, že jo, Klára Dostálová měla nakonec největší počet preferenčních hlasů, ale když se podíváme...
1: Myslím, že je překvapení mimochodem velký a s jakým, jak výrazný teda?
2: Já jsem si myslel, že tam bude prostě důraz na kandidátku jako celek, ale ono se ukázalo, ono v minulosti se třeba moc nekroužkovalo ani u Pirátu, ono se to moc neví, ale tak to bylo. A ono se ukázalo, že prostě kdo přišel, tak z velké části kroužkoval a pak teprve si rozhodoval, jestli je v úzovkách, řeklo by se, provládní, středový, anebo protestně naladěný. Ale vybíral si a výběru se nebál a nebál se kroužků. No a mimochodem s tím taky ale souvisí jako, všeobecně to byla studená sprcha. Pro některé velmi výchovný pohlavek a uvidíme a budeme se o tom asi bavit pak dál, jak to zužitkují ke sněmovním volbám. Ale je tam i velký důvod přemýšlet, jak dál pro lidovce, pro sociální demokraty, protože dostat se dokonce pod hnutí pro Jindřicha Rajchla, to je jako velký debakl. De facto i pro Svobodné, kde mám dojem, že Svobodní začnou velice rychle tokat s motoristy sobě. Nepřekvapilo by mě to, ale i pro Piráty, protože aby Piráti měli méně hlasů než hnutí ANO v Praze a v podstatě vyhasínali i ve velkých městech, tak to je velký a zásadní důvod k zamyšlení, protože je otázka, že část lidí asi zůstala doma a část lidí to možná začala dávat i jakoby protestně uvažujícím koalicím.
1: No já myslím, ty jsi zmínil tady Prahu, což je, já myslím, že ta volební mapa znovu ukázala, v jakém kontrastu je Praha, kde sídlí většina redakcí velkých médií, ke zbytku Česka, protože jenom v Praze dokázala zvítězit koalice Spolu, všude jinde zvítězilo ANO. A my jsme se bavili tady o tom velkém počtu preferenčních hlasů pro Kláru Dostálovou, lídrini eurokandidátky ANO. A já jsem to zažil na vlastní kůži, když mi prostě tady pražský novináři a novinářky říkali, jako, že je to nějaká teta a tak. A já jsem vlastně k tomu, o co se hrálo v té kampani, jaký to byly hlavní témata, čili migrace a prostě anti-Green Deal, k tomu, jakou oni jeli mimo Prahu kontaktní kampaň intenzivní, tak jsem ji vlastně viděl jako skvěle zvolenou a tady ty novináři říkali, Ježíš Maria, oni musí brečet, že už tam nemají Ditu Charanzovou. Já jsem říkal, to je majstrštyk Andreje Babiše, že Dita Charanzová odešla v podstatě potichu bez problémů, že nebojovala o to, aby mohla být znovu lídriní kandidátky. Ano, protože Klára Dostálová, ať se vám možná zdá takováhle, tak si myslím, že byla zvolená dobře a ještě k ní vlastně jako dvojka poslanec Břoch, že se doplňovali a tu Prahu, kde vyhrálo Spolu, já myslím, že i u trojkalice Spolu vidíme, že prostě žádný mobilizační potenciál není na věky a Trojkalice spolu chtěla vlastně, ona vzala tu eurokampaň přes kopírák, vlastně jakou kampaň dělala ke sněmovním volbám posledním, a sice strašení Antibabišem. Plus tomu přihodila jakoby anonymně, bez pojmenování, ještě celý zbytek opozice jako extrémisté a populisty. No a ukázalo se, že to úplně nezafungovalo. A mimochodem, my jsme tady sami v posledních férovkách předvolebních, tak jako žehrali na jistou nevýraznost volební kampaně hnutí ANO. A možná se ukázalo, já jsem o tom přemýšlel, že, a to jsme taky několikrát se tady o tom bavili, že Andrej Babiš měl tendenci přepalovat finále volebních kampaní a některý voliče spíš odradit. A teď vlastně to nepřepálili a možná se to ukázalo jako cesta, jako že to je úspěch. Že než jako přelakovat celý Česko do nějakých strašidelných billboardů, tak si myslím, že se jim tohle to vyplatilo.
2: Ne, musím přiznat, že já jsem takový mobilizační efekt nečekal. Na druhou stranu si přesto myslím, že to trochu ten charakter volnoběhu mělo a pomohlo to jak motoristům, tak u některých těch jakoby levicově protestněji naladěných Kateřině Konečné. Já jsem prostě přesvědčený, že kdyby se do toho Andrej Babiš opřel více zostra, tak se nebavíme de facto o 10%, de facto o dvou mandátech v případě obou nových koalic, protože se ukázalo, že oni brali ze všech stran, brali velmi intenzivně SPD. Jsem přesvědčen, že se ukáže na těch číslech, že brali i hnutí ANO, a brali lidem dlouhodobě zklamaným, které nikdo nezastupuje. Kteří střídavě třeba podporovali v minulosti sociální demokraty, nebo byli naštvaní. Myslím si, že tam bude i prvek prvovoličů, to bude taky hodně zajímavé sledovat. To se ukázalo, že u Danuše Nerudové nezafungovalo, že odradila velkou část žen a prvovoličů tou svou finální jakoby agresivitou, arogancí, tím chladem, a naopak udělala představení celostátní André Filipu Turkovi. Myslím si, že pro starosty to bude velké dilema, jak se do toho opřít, aby jejich největší rival, protože oni starostové slovně útočí a bojují s ANO. Ale fakticky největším rivalem pro ně je ODS, protože bojují ve stejném rybníce, přetahují se o obdobné voliče, bojují i taky o nějakou dominanci nebo viditelnost na vládě, plus je tam samozřejmě spousta starých křiv. To teď se ukáže dobře u eurokomisaře a jeho hledání, kde si myslím, že najednou budeme překvapeni, jak občas bude fungovat spojenectví ODS a Pirátů, protože je spojuje snaha Vítu Rakušanovi vrátit spoustu neproplacených šeků, jak se říká, za ještě sněmovní volby a debakl Pirátů, za okopávanou s tím cenzurně necenzurním kampaňováním Víta Rakušana po republice. Takže to bude zajímavé. Myslím si, že Josef Síkala je taky tichý vítěz, protože si mnohé předjednává, podle mě se teďka usmívá a bude nakonec nominantem ODS skrze barvy starostů. Ale uvidíme, to přijde velmi záhy. Každopádně pro ně je velmi důležitá debata a úvaha, co teda nabídnout vlastním voličům a jestli vlastně ten úprk do toho liberálna, do toho TOP 09-2, Piráti 2.0 a částečně ODS, jestli to byla dobrá taktika, jestli právě neopustili spoustu voličů středu z menších měst, obcí spádových, kteří prostě chtěli spoustu věcí dotáhnout. A mimochodem, tam to bude zajímavý sledovat, kdo se tam nasune. Něco mě říká, že přísaha a motoristé budou fungovat něco jako černé svědomí právě starostů a začnou vlastně vykryvat tato témata. Takové té kvality života v místě a její dostupnosti, protože to se ukazuje, že leitmotiv nejen České republiky, ale Unie jako celku, už i v Německu, prostě ukazuje se, že Němcům dochází peníze a jsou jejich peněženky naštvané a nervózní, stejně jak ty české.
1: Došli, doslova.
2: Ale tak ještě doufají, že jo, že ještě doběhne pár splátek z jiných institucí.
1: No, ono je zajímavé, to vlastně, jestli máme ty eurovolby zjednodušit nebo zregulovat do nějakého tvrzení vlastně, o co šlo a jak to dopadlo, tak samozřejmě, že to byl souboj pěti stran vlády Petra Fialy proti hlavně hnutí ANO a současně opozice, ať už sněmovní i mimo sněmovní. A v tomhletom ohledu musíme prostě vyhlásit jednoznačně opoziční vítězství, protože ta pěti koalice, neboli těch pět vládních stran, dohromady utrhlo jenom 37% hlasů. A ještě musíme říct, že eurovolby by měly být spíš jejich volby, než volby těch opozičních stran, včetně hnutí ANO. A já jsem si spočítal počet hlasů a když spočítáme hlasy sněmovní i mimo sněmovní opozice, kromě zelených a SOSDEM a tak, a započítáme do toho hlasy těch dvou skokanů, přísahy s motoristama a stačilo, tak oni dohromady získali přes 1,5 milionu hlasů, zatímco pět vládních stran získalo zhruba 1,100,000 hlasů, což je docela rozdíl. 400,000 hlasů je docela dost a v tomto ohledu můžeme říct, že prostě to bylo tak, jak vycházelo z průzkumu předvolebních, že většina nebo téměř polovina Čechů pojímá eurovolby jako referendum o vládě, tak v tomhletom ohledu
2: taky
1: to...
2: Taky teďka přibude varování, to ti garantuju, že teďka to přesně bude, jak ty vzpomínáš, že se řekne pozor, vzniká tady Česko B, je nahnědlé, je rudé.
1: To bude to ještě horší.
2: Já se úplně těším, jak zase určité redakce nebudou víc vědět, jestli každý, kdo si říká pro Bůh, tak řešte už domácí úkoly, tak jestli je komunista nebo je rovnou neonacista. Já jsem byl úplně v šoku, protože jsem to měl možnost sledovat a komentovat ve volebním studiu. Když jsem viděl vystoupení Víta Rakušana, to najednou začaly tam lítat opravdu nálepky, dokonce už neonacistů. Jak říkám, kam jsme se pro Bůh dostali. Navíc ministr vnitra, jak si tohle může dovolit,
1: nechápu.
2: Ten by měl být jako o to zodpovědnější, to je, jak kdyby prostě lékař chodil světem a Džamilovsky určoval, kdo je zdravý, kdo nemocný. S vědomím, že má tu odbornost a nemůže si to dovolit.
1: Je ironie, oni se chovají tak, jak říkají, že se chovají ostatní. Prostě tohle to dělají tyhle ty strany a podobné diktatury.
2: Ale vidíš,
1: se chovají.
2: Evropské volby ukázaly, že se to fakt hrubě nevyplácí.
1: Ale jenom abych dopověděl to, že teda jako výsledek referenda o vládě, tak je to pro vládu spíš bídný vysvědčení. A já se zdravím, jestli se poučej. Já souhlasím s tebou, že zažijeme vlastně, že asi ještě šlápnou na plyn a přesně. Jak zmiňuješ, k extrémistům, populistům, antisystémákům, dezolátům přibylo ještě neonáckové a hůř, že to opravdu zhnědne to osočování.
2: A moc se těším, ale... jak do těchto táborů bude chodit teďka Ursula von der Leyen si vyjednávat vedení Evropské komise. Jo?
1: Ta to neuslyší tady, ta neumí česky. Takže
2: oni vymlčej. Oni vymlčej.
1: Ty vymlčej.
2: Donald Tusk ví.
1: Jo, ale tohle to je jednoznačný a já si myslím, že prostě pro pěti koalici vládní už není poučení, že zostouzení vlastních občanů, urážení a tak není cestou k volebnímu vítězství, tak oni stejně si to neodpustí. Je to nějaká, já nevím, jako když se nemůžeš asi vyléčit nebo zbavit nějaký choroby, prostě doktoři ti říkají, nemůžete jíst sladký, a když to budete dělat, tak furt budete tloustnout, a ty si nemůžeš pomoct a furt kyneš, ale myslíš si, že zhubneš. Jinak,
2: a ukazuješ na všechny okolo, že
1: za to můžou oni.
2: Kdyby oni začali jíst to sladký, tak to spustěj a to bude vůbec slavina. Ne, je to za hranou. Je to mimochodem promarněná příležitost, protože jsem přesvědčen, že kdyby stále mnozí politici předstoupili, posypali si hlavu popelem, kdyby to uměli, vybrali si tři priority, které ještě chtějí dotáhnout do konce voleb a nejsou to nutně korespondenční volby nebo zahraniční pomoc kde komu, ale opravdu to bylo to, co nás každodenně štve a ideálně spojené se sociálním a spravedlností a vymahatelností práva, tak jsou za rok někde jinde. To je stále ještě období, kdy se to dá, už z jednoho prostého důvodu, že jak si vzpomínal, na podzim nás čeká velice krátká kampaň, teda pravda tentokrát i v srpnu, okurky letos v srpnu, přátelé, nesázejte letos okurky, protože v srpnu nebude okurková sezóna, nesklidíte to, dobře vás varuju, už nás budou honit kampaní.
1: No čekají nás kyselý zavařovačky pěkně.
2: To teda rozhodně, to nebude Znojemská úplně dobrá. A navíc ty krajský a senátní jsou opravdu trochu jiná disciplína. Ty prostě budou hodně o místních osobnostech, místních tématech, nebudou mít tak trochu víš, jak já jsem říkal, že tohle jsou volby z pochodní a jde o to, jestli se zapálenou pochodní nebo jenom pochodní výstražnou typu makejte, protože výchovný pohlavek se blíží. Ale stále evropské volby ve všech zemích členských unie mají efekt výchovného pohlavku i tady. Dopadlo to nakonec úplně klasicky. Piráti řekli, musíme zamakat trojnásobně, ale bylo vidět na Ivanu Bartošovi, že je vyhaslej, frustrovaný, už úplně neví, za jaký konec to vzít, a bylo vidět, že mu tam vzniká velmi intenzivní frakce, která půjde po Ivanu Bartošovi, protože jsou teďka nezaměstnaní a budou chtít nějakou placenou funkci.
1: Ale hlavně nám řekneme, Markéta Gregorová, která teda je jedinou pirátskou europoslankyní, je prostě odpůrkyně Ivana Bartoše ve straně a je to politická strany, která prostě kritizuje účast Pirátů ve Fialově vládě. Takže
2: a
1: tady si
2: dobrý
1: plat, ještě
2: dobré zázemí, no, takže bude mít čas kopat a posílat signály. A ostatní jsou nezaměstnaní, někteří nezaměstnatelní, čili tam začne frustrace.
1: No Ježíš Ferjenčík zase chudák zůstal
2: Ježíš
1: mimo.
2: Ježíš nebo Ježíš?
1: No oboje.
2: Ale každopádně se dá čekat, že si myslím, že Piráti začnou, že jo, na to je jediná možnost. Prostě Ivan Bartoš, pokud nechce být okopáván, tak musí kopat. Neboli počítám, že začne logicky kopat do vládní koalice, aby se co nejvíc vydistancoval a vytvořil dojem, že téměř ta vláda, ale tam, aby tam nezůstali totiž poslední, on Petr Fiala vypadá,
1: tam
2: že
1: tam za chvíli do té svojí vlády budou kopat všichni, víš?
2: No, já právě si dokonce totiž myslím, že oni dojdou nakonec k tomu, že to byla vláda Andreje Babiše, tolerovaná Tomiou Okamurou a de facto respektovaná českou společností a budou se ptát...
1: A podporovaná dezinfem od Putina.
2: Tak. A budou se ptát, kdo jako za to ponese odpovědnost a kdy konečně můžou začít vládnout. A podle mě teď bude taková zajímavá soutěž o to okopávání, protože Vít Rakušan si myslím, že taky zvolí taktiku, že se začne vymezovat vůči Petru Fialovi mnohem víc a hlasitěji v domnění typu my jim ty voliče urveme, protože ty původní už nás nechtějí. Už jsme je opustili, oni už nás nepotřebují, nevěří nám, část se dala k hnutí ANO, část si myslím, že se právě dala k motoristům, v případě se rozhoduje, koho podpoří. A bude tam souboj teďka o toho jako městského voliče a do toho ty Piráti budou prostě vyhazovat klíč z oken a říkat, pojďte si to někdo převzít. A budou už tak jako ve vládě, nebudou ve vládě, protože jinak prostě čekají vnitřní boje. No a lidovci, ty v podstatě se dají na modlení a budou přemýšlet, co bude, protože se ukazuje, že vlastně ani strategie výměny není domyšlená.
1: Já bych byl opatrný s modlením. Já myslím, že tady ta skvadra, která teď vede lidovce, ty modlení vůbec a modlitby neznají. S tím bych byl opatrný. No, lidovci jsou zajímaví, protože ono těsně před eurovolbami řekl jich europoslanec a místopředseda strany Zdechovský, že pokud prostě to bude neúspěch, tak se hraje i o budoucnost trojkoalice Spolu. A on to samozřejmě jednoznačně neúspěch je, protože se zredukovali na polovinu předchozího volebního zisku. Mají jediného europoslance.
2: Ale je to Tomáš Zdechovský.
1: A je to Tomáš Zdechovský, takže z tohohle podstatě to pohoda. Dopadlo dobře, ale jako nakročení ke sněmovním volbám a krajským letošním je to průser. Druhá věc je to, že sám jejich šéf Jurečka si před těma eurovolbama, protože prostě musel provést nějaký pokání, aspoň trochu, tak si stanovil podmínky, za jakých teda už opravdu odejde z čela strany. No tak teď eurovolby mu dali další, aby teda hned odešel, protože možná, že pokud budou mít jenom, pokud neobhájí dva mandáty v europarlamentu, tak prostě je to v podstatě konec. On už tu otázku dokonce schytal hned na té těsně povolební tiskovce, tam se z toho tak božsky, jurečkovsky zkusil vyvléct. To připomnělo, jako když ujíždíš v traktoru jo, někomu. Samozřejmě to bylo trapný a směšný, ale vidět, že on prostě nechce odejít, ale že všechno ukazuje na to, že bude odejít případně. Ale otázka je skutečně...
2: Jestli to někdo teďka chce vlastně totiž to vedení.
1: Jak se k tomu
2: vedení
1: totiž postaví lidovci skutečně? Jestli obětujou lidovce a zůstanou ve Spolu a budou se tam... A v podstatě jim bude nadiktováno rozpuštění, anebo vyobcování, anebo jestli se zkusí vyobcovat sami a zachránit lidoveckou značku. Já bych si spíš tipnul, že se rozpustějí, že se nechají rozpustit, protože mají rádi ty teplý a velkoryse honorovaný joby.
2: Přesně. Já typu úplně to stejné, že teď si to v podstatě mnozí přeložili typu, no nebyla to žádná výhra, ale skoro tam byla Šojdrová, čili skoro jsme ty dva měli, což by samozřejmě u Jurečku taky slavili, ale nakonec si řeknou, no, když půjdeme cestou samotnou, nemáme vlastně toho, kdo by nás vedl, není tak výrazný, nemáme ty témata, voliči vlastně o nás příliš nestojí. Takhle si těch pár vyvolených, a vždycky většinou každý doufá, že to je on a jeho nejbližší okolí, dostane na kandidátku Spolu a my tam nějak přežijeme. Taková zředěná taktika Markéty Pekarové Adamové, která už má své jisté, ta se zajistila, ta může mimochodem slavit, protože před 5 lety měli 2 europoslance, svého vyzývatele Jiřího Pospíšila má pryč, mimo vrcholnou politiku, pozice v Praze to už vlastně netrápí, čili je vyzývatel, jeden z vyzývatelů je pryč. Druhý potenciální vyzývatel Ondřej Kolář bude teďka v Evropském parlamentu a tam se zabaví, ač teda včera velmi neortodoxně, namísto toho, aby poděkoval, tak řekl, že vlastně teďka začíná přemýšlet, co to bude znamenat, což mě docela zaujalo. Já jsem si říkal, od bývalého starosty, člověka, který tady posílá lidi na frontu, který je poslanec s pevným názorem na všechno, tak teďka by začal přemýšlet, když jste mě teda zvolili do Evropského parlamentu, co tam budu dělat.
1: Mně se taky líbilo, že politici spolu, kteří tam stáli s ním, tak mluvili o Petru Kolářovi, což mimochodem mluví za všechno asi. Ale ty jsi zmínil Markétu Pekarovou Adamovou, v tomhle máš pravdu, ale já tam vidím ještě jednu věc a to je nebezpečí pro ní. Ona taky, kdyby se soutěžilo o nejkyselejší pohled těch povolebních tiskovek.
2: No, tak my jsme říkali,
1: Danuše Nerudová, ta měla velký hejt ve očích, ale Markéta Pekarová Adamová, ta tam stála s výrazem velmi podobným tomu, s jakým vycházela z toho dohodovacího řízení, kam si pozvali Víta Rakušana, když rozjel pionýrsky tu kampaň proti vlastní vládě. A sice máš pravdu, že Topka vlastně zůstala na svým, ona má dál dva europoslance, takže udržela počet mandátů, ale já myslím, že i Markéta Pekarová Adamová viděla, že Trojkoalice spolu tady přišla o ten mobilizační potenciál, že byla poražena hnutím Andreje Babiše, úhlavním nepřítelem, a že když už koukala směrem k těm dalším volbám, které samozřejmě budou důležitější pro domácí politickou scénu a
2: pro Markétu Pekarovou Adamovou. Že skoro konosti jde o ní taky.
1: Tak já myslím, že už tam v budoucnu viděla ohrožení toho, že by celý spolu mohlo klidně buď se rozpadnout, anebo skončit v opozici, což by jí dost pravděpodobně ještě s tím, jak se chovala při nástupu do funkce šéfky sněmovny a jak se v té funkci chová, tak si dovolím tvrdit, že by už nebyla ve vedení sněmovny.
2: Předsedkyní už nebude. Poslanecké sněmovny přinejmenším. Frakce si vždycky nějakou vytvoří, aby tam mohla předsedat. Myslím si, že se začala bát, protože nezafungoval už tak intenzivně ten rozeběhnutý a dobře jinak fungující kroužkovací systém Luďka Niedermayera, který dokázal vždycky přilákat hlasy a dokázal ve výsledku TOP 09 pomoct. To se ukázalo, že teď už nefungovalo tolik a já se jenom ptám, protože Luděk Niedermayer vystupoval hodně, víš sám, že myslím si, že až koalice spolu byla na nervy, jak Luděk Niedermayer jezdí republikou a co slibuje.
1: Já jsem ho poslouchal, musím říct, ale v jednom rozhovoru a nechtěl jsem věřit vůbec vlastním uším. Já jsem říkal, jak ten člověk může myslet vážně.
2: No, já jsem přemýšlel, jestli pak chce jako bydlet v České republice, ale tak je pravda, že on má zázemí velmi dobré. Jo, a je
1: spoustředí. Jestli chce vůbec bydlet v Evropě, jako co si představuje, že jaká ekonomika tady bude, z čeho?
2: Tak pak je několik daňových rájů, na začátku stačí jenom Lamaňské ostrovy, to je od Francie kousek a Británie co by hopem, ale myslím si, že ač vlastně byl hodně aktivní, byl vidět, lákal tradiční voliče TOP 09, tak tentokrát už ta odezva nebyla taková, čili já jsem si to přeložil, že i voliči TOP 09 chudnou a už jako tak nevzývají euro, už tak nevzývají další zdanění domácností, protože ono se to zase taky moc nepopularizuje, když se podíváš na voliče TOP 09, tak on to zdaleka není volič s vyšší životní úrovní. To je spíš takový volič, který to vnímá jako statusovou volbu a kolikrát v mnoha věcech je spíše mírně nalevo. A životní úroveň má střední, ale často s nižšími příjmy. Prostě akademický pracovníci, kapitola číslo 1, mohl bys takhle pokračovat. A ono se ukazuje, že i u nich ta peněženka hlasovala. No, takže jestli někdo někde bouchá šampáňo, tak peněženky
1: musím říct,
2: světa.
1: Rozesmál, otevřel si ve mně moji škodolibost, když si řekl statusová záležitost. Mě to totiž připomnělo status fanoušku Atletico Madrid. Oni, protože Real Madrid, to je ten vítěz věčnej a Atletico je ten věčnej poražený. A oni si vlastně status takový kultovní udělali z toho, že prohrávají. Oni jsou fialovci takový, oni dokážou upřímně oslavit ty porážky, které je stíhají. Zatímco fanoušci Reálu slaví vítězství, tak oni slaví porážky.
2: A to by nepřišlo od Petra Fialy typu hledáme, vyhlašujeme veřejnou zakázku, projekt, který se jmenuje Jak jsme vyhráli ve volbách, a najdete 10 důvodů, jak jsme vyhráli ve volbách?
1: Ne.
2: No tak si otevři e-mail, mně to přišlo. Fakt? No jasně.
1: Tak
2: mě už normálně úřad vlády oslovuje v tom, že mají pocit, že jako ho umím psát, že kdyby náhodou byl nemocen, takže já mu v podstatě ty dialogy do těch televizních diskuzí napíšu, protože ono je to celkem očekávatelný a je to stále na stejném principu typu o tom to není, všichni okolo jsou žháři, načež zápalky schoval do kapsy a tiše odešel. Ale to teďka letí republikou.
1: No tak na mě zaklepl podle všeho už cenzor Foltín. Já jsem asi vyobcovaný, odfiltrovaný.
2: A nebo musíš najít 15 důvodů, že vyhrál.
1: Jo.
2: Ne, ten je úžasný v tom, že samozřejmě oni si udělají nějakou analýzu, ale myslím si, že se to nakonec povede k tomu, že by kuriozně mezi námi Petru Fialovi vyhovovalo, kdyby Piráti a Starostové kopali ve vládě. Protože on by potom rozjel chudáčka premiéra, typu já tady bojuju za republiku, já tady bojuju za principiální věci. Oni dělají bugr kvůli svým politikářským zájmům a ambicím a tomu já ustupovat nebudu. Klasický martyrovský dilema.
1: No já jsem si dal ještě práci s tím. Došel. Já vidím.
2: Ale já jsem ztratil slova.
1: Je to velký drama.
2: Já už začínám takovou tu uměleckou polu, já už tím i žiju.
1: Já jsem ti říkal, jsem škodolibostí skoro nemohl usnout a teď vidíš, ty ztrácíš hlas, ale já jsem si dal ještě práci s tím, ono totiž se zase, vlastně ti, co si přáli vítězství Petra Fialy, prostě vítězství koalice Spolu a vládní pětky, tak včetně tvýho cechu politologického a komentátorů, tak se začalo ozývat znovu, že prostě, no tak se nic nestalo pro premiérskou nebo vládní koalici Spolu a vůbec vládní pětku, protože v eurovolbách prostě vládní strany jsou potrestaný. No dobře, tak já jsem si dal tak jako práci zapátrat v paměti a když půjdeme historii do posledních 10 let, tak eurovolby 2014 vyhrálo hnutí ANO z pozice vládní strany. Následující eurovolby 2019 vyhrálo znova hnutí ANO z